0: Doposlouchali jste pohovku, ve které byl hostem hudebník a producent Adam Bubík. O jeho cestě, hudbě i novém albu České chvály si povídala Kristýna Exnerová. Další díl tohoto pořadu bude opět v pondělí v 21 hodin, kdy bude hostem Kristýny raperka Mia. Je krátce po druhé hodině noční a noční vysílání na Rádiu 7 nabízí k poslechu další hodinu vysílání. Jako první to bude pořad Bible Guide, ve kterém se vypravíme do prorocké knihy Amose proroka a o půl třetí v pořadu s Bohem bude o svém životě hovořit Evženie Čermáková. Příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Amos 2. kapitola. Předpovědi zkázy zde pokračují Moabským královstvím. Následuje předpověď trestu pro Judské království. Čteme. Toto praví Hospodin. Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob. Už toho mám dost. Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými podvody, za kterými šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. To stejné se během dlouhých dějin církve stalo mnohokrát křesťanům. I my jsme mnohokrát odvrhli Hospodinův zákon a neřídili se jeho pravidly. Církev častokrát přidávala k jednoduchým pravidlům složité a těžké úkoly. To se někdy dělo i ve skupinách křesťanů, zvlášť usilujících o zbožnost. Ti se snažili žít upřímným a čistým životem a tak si naložili větší břemena, než svým následovníkům dal sám Ježíš. Někdy byl důvodem nesprávný výklad Ježíšova kázání nahoře. Ježíšovo zpřísnění přikázání zákona, o kterém čteme v 5. kapitole Matouše, považovali za nové Ježíšovo desatero. Ježíšovo učení o tom, že i vnitřní neuskutečněný záměr může Bůh posuzovat stejně, jako by šlo o vykonaný skutek, považovali za cestu k vyšší spravedlnosti. Zatímco Ježíš tímto učením chtěl ukázat hříšnost všech lidí, tak někteří křesťané to pochopili jako volání k přísnějšímu zákonu. Tato přehnaná tvrdost ale vede buď ke zklamání, nebo zákonické pýše. Takovouto přílišnou tvrdost Ježíš odmítal i ve své době. Když učedníkům zákonníci vyčítali, že vybírají obilná zrnka z klasu a tím pracují, a tedy porušují příkaz v sobotu nepracovat, Ježíš odpověděl. Nečetli jste v zákoně, že kněží svou sobotní prací v chrámu, kdy obětují oběti, znesvěcují sobotu a jsou nevinní? Kdybyste věděli, co znamená, chci milosrdenství, ne oběti, neodsuzovali byste nevinné. Církev má také tendenci postupně přidávat tradice, až se může ztrácet samotné poselství evangelia. Ježíš neodmítal tradice, odsuzoval, ale když tradice nahradili písmo, nebo je zcela převrátili. O tom čteme. Tehdy k Ježíši přišli znalci písma a farizeové z Jeruzaléma. Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších, říkali, vždyť si před jídlem neumývají ruce. Umývání rukou před jídlem ovšem není nikde v Mojžíšově zákoně přikázáno. To znamená, že není v Mojžíšově zákoně zakázáno jíst neumytýma rukama. A to znamená, že nikdo, kdo jedl neumytýma rukama, se nijak neprohřešoval proti zákonu a ani proti Bohu. Přesto takové porušení lidské tradice zákonníci odsuzovali, jako by šlo o hřích. Ježíš jim odpověděl tím, že poukázal na to, jak kněží svou tradicí sami porušují přikázání Mojžíšova zákona. Řekl, a proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? Odpověděl jim Ježíš. Bůh řekl, cti otce i matku a kdokoliv by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít. Vy ale říkáte, že kdokoliv by řekl otci nebo matce, to, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu, ten už nemusí své rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Kněží tehdy našli kličku, jak by se mohli lidé vyhnout povinnosti podporovat své staré rodiče. Stačilo, aby svůj majetek věnovali chrámu, ten jim zůstal v užívání, ale nemohli s ním dále nakládat.

Zpět k Amosovi. Bůh vyčítal Izraeli ještě jinou věc. Snažili se umlčet ty, kteří jim připomínali jejich chyby. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Co pak to tak není, Izraelci? Vy jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali, neprorokujte. Nazírové byli Izraelci, kteří se načas, z horlivosti pro Boha, rozhodli žít jako kněží. Součástí toho bylo zdržovat se alkoholu. Proroci pak volali Izraelce k větší zbožnosti. Někdo chtěl tyto hlasy umlčet. I my někdy potřebujeme slyšet hlas někoho, kdo nás nabádá k nějaké změně ve svém duchovním životě. Je nebezpečné být stále sám se sebou spokojený. Neumlčujme hlas volající nás blíž k Bohu. Je pravděpodobné, že to je hlas Boží.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin.

Otče, když se s tebou směji, celá obloha se naplní barvami. Všechno zpívá, všechny starosti mizí a ty mě naplňuješ úžasem. Otče, když s tebou pláču, je to mé nejhlubší odevzdání. Všechno skládám k tvému trůnu a rozhoduji se nezapomenout. Znělo v písni s názvem Father, a moment with you. Zpívali The Petersons.

0: každom čase. Viem, že si dobrý. Keď nevládzem, viem, že si dobrý. Viem, že si dobrý. Vydal som ti svoj život a som šťastný, že s tebou môžem byť. Si môj Boh.
1: Vyznání Pán Bůh se vždycky postaral může znít jako pouhá fráze. O zázraku nového života, ale i o Božím zaopatření a jeho věrnosti vypráví v následujících minutách Evženie Čermáková. Její příběh natočila pro Rádio 7 Klára Litterová.
2: S Bohem na cestě životem.
3: Dobrý den. Jmenuji se Evženie Čermáková, jsem z Pardubic, z církve bratrské a učím na základní křesťanské škole Noé na prvním stupni. Mám rodinu, kde jsou tři už dospělé děti, skvělý manžel, jedno půlroční vnouče. Moje cesta za Bohem byla zdlouhavá, trvala několik let, ale Pán Bůh trpělivě mě vedl a volal k sobě, i když jsem se někdy bála udělat některé kroky. Už na vysoké škole jsem hledala nějaký smysl života a protože to bylo v době po revoluci, kdy se otvíraly různé směry, do kterých jsme dříve nemohli nahlédnout, tak jsem začala číst některé knihy, byla jsem na filmu Ježíš a tušila jsem, že nějaký Bůh asi bude, že to nebude jenom všechno kolem nás, to, na co si můžeme sáhnout, jak nám říkali ve škole, že nějaké duchovno je, ale vůbec jsem se v tom nebyla schopna orientovat. Moje hledání spočívalo v tom, že jsem teda se šla podívat do nějakého kostela, který tam byl nejblíže, ale radši ne na bohoslužbu, protože to jsem se bála, že bych nevěděla, co mám dělat. A tam jsem volala k Bohu, ať se mě nějak dá poznat. A Pán Bůh postupně si mě vedl k sobě, ale už jsem věděla, že když mi je zlé, že k němu můžu volat, že ho můžu o něco prosit. Měla jsem i pocit, že mě opravdu nějaký Bůh slyší a že ty věci v životě se trochu zlepšily. Ale pak jsem najednou zase spadla do toho, že jsem dělala věci, které jsem věděla, že nejsou správné, za které jsem se styděla. A tak jsem se v tom motala vlastně až do konce svých studií. Během studií jsem se už vdala a měla jsem svoje první dítě a pak jsme se přestěhovali zpátky do Pardubic. Nastoupila jsem do svého prvního zaměstnání, kde jsem ale nebyla moc spokojená. Do toho přišla manželská krize, krize vůbec v rodinných vztazích a já jsem nějak klesala dolů a dolů a nevěděla jsem si s tím životem moc rady. Pak jsem se setkala s praktikujícími křesťany v novém zaměstnání ve Svítání, kde jsme pracovali s postiženými dětmi a to pro mě bylo velkou inspirací, protože jsem konečně viděla někoho, kdo říká, že věří Boha a také žije jinak, než jsem do té doby viděla lidi kolem sebe. A jeden z těch křesťanů mě půjčil i knížku o Ježíši a já jsem si ji doma četla. A na konci té knihy byla modlitba přijetí. A doteďka si pamatuju, že jsem brečela a říkám, Bože, tak já už si s tím svým životem nevím rady. Já i věřím, Pane Ježíši, že jsi žil, že jsi byl skvělý, že jsi uzdravoval a pomáhal lidem, že jsi i zemřel za moje hříchy. Já to všechno dokážu přijmout, ale že jsi živý, že opravdu s tebou můžu mluvit, Ježíši, tak mě v tom pomož, já tomuhle nějak nejsem schopna uvěřit. A v té chvíli jsem najednou cítila, jako když někdo za mnou stojí A ten batoh těch všech problémů a starostí, věcí, které jsem v životě nezvládala, a táhnul mě k zemi, jako kdyby mě někdo vzal. A já jsem najednou měla obrovskou radost. Najednou jsem věděla, že to je teda pravda, že Ježíš je živý, že to není jenom tak nějaký výmysl lidí, kteří to napsali do knížky nebo nahráli do filmu, ale že to je skutečnost. Když jsem to pak vyprávila svým věřícím kolegům, tak říkali, no to se znovu zrodila. A já jsem říkala, aha, a co to je? A tak mi to vysvětlovali, dali mi Bibli, pozvali mě na shromáždění, tenkrát do křesťanského společenství, a tam jsem se nechala i pokřtít. Tím začala moje cesta s Bohem, je to už vlastně 30 let, a můžu říct, že Pán Bůh mě nikdy nesklamal, vždycky mě věrně pomáhal, ale i korigoval a napomínal, když bylo potřeba, ale s láskou, a vždycky mě vedl. Ale po mém uvěření se prohloubila trošku naše krize manželská, protože můj manžel byl nevěřící a já jsem najednou přehodnotila svůj život, najednou jsem měla jiné priority, toužila jsem v neděli jít do církve, místo abych třeba trávila čas s rodinou, a to se manželovi samozřejmě nelíbilo a nebyl schopen to moc chápat a vypadalo to až na rozvod. Já jsem se tenkrát hodně modlila za svého manžela a měla jsem pocit, že jsem na rozcestí, že se musím buď vzdát manžela, nebo vzdát Boha. A to pro mě bylo hrozně těžké rozhodnutí, protože já jsem chtěla oba. Když jsem se tak modlila, tak říkám, Bože, ale já bez tebe už nedokážu žít. Já vím, že už bych to nezvládla. Já mám ráda svého manžela, nechci se ho vzdát, ale prostě já musím zvolit tebe, protože bez tebe prostě nemůžu být. A teď zpětně vím, že to bylo velice dobré rozhodnutí, protože můj manžel do půl roku uvěřil a Pán Bůh mi daroval i toho manžela. Takže to bylo pro mě opravdu velká zkušenost, že když člověk dá Boha na první místo, tak Bůh mu pak přidá i to ostatní. Jak se v Bibli píše, hledejte nejdříve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. A s tím i souvisí další věc. My jsme měli první dceru docela brzo a měla jsem zdravotní problémy, takže mi doktoři řekli, že ať jsem ráda, že jsem měla dceru brzo, že další děti už mít nebudu moc. A když uvěřil můj manžel, tak jsem dostala zaslíbení od Boha, že nám dá syna. A já jsem si říkala, tak Bože, pro tebe není nic nemožného, tak třeba nějak. I jsem přemýšlela, jestli třeba máme adoptovat, nebo jak to bude. No a já jsem opravdu krátce na to otěhodněla, přestože doktoři říkali, že to už nebude možné. A měli jsme nejenom syna, ale za 3 roky na to ještě dceru, takže máme 3 děti.
4: Můžu se jenom zeptat, co to je za slíbení a jak jsi věděla, že ti ho Pán Bůh dal? Mhm.
3: Při modlitbě ke mně Pán Bůh mluvil. Je to takový vnitřní hlas, kdy člověk ví, že to není z něho, protože jeho rozum mu říká něco úplně jiného a vnímá, že to je něco, co je i v souvislosti s Biblí, protože Pán Bůh i v Bibli dělal zázraky a jsou příběhy, kdy taky dával třeba dítě ženě, která nemohla mít děti. A ke mně Pán Bůh mluvil a mluví a jsem mu za to moc vděčná, někdy i v obrazech. Než můj manžel vlastně uvěřil, tak jsem měla od Pána Boha zaslíbení, že uvěří a dokonce, že bude mu sloužit ve chvalách. A opravdu můj manžel po uvěření vlastně, my jsme pak spolu vstoupili do církve bratrské a tam on zavedl chválící skupinku, protože do té doby tam nebyla a vlastně doteďka slouží Pánu ve chvalách. Tam bylo i jedno velké zaslíbení tenkrát, že budu učit v křesťanské škole v Pardubicích. A tak já jsem měla jedno dítě, druhé dítě, ještě jsem se starala o babičku, takže jsem byla dlouho doma. Pak jsem nastoupila do jednoho zaměstnání, do druhého zaměstnání, jako do školy. A stále jsem čekala, kdy někdo někde teda založí v Pardubicích tu křesťanskou školu, abych tam pak mohla jednou učit. Jednou ke mně přišly kamarádky i z jiných církví a říkali, že mají na srdci, že se máme modlit za křesťanskou školu v Pardubicích. Tak mě úplně zajásalo srdce, že Pán Bůh už něco dělá, takže jsem se ptala, kdy se schází k modlitbám a ptala jsem se trochu s obavama, protože jsem měla 3 děti, musela jsem je vozit na spoustu kroužků, manžel byl hodně pracovně vytížený, někdy i víc dní byl na služebních cestách, takže to bylo hodně na mě a přitom jsem moc toužila, abych na tu modlitební s nima mohla chodit. A oni řekli, že to je v pátek odpoledne a to bylo jediné odpoledne z celého týdne, kdy děti neměly kroužky a mohla jsem tam jít. Takže jsme se začali scházet na modlitby a stále jsme se modlili za školu. Pán Bůh nám i přidával různé lidi, kteří tam přišli. Já jsem pozvala i kamarádku, která nám tam vnesla takový trošku manažerský způsob, že jsme začali dělat i zápisy toho, co k nám Pán Bůh promlouval. A stále jsme nevěděli, jak to vlastně bude, kdo tu školu založí, až nám jednou Pán Bůh řekl, ale to máte založit vy. A my jsme říkali, Bože, ale my vůbec nevíme, jak. A Pán Bůh říká, nebojte, já vás vším provedu. A opravdu nám pomáhal, když jsme potřebovali poradit s účetnictvím, kterým jsme žádná z nás nerozuměli, protože jsme to většinou byli učitelky. Tak nám poslal paní z církve, která čerstvě šla do důchodu, dělala celý život účetnictví a měla pocit, že by ještě něco chtěla dělat, aby byla prospěšná. A prostě přišla za náma, že slyšela o té škole, jestli by nám nemohla v tom nějak pomoci. Takže my jsme zajásali a opravdu jsme viděli, že Pán Bůh nás tom vedl úžasným způsobem. Že nakonec se nám opravdu podařilo v roce 2011 v září otevřít školu, sice jenom s 9 dětmi, ale s vírou, že ta škola jednou bude opravdu plná základní škola. Pro mě to bylo docela taky těžká zkouška, protože já jsem v té době učila vlastně v nejlepší škole v Pardubicích, kde jsem po 2 letech dostala trvalý pracovní poměr, což tam nebylo jednoduché získat, to se člověk musel osvědčit. A v té době, kdy jsem tu smlouvu tam podepisovala, tak už jsem věděla, že vlastně brzy odejdu do křesťanské školy. Můj manžel tenkrát z toho byl trošku nervózní, protože měnil zrovna zaměstnání. Měli jsme hypotéku, protože jsme opravovali starý domeček po babičce, kde jsme bydleli. Měli jsme 3 děti a manžel říká, no ale jak já to zvládnu s jedním platem, ty ze začátku moc brát asi nebudeš v téhle škole. Ale musím říct, že Pán Bůh se opravdu postaral, že jsme neměli nikdy nouzi, že to bylo až neskutečné, jak jsem zažívala i v maličkostech, třeba jenom to, když jsem si říkala, už bych se asi druhý rok neměla fotit ve stejných šatech, protože ty děti to budou mít na fotce někde v albu a paní učitelka by měla mít nové šaty. Přišla kamarádka, že trochu přibrala a jestli by mě nešly nějaký šaty od ní, jestli by k ní nepřišla s nějaký vyzkoušet a já jsem si tam mohla vybrat několik šaty. A to byly opravdu takové věci, jsem si vždycky říkala, Bože, ty prostě se o nás tak úžasně staráš. A vlastně i manžel tím, že změnil práci, tak se mu o něco zvýšil plat, takže nevadilo, že mě se zase o něco snížil a zvládali jsme to všechno.

0: Teď už je to vlastně 12 let, co jsme křesťanskou základní školu Noé v Pardubicích založili. Máme už plnohodnotnou základní školu všech 9 tříd. Každý rok jsme vlastně otvírali novou první třídu. Pamatuju si, jak jsme o prázdninách chodili uklízet vlastně třídu po přestavbě, abychom vůbec to tam mohli nastěhovat a mohli od září tam začít učit. Založili jsme i křesťanskou školku, která nám pomohla vlastně k tomu, aby už jsme si trochu ty děti připravovali do první třídy. Vlastně i při schánění prostor to byl boží zázrak, protože když jsme scháněli prostory, město nám řeklo, že teda dobře, povolí křesťanskou školu v Pardubicích, ale ať neočekáváme žádné finance, žádnou pomoc, že si všechno musíme zařídit sami. A my jsme tenkrát zkoumali, kde by naše škola mohla být, modlili jsme se za to a pak jsme šli vlastně k Salesiánům, kteří po restituci získali vlastně budovu bývalé školy. Tenkrát nám správce těch Salesiánů říkal, no, my od Boha víme, že tady zase má být škola a my jsme se i chtěli v tom angažovat a tu školu založit, ale nepodařilo se nám sehnat lidi, kteří by do toho šli, takže my jsme připraveni vám tady v tom pomoct a protože my jsme neměli finance, abychom mohli celou budovu si pronajmout, tak oni byli tak hodní, že nám vždycky pronajali tu jednu třídu, kterou jsme potřebovali, jednu kancelář, kterou jsme potřebovali na začátek a ostatní byly různě pronáté firmy a vždycky dopředu těm firmám dávali výpověď. Každý rok o jednu třídu jsme vlastně zase získali větší prostor, až jsme vlastně nakonec získali celou budovu. Musím říct, že za celých těch 12 let, co funguje naše křesťanská základní škola a mateřská škola Noé v Pardubicích, tak by to bylo asi na celou knihu, kdybychom sepisovali, jak Pán Bůh dělal zázraky, jak nám pomáhal, jak nás držel, protože víme sami, že z vlastní síly bychom to nikdy nejenom nemohli ani založit, ale ani nemohli zvládnout, provozovat. Opravdu vždycky, když bylo potřeba finance, ať už na opravu něčeho, nebo ze začátku i na platy, tak Pán Bůh nám až zázračně dával různé sponzory, kteří nám pomáhali. Asi úplně největší částka vlastně, kterou nám Pán Bůh pomohl, tak byla v minulém roce, kdy jsme vlastně se dohodli se Salesiánama, že budeme odkupovat od nich tu část budovy, kde je škola a školka a jim zůstane ta třetina, kde mají vlastně svoje prostory. A byli jsme domluvení a sepsaná byla smlouva, že místo pronájmu budeme splácet teda postupně splátky přes 20 let a tím to nějak splatíme. Jenomže tam byla i inflační doložka a nikdo nemohl tenkrát, když jsme to sepisovali před lety, tušit, že bude taková situace, jako se stala teď v minulém roce, že inflace vystoupala do ohromné výšky a najednou my bychom museli ke konci roku platit o několik milionů více, než jsme počítali a my jsme ty peníze neměli. A i nám to přišlo vlastně zbytečné platit tolik peněz. A tak jsme se hodně modlili, hledali jsme u Boha, scháněli jsme u sponzorů, ale vlastně jsme si s tím moc nevěděli rady. A Pán Bůh nám opravdu zázračně pomohl, protože jeden zahraniční sponzor, který nám už pomáhal předtím s rekonstrukcí části budovy, tak nám slíbil akci 1+1, kolik vyberete, tolik vám dáme, až do výše celé splátky té budovy. Takže to by bylo 40 milionů. No, my jsme na to měli asi měsíc času. Takže sehnat 20 milionů za měsíc, to není reálné. To nám všem bylo jasné. Ale přesto jsme udělali modlitební řetězec, udělali akci 20 plus 20, kterou jsme rozeslali po církvích, po známých, po rodičích, žáků školy, všude, kde jsme mohli. A říkali jsme si, dobře, ne všichni samozřejmě mají možnost darovat peníze, ale můžou nám i peníze půjčit, kterým teď leží na účtu a třeba je nepotřebují, a my bychom jim to pak spláceli jenom s úrokem vlastně, který je u banky, tak by to pro nás bylo pořád výhodnější. Stal se prostě zázrak. My jsme opravdu během toho měsíce těch 20 milionů takhle získali. Takže jsme dostali od toho zahraničního sponzora druhých 20 milionů a mohli jsme ke konci roku Salesiánům splatit vlastně tu naši část budovy, což bylo požehnání i pro ně, protože oni okamžitě zahájili rekonstrukci vlastně své části budovy a byli taky rádi, že mají na to finance. A my vlastně jsme získali takhle, respektive zřizovatel Církev bratrská v Pardubicích, Archa, získala takhle vlastně budovu. Takže Pán Bůh opravdu dělá úžasné zázraky. Těch věcí by bylo hodně, ale na to teď není často vyprávět. Samozřejmě jsou to duchovní boje a my opravdu od začátku vlastně, než školu jsme založili, tak jsme se každý měsíc scházeli na modlitevní setkání a to držíme do dneška, protože jsme měli i od Boha zaslíbení, že když budeme v dobrých i zlých dobách se ho držet, že nás vším provede. A to opravdu dělá.
1: Děkuji moc, Evžo, za tvé svědectví, za všechno, co se nám vyprávila. Nechť vám Pán Bůh žehná.
0: Děkuji.

Skutečnost Božího odpuštění člověku může vypadat i tak, že vám někdo obrazně sundá těžký batoh vin z vašich zad. To je zkušenost Evženie Čermákové, ženy, která hledala smysl života a odvážila se k Bohu volat s prosbou, aby se jí dal poznat. Nejen, že se jí dal poznat, ale ukázal jí také svou věrnost a moc v různých životních situacích. Je stále stejný i dnes. Volej k němu i ty, dokud máš příležitost.

0: světlo.
1: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

Radio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Radio 7 s nadějí do každého dne.

0: Společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7. Byly 3 hodiny. U mikrofonu je Lenka Malinová. V další hodině se zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy Plavčík Jean. Po několika písních se vypravíme do 17. století na francouzský královský dvůr.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

První kapitola druhého dílu historického románu Plavčík Jean, kterou jsme otevřeli ve čtení na pokračování, nás zavedla do Paříže, kterou v roce 1680 svírá výjimečně krutá zima doprovázená hladem. Na policejní stanici vypovídá zadržený námořník jménem Jakub Cartier, že se plavil na lodi Jitřenka, která byla před 3 lety prohlášena za nezvěstnou. Všichni se domnívali, že loď ztroskotala. Cartier líčí osudy posádky a zaměřuje se především na postavu mladého plavčíka, ze kterého se vyklubal hrabě Jean de Conti. Jehož rodinu vyvraždil kapitán Flaubert. Plavba skončila katastrofou, když Jitřenku zničila bouře a zachránilo se jen pár lidí, mezi nimi i Jean de Conti.

Markýze de Louvois, vlastním jménem Michel de Letellier, nám většina historických pramenů představuje jako pyšného, bezohledného egoistu s arrogantním chováním a sklony k brutalitě. Po smrti svého otce zastával u královského dvora ve Versailles úřad ministra války, který si Letellierové koupili jako dědičné právo. Tento naprosto zkažený člověk, který byl však natolik chytrý, aby věděl, co si ještě může dovolit, byl jedním z největších oblíbenců Ludvíka XIV. Král Slunce se vůbec rád obklopoval zvláštními typy šlechticů, což vysvětloval tím, že je chce mít pod dohledem. Pravdou ovšem je, že jej tito lidé, aniž by si to byl ochoten připustit, velice negativně ovlivňovali. Zvláštní kapitolou v životě markýze de Louvois byl jeho vztah k igenotům. Nikdy se nepodařilo přesně vypátrat, odkud pramenila jeho bezmezná nechuť vůči reformovaným křesťanům, ale je dost možné, že to způsobil příkladný život jednoho z jeho sousedů, igenotského šlechtice Robera de Roussier, kterým se, jak jednou přiznal, cítil být obviňován. Ale ať už tomu bylo jakkoli, zůstává historickým faktem, že v Louvois měli reformovaní ve Francii nesmiřitelného protivníka, který se nakonec zásadním způsobem přičinil o zrušení ediktu Nantského. Jedním z nejbližších ministrových spojenců byl kardinál Ibert, který momentálně seděl v Louvoisově nákladně zařízené pracovně. Tak vy si tedy myslíte, drahý markýzi, točil mlýnek prsty kardinál. Nejenom myslím, eminence, jako člověk zabývající se již řadu let politikou jsem si docela jist. Neuvážené a zbrklé jednání se nevyplácí, synu. Souhlasím s vámi, že se jinověrci rozlézají po zemi rychleji než morová nákaza, ale spěch může mnohé pokazit. Netvrdím, že přesvědčit krále bude snadné, určitě si jako vždy vymyslí spousty nepříjemných otázek, ale kdo více než on sám touží potom, aby Francie vzrůstala co do moci i slávy. Nemyslete si, že mu jsou pochuti všechny ty igenotské modlitebny, stojící jako viditelné znamení vnitřní nejednoty země. Snad, připustil Ibert. Ale nezapomeňte, že jsou zde ještě jiné hlasy než jenom naše. Colbert, Vauban a další mohou krále přesvědčit o opaku. Bojíte se, že nás v královské radě překřičí? Povytáhl posměšně obočí Louvois. Mé názory znáte. Pokud máte za to, že přišel čas, jsem ochotný na nejbližší radě vystoupit se svými stížnostmi na adresu protestantů. Stížnostmi, ušklíbl se ministr. Jakoby jich už nebylo dost. A co po mně tedy vlastně chcete? Podívejte, eminence, upřel na kardinála své studené oči ministr. Někdo to jednou před Ludvíkem vyslovit musí. Uznejte sám, že návrh na zrušení ediktu Nantského by měl padnout ze strany církve a nikoli politika. Přinejmenším to bude znít věrohodněji, než kdybych s tím přišel například já nebo pan de Solignac. Vy zřejmě nejste při smyslech, zrudl kardinál. Víte vy vůbec, co po mně žádáte? Povědět větu a pak se zase posadit. Jistě, a mohu se rozloučit se svou fialovou čepičkou, ne? Ta vám sedí na hlavě dostatečně pevně, eminence. Zasmál se ministr. Snad si o mě nemyslíte, že bych vás vehnal do nějaké nejisté věci, která je předem odsouzena k neúspěchu. Stejně ovšem nechápu. Ludvík XIV. Přece něco takového neudělá. Alespoň ne teď? Přesně tak, eminence. Ne teď a ne hned. Ale stojí za to nasadit králi brouka do hlavy, nemyslíte?

Nevím, jestli už je ta dostatečně příhodná doba. O to se postarala náhoda, kterou je nutno využít. Znáte, či lépe pamatujete si na hraběte de Contiho? Nevím, možná mi to jméno něco říká. Je to snad nějaký příbuzný velkého rodu Conti? Ano, z jedné jejich vzdálenější větve. Kdysi se o něm hodně mluvilo. Ten hrabě byl Igenot, známý svými styky s Angličany, navíc mimořádně oblíbený mezi reformovanými. Tenkrát jsme jej chtěli použít jako nástroj k jejich vydráždění. Král ho nechal zatknout. No, a kdosi se postaral o to, aby velící důstojník vykonal rozkaz s přehnanou horlivostí. Hrabě údajně kladl při zatčení odpor. Později se však zjistilo, že Conti měl syna, jemuž se podařilo upláchnout. Pátrala po něm i královská policie, žel bezvýsledně. Pokračujte, pane markýzi, pobídl ministra kardinál. To je zajímavá historka. Nebudu vás obtěžovat líčením podrobností, eminence, snad jen tolik, že právě v té době vypravil král loď, která měla dovést určitý strategický náklad do Karibského moře. Snad ne na Tortugu, divil se na oko duchovní. Nikdy tam nedoplula a přes 3 roky nikdo nevěděl nic o jejím osudu. Před několika dny se však ke mně doneslo, že šéf královské policie, pan de la Reni, drží ve vazbě muže, který byl jedním z námořníků oné plachetnice. Pan de la Reni má, co se týče zajímavých lidí, téměř vždy až neskutečné štěstí, konstatovala jeho eminence s nádechem závisti v hlase. Spíš bych řekl, že má až příliš schopného a občas notně drzého pobočníka. Myslíte toho de Gréze, který dostal Brinvilliesovou Katovi pod meč? Ano, ale na tom teď nezáleží. Ten námořník, nějaký Cartier, vypovídá, že jejich loď ztroskotala díky jistému náboženskému fanatikovi, který nesl jméno Jean de Conti. Vida, zrychlil točení mlýnku prsty kardinál. A pak, že lidé nevstávají z mrtvých. Kromě spousty zajímavých a beznadějně kompromitujících věcí, je Cartier ochoten odpřísáhnout, že ten mladý hrabě uvažoval o možnosti odprodat značnou část nákladu Angličanům žijícím v amerických koloniích. Mimochodem, eminence, hrabě de Conti si žije nerušeně v Salemu a dokonce se tam i oženil. Začínám pomalu rozumět, předl spokojeností Iber. Jenom doufám, že ten námořník už není pod bdělým dohledem policie. Ale kde? Sedí v jednom dobrém vězení, kde jej střežíme jako oko v hlavě. Pánové Reni a de Grés si budou muset chtě nechtě hledat jinou možnost, jak se proslavit. Král, kterého jsem o celé záležitosti pochopitelně ihned informoval, trvá na tom, aby byl na de Contiho vydán bezodkladně zatykač. V následujícím procesu se zcela jistě naskytne mnoho příležitostí ukázat Igenoty v pravém světle. Jednou větou, kámen, který uvolní lavinu. Tak nějak, přitakal ministr. Ještě se vám zdá, eminence, příliš brzy začít připravovat půdu pro další vývoj událostí? Víte, že jsem spíš váhavější, Louvois, ale za pokus to stojí. Bylo by zajisté hříchem nevyužít této situace, kterou nám sesílá samo nebe. Zvedl zbožně oči kardinál. Jenom mi ještě dovolte otázku, milý markýzi, jak jste se, prosím vás, tohle všechno dozvěděl? Pokud vím, policie si svá tajemství pečlivě hlídá. Vždycky se najde způsob, jak přelstít i tu nejchytřejší lišku.
vyhnul se přímé odpovědi de Louvois. Chápu, kdo nic neví, nic nepoví, toť hluboká pravda. A nyní, můj synu, necítíte potřebu se vyspovídat? Snad až po tom procesu, eminence, sledoval ministr mírně se culícího kardinála a myslel přitom na to, že lepšího spojence než je on si nemohl přát. Iber byl vypočítavý, mazaný, neústupný a dostatečně bezohledný, což jsou vlastnosti, které člověk, zabývající se vysokou politikou, nesmí v žádném případě postrádat.

Tak co tomu říkáte, de Grézy? Zeptal se pan de la Reni, vysokého muže s hnědýma očima a hranatou, energicky vystupující bradou ve snědém obličeji. Policista přemýšlivě nakrčil obočí a pak se svým zvláštním, trochu záhadným způsobem pousmál. Mám-li být upřímný, opsal zapálenou dýmkou v ruce ve vzduchu kruh, zdá se mi to všechno příliš fantasmagorické. Dejme tomu, král má ovšem výrazně jiný názor než vy. Král, bručel policista. Kdyby počkal, až celou záležitost řádně prošetříme, mohl si klidně ušetřit unáhlené závěry a následná nerozvážná rozhodnutí. Smůla, ten Louvův donašeč, povzdechl si prefekt. Jenomže kdo mohl tušit, že člověk, který mi chodí přikládat do krbu, zároveň poslouchá za dveřmi? Už jsem ho vyhodil, zabafal policista z dýmky. Vysvětlil jsem mu, že když jej platí pan ministr, nebude dostávat plat od nás. Venku se opět rozchumelilo a po otevřeným oknem zalétal do místnosti křik kohosi, kdo se neodbytně dožadoval povozu. Král na hrabě de Contiho vydal zatykač, dovřel okno prefekt. Pokud jej prý sejlemští radní odmítnou vydat, požádá o jeho hlavu diplomatickou cestou samotného Karla II. Proč ne? Je přece král. Ušklíbl se de Grés. Jinak je mi ale všechno naprosto jasné. Conti je igenot a Louvovi se momentálně hodí do krámu všechno, čím lze u dvora vyvolat protiigenotskou náladu. Musíme se snažit o maximální objektivnost, de Grézy. Ani jeden z nás neví, co a jak se vlastně na Jitřence stalo doopravdy. Jedno můžeme tvrdit zcela jistě, a to, že Cartier nemluví pravdu. Neříkám, že všechno je pustá lež, ale celkový obraz jeho výpovědi je fantasmagorický, napověděl de Grézovi jeho vlastními slovy prefekt. Děkuji, přisvědčil s úklonou policista. Tento výraz vystihuje naprosto přesně skutečnost. Conti hraje v celém tom dramatu zcela určitě jinou roli, než se mu snaží přisoudit to zrzavé individuum, z něhož je na sto honů cítit osobní zaujatost. Což ovšem vyhovuje jisté skupině lidí, ovládajících stále výrazněji politickou scénu. A jak znám Ludvíka XIV., toho bude zajímat jediné, zda byl viník odhalen a po právu potrestán. Když tak ovšem přemýšlím, dovedete si představit, co z tohoto případu mohou lidé kolem ministra války vytřískat? Právě že ano, vrčel rozladěně de Grés. K čertu s touhle politikou a věčnými intrikami mocných. Poslyšte, pane, my tomu mladíkovi musíme pomoct. To bychom si mohli pěkně připálit prsty. Právě to je jeden z důvodů, proč mě Contiho případ láká. Konečně tím, že jsem toho zrska nenechal běžet jeho vlastní cestou, nesu na následujícím vývoji událostí určitý podíl viny. Takže kde začneme? Nejlépe snad u toho de la Salého. Pokud existuje někdo, kdo může do celé záležitosti vnést trochu světla, je to bez pochyby on. No, souhlasím. Už se vám o něm podařilo něco zjistit? Robert Cavelier de la Salle spustil de Grés. Šlechtic ze starého rodu odněkud ze severu Francie, asi jako 15letý odešel studovat na jezuitskou kolej do Paříže, kde v 18. roce svého života vstoupil do řádu.
Jako chytrý a nadaný žák vynikal především v oblasti přírodních věd a kartografie. Absolvoval několik cest po Středomoří, odkud přivezl pečlivě vypracovaný soubor námořních i pevninských map. V 21 letech se však s tovarištvem Ježíšovým nadobro rozloučil. Ale nestačil se divit prefekt. Chcete tím říct, že nechal docela klidně propadnout svůj majetek ve prospěch církve? Otec představený, kterého jsem v Lasaleho záležitosti navštívil, se nikterak netajil s tím, že on sám měl od samého začátku veliké pochybnosti, zda z tohoto mladíka vyroste dobrý jezuita. Měl prý až příliš nespoutanou povahu a co se víry týče, značně svobodomyslné názory, které mu bránili podřídit se přísné kázni.

0: tedy rozhodně žádný tuctový typ, konstatoval Reni. Alespoň ne v tom smyslu, že by se nechal ovládat nějakým náboženským fanatikem, jak by nám to rád vsugeroval Cartier. Přesně tak. Představený semináře mě rovněž informoval, že Lasalleho vzorem byl cestovatel Champlé. Sám chtěl pokračovat v jeho stopách a nedokončeném díle tím, že toužil nalézt legendární pevninský průplav, protínající napříč americký kontinent od Atlantiku až k Tichému oceánu. Rovněž tak jako vy si tedy myslím, že lidé jeho typu jsou natolik osobnostmi, že by se těžko stali kořistí blouznivců. A jistě vám neušlo Cartierovo uřeknutí, že se Conti s de la Sallem stali dobrými přáteli. Pokud by tedy Conti žil v zajetí nějakých svých představ, pak by se mu pravděpodobně muž jako La Salle snažil na míle vyhnout. Tudíž můj policejní čuch mi říká, že všechno bude asi úplně jinak, než jak se nám to snaží naservírovat pan Cartier. Jenže hledat toho mladého šlechtice v Americe, když sám víte, kolik schudlých rytířů, baronů, hrabat se po novém světě potlouká a často ještě pod falešnými jmény, nebude nic jednoduchého. Možná, ale mám pocit, že s tímhle to bude trochu jinak. Domnívám se, že vzhledem ke svým plánům se nejspíš spojil s guvernérem Frontenacem v Quebecu a tam po něm také začneme pátrat. Díky bohu máme v hlavním městě Nové Francie několik velice schopných spolupracovníků. Vidím, že jste se do toho případu už pořádně zakousl, de Grézy. Vždycky mě přitahovali osudy, kterým život dvakrát nepřál. Prostě se ve vás nezapře bývalý advokát, pokýval hlavou prefekt. Radím vám však, abyste si občas připomněl svůj první případ. Pokud se dobře pamatuji, obhajoval jste tehdy jakéhosi člověka, který byl sice prokazatelně nevinný, ale král si přál jej usvědčit a odsoudit. Měl jsem štěstí, že jsem tenkrát vyvázl holým životem a zmizel ve Švýcarsku. Odložil de Grés vyhaslou dýmku. A řeknu vám, i když to je už hodně dávno, dosud jsem to jeho veličenstvu nezapomněl. Pohodil hlavou k několika objemným fasciklům. Takže na tom stále ještě pracujete? De Grés si začal pohrávat s dýmkou a aniž by od ní zvedl oči, prohlásil. Až s tím, co nazývám svou osobní pomstou, předstoupím jednoho dne před Ludvíka 14. Ručím vám za to, že se mu budou ježit vlasy na hlavě a já se na něho budu s gustem dívat. Radím vám, příteli, buďte opatrný. Četl jsem tu vaši, jak říkáte, osobní pomstu, ale ještě víc než všechny ty zločiny v ní obsažené, mě děsila jména, která v souvislosti s tím svinstvem uvádíte. Vaše písemné poznámky vás zařadily mezi krajně nebezpečné lidi a víte moc dobře, že o takovéto označení není v naší zemi co stát. Nedovedu posoudit, do jaké míry jsem nebezpečný. Zasmál se skřípavě de Grés. Ale jednomu jsem rád. Přestal jsem být advokátem s prošoupanými lokty a stal se ze mě policajt. Policajt, na kterého si už nikdo nemůže jen tak vyskakovat. Ani král. Já vám samozřejmě ve výkonu spravedlnosti bránit nebudu. Ano, ať žije spravedlnost, zadeklamoval de Grés. Kdybyste býval nechal toho zrska běžet, mohl jste si ušetřit čas. Takhle jenom máte práci navíc. Když ono to jednoduše nešlo. Víte, pane prefekte, Já jsem strašně zvědavý člověk. A v tu chvíli mě moc zajímalo, co se asi stalo s mladíkem, který mě zhruba před 3 lety a něco obsluhoval při večeři v jednom larošelském hostinci. Tuším, že se jmenoval U mořské vyhlídky. Pobýval jsem tam tenkrát, co by velitel transportu zbraní.
1: Počkejte, de Grézy, snad nechcete tvrdit?
0: V lidském životě, pěchoval palcem znovu dýmku policista, existují spousty nejrůznějších náhod, nebo to snad nejsou náhody. Jistě si pamatujete, že po událostech v Monrey dal král po Jeanu de Contim pátrat. Jeho stopy tehdy končily u vévody de Senamon a pak zmizel jako pára nad hrncem, až mi ho osud přivál zvláštním způsobem do cesty. Stačilo pouze natáhnout ruku, jenomže já jsem ho nechal odplout.
1: Ve vás je opravdu těžké se vyznat, de Grézy.
0: Opravdu?
1: Jsou chvíle, kdy to nedokážu, ale jinak si vás člověk musí chtě nechtě vážit.
0: Děkuji. Strčil policista na ústek troubele mezi zuby a sáhl po křesadle. Už jsem myslel, že mě začnete hubovat. Jako můj nadřízený, byste na to měl plné právo.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

0: strength will fight. My eyes won't lose his heart from sight.
1: Ben Drápal tentokrát zpíval anglicky, že Bůh kraluje. Ještě zaspívá Pavel Helan a skupina Rieka života a budou 4 hodiny Čas pro akademii.

0: Posloucháte noční vysílání na Rádiu 7. Překročili jsme čtvrtou hodinu a je před námi pořad Akademie. Na možnosti, jak ovlivnit své okolí, se zaměří Michal Malý, který hovořil k účastníkům festivalu United.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Děkuju, že i přesto, že to tady není jediná přednáška o politice, že jste dorazili, a slibuju vám, že bude jiná. Jak vidíte, nejsem tady poprvý. Přesně na den před rokem jsem tady přednášel o tom, jak je všechno špatně, jak je politika v krizi, ale trošku jsem nechal otevřený konec v tom, co bychom s tím měli dělat. A dostal jsem možnost reparátu, tak se v následujících, doufám, že tak 35-40 minutách, budeme bavit o tom, co můžeme změnit, i když si myslíme, že vlastně je to ztráta času. A tady ještě vidíte, že jsem z Univerzity Karlovy, že jsem na United, a kdyby vás můj slovní projev zaujal, tak sem tam kážu v Safe Pointu. Než se přesuneme dál, abyste věděli, že mám na to patent mluvit o politice, tak jsem byl v televizi, což mě legitimizuje. A jsem jeden z 10 milionů politologů v téhle zemi a myslím si, že kdyby Ježíš působil dneska, tak krom zlodějů, prostitutek a vrahů, tak bude oslovovat i politology, protože za každé takovéto vystoupení dostávám řadu skvělých komentářů, velmi povzbudivých. A učím na FSVUK a na Husické teologické fakultě a jsem moc rád, že je vás tady tolik. Nikdy jsem to nezažil, i když jsem dal povinnou docházku, tak to nikdy nevypadalo takhle. Takže pro mě je to něco nového a předpokládám, že mě nikdo z vás nezná, ale kdyby náhodou, tak moje přechodné bydliště je na novinkách.cz, kde pravidelně komentuju důležité věci, jako že se Miloš Zeman nudí, jezdí ve člunu a trolí ostatní. Chci se vás jenom zeptat, byl tady někdo minulý rok na mojí přednášce? Tak to je víc, než jsem čekal, tak doufám, že si nic nepamatujete. Já se normálně zabývám technologiemi, AI a tak podobně, ale poslední 3 roky jsem se vnořil do tématu politiky a křesťanství. A na politice a křesťanství je strašně zábavné, že ta debata nikdy neskončí, i když trvá 2000 let. A oproti jiným politologickým tématům je zajímavý, že vždycky má stejný základ, a to je Bible. A je fascinující, že můžete normálně v politologii se snažíte odhadnout budoucnost nebo vysvětlit, proč se něco stalo. Já se momentálně vracím o 1000 let dozadu, abych pochopil, jak někdo přemýšlel. A můžu vám říct, že jednoduchá odpověď na křesťanství a politiku neexistuje. Tady jsem vám vypsal pár příkladů, čím se kdo zabýval, kdybych to shrnul, jaké je rozdělení pravomocí mezi církví a státem, jak má vypadat ideální křesťanský vladař, jak má vypadat dobrá vláda, jak se dělí duchovní a světská moc, ale nic tohodle dneska probírat nebudem, protože byste mi tady asi usnuli, ty sedačky vypadají pohodlně. My se dneska budeme zabývat tím, co můžete dělat, když jste obyčejní občani, nemáte čas kandidovat, politika vás moc nezajímá, ale chcete něco udělat pro svoje okolí. Minule jsem byl trošku depresivní, probírali jsme, že politika je v krizi a vždycky v krizi bude, to se od toho roku nezměnilo. Jak ta krize vypadá, bavili jsme se o polarizaci, populismu a vlivu technologií a skončili jsme tím, že politika je někdy až moc abstraktní, že v té společnosti, kde žijeme, tak se nezabýváme tím, co je okolo nás a nějakým způsobem řešíme spíš zbrojní politiku, zahraniční politiku, no a ve finále ji vůbec nerozumíme. A takhle otevřeně jsem skončil a dneska bych se s vámi chtěl pobavit o tom, co my jako křesťané, kteří nechceme investovat moc času do politiky, můžeme v sekulární společnosti dělat, být nějakým svědectvím naší víry a tak podobně. Takže zastavme se ale nejdřív u toho názvu, protože je důmyslnější, než si myslíte. Aspoň doufám. Ovlivňujme dění okolo sebe, ale jak ovlivnit své okolí? Ale dříve, než si zodpovíme otázku jak, měli bychom podle mě vědět proč. Proč bych jako křesťan se měl vůbec o věci veřejné zajímat? Není to ztráta času, neměl bych ten čas investovat do práce ve sboru nebo do něčeho takového? A pak taková ještě záludnější otázka, co to vlastně ta politika je? Kdybych se vás tady zeptal, já se vždycky ptám svých husitek na první hodině, odpovědi jsou různé, víceméně každá z nich je pravda, často tam zaznívá svinstvo, špína a tak podobně, ale pravděpodobně si řeknete, politika je parlament, Andrej Babiš, prezident a tak, ale já vám ukážu, že to vůbec není pravda. Tím začneme. Co je politika? Představte si, že teď, že jsme ve scéně ze Scooby-Doo, kdy sundáváte masku tomu zloduchovi a zjistíte, kdo to je, tak si představte, že takhle teď demaskuju politiku. Čeština, ačkoliv je to jazyk velmi krásný a barvitý, tak v oblasti definice politiky je velmi nedostatečný. My říkáme politika prakticky všemu. Aristoteles, který první ten pojem použil, ho směřoval na obec, jako prostor, kde lidé žili spolu a jak se o ty věci veřejné, o ty záležitosti obce starat. A angličtina nám k tomu dává takový tří rozměrový rámec, polity, politics a policy. My Češi tomu všemu říkáme politika, takže to je trošku zjednodušující. Ale myslím si, že všichni, co tady sedíme, nebo většina, bere, že politika je jenom to politics. Jak se uspořádává a vykonává moc, jak vypadají kampaně, volby a tak podobně, ale okolo nás běží i policy, bezpečnostní politika, rodinná politika, sociální politika a tak podobně. A zkrátka, když hodně využijeme Aristotela, tak zjistíme, že politika je všude kolem nás. Správa místa, kde žijeme, starání se o něj a tak podobně. Takže politika není něco, co je na malé straně nebo tady na městském úřadě, je to všude kolem nás. Tak, Scooby-Doo moment končí. Proč se politikou vůbec zabývat? Je to asi dobrá otázka předtím, než se přesuneme k tomu, proč. A teď budu trošku kontroverzní, protože Bible nedává nějaký návod o tom, jaký politický systém lidský je ideální, koho volit, koho nevolit a tak podobně, ale přesto jsou v ní obsaženy termíny, které běžně v politice používáme. Třeba Boží království. Království je termín politický. Ukazuje nějaký systém, kde je nějaký král, který vládne. No a když přejdeme k listu Filipským, zjistíme,

A Boží králování se projevuje skrze nás. No a politika je jenom jednou z mnoha oblastí života, kde můžeme nechat promlouvat naši víru, kde můžeme sloužit bližním a kde můžeme vykonávat dobré skutky. Tady udělám malý product placement. Knížka od Biblionu Ježíš a mocnosti. Vřele doporučuji, pokud vás tohle téma zajímá. Její autoři, Wright a Byrd, přichází s termínem práce pro království. A jako něco, co bychom jako křesťané mohli dělat. Neznamená to, že máme, jako se to děje trošku v Americe, se snažit Boží království vytvořit jako nějaký politický systém, kde budou vládnout křesťané a budou šířit křesťanské hodnoty. To už sklouzává ke křesťanskému nacionalismu. Znamená to, že máme pokračovat v Ježíšově díle, sloužit druhým, konat dobro a svým životem vydávat svědectví o Ježíšově a evangeliu. To, co asi jako všichni známe a víme. Nicméně jedním z těch prostorů, kterému se často vyhýbáme, protože si myslíme, že do něj nepatříme nebo že je toxický, což teda je, kde pro království můžeme pracovat, tak je i ten prostor veřejný a politický. Opět zmíním papeže Františka, protože by tady ten jeho koncept přijde velmi trefný. Papež František ve své encyklice mluví o politické lásce. Lásku všichni známe, ale víte, že láska může být i politická, že když děláme dobré skutky z lásky, můžeme je dělat i ve veřejném prostoru, můžeme zlepšit život druhým a přispívat k budování lepšího světa, tedy pracovat pro království. A teď ještě, když pomocí proroka Jeremiáše, to je jediný verš z Bible, který mluví o komunální politice. Žádný jiný jsem nenašel. Ale usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval a modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak to už nám hezky navazuje na toho Aristotela a asi tušíte, že směr, kterým vás chci teď posunout, je lokální, ne celostátní, ne globální, ale jak můžeme ovlivnit věci kolem nás, jak zní i název přednášky. Nemusíme kvůli tomu kandidovat, nemusíme vstupovat do politické strany a hlavně nebudeme z politiky dělat hlavní náplň našeho života, ale politiku můžeme využít i jako nástroj pro práci, pro království. Než ale začneme, protože takhle by to všechno znělo hrozně hezky, možná trošku naivně, ale to hlavní je nejdřív začít u sebe. Než se začnu zabývat politikou, měl bych si sám sáhnout do svědomí, jestli miluju i své nepřátele. Politika je strašně toxická. Vidíme různé mobilizační kampaně pro válku, proti válce, proti uprchlíkům, proti Bruselu, pro Brusel a tak různě. A většina z těch věcí není ani podstatná, protože se nestane. Zabýváme se věcmi, které nemůžeme ani ovlivnit, ale jsou mobilizační. Vzbuzují v nás nějaké emoce, skrze které pak jdeme volit to či ono a většinou to není nic pozitivního. Ale jako křesťan bych měl říct, miluju Petra Macinku. Nebo miluju Andreje Babiše, nebo miluju Petra Fialu. Proč, jako když jako křesťané bychom ve svém okolí měli milovat i své nepřátele, proč to neaplikovat i v politice? Neříkám, že máme jet do Prahy a obejmout Petra Macinku, i když by to možná potřeboval. Ale to, že my sami podlehneme tomu, že tenhle politik je idiot, tenhle taky, musíme mobilizovat proti ním, tím se stáváme jenom součástí tady těch bezduchých, někdy kulturních válek a bezduchých mobilizačních kampaní a vytrácí se ten smysl politiky. Ale hlavně, myslím si, že to je první věc, kde my můžeme ovlivnit svoje okolí, když zkrátka nebudeme stejní, když se nenecháme hnát tou všeobjímající nenávistí, které vyhnout se je velmi složité. Věřte mi, že když mi volají Novinky a první otázka je, proč je Petr Macinka hlupák, tak co já mám jako dělat. Je to pro mě taky někdy složité, ale v čem je politika jiná než v běžné součásti našeho života, kde se snažíme tu lásku nějakým způsobem v našem okolí šířit. Takže první věc, nebuďme palivem tady těch prázdných mobilizačních kampaní. A teď si řeknete, ten chlapec je naivní. Co nám to říká? Asi to není nějaká věc, kdyby to přece šlo, tak proč by to někdo neudělal? Asi možná jsem trošku naivní, ale to, o čem mluvím, je vlastně základní pravda evangelia.
žijme v lásce ke svým bližním.

0: ním i ke svým nepřátelům. A teď si vezměte Ježíše, který tohle z toho učení razil uprostřed římského impéria, v nábožensky neúplně přívětivém prostředí. Skočíme 2000 let a teď jsme všichni tady. Takže to asi funguje nějakým způsobem a není to nic nemožného. Takže si prostě nemyslete, že jsem naivní. Proměna jednotlivce může vést k proměně jeho okolí. Čímž jsme uzavřeli tu otázku, proč. Pochopili jsme asi, že ta politika není něco, co je někde v Praze nebo tak, ale že je všude kolem nás. A prostě to, že, to vám řeknu za chvíli, to, že existují nějaké nástroje, které lze využít pro šíření dobra a tak, tak vlastně není taková ztráta času a můžeme skutečně něco změnit. Pojďme dál. Přecházíme do té praktičtější části. Slyšeli jste někdy pojem demokratická inovace? Nikdy. Výborně. Aspoň vám můžu říct, co to je. V demokracii žijeme. Je tady nějakým způsobem vymezená moc. Žijeme v zastupitelské demokracii, tudíž volíme nějaké naše zástupce, kteří za nás pak rozhodují v parlamentu. V ideálním případě bychom je měli znát. Znáte svoje volené zástupce? Zvedněte ruku, kdo ví, kdo je jeho poslanec nebo poslankyně. Já vám tleskám. Jste asi čtyři. Demokratická inovace je proces, kdy se občanům daného státu nebo obce dává nějaká větší pravomoc v rozhodování. Neboli když to obrátíme, znamená to, že politikům nebo z toho systému moci, který máme, kousek moci uloupneme a dáme ho občanům v nějakém procesu, aby mohli rozhodnout. Možná některé z těchto nástrojů ve své obci máte a třeba o nich nevíte. Některé jsou zatím čistě experimentální a v Česku se moc zatím nepoužívají. V západní Evropě je to už ale zcela běžný fenomén, v Irsku, ve Francii, v Polsku a tak podobně. I když třeba tady ty nástroje ve svém okolí nemáte, přijde mi vhodné, abyste věděli, že existují. A pak vám řeknu teda proč, ale ve chvíli, kdy nebudete vědět, že něco takového existuje, nemůžete to chtít. Když to budete vědět a bude vám to dávat smysl, tak se možná zamyslíte nad tím, že byste to mohli požadovat i po těch politicích, kterým dáváte svůj hlas nebo kteří o váš hlas bojují. Tak, jak říkám, politická poptávka je potřebná. Proč bychom ale vůbec měli demokratické inovace řešit? Proč nenecháme ten systém, jak funguje teď? Náš politický systém je starší než už má prostě, už je po 30, už se spíš blíží ta 40 pomalu. A mně osobně přijde, že to někdy vypadá, jako když jedete favoritem v roce 2026 po dálnici. Zažili jsme obrovský nárůst sociálních sítí, bez kterých si neumíme představit běžný život. Rozvíjí se masovým způsobem komerční umělá inteligence, kterou umíme asi používat každý. A ten systém je z 90. který vůbec nepočítal s tím, ani nemohl, že se něco takového děje, že se něco takového stane. Zastávám názor, že tím, že občané si mohou už spoustu informací ověřit sami, ať už právě skrze umělou inteligenci nebo další nástroje, nastal čas dát občanům trošku větší rozhodovací pravomoc i mimo volební cyklus, jednou za 4 roky můžeme něco změnit, pak už ne. Můžete se mnou souhlasit nebo ne, já doufám, že se mnou souhlasíte. Tak, první, co možná znáte, je participativní rozpočet. Ve světě už naprosto běžné, víceméně funguje v každé evropské zemi. Pravděpodobně, pokud jste z větších měst, ví tady někdo o participativním rozpočtu? Výborně, většina vás to neví. Takže mám tady nějaký smysl ještě. Tak ty, co to neví, existuje velká šance, pokud žijete ve větším městě, že něco takového u vás existuje. Pokud ne, tak to chtějte. Město nebo menší obec nebo městská část vyčlení část rozpočtu na projekty občanů. Občané zpracují konkrétní návrh a odevzdají ho. Není to úplně jednoduchý, potřebujete k tomu třeba výřez z katastru a tak podobně, ale v dobách umělé inteligence podat návrh na rekonstrukci dětského hřiště opravdu není složitá záležitost. Odevzdáte svůj návrh, pakliže splňuje pravidla, tak je postoupen dál. Někdy se stává, že někdo chce zrekonstruovat pozemek, který je shodou okolností jeho. A to úplně nejde. Takže pokud si chcete zrenovovat zahradu, nemělo by to úplně jít. Ve chvíli, kdy odevzdáte svůj projekt, je přijat k hlasování, začne se hlasovat. Většinou jsou tam nějaké volební systémy umožňující více hlasů, rozdáte svoje hlasy, můžete i negativní a čekáte, jestli váš návrh někdo vybral. Pakliže ano, tak je následně realizován. Buďme trošku nohama při zemi, jsme stále v Čechách, takže jeho realizace může trvat několik let, někdy i 10. Minimálně ale, abyste věděli, že něco takového existuje, že to možná ve svém okolí máte, jenom o tom nevíte a reálně podat návrh vám zabere 10, 20, 30 minut, pokud jste dostatečně kreativní a pokud si zkontrolujete, že se nenacházíte na svém nebo na jiném soukromém pozemku. Tak, tady mluvíme o takzvané agregativní demokratické inovaci. Něco podáte a pak se hlasuje bez nějaké větší diskuze většinou. Ja, tady vidíte můj projekt, který jsem podal na revitalizaci fotbalového hřiště. Trvalo mi to asi 10 minut. Bylo to hřiště, kde byly odříznuté branky a skončily ve sběru a bylo tam spoustu kamenů a děti si o to trhali kolena. Zabralo mi to zhruba 15 minut. Na poprvé můj návrh zvolen nebyl, ale dal jsem tam úplně stejný rok poté a vybrali ho. Revitalizace trvala asi 3 měsíce, stálo to 400 tisíc a furt tam nikdo nehraje fotbal, ale začal sloužit místní komunitě, protože Perštín je městská část v Liberci a místní komunita tam pořádá čarodějnice, no, pálení čarodějnic, dětské dny a podobné akce. Ty branky tam jsou docela zbytečné, ale říkali mi, že teď přihlašou na stejné hřiště závoru, aby tam nejezdili auta. Ale tak vidíte, rozproudil jsem aspoň něco. Tak, to je moje první zkušenost. To, co v Čechách zatím moc nefunguje, ale je to velmi užitečný nástroj, se kterým se experimentuje prakticky všude v západní Evropě, minimálně na komunální úrovni, ale někde i na celostátní úrovni, jsou občanská fóra, nebo shromáždění, ten název se liší. Ono v češtině používat občanské fórum je někdy trošku zavádějící a někomu to může připomínat 90. léta. Jedná se o deliberativní formát, což vlastně znamená, že máte nějakou problematiku, nějakým klíčem vyberete občany a ty pak o tom problému diskutují v nějakých časových intervalech. Ta diskuze není jenom, že se Ferda, Franta a Jarda se jdou v hospodě a přezvávají se. Je to nějaká facilitovaná diskuze. Je tam moderátor, který se snaží docílit toho, aby nezvítězil jenom jeden názor, aby všichni měli možnost se vyjádřit. Samozřejmě jsou tam pauzy na oběd, a aby se ty lidi nezbláznili. Ty účastníci jsou většinou placeni, aby nikdo nebyl diskriminován, protože strávil celý den na nějakém fóru a nebyl třeba v práci nebo tak. A dají se tímhle způsobem diskutovat velmi zajímavé věci. Jakým způsobem se vybírají ty občani? Taky super, buď máte nějaký demografický průřez danou obcí, anebo náhodně losujete. Že se vám třeba někdy může stát, že vám přijde obálka, přijďte sem a budete diskutovat třeba o klimatu ve Francii. Nejde jenom o hlasování, je tam důležitá ta diskuze, která se neustále vyvíjí, pak se nějakým způsobem klastruje, schromažďuje, až je nějaký finální názor. Tak, kde je problém? Proč to tady není? To vám řeknu hned. Ono to není úplně levný. Zatím tady byla 2 pilotní fóra tohodle typu v Čechách. Obě jsem organizoval já. Takže můžu říct, že jsem absolutní expert. V čem je problém? Jedno to fórum vyjde na 500 000 minimálně. Protože těm účastníkům chcete dát nějakou odměnu, bavíme se třeba o 1000, 2000 korunách, musíte zajistit občerstvení, musíte zajistit prostor, na tohle je teda vhodná síť základních škol, musíte zaplatit facilitátory. Kdyby někdo nevěděl, co se životem, dělat facilitátora je velmi výnosné povolání a vaše sazba se může odvíjet až od 10 000 korun za hodinu, takže nestrácejte čas, staňte se facilitátory. To, co jsme dělali, byly to testovací formáty v rámci evropského projektu. První bylo fórum ideologických občanů. Dali jsme proti sobě na jednu stranu lidi, co jsou pro migraci, na druhou stranu lidi, co jsou proti migraci. Byla to skvělá zábava a čekali byste, že budou lítat židle. Ale nic takového se nestalo. Ty lidé vlastně na obou stranách byli schopni svoje názory zmírnit. Příznivci migrace uznali, že to má nějaká rizika a naprostí odmítači migrace uznali, že jsou případy, kdy migrace z hlediska hospodářství dává smysl. No a to druhé téma v rámci toho fóra bylo sklidňování dopravy v centru Liberce. V tom se nikdo neshodnul. To bylo trošku divočejší. To bychom potřebovali tak týden, protože debata se rozvířila na počet parkovacích míst a asi sami víte, že tahle debata je velmi, velmi drastická. A druhý formát jsme udělali pro mládež z Libereckého kraje, kdy 2 dny diskutovali o tom, co je vlastně na kraji trápí, co by chtěli zlepšit. Sezvali jsme 5 politiků z krajské i komunální politiky, kteří s nimi pak diskutovali, vyvraceli jim, co vlastně už se děje, o čem jenom neví, jak si lépe zjišťovat ty informace. Naopak se s některými spojili, někteří z účastníků toho fóra teď kandidují v komunálních volbách, ale zkrátka dali jsme mladým prostor. Vytvořili jsme strukturu toho 2denního formátu a mělo to nějaký smysl. Výhodou a největší přidanou hodnotou tady těch akcí je, že vezmete lidi, kteří normálně diskutují primárně na Facebooku nebo někde takhle, kde nemají oponentní názor a kde se mohou schovat za nějakou facebookovou masku. Měli jsme tam příklady skoro až konspiračních teoretiků, ale byli ve skupině s učitelkami ze základních škol, které jim to velice sofistikovanou cestou vyvrátili. A myslím si, že tohle z toho funguje, by mohlo fungovat v rámci celé společnosti, kdy ty lidi prostě vytáhneme z těch sociálních sítí, posadíme je k jednomu stolu, někoho necháme řídit tu diskuzi, aby se dostali ke slovu všichni a ve finále zjistíme, že ta diskuze ve společnosti stále funguje. Blbý je, že to stojí 600 tisíc. Ale politika sama o sobě je drahá. Příspěvky politických stran jsou ve stovkách milionů, takže možná bychom mohli přemýšlet i nad tímhle. To byly 2 základní demokratické inovace, které se nějakým způsobem v Evropě objevují. Jedna u nás už je velice rozjetá. Za druhou můžete lobovat a já pak budu mít aspoň co zkoumat. A co když nic tohodle v obci nemám? Mám se na to vykašlat nebo... Ne, určitě nemusíte. Existují i nějaké zákonné možnosti pro vás, co dělat, když vás něco štve, typicky ve vašem okolí. První věc, můžete se zvednout a pokud máte trvalé bydliště tam, kde skutečně bydlíte, můžete se zvednout a jít na jednání zastupitelstva a říct, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí, tohle nechci, tamto nechci. Prostě se jako občan vyjádřit. Pokud vás všichni budou ignorovat, což se může stát, máte možnost podat občanský podnět. To už je větší legrace. Potřebujete sesbírat 0,5% podpisů podle počtu občanů v obci, kde žijete a pošlete to na zastupitelstvo. A zastupitelstvo nebo rada obce se k tomu musí vyjádřit, musí k tomu dát nějaké stanovisko. Jinak tohle všechno najdete v zákoně o obcích, který má asi 50 stránek, ale je zajímavý. Tohle to, by the way, když jsme u těch peticí, nevím, jestli je tady někdo expert na petiční právo, ale petiční stánek si můžete plácnout na libovolný veřejný pozemek bez ohlašovací povinnosti. Pokud tam máte petici, takže dělejte petice. Pokud třeba nechcete dělat petice nebo nechcete jít na zastupitelstvo, ale něco vám není jasné, myslíte si, že nějaké hospodaření té či oné obce není úplně v pořádku, máte ze zákona právo nebo možnost zažádat si o informace. Takzvaná 106, to jste možná někdy ve veřejném prostoru slyšeli, můžete posílat 106. Můžete si získávat informace, s tím pak můžete nakládat dál, jak potřebujete, ale je to vaše zákonné právo. Někde možná budete mít osadní výbory a komise. Zní to trošku jak osadníci z Katanu, ale ve větších obcích nebo městech, kde jsou nějaké městské části, které mají nějakou historii, tak existují osadní výbory, což je spolek lidí aktivních, kteří se zkrátka chtějí starat o tu městskou část, fungují jako výbor, takže tudíž mají nějaký poradní hlas i pro zastupitelstvo té dané obce. A ta praxe v Čechách je taková, že mají i nějaký rozpočet, skrze který můžou pořádat akce, třeba pálení čarodějnic na fotbalové hřišti a tak podobně. A pokud nic z tohohle nezafunguje, tak vám držím palce, když budete zakládat občanskou iniciativu. Teď se v posledních měsících jich objevilo hodně kvůli větrným elektrárnám. V Ralsku například. Něco se vám nelíbí, politici vás ignorujou, vytvoříte občanskou iniciativu spojenou s peticí a začnete tvořit veřejné diskuse v kulturáku nebo někde a ono ty politici se o to začnou zajímat, protože ve chvíli, kdy ta petice nemá 10 podpisů, ale má jich třeba 5 000, tak už to je poměrně relevantní počet občanů, kteří můžou znamenat vaše znovuzvolení nebo naopak vaše nezvolení. A to už je taková poslední partizánská možnost. A ty všechny ostatní jsou zákonné. Tak, než skončím a dám vám prostor mě tady grilovat z toho, co vím a nevím, dovolím si ještě přeskočit trošku výš. A proč vlastně podporovat ty demokratické inovace? To už jsem asi trošku odpověděl, ale proč chránit demokracii jako takovou? Proč tohle všechno dělat? Bible neříká, že demokracie je nejlepší zřízení a tak, to určitě ne, ale demokracie má obrovskou výhodu oproti jiným politickým systémům. Jak byste definovali špatnou vládu? Skorumpovaná, pomstychtivá. Já si myslím, že každá vláda má... Když bychom se vrátili k tradičnímu biblickému tématu hříchu, co třeba politik, který si chce jenom nahrávat peníze, co politik, který se jde mstít, protože 8 let v opozici dostával strašnou bídu a teď to chce všem vrátit, co politik, který ho zradili úředníci a teď jde všechny vyházet. To je nějaká ukázka hříchu. A proč teda obhajovat demokracii? Tam jsem dal schválně ústavní, protože když dneska použijete termín liberální demokracie, koukají na vás trošku skrz prsty, ale moc musí zůstat omezena a vzájemně kontrolována jinými složkami. Protože špatná vláda není nic lepšího, než nahradit špatnou vládu jinou špatnou vládou, ale mít možnost tu špatnou vládu odvolat. Nechat si tu možnost ve volbách nějakým způsobem je ze strakovky vykopat, zvolit tam někoho jiného a tak podobně. Nesmíme to ale zaměňovat s tím, že se nám nelíbí třeba, tady zmiňuji veřejnoprávní média, trošku hořká pilulka, ale to je zcela legitimní politický program. Může se nám to líbit nebo ne, asi to není úplně šťastné téma, ale takhle politika funguje, většina vítězí. Nicméně, ve chvíli, kdy ten politik nebo ta skupina politiků začne měnit ten systém k tomu, aby ta kontrola byla složitější, aby parlament jako těleso, které má ty politiky kontrolovat nebo z něj vychází ta vláda, jeho kontrolní funkce upadají a i jednání vlády se výrazně centralizuje a například zápisy nebo nahrávky z jednání vlády se otevřou až po 30 letech. Tady bychom měli zbystřit, protože to už se netýká nějaké konkrétní politiky, ale toho systému jako takového, kdy ty brzdy a naše možnost někoho vyměnit se trošku omezují. Takže tady na tohle dávejme bacha a případně jednejme, jak uznáme, za vhodné. Ten proces, který jsem popsal, je centralizace, ten negativní podle mého názoru. To, co jsem vám popisoval v rámci demokratických inovací, je naopak mocenská decentralizace. Jedna věc je koncentrace moci ve svých rukou, věc druhá, rozdělování moci občanům pomocí různých formátů, které jsem vám popsal. Já se pro tu druhou cestu, protože představa, že politik je dokonalý a dokáže vyřešit moje problémy, mi přijde naivnější než moje předchozí představa o práci pro Boží království. Co si z toho odnést? Jenom taková krátká roadmapa, čím jsme vlastně prošli. Kristus proměňuje člověka. Proměněný člověk slouží druhým, a může takhle sloužit ve veřejném prostoru, který je daleko širší, než jsme si možná mysleli. Demokracie nám dává nástroje nebo nám umožňuje jednat i nad rámec voleb. Tyto nástroje mají sloužit lidem, nikoli stát se novou modlou. Politika je prostě tady všude kolem nás. Nebojme se tady ty nástroje používat a nepadejme do toho, že stejně nic nezměním a tak podobně. To je to, co chce každý politik slyšet, protože ve chvíli, kdy máte nějaký svůj nezájem, nezajímá vás, co se tam děje, je jednodušší vás krmit nepodstatnými věcmi. Nesmíme ale zapomenout na jednu věc, velice důležitou, že pokud není na prvním místě Kristus, je to jenom bezduchá participace a pravděpodobně naše zájmy formuje nějaká ideologie nebo nějaký jiný zájem. Musíme mít na prvním místě stále to, že je to služba druhým. A měli bychom ten nástroj takhle využívat. Je to furt jenom nástroj, na prvním místě Kristus, naším posláním je ho následovat, šířit evangelium, činit učedníky a pracovat pro Boží království. Děkuji vám za pozornost. A mám prostor pro dotazy. Zajímá někoho něco? Nestyďte se. Nikoho nic nezajímá. Ano?
1: Když se zbavit myšlenky, že demokracie jediný možný správný systém, umožňuje volební právo i lidem, kteří neznají ani vlastně rozdíl pravomocí typu, co může parlament, k čemu slouží senát, jaké jsou práce prezidenta. A prostě vidím tady jako velký problém. A může se to zbavit.
0: Tohle, to, co říkáte, není ale problém demokracie, ale je to poměrně velké selhání vzdělávacího systému. My s tím teď taky pracujeme v rámci jednoho projektu ve spolupráci s knihovnama na vzdělávání občankářů, protože v rámci základů občanské nauky a tak podobně se dozvíte, že parlament má 200 poslanců, 81 senátorů a tak podobně a pak víte, jak jdou za sebou hlavy ústavy. Ale vytrácí se tam přesně tady ty základní znalosti, nikdo ani neví, jakým způsobem se vlastně volí, vysvětlovat volební systémy, proto je tolik politologů, protože to se to děje každý volby. Většina lidí ani neví, jak fungují, jak je rozdělená pravomoc, že to, co přikládají prezidentovi, že může nebo nemůže udělat, je vlastně strašná hloupost, že prezident takový pravomoci nemá. Nemyslím, že to je selhání demokracie, ale bohužel zkrátka selhává v tomhle ohledu ten vzdělávací systém. Naštěstí ale je v naší zemi spoustu ochotných lidí tady ty aktivity financovat, ale samozřejmě projeví se to až s nějakým odstupem třeba 10, 15, 20 let. Ale bohužel nemám na to jednorázový, jednoduchý lék, který by všechno vyřešil zítra nebo pozítří, ale všimlo si toho více lidí a pracuje se na tom.
2: Já vlastně, a myslím si, že drtivá většina lidí, jako tím myslím fakt 99,99% lidí, vlastně úplně těm problémům do hloubky nerozumí a nedokáže vlastně, jakoby, může mít nějaký jako obecný směřování, o čem potom by vlastně ta politika měla být, ale potom nakonec ty jednotlivý policies do těch stran, tak potom už jsou věci, třeba ty jednotlivý řešení, už jsou věci, které lidi o tom rádi diskutují, ale vlastně bych sám za sebe si uvědomil, že vlastně tomu vůbec nerozumím, když potom taky rád diskutuju. Bych to radši měl nechat někomu, kdo tomu reálně rozumí a kdo vlastně jako to dokáže mít.
0: V tomhle je velký problém nebo selhání politických stran jako takových v Čechách, protože politické strany by měly mít nějaké expertní prostředí, komise, přímo i najímat spolupracovat s experty z veřejného života a tvořit ty policies s nimi. Tohle se ale už v české politice vlastně neděje. Když se koukneme na strukturu politických stran, tak tady to expertní zázemí většina z nich vyměnila za expertní marketingový tým, který vás do toho parlamentu dostane. Někteří z vás si vzpomenou na Topolánkovu vládu. První i druhou, vlastně ta první šla do zdi, ta druhá s minimální většinou prošla. Ale tehdy, když nastupoval Topolánek, já jsem se o tom bavil s jedním z lidí, kteří pak dali náměstka na ministerstvu, tak předtím, než nastoupil na post premiéra, tak zatím byly 3 roky nebo 4 roky práce v opozici a připravování zákonů, návrhů, práce mnoha komisí a tak podobně. Můžeme, nemusíme souhlasit s tím, co udělal, ale ve chvíli, kdy si sedli do té Strakovy akademie, tak měli prostě šanony návrhů vydiskutovaných a tak podobně. Pak jsme viděli naopak vládu Petra Fialy a tam mi přišlo, že nic takového nebylo, že jakoby až po roce a půl se začalo řešit, co ta vláda vlastně bude dělat. A ukázalo to tu slabost těch politických stran tady přesně v tom, co říkáte. Protože my občané něčemu rozumíme, něčemu ne. Drtivý většině věcí nerozumíme. Proto i radím zabývat se těma věcma ve svém okolí. Já často říkám příklad chodníku, nebo žiju v ulici XYZ, vidím, že je tam něco rozbitý a jsem schopný objektivně zhodnotit, jestli ta oprava má smysl nebo nemá, jestli je to používaná věc nebo ne. S radostí vždycky říkám, chodník není levicový nebo pravicový, chodník je chodník, jde většinou rovně. Ale to, co říkáte, je součástí krize politických stran a bohužel nevím, jakým to mám, jako, jak víc do nich mám kopnout, aby něco začali dělat. Naopak vidíme i třeba při té současné vládě, že někdy si ty zákony spíš napíše nějaká lobbystická skupina. Teď jsme svědky toho, že předkladatelé vlastně nechtějí oznámit, kdo vytvořil ten zákon. Dostali jsme se až do takovýhle rovin, takže my vlastně ani nevíme, kdo ty zákony vytváří. Většinou teda spíš si řeknu, že to je ChatGPT asi vzhledem k jejich kvalitě. Ale ano, bohužel odpověď na to taky nemám. To, co není jednoduché, politika funguje na našich hlasech. Ten politik touží po tom, aby my jsme ho volili. Demokracie je soutěž, takže vždycky o něco soutěží. A to, co my můžeme vlastně jediné udělat, je tady to vyzdvihovat před nimi. Nějakým způsobem se ptát, zvedat to povědomí o tom, že ta politika je vyprázdněná. Já vím, že to zní jako těžce, naivně, ono je to docela náročný, ale jako nevidím nic lepšího. Naopak, ještě věc druhá, ačkoliv v dnešní době už je to trošku těžší, to expertní zázemí těch ministerstev, které máme, tak bylo doposud na poměrně vysoké úrovni a těmi ministerskými kolečky naštěstí ty nejhorší návrhy prostě se rozpustějí někde. Teď už se trošku obávám, že na některých ministerstvech potom, co tam byly šílený jatka, tak už chodí prostě tak strašný zákon, že i tady ta expertní kapacita je pryč. Nemám na to nějakou pozitivní odpověď, bohužel je to smutný. Pojďme tady ty věci vyzdvihovat víc na povrch.
3: Co si myslíte o tom, že se jakoby politika a politici začaly víc jako angažovat do sociálních sítí? Že třeba, jako aby se přiblížili k mladému publiku a mladým lidem, aby se právě zabránilo tomu, že jako mladí lidi nerozumí politice a aby chodili k těm volbám. Takže pak prostě projíždím Instagram, jestli je to dobře, jestli je to dobrý způsob, anebo jestli by si měli zachovat nějakou jako tu úroveň.
0: Já se bojím, že na tohle už je pozdě, že ta úroveň serióznosti už jako je úplně na nule. A jakoby nemyslím si, že to je jenom politika. Politika vždycky kopíruje strategie a trendy z biznisu. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Bavíme se o nějakém trendu, který funguje při prodeji. Mě tam furt skáčou influenceři, co prodávají nějaký suplementy a tak podobně. Ta politika je v tom stejná prostě. Ta politika kopíruje procesy, které fungují, jak někoho oslovit nebo neoslovit. Bohužel v té politice to je daleko větší cringe než v tom biznise. Rád podporuju takový ty iniciativy, co třeba dělá Mikýř nebo Kovy nebo další, který vytvářejí videa nebo nějaký ten osvětový content, který těm mladým lidem ukazuje. Hele, nenechte si úplně jako takhle vymejvat hlavu prostě, že tady někdo tančí jak hranolka nebo dělají TikTok trendy a tak. Myslím si, že ty lidi dospějou naštěstí a z mým okolí snažím se, že už je skoro taky 30, tak se sem tam ptám někoho, komu 30 není, komu ještě po 20, jestli vůbec jako jim to přijde vtipný nebo ne, a naštěstí ta reakce je, že ne, tak doufám, že ta mladá generace prostě se tím nenechá takhle uníst. Bohužel už je pozdě a bohužel se to jenom stupňuje, ale víceméně po celou dobu existence stranické politiky to bylo vždycky. Trendy, které fungovaly na tištěných médiích, trendy, které fungovaly v rádiu, vždycky to ta politika kopírovala. My jsme bohužel svědky asi zatím nejvíc trendů a věcí, ale s tím bohužel nic neuděláme. Já jsem říkal, že nebudu úplně moc pozitivní nakonec a jak jsem říkal, 2000 let se tady někdo snaží najít odpověď a já jsem ji teda taky nenašel. Tak se omlouvám, že někdy nemám úplně nějakou přesnou odpověď na vaše otázky nebo něco víc povzbudivého, ale pokud chcete něco povzbudivého, tak já si nechám svoji povzbuzení až na konec úplně. Připomeňte mi, že na konci mám být ještě pozitivnější a zmínit nějaký krásy české demokracie. Schoval jsem si jednu takovou pozitivní věc nakonec.
4: Názor váš na volební průkazy?
0: Jako v Čechách, myslíte? Tak nic proti tomu nemám, vzhledem k tomu, že ty volební průkazy se používají jako primárně v parlamentních volbách, kdy prostě jako jasně nemáte čas, přejedete do jiné obce i jasně někde se může... Ano?
4: Myslel jsem takový ten koncept, kdy jakoby se musí prokázat politický minimum na to, aby člověk...
0: Jo, takhle. No, to už otvírá otázky, kdo bude konstruovat to, co je politický minimum. Myslím si, že kdybych vás tady vyzkoušel z komunálního volebního systému, tak propadne 95% z vás. A on je teda dost složitý. No. U tohohle je vždycky prostě ten problém, kdo tvoří to minimum, kdo vytvoří tu hranici, co jo a ne. A tu už bychom se nebavili o demokracii nějakým způsobem. Dostávám tuhle otázku často, vás roustit nebudu, ale většinou toho tazatele roustím nějakými jako základními dotazy na to demokratické fungování a tak. Věřím, že byste uspěl. Ty lidi, kteří často roustím, tak neuspějou. Akorát mi pak bylo řečeno, že to nemám dělat úplně. Ale ne, tohle to určitě není ta cesta. Tohle to určitě není ta cesta. Dobře řekl, mám tu pozitivní věc teď. Když na tu demokracii v Česku koukáme optikou lidí, co v ní žijou a vidíme to jenom jako jeden případ, tak si můžeme říct, bylo to lepší, teď je to horší a může to být určitě vždycky lepší. To je výhoda jednopřípadových studií. Ale když se koukneme v tom komparativním globálním měřítku, protože existuje spousta projektů, které porovnávají demokracie po světě nebo politické systémy, míru svobody projevu, svoboda participace a tak podobně. Měří se to asi u 230 zemí. Tak Česká republika i v oblasti bezpečnosti, svobody, správy a tak podobně, tak je 7. nejlepší země na světě k tomu, kde žít, kde fungovat, kde bydlet, kde vychovávat děti a tak podobně. Takže ačkoliv se nám může zdát, že to tady jde taky do zdi, současná vláda je velice rychlá, co se týče některých opatření a tak podobně, tak věřme, že žijeme na jednom z nejlepších míst na téhle planetě a ten strach samozřejmě ze státního bankrotu nebo tak, to vám můžu říct, to se určitě nestane, protože ve chvíli, kdyby ta země směřovala do zdi, tak přijde Evropská unie a nějakým způsobem řekne, dobrý, tady jste si rozvolnili takovým způsobem ty rozpočtové pravidla, to už neodpovídá našemu finančnímu rámci, takže buď to změníte, nebo přestanete jít z kohoutek dotací. A to si jako země jsem si jistý, že se to nestane. Naštěstí Evropská unie, když jsme členem, má na tohle nějaký nástroj. A věc poslední asi. Ten ústavní systém v Čechách je naštěstí natolik robustní, třeba oproti Slovensku nebo Polsku, že se vám ho nepodaří rozebrat za 4 roky ani náhodou. Za 8 už možná, jo, ale tím vás strašit nebudu. Děkuju za pozornost a chtěl jsem vám říct, že jsme křesťané, kniha Daniel, 2. kapitola, Bůh je pánem dějin, času, všeho a vládne. Nemějme strach, vezměme si, že jsou tady křesťané, kteří teď třeba žijí v Sýrii nebo někde v Číně nebo tak. Takže ačkoliv ta situace u nás nevypadá tak pozitivně, myslím, že se tady máme furt skvěle. Díky.

Jako občané máme možnost jít na zasedání zastupitelstva, pořádat petice i občanské iniciativy. Některé formy demokratických struktur teprve objevujeme, ale nebojme se být aktivní a o dění v okolí se zajímat. To byla Akademie.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Bylo 5 hodin, na Rádiu 7 vstupujeme do poslední hodiny nočního programu. Nejprve nabídneme k poslechu Kaleidoskop a potom také Uši k duši. Jak smýšlel František z Assisi? Jak se jeho moudrost promítla do naučení, která dával svým bratřím? Přibližuje církevní historik František Holeček.

V minulém pořadu jsme se, drazí přátelé, začali zabývat spiritualitou Františka z Assisi. Rozevřela se před námi jeho cesta nenásilné proměny světa. Jak vlastně smýšlel uprostřed všech těch neobyčejně těžkých situacích o tom, co tvoří podstatu pravé a dokonalé radosti? Ti, kdo mu žili na blízku, nám zaznamenali jednu charakteristickou epizodu, která nám odhaluje toto tajemství. Jednoho dne blažený František zavolal bratra Lva a řekl mu: bratře Lve, piš. Ten odpověděl: ano, jsem připraven. Napiš, řekl, co je pravá radost. Teď už jsou všichni posluchači TV Rýstě napjatí, protože to bychom přesně potřebovali vědět i my. Přijde posel, pokračuje František, a řekne, že všichni pařížští mistři vstoupili do řádu. Napiš, že to není pravá radost. A také, že vstoupili do řádu všichni zaalpští preláti, arcibiskupové a biskupové, a nejen to, dokonce i francouzský král a anglický král. Napiš, že to není pravá radost. A když tě ještě dostihne zpráva, že moji bratři šli mezi nevěřící a všechny je obrátili na víru, anebo že já jsem dostal od Boha takovou milost, že uzdravují nemocné a dělá mnoho zázraků, nuže, říkám ti, ani v tom není pravá radost. Bratr Lev se přirozeně vyděsil, stejně jako my. Protože naše údernické misie, ať už hovoříme o katolických nebo evangelických, přece vidí tu pravou sílu a pravou radost v tisících zástupů, které poslouchají evangelizátory, kazatele, že v plných kostelích. Prostě my máme takovou tu představu založenou na tom masovém efektu. Jak František odpověděl bratru Lvovi na otázku, co je tedy pravá radost? Řekl mu: hleď, vracím se z Perugie o půlnoci, dorazím sem. Je deštivá zima a tak drsná, že se na lemu hábitu dělají ledové rampouchy, které mi neustále vrážejí do nohou, takže mi krvácejí jako z ran. A já v tom blátě, zimně a ledu dojdu k fortně, dlouho klepám a volám, až přijde bratr a zeptá se: kdo jsi? Já odpovím: bratr František. A on řekne: jdi pryč, v tuhle hodinu se nepřichází, nepustím tě. A když prosím dál, on odpoví: jdi pryč, ty jsi nějaký prostáček a nevzdělanec, jaký sem nikdy nesmí přijít. My jsme tu přece nějací a tebe vůbec nepotřebujeme. A já pořád stojím před fortnou a říkám: pro lásku boží, puste mě dovnitř jenom na tuto noc. A on odpoví: to neudělám. Díky křižovníkům a prostam. Doufám, že praští křižovníci v této chvíli také poslouchají pořady TVR. František dodává: nuže, budu-li trpělivý a nerozčílím se, říkám ti, že v tom je pravá radost a v tom je pravá ctnost a spása duše. Ne láteření. Trpělivě a tiše nesený Kristův kříž, ze kterého čerpá sílu lásky, na jehož základě teprve si vlastně může uvědomit její pravý rozměr. Jiné svědectví nám dokládá, jak ho dojímalo právě to, kdykoliv slyšel říci slovo láska boží. Snad přinese užitek, říká jeden z jeho životopisců, když aspoň krátce pojednáme o oblíbených pobožnostech svatého Františka. Ačkoliv byl ve všem Bohu oddán, měl přece pomazání Ducha svatého a zvlášť si oblíbil některé pobožnosti. Když se hovořilo, nemohl slyšet slovo láska boží, aniž by se takřka nedostal do vytržení. Když to slovo zaslechl, byl rázem celý vzrušený, dojatý a zanícený, jako by se úderem zvenčí rozechvěla vnitřní struna. Říkával, že slova takové ceny nabízet za almužnu je šlechetnou štědrostí a že ti, kdo si boží lásky cení méně než peněz, jsou největšími pošetilci. Sám až do smrti dodržel pevné předsevzetí, které si učinil, když byl ještě ve světě, že neodmítne nikdy žádného chudého, který by ho o něco prosil pro lásku boží. Jednou na něm nějaký chudý žebral něco pro lásku boží, protože nic neměl, vzal potají nůžky a honem chtěl rozdělit svůj hábit.
Já bych vám přál, abyste stáli jako já svého času v Asízi v konventu svaté Kláry před relikví jeho hábitu. Já jsem v životě neviděl něco tak strašného. To je prakticky šat, na kterém není větší celistvější kus látky, celý sešitý z různých hadříků, které zůstaly po všech těchto zásazích, tak, aby pokryl to holé tělo. Protože nic neměl, pokračuje životopisec tedy, začal stříhat svůj hábit. A kdyby se bratři rychle o nějakou almužnu nepostarali, byl by to dozajista udělal. Říkával, lásku toho, který nás tak miloval, musíme pokud možno splácet stejnou láskou. A já si kladu tváří v tvář téhle veliké generaci svědků obrovskou otázku. Všimněte si, jak jsou naše srdce i v téhle zemi často chladná a lhostejná. Myslím si a přál bych si, aby náš dnešní pořad probudil tuhle touhu v srdci každého z nás, že bychom měli znovu Boží lásku tiše vpustit do svých srdcí. Možná, že opustíme-li všechny ty velké plány inženýrů lidských duší. My jsme vždycky velkými mistry strategií, jak buď jak na lidi vyzrát, anebo jak svět spasit, zapomínajíc se na Krista. Ve své povýšenosti si myslíme, že to můžeme vzít do rukou jenom sami. A zahledíme-li se trošku více do hloubky, shledáme s úžasem, že ukřižovaný a zmrtvých stalý spasitel tiše stál celou tu dobu po našem boku a čekal, až ho přijmeme znovu do svého srdce a dovolíme mu, aby nám dal svou lásku pocítit, aby z nás učinil její svědky i pro všechny bratry, které nám posílá jako znamení na cestu našich životů.

V minulém pořadu jsme se dotkli nejhlubší inspirace a vnitřní síly Františka z Assisi, která motivovala celé jeho jednání. To je vlastně rozjímání nad nekonečnou boží láskou, nad láskou stvořitele, která mu otevírá úplně nové obzory. Jak se všechna tahle moudrost promítla do naučení, která dával svým bratřím? Zahleďme se aspoň do některých z nich. Na prvním místě jim kladl na srdce, že nikdo nemá klást svou chloubu do něčeho jiného, než do kříže Pána. Uvažuj, člověče, říká, k jaké

Kdybys byl tak chytrý a moudrý, že bys měl všechno vědění a uměl překládat všechny jazyky i pronikat věci nebeské, přece se tím vším nemůžeš chlubit. Vždyť jediný zlý duch věděl víc o nebeských věcech a ještě dnes ví o věcech pozemských, než všichni lidé dohromady. Vyjma, kdyby někdo dostal mimořádné poznání nejvyšší moudrosti od Pána. Stejně tak, kdybys byl krásnější a bohatší než všichni ostatní, a kdybys třeba i zázraky dělal a ďábly vyháněl, to vše je proti tvé přirozenosti a nijak ti nepatří a nic se tím nemůžeš chlubit. Ale v jedné věci se můžeme chlubit, svými slabostmi. A když denně neseme svatý kříž našeho Pána Ježíše Krista. Taková pavlovská struna. A právě skrze tyhle malé, to je také jméno, které chtěl dát, že všem svým bratřím, menší bratři, často opomenuté, ti, kteří nejsou vidět, kterým lidé nepřikládají vážnost, kteří jsou v očích světa slabí, proměňuje Pán tvář této země. Ale to nebylo jediné naučení. Koho mají tedy bratři poslouchat? Pozorujme všichni dobrého pastýře, bratři, říká, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce. Ovce ho následovali v utrpení a pronásledování, v hladu a žízni, v nemoci a pokušení a ve všem ostatním a dostali za to všechno od Pána věčný život. Proto je velikou hanbou pro nás, boží služebníky, že svatí vykonali veliké činy a my chceme získat čest a slávu jenom tím, že o nich vypravujeme a kážeme. Já mám vždycky, když se zastavím u tohoto místa Františkových naučení před očima českého Kolára, který říkal, aby nám tak Pán Bůh už jednou to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil. Tím více, že jsem sám knězem a jsem nucen kázat a platí jistě o mě to, co Ježíš říká o učitelích zákona, že naslouchejte tomu, co říkají, dělejte to, co říkají, že... Ale nehleďte jenom na ty pohoršující příklady, které dávají v jednotě slova a činu, ve znovu zceleném nitru, které nebude rozděleno hříchem, ve slově, které bude tryskat z čistého, nerozděleného srdce, které bude vlastně prodloužením celého základního směru našeho života, může být účinnost našeho zvěstování. A my jsme skutečně častěji mistry posvátné rétoriky. Divíme se, že lidé nepřijímají naši zvěst o boží lásce a o Kristu, protože nemilujeme a ukazujeme často něco úplně jiného. František proto okamžitě dodává, apoštol praví, litera zabíjí, ale duch dává život. Literou jsou zabiti, kdo usilují jenom a jenom znát pouhá slova, aby platili za moudřejší než ostatní a mohli získat veliké bohatství, které pak darují svým příbuzným a přátelům. Literou jsou zabiti řeholníci, kteří nechtějí následovat ducha písma svatého, ale touží jenom potom, aby znali slova a vykládali je druhým. A ti naopak jsou oživeni duchem písma svatého, kdo každé písmenko, které znají, se snaží poznat hlouběji a své vědění nepřipisují sami sobě, ale slovem i příkladem je vracejí Bohu, nejvyššímu Pánu, kterému patří všechno dobré. To je nakonec, a tak to také ještě uvidíme, vlastně cesta všech těch, kterým o něco šlo. Mě vystává před očima, a možná, že vás to zrovna této stanici překvapí, Ignác z Loyoli po těch velkých zážitcích v Manréze španělské, že napsal svá duchovní cvičení, tak vystoupil s jednou velikou zásadou. Vůbec není důležité, abys to věděl mnoho. Ale je důležité, abys to, co víš a pro co ses rozhodl, vnitřně zakusil. Víte, v dnešním světě, tak zaplaveném explozí informací, kde na vás z každé strany doráží nějaká výzva, kde se znepokojeme pro to, co se děje na druhé straně světa, jsme dennodenně drceni katastrofálním zpravodajstvím sdělovacích prostředků, zapomínáme na to velké heslo Komenského, unum est necessarium, jenom jedno je nutné, že v tomhle světě je třeba znovu slovům a hlavně božímu slovu vrátit

váhu, která mu náleží. V tomhle světě je znovu třeba, aby Boží slovo udeřilo na citlivou strunu našich srdcí. Všichni, kdo se v minulosti obrátili, a vente si takového Augustína Aurelia a další, nakonec František sám, že se obrátili proto, že v určité chvíli Boží slovo zasáhlo jako šíp samotný střed jejich srdce, jádro jejich úzkosti a neochoty a proměnilo je od základu. František nám i dnes znovu ukázal, o co jde, že třeba vykročit jinou cestou, že třeba, abychom se my sami stali živými svědky slova.

To byl pořad Kaleidoskop. František z Assisi byl předmětem zkoumání a výkladu Františka Holečka. Naposledy o něm bude hovořit v premiéře v pátek v 9 hodin a 30 minut.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: O vyhoření je v současné době řeč v programu Uši k duši, u kterého vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Pravda, to minulé vydání jsme vlastně celé věnovali stresu a ještě u něj dnes zůstaneme. Teď mi úplně napadlo, že moje typická reakce na stres je, že mě rozbolí žaludek, tak doufám, že nemáte teď nějaké psychosomatické potíže při poslechu tohoto pořadu, to bychom neradi, tak snad se vám bude i tak poslouchat dobře a klidně. Zdraví tady Lucie Endlicherová a vítám Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Vidíš, když jsem tady zmínila tu bolest žaludku, tak jsem si říkala, on asi stres se projevuje různým způsobem a taky jsou asi různé druhy stresu. Tak možná bychom mohli dnes začít někde tady, jaké druhy stresu jsou.
2: To je vlastně zajímavá myšlenka, co říkáš, protože já tady koukám na ty různé druhy stresu a vlastně to jsou taky ty různé oblasti, ve kterých se stres může projevit, jeho následky. Takže jsou to na jedné straně ty oblasti, které jsou zdrojem a které jsou taky vlastně tam, kde to někde poznáme, že něco se děje. Jo. Které to teda jsou. Ten stres, o kterém mluvíme nejvíc běžně, tak je psychologický stres. Jo. To je stres toho, že cítíme, že je někde na nás něčeho moc, jsme dlouho, řešíme třeba negativní emoce druhých lidí, když pracujeme s druhýma lidma, že jo, pomáhající profese, tak jsou třeba velmi častým kandidátem na vyhoření, nejrůznější lékaři a tak dále, protože čelí právě psychologické zátěži, tomu, že vidí hodně negativna a hodně smutného, hodně složitého a podobně. Takže psychologický stres, když od někud je hodně věcí, které vlastně vyžadují energii zvýšenou na toto zpracovat, to, co se na nás valí na psychologické rovině, tak to je jedna oblast ve stresu. Duchovní častokrát, zvlášť když jsou angažovaní, takový běžný kazatel v nějakém křesťanském sboru, tak pokud je důvěryhodný, že, tak se na něj obrací spousta lidí a on vlastně musí řešit složitý situace, kterýma se musí zabývat a je to psychologický stres, výrazný. To jsou taky dobří kandidáti na vyhoření, že jo. Takže psychologický stres je jedna rovina a když to vezmu z druhé strany, psychologické fungování je to, kde se stres projevuje. Jedna z těch rovin. Mm-hmm. Takže právě, už jsem to zmiňoval minule, potíže se soustředěním. A nebo problém cítit běžnou míru nadšení. Často lidi začnou vnímat, že aha, tohle by mi dělalo radost, ale nějak čím dál tím víc vám přestává dělat radost věci, které by vám normálně radost dělaly. A nebo nejste jako motivovaní k tomu. Baví vás, když je volno, tak si vzít nějakou knížku a něco si přečíst a většinou se na to těšíte a najednou zjistíte, že se vám nechce. Máte volno, nevíte, co byste dělali, protože máte fakt jako ten kus volna, který normálně máte, ale nejde vám jako dělat to, co byste normálně udělali, protože se nedostanete k těm pozitivním emocím, které byste tam čekali. Jo? Tak to je taková červená kontrolka, která pak bliká. Ale emoce, soustředění a takovéhle věci, to, jak se člověk projevuje v komunikaci, najednou říkáte věci, co byste normálně neříkali, jo? A nebo je pro vás problém neříct něco, co byste, jo, prostě ovládnout se v nějaké takové komunikační oblasti. Druhá rovina je fyziologický stres, to je tehdy, když prostě čistě fyzicky zažíváme zátěž, která pro organismus je náročná a tam se můžeme bavit o dostatku jídla, dostatku živin, těch, co tak běžně potřebujeme, o kvalitě a dostatečnosti spánku, no, takovýchhle věci. Zda tělo dostává to, co potřebuje. Tohle snadno přehledneme v křesťanském kontextu někdy, protože máme tendenci pečovat o duši a myslíme si, že duše není tělo. A oni Židé v tomhle byli moudřejší, oni věděli, že když se použilo slovo nefesh, jo, a různá slova pro duši ve staré smlouvě, tak to znamenalo celého člověka, včetně těla. Člověk byl živá duše a to znamenalo živá duše z masa a kostí, ale my jsme trošku gnostičtí v tomhle a máme dojem, že jde hlavně o ty duchovní zážitky a tudíž netělesný stavy a věci, takže řada lidí v nasazení pro službu, tak ignoruje, že mají tělo. A potom na to dojedou, protože právě si nepohlídají dostatečně kvalitní péči o tyhle aspekty, spánek, jídlo a tak dále. Pohyb.
1: Teď jsem chtěla říct, chci přidat cvičení, protože ano, to si myslím, že je velice důležité.
2: Ano, ano. A v rámci i potom, když se člověk snaží dostat z vyhoření třeba, nebo i z deprese, tak vlastně fyzický pohyb je jedna z podstatných věcí. Mám kamarádku, terapeutku v Maďarsku, která klientům velmi často řekne, že s nima vlastně ani nebude pracovat, dokud nezačnou cvičit. Proč bychom se pokusili stavět něco na půdě, která je celá rozbořená, je třeba nejdřív dát do pořádku organismus a potom budete mít energii a základ pro to, aby jsme mohli řešit jako vaše vztahy a další věci, ale prostě jít proti proudu tím, že jako nebudete mít režim, rytmus a pohyb a u toho se snažit dát do pořádku jako duševní a vztahový věci, tak je jako nesmysl. Takže psychologický stres, fyziologický stres, potom organizační stres. Stres, který vychází z toho, že mám třeba chaos v tom životě. A nebo v tom, že se snažím stihnout něco, co nejde stihnout. Prostě, že něco na rovině organizace je přehnané, buď v tom, že je to příliš sešněrovaný a je toho příliš moc a nedá se z toho uniknout. Nevyváženost na stranu toho přesycení organizačního v životě, takže když tam chybí ty nádechy, které můžou být různě časté. Člověk je pořád ve vleku, musí něco. A nebo má ten dojem, jo, tohle je často předmětem těch diskuzí. Opravdu něco musím, anebo jsem něco přijal, že musím. Kdo to vlastně chce? To je často důležité vyjasňování. Lidi často si naběhnou do šíleného způsobu života, protože věří něčemu, co nakonec zjistí po letech, že vlastně to mohlo být úplně tak jinak. Ale z druhé strany, organizační stres vychází někdy z toho, že prostě si neumíme zorganizovat věci. Že neumíme tomu dát řád, že neumíme rozlišit, co je podstatné pro nás dělat, co není podstatné pro nás dělat a necháme se vláčet tím, co tak jako přijde. Tohle bývá teď velmi složitý pro mladý lidi, tím, že jsme zahlcení podněty na internetu, každý, kdokoliv si umyslí, že s váma bude mluvit, tak vám napíše a může, máte tisíce lidí, nebo stovky většinou, kteří vás mají třeba na Facebooku nebo tak a kdokoliv z nich vám může napsat kdykoliv. A najednou vám za den napíše třeba, já nevím, 10, 20, 30 lidí. Prostě je to složitější, než to kdysi bylo. Máme daleko víc podnětů a udržet si režim a vůbec ho vytvořit, tak je velmi těžká. Hodně lidí se nevytvoří tyhle návyky, jak dát dnu strukturu. Návyk si na to nevytvoří až v podstatě do rané dospělosti a potom mají samostatně fungovat a nevědí jak. Takový jako chaos, který vychází z takovéhle organizační jako neschopnosti a nedovednosti. Nikdo nás to systematicky neučí vlastně. To samotný o sobě je potom stres, protože vy třeba, pokud žijete až moc přítomnosti, tak třeba někdo vám zavolá, vy řeknete, aha, jo, mám čas, jdete s ním mluvit a pak zjistíte, že nemáte čas jako na nějakou jinou věc, kterou jste měl v kalendáři, nebo kterou máte dělat do hodinu potom, nebo ani nevíte, že tam byla. Najednou zjistíte, že máte tři věci najednou a že jo, a už to je samotný jako zatěžující. Přesunete to a vlastně neustále řešíte to, co zrovna se vynoří a nemá to žádný jako hlavu a patu a v tu chvíli vlastně neustále jste buď pod tím, že něco budete ignorovat a vědět, že někde to tam jako hnije, což je stres, protože prostě víte, že to tam je, anebo se budete snažit to všechno stihnout a to někdy jako z hlediska časoprostoru prostě není možný. Takže to je organizační stres, který dnes hodně vnímám u mladých lidí zvlášť a který udělá hodně, protože vede potom k takové nevyváženosti. Jo. Někdy se hrozně snaží, postaví se do aktivity, jsou hyperaktivní chvilku a potom úplně padnou ve vyčerpání a dlouho se nedá nic, hromadí se jim mezi tím věci k řešení, pak se zase zmobilizují, když se začnou jako si přímo, že realita existuje a musí ji řešit, zase se posnaží chvilku, ale je v tom chaos a potom zase padnou. Jo, a je to prostě takový jako nahoru a dolů, ale je to hasení jako ohňu neustálý.
1: Tohle všechno, o čem jsme mluvili, Marku, tak jsou projevy stresu, které asi můžeme běžně vidět kolem sebe. Zajímalo by mě, jestli se o stresu dá mluvit i v duchovní oblasti. Víš, když se budeme bavit o životě člověka, který má vztah s Bohem, tak jestli i do téhleté oblasti, do téhleté sféry života může vstoupit stres.
2: Samozřejmě, velmi snadno. Já nerad rozlišuju život na duchovní a v ostatní, takže pro mě všechny tyhle oblasti, o kterých jsem mluvil, jsou duchovní. To, jak zacházím s emocema svýma a s emocema druhých, tak není pro mě neduchovní věc. To, jak když prostě pracuju s lidma, kteří hodně trpí, tak to pro mě duchovní otázka. Je to otázka toho, jak vidím utrpení ve vztahu k Bohu třeba a svoji roli ve vztahu k utrpení lidí kolem mě a tak dále. To, jak mám organizovaný den a nakolik ho mám nebo nemám a nakolik mám řád v životě, je duchovní záležitost. To, jak zacházím se svým tělem a jak ho vážně beru a respektuju to, že má svoje limity, to je taky duchovní záležitost. Takže vlastně všechno, o čem jsme mluvili, pro mě z nějakého hlediska je vlastně duchovní téma, ale potom jsou tam ještě specificky duchovní otázky, které můžou mít dopad na to, zda a jak prožíváme stres. To je otázka vyváženosti a nevyváženosti v duchovním vnímání věcí. Pokud například vnímám Boha jako někoho, kdo hlavně chce, abych podával výkon a abych držel hubu a krok, tak tu chvíli je to duchovní otázka a můžu si z Boha udělat otrokáře, který vlastně mě nevnímá, který mě má jako jednoho z mnoha, chce po mně nějaký výstupy a nastavím si život tak, jako kdyby nemohl odpočívat třeba, nebo nemohl brát vážně to, že někdy na něco nemám, nebo jsem prostě vyčerpaný, nebo není důležitý, jak se cítím a podobně. A vytvořím si díky duchovně nevyváženému vnímání Hospodina, tak si vytvořím velmi stresovou situaci. Jo? To se propojuje třeba s otázkou toho, zda jsem opravdu schopen vnímat to, že Bůh mě miluje. A zda mám dojem třeba, že mě miluje tehdy, když budu velmi šikovný anebo neustále aktivní a podobně. To jsou duchovní otázky. Takže snaha zasloužit si Boží lásku a Boží přízeň, tak je někdy velkým zdrojem stresu. Snaha ukecat Boha nebo donutit ho k něčemu prostřednictvím toho, že budu nejvýkonnější ze všech, anebo nejvíc mít všechno uspořádaný, anebo jo, prostě my si často obsadíme duchovní hodnotou nějakou věc, která na to první místo nepatří, a to vždy sebou nese nevyváženost a vždy to sebou nese zátěž. Možná by nás napadly další oblasti, které souvisí specificky s duchovním životem. Ještě možná řeknu, to zda vnímáme duchovní život jako něco, a to je zase téma nevyváženosti. Já můžu mít dojem, že duchovní život znamená, že jsem pořád s druhýma lidma a vinuju se jim. V tu chvíli je to organizační stres, který má zdroj v tom, že si špatně vykládám to, co znamená být duchovní člověk. A nebo naopak, můžu mít dojem, že duchovní život je o tom být sám a trávit čas s Bohem, jako by druhých nebylo, a všechno si jako vymodlit a vyprodukovat duchovně sám jenom já a Pán Ježíš, a v tu chvíli se odříznu od sociální podpory a od druhých lidí, které mi Pán Bůh dává, a vytvořím si duchovní stres, který vychází z toho, že se snažím být dobrý křesťan špatným způsobem. To je další aspekt. Jo, ale vždy jsou tyhle čtyři stránky propojené.
1: Určitě o tom ještě budeme mluvit, ale ráda bych, aby to zaznělo i tady, byť zkratkovitě. Jak s tím pracovat tak, aby člověk rozpoznal, že je pod tlakem, stojí ve stresu a může hledat, má hledat cestu ven?
2: Asi základ je mít v životě nějaký kontext nebo prostor, který je pravidelný, ve kterým se podívám na to, jak funguju.
1: To znamená pravidelně se zastavovat a reflektovat svůj život?
2: Ano, to zní hrozně banálně, jo, ale to je taková jako maličkost, ale my na tohle prostě zapomeneme, protože máme dojem, že to, co vidíme za toho běhu běžného, takže že tak věci nutně jsou. A my někdy, když se zastavíme a rozhledneme, tak vidíme věci jako jiný. Běžný den, zvlášť když žijete vystresovaně, tak vám zúží pozornost a jakoby vy vidíte jenom velmi úzký výsek své reality. Je třeba se umět na ten život podívat trošku jako z vrchu. Já proto rád chodím na vysoká místa, když se dívám do velkého údolí, tak mám trošku podobný dojem, že se dívám takhle do svého života. Tak jo. A my potřebujeme si tohle umět udělat, ať už jednou týdně mám nějaký čas, kde se prostě zastavím a s někým, já tam třeba v rámci své skupinky, s přáteli, kde se prostě podíváme na to, jak jsem žil poslední týden. Co jsem dělal, jaký to bylo, jak to bylo smysluplný, kde tam byl Bůh, kde jsem tam byl já, kam to směřuje. Takový to, že rozložím ten život před pár lidma, o kterých vím, že jim na mě záleží a že jsou rozumní, a spolu se na to podíváme. A já se podívám jako na to, jak to mají oni. Tak to je sdílený zastavení, ale právě pak to nemůžou být ti lidi, před kterýma potřebuji ukázat, že toho dělám hodně. A nebo že jsem opravdu jako zorganizovaný, a nebo že jsem opravdu duchovní a podobně. Musí to být lidi, kterým jsem schopen ukázat, jak to je. Proto já u toho často, nebo máme dobrou praxi, že u toho vytáhneme kalendář a prostě si fakt jako řekneme, co bylo. Protože jinak bych měl tendenci udělat nějakou vyfiltrovanou verzi mě, kterou jim předložím, aby oni měli dojem, že jsem jako opravdu výkonný, nebo že jsem opravdu duchovní. Potom myslím, že podobné zastavení úplně ideální je, když umíme si udělat sami také navíc. Ideálně každý den a ono by stačilo 5 minut. Stačí 5 minut se zastavit a uvědomit si, jak se teď cítím, co se teď se mnou děje, kde se vlastně vnitřně nacházím, čeho se bojím, co mi teď dělá radost, po čem jdu, jak to mám teď s Bohem, jak to mám teď s druhými, co je teď pro mě důležitý, čemu teď sloužím. Jo, takovýhle jako šťouravý jednoduchý otázky, podívat se na to, kde vlastně jsem duševně, duchovně, vnitřně, fyzicky a tak. Tohle, kdyby člověk udělal aspoň jednou denně, a ideálně dvakrát, jo, třeba ráno a večer, nebo uprostředné a večer, nebo tak, tak si daleko víc uvědomíme, co se děje, a máme zpětnou vazbu. a nic moc by nás to nestalo. A těch 5 minut není hodně, to je většinou ten čas, co stejně strávíme snahou utíct od stresu tím, že brouzdáme po Facebooku nebo po Instagramu, anebo si šťouráme v nose, jo. Jo, tak je to o tom tomu prostě dát ten čas.
1: Jenom se člověk nesmí pak vystresovat tím, co zjistí.
2: Myslím, že lidi se tomuhle vyhýbají a mají tendenci znehodnotit takovýhle jednoduchý doporučení právě proto, že se bojí, že by pak museli něco změnit. My se bojíme být opravdu v kontaktu se sebou, dokud to nezačneme dělat. Když už se z toho stane běžná praxe, tak to vlastně může proto hodně posunout život, ale je tam taková ta mezifáze, kde začnete vnímat věci, které prostě vnímat nechcete, a než začnete je brát v potaz a započítávat do své rovnice, tak je tam nějaká mezifáze nepříjemná.
1: Děkuji, Marku. Tady dneska skončíme. Příště se dostaneme k vyhoření. Jsem na to zvědavá. Děkuji za dnešní povídání. Uši k duši se tady uzavírají a i příště se těší na slyšenou Lucie Endlicherová
2: a Marek Macák.

Zítra v 8 hodin a 30 minut bude Marek Macák v pořadu Uši k duši hovořit o strategii zvládání stresu jako prevenci vyhoření.

Noční vysílání na Rádiu 7 má před sebou už jenom několik minut. V tuto chvíli se loučí od mikrofonu Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a také s přáním dobrého vstupu do čtvrtečního dne, který už dávno začal. Ranním vysíláním vás bude provázet Pavel Kohl.

Ti, kteří uvěřili Ježíši Kristu, vstoupili do boží rodiny a jsou tak božími dětmi. Skupina Rock Solid Band nám připomněla tuto pravdu, se kterou vstupujeme do 6. hodiny raní na Rádiu 7 ve čtvrtek 15. října. V našem vysílání se dovídáme o tom, jaký je Bůh, jak k nám mluví, jak si buduje svoji církev. O tom všem dnes budeme hovořit a začněme ale písní Jak dobrý je Bůh se skupinou Souznění. Poté nás čeká přehled pořadů a rozjezd dnešního dne. Příjemný poslech.

Ranní vysílání zahájíme na Rádiu 7 s tichým časem, prostorem otevřít Bibli, modlitbou. Přidejte se ve 6:45. K zapomnětlivosti se přizná autor zamyšlení Saša Štěpánovský a asi nebude sám, kdo se s tím potýká. O tom, že Bůh na nás nezapomíná a hlavně o tom, jak nezapomenout to nejdůležitější, bude řeč od 6:45. V dnešním magazínu po 7. hodině se zaměříme na jednu dobročinnou akci a k tomu přidáme další zprávy o pronásledovaných křesťanech. Činnost organizace Šance podaná ruka Zapsaný ústav přiblíží v ranním telefonátu její ředitel Rudolf Maroš. Poslouchejte o 7:30. Bůh mluví ke každému člověku, ale ne každý jeho hlas chce slyšet. Ti, kdo chtějí, mohou slyšet. Naslouchejme Božímu hlasu i dnes v Bible Guide v 8 hodin s Jiřím Zdráhalem. Oddanost přináší do vztahu rozměr odhodlání, věrnosti, závazku a ochoty k oběti. Více k tomuto tématu nabídne relace Nejen chlebem. K poslechu úvahy kazatele Jaroslava Pokorného jste zváni v 8:30. Svoboda nemá místo na začátku výchovy, ale na jejím konci. Je důležitá, ale v čase, kdy není podpořená zodpovědností, přináší spíše těžkosti a problémy. Více uslyšíte v aktuální glose Tibora Máhryka od 9:30. Existují věci, kde může dítě předat nejen otec, a jiné, v nichž je nezastupitelná matka. Co konkrétně dítě od každého rodiče potřebuje a v čem spočívá jejich jedinečná role? Rozumět tomu, na kterou oblast se soustředit a kde se naopak zbytečně nevyčerpávat, může rodičům ušetřit spoustu času, energie i zbytečných pocitů viny. Na toto stále aktuální téma si v 10 hodin bude v Rozmaríně povídat Lída Pohanková s dětskou psycholožkou Hanou Imlaufovou. Štafeta přináší rozhovor Helen Mrázkové s vedoucím oddílu Poutníci v Opavě Tomášem Kolmanem, který sdílí zpočátku lehce divokou zkušenost se založením skautského oddílu na Zelené louce. Tipy, jak začít, i povzbuzení k odvaze pustit se do toho, zazní 15 minut po 11. hodině. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy Manželů Dolejších Plavčík Žán. Ve druhém dílu nahlížíme na královský dvůr Ludvíka 14., kde probíhají intriky a boj o moc. Jak do toho zapadá příběh šlechtice Žána de Conti, který sledujeme? Poslouchejte 16:45 popoledni. Řeka života nás seznámí s další částí životního úseku Miloše Reicherta. Písničky na přání s vašimi písněmi a přáními. A další pořady, které ještě představíme, na které se můžete těšit. Tolik alespoň pro to ráno. A já posílám Lucy Grimble píseň Not Ashamed.

0: ashamed of Christ.
1: Svět je plný kompromisů, tlačí na nás. A Lucy Grimple prosila, aby Ježíš přisunul blíž k sobě a zažehl v ní vášeň, kdy se nebude za něho stydět. A po písni otevřeme tichý čas, nalistujeme první list Petrův.

Otevírám první list Petrův druhou kapitolu od 11. verše. Přidejte se k tichému času. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Apoštol Petr píše křesťanům ve své době, ale i nám dnes. Máme po volbách různé zastupitelstva se změnily, mění a některé zůstaly stejné. My můžeme žehnat, ctít je a zároveň mít svobodu, konat dobré věci, konat věci, které jsou v souladu s Božími nařízeními, které ukazují na to, jaký Bůh je. Můžeme jednat poctivě, můžeme pomáhat druhým a spoustu dalších věcí. Jenom hledejme ten Boží průnik s tím naším životem, kde nás Bůh chce mít, a můžeme vytvářet lepší svět kolem nás. A tak jsme svobodní a využijme tu svobodu k nesení evangelia. Buďme poctiví v našich životech, v našem jednání, a lidé kolem nás to uvidí a možná to bude pro ně nějaký krůček na cestě k Bohu. Nebeský Otče, děkuji ti za to, co nás učíš, jak být v tomto světě tím světlem a solí, jak si připomínat a nezapomínat, že jsme členy tvojí rodiny. A tak prosím za ten dnešní den, ať ti, kdo poslouchají, mohou vnímat tady tento rozměr života, to, že jsme tady do určité míry cizinci, kteří mají to své domovské právo v nebi. A ať můžeme tak se svobodnou jít a činit dobré věci, dobré skutky i ten dnešní den. Kéž nás v nich vedeš. Amen.

Bůh je víc, než dokážeme pochopit, než dokážeme porozumět, a přesto nám dal možnost poznávat ho a jít za ním. Skupina Citizens, píseň Do Know You.

Po půl sedmé pokračují Martin Dom Worship. Za chviličku otevřeme zamyšlení Saši Štěpánovského. Pravice,

Do žalmu 143. nás vezme skupina Tehillim a poté už dostane slovo Saša Štěpánovský. Nezapomínejme na to nejdůležitější.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: ukaž mi cestu, po níž bych šel. Tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

Docela by mě zajímalo, milí posluchači, jestli se vám taky stane, že někdy na něco nebo někde něco zapomenete. Já si pamatuju, jak mi před lety ukradli u nás doma na chodbě kolo. Už jsem chodil po sousedech a vzpomínám si, jak jedna paní sousedka říkala, no, špatně se dole zamyká. Já už jsem se chystal na policii, že to půjdu nahlásit, protože mě to opravdu naštvalo, že mi zmizí kolo z chodby. No naštěstí jsem se o tento nápad podělil s manželkou, která se zamyslela a povídá, hele, a nejel ty si na tom kole před týdnem do církve bratrské? Tak jsem se zarazil, běžel jsem se tam podívat a opravdu stalo tam opřené o zeď a tak jsem zase přišel ke svému kolu. A jak roky přibývají, může to být někdy ještě horší, vidíte. Jednou přišel jeden starý, velmi starý pán k panu doktorovi a říká, pane doktore, já jsem nějaký nemocný, podívejte, mě je přes 90 let, já jsem starý muž a já se pořád otáčím za mladými děvčaty. Pan doktor se schovývavě pousmál a říká mu, ale jste úplně normální chlap. No jo, ale když já už nevím proč. Jeden člověk měl takové zvláštní jméno, o něm bych vám chtěl dneska vyprávět, je z Bible, z Nového zákona, z 19. kapitole Lukáše. A tam čteme o tom, že Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Procházel tímto konkrétním městem, Ježíš chodil po této zemi v těle člověka. Bible říká, že on je Bůh, který vzal na sebe podobu člověka, že on je slovo, které se stalo tělem a on žil na konkrétních místech a i dnes Ježíš přichází do konkrétních životů, konkrétních situací. Procházel se Jerichem a tam byl muž, který se jmenoval Zacheus. To jeho jméno je velice hezké. Když bychom ho přeložili do češtiny, tak by se dalo přeložit nebo vyložit pravděpodobně nějak jako Bůh pamatuje. Bůh pamatuje. Bůh je ten, který nezapomíná. O Zachovi víme, že byl vrchním celníkem a byl bohatý. Je velice pravděpodobný, že tento muž na Boha zapomněl. Celníci, to byla zvláštní sorta lidí v Izraeli, Židé neměli rádi. Oni kolaborovali s Římany, vybírali pro ně daně a byli to často velcí zloději, kteří okrádali svoje bližní, svoje sousedy, okrádali ostatní lidi. A ten člověk, čteme, že nejenže byl nějaký obyčejný celník, ale on byl vrchní celník, to znamená, on měl opravdu postavení mezi těmi celníky v Jerichu a byl bohatý, měl mnoho peněz. Občas vidím, že do církve přicházejí lidé, kteří mají nějakou velkou nouzi, potřebu, třeba prožili něco těžkého, nějakou ztrátu v životě nebo osobní nemoc nebo něco se nepodařilo, nedaří a tato nouze je přivádí k hledání Boha. Ale někdy přichází někdo, tak jsem to jednou zažil, kdy ten člověk říkal, mně vůbec nic nechybí. Já mám výbornou rodinu, daří se mi v podnikání, mám dost peněz, ale já mám jednu otázku. To je opravdu všechno? To je všechno, co v životě člověk může nalézt? A tohle ho vedlo k hledání Boha. Možná právě podobně Zacheus měl tuto potřebu, proto hledal Ježíše, čteme tam, že chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Zacheus měl mnoho peněz, mohl si možná dovolit koupit, na co si pomyslel, ale stejně v jeho srdci byla díra. Byla tam potřeba, toužil vidět Ježíše. A možná je to právě dané tím, že každý z nás má v srdci něco jakoby prázdno nebo díru, kterou nemůže zaplnit nikdo a nic jiného než sám Pán Bůh, protože jsme byli stvořeni pro vztah s ním. Zachoval se vidět Ježíše, ale byl mrňavý jak ustřelený kecky, neviděl přes zástup, ale nevzdal to. Běžel napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Nedal se odradit. Nedal se odradit, že to nejde, nedal se odradit, že prostě nevidí, neřekl si, tak já jdu domů, tady prostě nikdo mě nepustí dopředu a vylezl na fíkovník a možná mnozí se mu smáli a byl pro legraci sousedům. Ale když šel kolem Ježíš, vzhlédl a řekl mu, Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. Přátelé, to je docela zvláštní věta. Ježíš ta říká, já něco musím. A přitom víme, že Ježíš je Boží syn a Ježíš dělal to, co je vůle Otce, to, co viděl u Otce a jeho poslouchal.
A Ježíš viděl člověka, který ho chtěl vidět a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, já musím jít k tobě domů. To byla velká pocta. On se k němu zve na návštěvu. To je v podstatě, jako kdyby mu říkal: Zaché, chtěl bych být tvým přítelem. Pojď rychle dolů. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Mně připadá, jakoby dnes lidé lezou v úzovkách na různé stromy, obrazně řečeno, různých náboženstvích, různých takových okultních nauk a ezoterických věcí a snaží se najít nějaké duchovno. Pokud patříš k takovýmto lidem, Ježíš ti říká, pojď dolů. Pojď dolů, protože já chci být s tebou. Já ti nabízím vztah, já ti nabízím přátelství. Bůh vidí lidi, kteří ho hledají. Zachous slezl, četli jsme tam, že ho s radostí přijal, ale ti, kdo to viděli, začali reptat. No to snad není možné. On vešel jako host k hříšnému člověku Ježíši. Ty snad vůbec netušíš, co tohle z toho je za lumpa. Co to je za zloděje? Kolaborant. Teď to není pořádný žid. To je hříšný člověk. A Zachous se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, tak mu to vrátím čtyřnásobně. Prosím vás, proč to řekl? Praštil se do hlavy o větev? Ne, to je něco, čemu se říká pokání. Najednou ten majetek pro něj už neměl tak obrovskou důležitost a prioritu. Ježíš pro něj byl prioritou. A on říká, já napravím svůj život. A koho jsem ošidil, a těch možná bylo mnoho, tak já to čtyřnásobně vrátím a půl majetku rozdám chudým. Tomu se říká, přátelé, pokání. Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Slyšíte dobře, milí posluchači? Pán Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co by jinak zahynulo. On přišel, aby nás hledal a přivedl k Bohu. Navštěvuji v Kutné Hoře jedno zařízení pro staré lidi a moc rád si tam povídám s jedním pánem, kterému je přes 80 let. Je věřícím katolíkem a je to takový vděčný posluchač, když tam mám nějaké přednášky. Jednou jsem se trošku lekl, je to asi měsíc, kdy jsem se dozvěděl, že měl mozkovou příhodu a je v nemocnici. Tak jsem ho navštívil, jel jsem za ním a ptal jsem se ho, protože jsem netušil, jestli se nevidíme naposledy. Tak jsem mu říkal, říkejme mu třeba pane Novák, řekl jsem mu, pane Nováku, kým je pro vás Ježíš? A on se na mě tak podíval, jak tam ležel v té bílé košili, myslím, že se tomu říká andělíček, vycévkovaný a na různý infuzi. A sotva mohl mluvit a on se tak usmál a řekl, to je můj pán. A pak dodal, to je můj přítel. To je můj přítel. Několikrát to opakoval a přál bych vám vidět ten jeho úsměv. Pomodlili jsme se, rozloučili jsme se. Já jsem jel domů a říkal jsem si, jestli ho ještě někdy uvidím. Pak jsem se dozvěděl, že se vrátil zpět do toho domova důchodců, tak jsem se po pár dnech za ním rozjel, ale říkal jsem si, jestli mě ještě pozná. Poznal mne. A já pro jistotu jsem se ještě znovu zeptal, pane Nováku, kým je pro vás Ježíš? A on se znovu tak usmál a povídá, to je můj spasitel, to je můj zachránce. A pak ještě dodal, a je to můj sloup. Pane Nováku, jak sloup, jak to myslíte? No, prostě sloup. To dnešní povídání jsme začali o zapomínání. A pan Novák ve svém životě už skoro všechno zapomněl díky té mozkové příhodě, ale toto si dobře pamatuje, že Ježíš je jeho pán, že je jeho přítelem, spasitelem a sloupem, na kterým stojí jeho život. A tak bych chtěl popřát vám, milí posluchači, i sobě, abychom tyto nejdůležitější věci v životě nikdy nezapomněli. Star Bůh.

Chcete-li si připomenout zamyšlení Saši Štěpanovského, tak poslouchejte ještě v 15 hodin 15 minut, anebo si ho poslechněte na webu Rádia 7. Zítra se budeme napomínat s Jaroslavem Plevou.

0: Sedmá hodina je odbyla a na Rádiu 7 se vydáme prozkoumat magazín, zaběhneme pro hospic, také se podíváme za pronásledovanými křesťany a na ústa šance podaná ruka. Tolik výhled na sedmou hodinu ranní ve čtvrtek 15. října. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl. Je připraven další magazín. Dnes se zaměříme na jednu dobročinnou akci a také přineseme zprávy o pronásledovaných křesťanech. Vítejte. Běh pro hospic je dobročinná akce na podporu domácího hospice na blízku v Lysé nad Labem. Do zákulisí jubilejního 10. ročníku, který proběhne v neděli 18. října v Milovicích, nechává nahlédnout organizátor akce Michal Misler.
1: Název je Běh pro hospic, který snad říká většinu toho, o co jde. V té době, mluvíme o tom 10. ročníku, takže před těmi 10 roky vznikal v Lysé nad Labem hospic na blízku. A my jsme se tehdy sešli a přemýšleli jsme o tom, jak ten hospic podpořit. V té době vlastně hospice ještě nebyly nějak moc známé, nebo se ta aktivita teprve vznikala, tak šlo o to ten hospic nějak podpořit, aby se rozšířilo povědomí o hospicu. To znamená, je tu nějaký domácí hospic, co znamená domácí hospic, jak působí, co může dělat v okolí Lysé nad Labem. No a taky jsme chtěli vybrat nějaké peníze, takže tam spojili dvě věci. Běhali jsme, aby jsme vybrali peníze a aby se lidé dověděli o hospicu.
2: Letos pořádáte již 10. jubilejní ročník. Proměňovala se akce za celou tu dekádu?
1: Určitě se proměňovala. Řekl bych, že nejvíc změn samozřejmě bylo na začátku. Z nuly jsme najednou něco vytvořili. A potom během těch dalších let se akce neproměňovala nějak dramaticky, protože jsme našli nějaký formát, ve kterým jsme tu akci pořádali. A tu jsme víceméně udržovali, takže když přišly nějaké změny, tak byly spíš takové nahodilé, že někde popadaly stromy, nedalo se tudy běžet, potřebovali jsme nějaká nová povolení, zjistili jsme, že některé věci fungují jinak, než jsme si mysleli, a tak jsme to průběžně měnili, ale v zásadě bych řekl, že ta akce jako taková velké změny nemývá, řekl bych, největších změn se dopouštíme letos, no.
2: Největších změn letos, tak pojďme k závodu samotnému. Jaké sporty a trasy jsou pro účastníky připraveny?
1: Jo, já myslím, že je výborná otázka, jaké sporty, protože sice se akce jmenuje Běh pro hospic, ale nemáme tam jenom běh, ale je tam i cyklistická část. Běžecká část je několik běhů od 3 kilometrů do maratonu. Letos jsme udělali akci, že máme několik tras, je tam čtvrtmaraton, půlmaraton, maraton a 3-kilometrová trasa. Ta trasa čtvrtmaratonu až maratonu probíhá letos na jedné trase. Prostě když někdo běží maraton, tak si tu trasu dá 4x, půlmaraton 2x. A pak máme tedy trasu 3-kilometrovou, která je asi taková nejoblíbenější, tam běží třeba 100 lidí. Proběhne se parkem, oběhne se tůně a běží se zpátky. Tu zvládají i děti třeba předškolního věku, což je zajímavé. Na většině akcí pro malé děti bývají velmi krátké trasy. My jsme zvolili tu nejkratší 3 kilometry a všichni si to, bych řekl, velmi užívají. A pak máme dvě trasy 22 a 33 kilometrů pro cyklisty, které jsou po jiné trase, je tam víc lesů, víc různých terénů.
2: Děkuji za to zmínění té odstupňovanosti trasy. Přemýšlela jsem, kdo se může přidat. Mluvil jste o maratonu a to už jsem byla zadýchaná už jenom z toho povídání o běhu. Tak je vidět, že se opravdu může přidat každý. Jaký je maximální počet účastníků? A dá se vůbec ještě registrovat?
1: My jsme si stanovili počet maximální na 250 běžců a cyklistů. Dohromady tedy 250 a v tuto chvíli máme kapacitu naplněnou, ale stává se nám, že někdo se odhlásí, tak v tu chvilku už máme vždycky několik zájemců a snažíme se prostě do té akce zaregistrovat. Takže kapacita je naplněná, ale snažíme se dělat něco pro to, aby se dostali ti, kteří ještě zájem mají.
2: Na jaké zázemí a doprovodný program se mohou účastníci běhu těšit?
1: Vlastně začátek a konec běhu je v takovém malém areálu, který máme jako Církev bratrská v Milovicích. Je to na kraji lesoparku. A tam je začátek a konec. Máme tam takový rodinný domek, který používáme. Je tam zahrada, na které většina lidí vždycky během toho závodu se prochází, povídají si. A letos nemáme žádný speciální doprovodný program. Součástí bude, prosím, může někdo prohlídnout film o hospicu. Budou tam se prodávat různé drobné věci na podporu hospicu. Dá se tam zeptat cokoliv, když někoho zajímá, jak hospic funguje, určitě se tam dá zeptat. Bude tam vždycky několik lidí, kteří to budou schopni zvládnout. Míváme tam guláš pro účastníky závodu, ten bývá velmi oblíbený, nebo dýňová polévka, ta bývá také dobrá. A pak jsou tam různé koláče a káva, které letos budou, že to lidi můžou koupit. Dříve jsme to dávali zdarma, letos to bude za drobnou úplatu, která bude také na podporu hospicu.
2: Toho programu kolem je opravdu hodně. Kdo všechno se podílí na organizaci? Jak funguje spolupráce?
1: V průběhu roku, když se sjedeme asi tak třikrát, tak se podílí asi 15 lidí. Větší část lidí je z církve bratrské, jak už jsem říkal, my jsme církev bratrská v Milovicích. A samozřejmě velká podpora a velké úsilí je také uděláno od lidí z hospicu samotného, je to na jejich podporu, tak se hodně zapojují do tohoto. A pak je tam zhruba čtvrtina až polovina lidí, kteří jsou dobrovolníci, kteří s oběma spolky mají společné pouze to, že nás mají rádi a že chtějí pomoct. A jak jsem říkal, během roku se sjedeme asi třikrát a pak nastane posledních pár týdnů, kdy už ta organizace jako náročnější, až velmi náročná. A tam máme rozepsanou tabulku, kde každý má svůj úkol. A ta tabulka se v podstatě už několik let téměř nemění. Vždycky je tam, kdo co dělá, a ten člověk se také mnohdy ani nemění.
2: Že akce je už zaběhnutá i v tom veřejném prostoru, i v tom fungování. Zopakujme prosím v závěru, kdy a kde se letošní jubilejní ročník uskuteční a kde najdou případní zájemci více informací o akci?
1: Jak jsem říkal, akce se koná v Milovicích. V České republice máme troje Milovice, tak tyto Milovice jsou u Lysé nad Labem. A kdy se koná, je to tuto neděli, tedy 18. října. Maratonci vybíhají už 10 hodin, ale většina závodu probíhá později. Cyklisté startují v 11:30 a potom po hodině se vždycky startují další půlmaraton o 12:30, 10,5 kilometrů startuje o 13:30 a tak dále. Největší závod startuje ve 3 hodiny, to je ta 3-kilometrová trať. Více informací se dá najít na našem webu, stačí do vyhledávače zadat běh pro hospic Milovice, mělo by vám to vyběhnout, adresa je bph.milovice.cz a tam je celý program, co se dá najít. Dokonce je tam možnost zarezervovat a koupit si trička, která máme letos jubilejní, dříve nikdy nebyly, takže letos je to jedna z těch změn, o kterých jsme mluvili.
0: Za organizační tým akce Běh pro hospic shrnuje Michal Misler. Více informací najdete na zmíněných webových stránkách.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Etiopie. Při útoku na kostel bylo zraněno 9 lidí. V etiopské provincii Oromia vedl místní islámský šejk útok na kostel, při kterém bylo zraněno 9 křesťanů. Dne 13. září 2026 zaútočila skupina muslimů pod vedením šejka na křesťany během jejich týdenní bohoslužby a zranila 9 z nich, včetně těhotné ženy. Místní misionář přišel o 3 přední zuby a všichni zranění museli být hospitalizováni. Stav nenarozeného dítěte byl v době psaní tohoto článku stále pod lékařským dohledem. Kostel byl při útoku zničen a došlo k odcizení části majetku, včetně mobilních telefonů křesťanů. Modlete se za uzdravení zraněných, za povzbuzení věřících v tomto sboru, aby šířili evangelium o Kristově lásce a za smíření v rámci jejich společenství. Evangelium bylo do Etiopie poprvé přineseno v 1. století, ale mnoho etiopských křesťanů dodnes čelí pro následování. Politické nepokoje a vzestup vahábismu extrémního proudu islámu mezi příslušníky kmene Oromo na jihu Etiopie vedly k vlně útoku na křesťany v celém regionu. Ve východní Etiopii žije jedna z nejpočetnějších somálských populací na světě a křesťané jsou zde pronásledováni jak od svých rodin, tak od příslušníků svých komunit. V severní Etiopii pronásledují militanti z řad etiopské ortodoxní církve křesťany z jiných denominací. Křesťany pronásleduje také několik většinově muslimských kmenových skupin po celé Etiopii. Etiopské zákony zaručují svobodu vyznání a vláda se obecně snaží chránit práva křesťanů. Nedávné politické nepokoje však vytvořily

0: příležitostí k rozsáhlým útokům na křesťany a kostely v celé zemi. Přesto mnoho církví v Etiopii nadále zakládá nové sbory a vysílá misionáře do obtížných oblastí. V listopadu 2020 vypukla v regionu Tigray na severu Etiopie občanská válka, která způsobila nesmírné utrpení a výrazně ovlivnila církve a pastory. Křesťané tvoří 59% obyvatel Etiopie, vliv islámu roste a muslimové nyní tvoří téměř 40% obyvatelstva. Křesťané na jihu a na východu země čelí pronásledování. Jedná se zejména o křesťany muslimského původu, kteří následují Krista. Na severu země jsou někteří věřící křesťané pronásledování militanty z řad etiopské pravoslavné církve. Tyto ozbrojené povstalecké skupiny útočí na křesťany jiných denominací a ničí jejich kostely. Benin, mladá křesťanka prchá před násilím spojeným s vůdu. 17-letá dívka jménem Nogosa uprchla 13. září 2026 do svého domova poté, co jí její rodina kvůli její víře v Krista brutálně zbyla. Nogosa se nedávno stala Kristovou následovnicí a začala navštěvovat bohoslužby. To rozhněvalo členy její rodiny, kteří ji zasvětili, aby se stala manželkou kněze vůdu. Po tomto napadení oznámili, že se musí zúčastnit nadcházejících iniciačních obřadů vůdu. Tyto obřady často zahrnují hrůzné útoky a týrání, uvedl spolupracovník Hlasu mučedníků. Nogosa se v obavě o svůj život uchýlila do domu svého pastora a nyní ona i pastorova rodina prosí o modlitby za to, jak jí co nejlépe pomoci. Náš spolupracovník uvedl, že pastor a jeho rodina již čelí značnému tlaku ze strany místních vyznavačů vůdu a zároveň nesou břemeno péče o svůj sbor. Křesťanství je v této malé zemi sousedící s Nigérií mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vúdu je oficiální náboženství a den vúdu je v Beninu státní svátek. Čarodejnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vúdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. K pronásledování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni. Církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale ve venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce Hlasu mučedníků spočívá především v pomoci pronásledovaným v naléhavých případech, poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníků také rozšiřuje Bible v oblastech, kde většina lidí praktikuje vúdu. Rusko. Jihokorejská misionářka Park Tae-yoon byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce 5 let a 8 měsíců. Hlas mučedníků v Jižní Koreji jako první informoval, že dne 8. října 2026 byla korejská misionářka Park Tae-yoon u soudu v Chabarovsku odsouzena k celkovému trestu odnětí svobody v délce 5 let a 8 měsíců za 2 trestné činy související s porušením imigračních předpisů. Trest má být vykonán ve věznici s běžným režimem. Pracovníci Hlasu mučedníků v Jižní Koreji uvádí, že se plánuje podání odvolání k vyššímu soudu jménem misionářky Park. Paní Park Tae-yoon měla zakoupenou letenku na zpáteční cestu z Chabarovsku do Koreje, kde se chtěla ve věku 70 let odebrat do důchodu po 33 letech, které sama popsala jako manželství s Ruskem. Úřady ji však zamezily v návratu domů. A 15. ledna ji zatkli na základě obvinění souvisejících s porušením imigračních předpisů. Úřady misionářce uložily pokutu za překročení platnosti víza, a to navzdory skutečnosti, že k tomu překročení došlo v důsledku jejího zadržení ruskými úřady. Hlas mučedníků v Jižní Koreji, který její pronásledování sleduje, uvádí, že obvinění z porušení imigračních předpisů jsou ze strany Ruska způsobem, jak odvést pozornost od toho, co podle nich představuje zásadní porušování náboženských svobod v Rusku. Spoluobžalovaná misionářky Parkové ruská občanka Zinaida Ustinovová byla odsouzena k celkovému trestu 6 let za 3 obvinění související s imigračním právem podle stejných článků. Soud uložil Ustinovové celkový podmíněný trest v délce 6 let s provační lhůtou 5 let. Ředitel jihokorejského hlasu mučedníků pastor Eric Foley poznamenal, že spolupachatelka misionářky Parkové Zinaida Ustinovová nebyla ve vazbě a díky podmíněnému trestu zůstává na svobodě. Musí se však dvakrát měsíčně hlásit na policii, aby potvrdila, že dodržuje zákon a podmínky svého podmíněného trestu. Hlas mučedníků v Jižní Koreji se zasazuje za misionářku Parkovou od jejího zatčení v ruském Chabarovsku dne 15. ledna, týden před tím, než se měla vrátit domů do Koreje, aby ve věku 70 let odešla do důchodu. Online petice zveřejněna jihokorejským hlasem mučedníků v období od února do dubna zaznamenala více než 4000 podpisů z Koreje a více než 1000 podpisů z Ruska, Ukrajiny, Spojených států, Austrálie, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Spojeného království, Jižní Afriky, Brazílie, Finska, Zimbabwe, Polska, Maďarska, Indonésie, Rumunska, Nigérie, Skotska, Hongkongu a Filipín. V dubnu letošního roku předali zástupci jihokorejského hlasu mučedníků doktorka Hyun Suk Foliová a ředitel této organizace pastor Eric Foley petici na ruské velvyslanectví v Soulu, v níž požadovali okamžité propuštění misionářky Parkové. Kopie petice byly rovněž zaslány korejskému ministerstvu zahraničních věcí a pracovní skupině OSN pro své volné zadržování. Pane, modlíme se za zraněné křesťany v Etiopii, kteří se stali oběťmi útoku. Prosíme za jejich uzdravení, aby se jejich těla po fyzické stránce naprosto uzdravila a aby nenarozené dítě bylo v pořádku. Prosíme, abys posiloval a pozbuzoval věřící i přes tento útok, aby jejich víra byla upevněna, aby si jim dával stále větší touhu šířit evangelium o Kristově lásce. Prosíme také, aby celá komunita mohla žít v pokoji a smíření a aby lidé byli otevřeni k naslouchání evangelia. Prosíme za Nogosi z Beninu, aby si pane chránil, pomáhal ji uzdravit se z prožitého násilí a dával pastorovi, který ji vzal pod svou ochranu i celé jeho rodině, dostatek sil a prostředků k tomu, aby se o ní mohli starat. Posiluj je také v péči o jejich zbor, aby navzdory všemu tlaku mohli zůstat pevní ve víře. A modlíme se také za Park Tae-yeon z Ruska, která je nyní ve vězení. Prosíme, aby si jí dával pokoj, naději a sílu vytrvat v této těžké situaci. Prosíme, aby její odvolání bylo úspěšné, její případ spravedlivě prozkoumán a ona mohla být propuštěna a navrátit se do Koreje. Amen.
1: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Tolik z nabídky dnešního magazínu. Dnes o 16:30 se na vás po měsíci opět těší romský magazín. Díky, že jste s námi. Už

0: Doznívá písnička Přiznávám Terezie Šterc. Mimo jiné má dnes autorka svátek, slaví všechny Terezy a Terezie. Ještě nás čeká skupina Betel a pak už je tu ranní telefonát.
1: Přijď svatý duchu,

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Pomoc, motivace a podpora v oblasti závislostí. To charakterizuje organizaci Šance podaná ruka, zapsaný ústav. Na jejíž činnost se v následujících minutách zaměříme. Naším telefonickým hostem je ředitel této organizace Rudolf Maroš. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání. Jsem rád, že můžu představit naši práci a také povzbudit lidi, kteří sami zápasí se závislostí nebo mají někoho takového ve svém okolí.
3: Kdy a kde se začal psát váš příběh, příběh vaší organizace a co je jejím hlavním posláním?
4: Šance podaná ruka působí v Třinci a okolí. Její příběh se začal psát z touhy pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, a to již v roce 2005, kdy jsme začali s několika dobrovolníky, podpůrnou skupinou a také kontaktní centrum na půdě farního sboru Slezské církve evangelické v Třinci. Ale když se práce rozvíjela a aktivit přibývalo, v roce 2017 vznikla myšlenka založit samostatnou organizaci Šance podaná ruka. Myslím si, že naše poslání krásně vystihuje samotný znak organizace. Máme v něm kříž a podávající Boží ruku člověku. Pro nás to znamená, že Bůh člověka neopouští ani ve chvíli, kdy se dostane na dno. Zápasí například se závislostí nebo má pocit, že už nemá žádnou naději. A právě tuto podanou ruku chceme v naší práci zprostředkovat lidem kolem nás. Chceme být těmi, kdo člověka neodsoudí, ale nabídnou mu pomoc, podporu a novou šanci. Neznamená to, že za něj vyřešíme všechny problémy. Chceme mu pomoci, aby mohl znovu najít svou důstojnost, převzít odpovědnost za svůj život a objevit naději, kterou mu dává Bůh.
3: Pro koho, komu všemu je vaše pomoc určena?
4: Tak chceme pomáhat především lidem, kteří zápasí se závislostí. Věnujeme se také těm, kteří se ocitli na okraji společnosti nebo procházejí důležitým životním, těžkým životním období. Myslíme taky na jejich rodiny, protože závislost nezasahuje pouze samotného člověka, ale často i jeho nejbližší. Důležité pro nás je, aby se u nás člověk nemusel stydět za svou minulost. Chceme mu nabídnout přijetí, podporu a možnost začít něco měnit.
3: Pokud by někdo hledal první radu nebo nasměrování, jak mu může pomoci vaše kontaktní centrum?
4: Ano, první krok bývá často nejtěžší. Člověk se může stydět, bát se odsouzení nebo si dlouho odmítat připustit, že má problém. Kontaktní centrum má být místem, kde může otevřeně mluvit o své situaci, společně s pracovníkem hledat další možnosti pomoci. A důležité je, že se na nás mohou obrátit také i rodinní příslušníci, kteří nevědí, jak svému bližnímu pomoct. Chceme povzbudit každého, kdo váhá. Nemusíte čekat, až budete úplně na dně. O pomoc má smysl požádat v každém čase.
3: Jedním z vašich cílů je nabízet pomoc a podporu skrz různé aktivity. Můžete některé z nich aspoň krátce představit?
4: Tak jak jsem již vzpomínal, naše práce zahrnuje kontaktní centrum a podporné skupiny. Pak máme pětka do roka celodenní setkání, říkáme tomu poslední kapka, Jsou to takové evangelizační setkání a taky nabízíme individuální sezení. Velmi důležitý je program pro nás Nový start, který pomáhá lidem postupně se vrátit do samostatnějšímu životu. Jeho součástí je také pracovní terapie, při které si naši přátelé obnovují pracovní návyky. Učí se odpovědnosti, zažívají, že jejich práce má smysl. Pomáháme také lidem v bytové nouzi a těm, kteří potřebují podporu při řešení svých životních situací. Vedle toho se věnujeme dalším formám pomoci lidem v obtížných podmínkách. Naším cílem není člověka udržovat závislého na pomoci, ale pomoci mu, aby se postupně dokázal postavit na vlastní nohy.
3: Zmiňoval jste kříž jako jeden ze symbolů, které je ve znaku vaší organizace. Jakým způsobem se promítá do vaší každodenní práce s klienty víra v Pána Ježíše Krista a křesťanské hodnoty?
4: Víra v Pána Ježíše Krista je základem našeho poslání. Ponieważ Ježíš přicházel k lidem, které ostatní odmítali nebo považovali za ztracené případy. My se snažíme dívat na člověka podobně. Nevidět pouze jeho závislost nebo selhání, ale taky jeho hodnotu a možnost změny. Naše práce vychází z křesťanských hodnot, jako je láska k bližnímu, milosrdenství, pravda a odpovědnost. Víru nikomu nenutíme, respektujeme svobodnou vůli každého člověka. Zároveň se nestydíme říct, že Ježíš Kristus je pro nás zdrojem naděje a skutečné proměny života.
3: Pokud jde o klienty, kteří opouštějí léčebnu nebo komunitu a mají se vrátit do běžného života, jakou pomoc nabízíte právě jim?
4: Návrat z léčebny nebo terapeutických komunit bývá velmi náročný. Člověk chce začít nový život, nový způsob, ale často se vrací do stejného prostředí, potýká se s dluhy, nezaměstnaností nebo problémy s bydlením. Proto je důležité, aby na léčbu navazovala další podpora. V rámci našich možností pomáháme lidem obnovovat pracovní návyky, přebírat odpovědnost a připravovat se na samostatnější život. Právě ta pracovní terapie jim umožňuje znovu začít, že něco dokážou a že jsou i užiteční. Nevždy je to cesta jednoduchá, ale důležité je nevzdávat se a pokračovat dál.
3: Pokud stáhneme na osobní rovinu, co pro vás znamená být součástí této organizace a vést ji?
4: No, děkuji za tuto otázku. Pro mě je to především poslání, ale taky odpovědnost. Nejde jen o řízení organizace a zajišťování financí. Jde především o lidi a jejich životní příběhy. Samozřejmě přicházejí i těžké chvíle. Unava, nejistota, strach o budoucnost, ale povzbuzením je pro nás, když vidím, že člověk začíná znovu žít, najde si práci, obnoví vztahy nebo se dokáže postavit na ty vlastní nohy. Osobně vnímám jako důležité, že mohu svou práci spojit s vírou v Ježíše Krista. Věřím, že nikdo není bez naděje, a že každý člověk může dostat novou šanci. Velkou motivací pro mě jsou spolupracovníci a velký zástup dobrovolníků.
3: Děkujeme za nahlédnutí do organizace Šance podaná ruka. Hostem ranního telefonátu byl ředitel této organizace Rudolf Maroš. Ať se vám daří a mnoho úspěšných setkání klientů s tou novou realitou.
4: Děkuji za pozvání.

Skupina Till I Get Home. A pokračuje Pavel Helán se skupinou Sonja Šnik, kteří nás vezmou na Ukrajinu.

zlověstný klid před svítáním. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu ne.

Zástup křičí, nesmí žít. Ryšavý král, co záruku svou dal, a ten, kdo je obelhán, mistr Jan.

chléb, za kalich pod obojí. Mlhy nad Rýnem už svítá, den poslední teď nastává. S hlavou styčenou a duší smutnou,

0: příběh mistra Jana Husa má pro nás možná povzbuzení, to, že se snažil činit boží vůli, jít za Bohem a stát v pravdě. A tak i my přicházíme k Bohu a ptejme se, jaká je jeho vůle pro náš život.
1: Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

0: 8. hodina na Rádiu 7 ve čtvrtek 15. října přinese pohled do Bible. Nejprve otevřeme proroka Amose s Jiřím Zdráhalem a poté budeme zkoumat komponentu lásky, oddanost s Jaroslavem Pokorným. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Amos, 3. kapitola. V této kapitole najdeme tento zajímavý text. Mohou snad dva jít společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, co pak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, co pak to nedopustil Hospodin? Prorok se ptá všechny tyto otázky, protože je na ně zřejmá a jistá odpověď. Dva, kteří nejsou ve shodě, spolu nepůjdou jedním směrem. Lev řve, až když má úlovek, dřív ne, jinak by vyplašil svou kořist. Pták se nechytí bez návnady, past sama od sebe nesklapne. Když lidé slyší zvuk ohlašující neštěstí, pak mají strach z toho, co se děje. Bůh samozřejmě ví o všem, co se v lidském světě stane. A pak prorok prohlašuje. Jistě, panovník Hospodin nepůsobí nic, ani sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. Lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Stejně zřejmé a jasné, jako byly odpovědi na otázky, je skutečnost, že Bůh mluví a předem oznamuje své záměry. Z toho pro nás plynou dvě věci. Za prvé, Bůh mluví. A nemluví jen k někomu. Mluví ke každému. Ne každý ovšem jeho hlas chce slyšet. Ti, kdo chtějí, ale mohou Boha slyšet. Řekl to sám Ježíš. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim chtěl říct. Ježíš k ním tedy znovu promluvil. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Bible říká, že jsme Boží povolaní. To jednak znamená, že pokud jsme přijali Krista, stáváme se takovými, jako je on. A on byl jediný Boží dokonalý povolaný služebník. A my jsme tedy v něm povolaní Boží služebníci. Být povolaný ale také znamená, že na nás někdo volal. My jsme ten hlas slyšeli a poslechli ho. Každý, kdo uslyší Ježíšův hlas a poslechne ho, vstoupí do Božího království. Boží volání a lidská odpověď. To jsou dva předpoklady Boží spásy. Z Amosových slov pro nás plyne ještě druhá věc. Prorok říkal, že Bůh sdílí své plány s lidmi. To znamená, že v Bibli máme popis celého Božího plánu. Těm částem Božího plánu, který se jí stal, rozumíme. S těmi částmi plánu, které jsou teprve před námi, ale máme trochu potíže. Vidíme celkové obrysy, ale detaily nám unikají. To nevadí. Aspoň nemáme pokušení si myslet, že jsme vrcholem Božího zjevení. Není ale úžasné, že Bůh vše vložil do této zvláštní knihy, do Bible, a my ji můžeme číst? Je vzrušující přemýšlet o Božím plánu. Bůh ale s lidmi sdílí i své aktuální, řekněme osobní plány. To znamená, že můžu hledat, jakou malou částí v tom obrovském Božím plánu jsem já. Co Bůh pro mě přichystal? Jakým kamínkem v té nesmírné Boží mozaice jsem já? Apoštol Petr nás ujišťuje, že Boží plán se týká každého z nás. On napsal, každý z vás dostal nějaký dar a tak si mi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Každý věřící má Bohem darovanou schopnost být součástí Božího plánu. Část Božího plánu, ve kterém se teď nacházíme my, se jmenuje církev. Boží plán pro náš život má tedy spojitost s církví, se společenstvím dalších věřících. Oni jsou tím, kvůli čemu každý z nás dostal dar. Proto když Petr dál vysvětluje, o jakých darech milosti píše, mluví o službě v církvi. Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Bůh ke každému z nás mluví. To On nás povolal. Jsme jeho ovce a slyšíme jeho hlas. On nás povolal nejen k víře v Krista. Chce nám ukázat, jakým darem máme být pro naši duchovní rodinu, pro církev Ježíše Krista. Otevři své srdce. Naslouchej jeho hlasu.

Otevírat Bibli a poznávat její poselství můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně, a můžete se také podívat na předchozí díly, a to na různých podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. A pokud se chcete ponořit do Bible ještě hlouběji a zevrubněji, můžete využít pořad Světem Bible ve 20 hodin 15 minut.

Bůh je nám na blízku, chce se o nás starat a pečovat o nás, chránit nás a jeho láska nás objímá, je nám blízko. Další píseň zpívá Beth Croft a právě je také o tom, že Bůh nám chce být na blízku.

Naši víru si můžeme připomínat, pouzbuzovat se například žalmy. Skupina Rock Solid Band nás vybízí, abychom pěli žalmy.

Třídílný miniseriál o komponentech lásky uzavře po písni kazatel Jaroslav Pokorný tématem oddanosti.

Dnes uzavíráme minisérii zamyšlení o třech komponentách lásky, uplatňujících se v jakémkoliv intenzivním vztahu, ať je to manželství, přátelství mezi dvěma lidmi, či vztah mezi Bohem a člověkem. Kdybychom se na tyto komponenty podívali z pohledu určité pocitové teploty, mohli bychom je seřadit takto. Horkou složkou lásky je vášeň, oplývající silnými emocemi, probouzející touhu a motivující do akce. Teplou, hřejivou složkou je intimita, prohlubující vztah, rozvíjející vzájemné přátelství, přinášející pocity přijetí a radosti. O těchto dvou složkách jsme mluvili v minulých dvou zamyšleních. Dnes se zaměříme na oddanost, kterou bychom sice mohli označit jako chladnou složku, ale to zde neznamená něco negativního ve srovnání s předchozími dvěma. Naopak, všechny tři komponenty se navzájem doplňují, skoro bych řekl potřebují. Potřebují, aby byly namíchány ve správném poměru. Každá ze složek, pokud by v daném vztahu příliš převládla a stala se extrémní, vlastně by vztah deformovala a asi i ničila. Extrémní vášeň by vytvořila lásku bláznivou a pošetilou. Naopak nepřiměřeně velký rozměr intimity či důvěrnosti by mohl vést k lásce poněkud přeslazené, uzavřené do sebe a možná i zotročující. A silná oddanost bez podpory vášně a intimity by znamenala jakousi prázdnou formu lásky bez obsahu. A teď už pojďme k oné třetí složce lásky, k oddanosti. Ta představuje volní stranu lásky. Přináší rozměr odhodlání, věrnosti závazku, ochoty k oběti. Ve starozákonní biblické knize Píseň písní v 6. kapitole 3. verši takto milá vyjadřuje stav věcí. Já patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. A onen stav věcí ve vztahu milé a milého je, že si vzájemně patří, že se vydali jeden druhému. Velmi se mi líbí ta verze manželského slibu, ve které snoubenci říkají tomu druhému, odevzdávám se ti a přijímám tě za manžela či manželku. Nejenom, že si toho druhého berou, ale v první řadě se mu dávají, darují. Občas při svatebních promluvách používám ilustraci s hradem. Každý ze snoubenců je jakoby středověkým hradem, jehož pán se rozhodl vůči tomu druhému natrvalo otevřít padací most a umožnit mu svobodně vstupovat do svého života, včetně jeho vnitřních prostorů. Pojďme se podívat na biblický text z Markova evangelia 10. kapitoly. Jsou zde popisovány Ježíšovy rozhovory a vyučování cestou do Jeruzaléma. Budeme číst od 2. verše do verše 12. Tehdy k němu přišli farizové a pokoušeli ho otázkou. Smí muž zapudit manželku? Co vám přikázal Mojžíš, řekl jim na to. Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji, odpověděli. To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce, řekl jim na to Ježíš. Od počátku stvoření je ale Bůh učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, a člověk nerozděluje. Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim, kdokoliv zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ní. Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží. Farizeové, uznávaní znalci zákona, který byl základem tehdejšího i dnešního židovského náboženství judaismu, sami mezi sebou debatovali o důvodech k rozvodu manželství. V době Ježíšova působení existovaly dvě významné rabínské školy v rámci judaismu. Konzervativní škola Šamajova, pro kterou bylo cizoložství, tedy manželská nevěra, jediným uznávaným důvodem pro rozvod, a liberální škola Hillelova, která obhajovala rozvod z jakéhokoliv důvodu. Farizeové však s touto otázkou přicházejí za Ježíšem ne proto,
že by hledali konečné správné řešení problému, ale aby ho pokoušeli. Znali totiž Ježíšovu radikalitu a doufali, že by jej mohli nachytat při tom, že by mluvil něco proti zákonu, tedy Božímu slovu, a mohli tak narušit u běžných lidí jeho pověst Božího muže. Ježíš jim odpovídá otázkou, jak tomu oni sami rozumí na základě Mojžíšova zákona. A jejich odpověď se opírá o text z páté knihy Mojžíšovi, který popisuje formu rozvodu pomocí rozlukového listu, ale nespecifikuje konkrétně jeho příčiny. Ježíš nespochybňuje toto Boží slovo, ale vysvětluje, že je to pouze Boží reakce na tvrdost lidských srdcí. V situaci, kdy ve společnosti byla často žena brána jako majetek muže, toto ustanovení Mojžíšova zákona přináší ženě aspoň nějaký stupeň ochrany. Ježíš se potom vrací k původnímu Božímu stvořitelskému záměru, jak je popsán v první kapitole první biblické knihy, první knihy Mojžíšovi. Podle tohoto záměru jsou muž a žena stvořeni proto, aby vytvořili novou hlubokou jednotu, připodobněnou obrazu jednoho těla, vlastně jedné bytosti. Rozdělení této jednoty není Božím záměrem. Rozvod není Božím záměrem. Proto je Ježíš proti rozvodu. V tomto konkrétním textu z Markova evangelia je zajímavá symetrie mezi mužem a ženou a důraz na vinu toho, kdo je v onom procesu rozpadu manželství iniciativní. Hříchu cizoložství se dopouští ten, ať je to muž či žena, kdo aktivně opouští partnera a vstoupí do nového svazku. Milí posluchači, je dobré si uvědomit, že ve starověku nikdo kromě Ježíše nemluvil o rozvodu tak silnými slovy. Na druhou stranu, vzhledem k dalším textům Nového zákona, kde sám Ježíš připouští výjimku při skutku smilstva, či apoštol Pavel zmiňuje situace v manželství s nevěřícím, můžeme nerozlučnost manželství vidět jako všeobecný princip, který ale připouští výjimky. Je potřebné rozlišit mezi Božím záměrem trvalosti lidského manželství a Božím realistickým přístupem k naší lidské skutečnosti, poznamenané tvrdostí našich srdcí. Ježíšovým záměrem nepochybně bylo zasadit se o věrnost manželství. Závěrem naší malé série o komponentách lásky si zhrňme Boží záměr s manželstvím, ale i s dalšími lidskými vztahy. V první řadě má být manželství, stejně jako další hlubší mezilidské vztahy, vztahem přátelským, něčím, co rozvíjí intimitu a důvěrnost, a to skrze upřímnou komunikaci, sdílený zájem či touhu a věrnost. Druhým Božím záměrem speciálně pro manželství je milenectví, tedy vášnivost, romantičnost, vzrušení. V určité míře můžeme tento záměr najít i v dalších vztazích v podobě emoční a motivační strany lásky. Třetím záměrem pro manželství jsou děti, vytváření rodiny. Konec konců určitě není náhodou, že právě fyzickým spojením muže a ženy v jakoby jedno tělo se vytváří podmínky pro vznik nového člověka. Volněji pak tento záměr můžeme vidět i v dalších mezilidských vztazích, a to v tom, že skutečná láska v každém vztahu má přinášet život v nějaké formě, tedy opravdu dobré ovoce. A konečně čtvrtý, nejtajemnější záměr. Bůh stvořil člověka právě jako muže a ženu na svůj obraz. Bible také mluví o tom, že tajemství vztahu muže a ženy v manželství odkazuje na tajemství vztahu Ježíše a církve. V dnešním biblickém textu Ježíš říká, že je to sám Bůh, který spojuje muže a ženu do nové skutečnosti jednoho těla. To vše ukazuje na to, že zvláště manželství je Božím dílem, něčím, v čem je Bůh přítomný a pracuje. Manželství je určeno být zjevením živého Boha v tomto světě. Věřím, že to je speciální poslání právě pro manželství, ale i zde platí, podobně jako v předchozích bodech, že v určité míře se to dá vztahovat i na další mezilidské vztahy.
Lidské vztahy jsou něčím, kde Bůh chce pracovat a být přítomný, a právě vztahy jsou místem, kde se náš vztahový Bůh, který je láska, může nejlépe zjevovat. Milí přátelé, zkuste si vybrat jeden aktuálně probíhající důležitý vztah vašeho života. Pokud žijete v manželství, pak by to měl asi být právě tento vztah. A pokud nyní nežijete v manželství, vyberte si nějaký jiný vztah. Zkoumejte sami před sebou a pokud jste věřící i před Bohem, který z těch čtyř záměrů je v tomto vašem vztahu na relativně nejvyšší úrovni a který je naopak nejslabší. Připomenu ony čtyři záměry. První – přátelství, intimita a důvěrnost. Druhý – vášnivost, romantičnost, vzrušení u manželství nebo emoční a motivační strana v jiných vztazích. Třetí – dobré ovoce pro další lidi mimo onen vztah. U manželství jsou to v první řadě děti či vnoučata. Čtvrtý – boží přítomnost a práce, zjevení Boha. Potom vezměte to, co je nejlepší ve vašem vztahu a děkujte za to a rozšiřte to a děkujte Bohu za jeho dary týkající se vztahů, za manželství, rodinu, další vztahy a zvláště vztah s Bohem, za jeho blízkost, odpuštění, přátelství. Pokud se vám ve vašem důležitém vztahu zdá nějaký záměr málo naplněný, hledejte jednu věc, která by to mohla posunout dopředu, a proste Boha, aby vás k tomu zmocnil. Ježíš se potom vrací k původnímu božímu stvořitelskému záměru, jak je popsán v první kapitole první biblické knihy Genesis.

Ještě jednou se k pořadu Nejen chlebem vrátíme v pondělí v 19.45 a za týdne otevřeme sérii Singles Život v samotě. Pořad Nejen chlebem najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Když jsme byli na dně, Ježíš přišel se svojí láskou, aby za nás bojoval. Zní v další písni od Tower Novelse.

Po 9. hodině otevíráme další část vysílání Rádia 7, který vás provází ve čtvrtek 15. října Pavel Kol. V této hodince nás čeká glosa, kterou teď připravuje Tibor Máhrik. Do té doby také množství písní. Nahlédneme do kalendáře Kalendária. A první, co nám zavoní vysíláním, tak jsou růže Lidie Zoubkové.

To je čtvrtek 15. října, otevíráme kalendář a najdeme tam jméno Tereza. Takže všechny Terezy, Teresky slaví svůj svátek. V českém kalendáři byste ještě donedávny našli jméno Terezie. Toto jméno sděluje, že dotyčná žena pochází z ostrova Téra v Egejském moři nebo Terasia u Sicílie. Základem je řecké slovo Teresis, což znamená záštita nebo ochrana. 4. ale vlastně 15. října 1582 zemřela Terezie z Avily, někdy zvané Terezie od Ježíše. Narodila se roku 1515 ve španělské Avile a ve 20 letech vstoupila proti vůli svého otce do karmelitánského kláštera ve svém rodném městě. Po těžké nemoci se rozhodla pro reformu kláštera, ve kterém žila. Později se rozšířila po celém Španělsku a zasáhla i mužskou větev řádu. Dodnes stojí za pozornost Tereziny knihy Hrad v Nitru, Cesta k dokonalosti nebo Kniha o zakládání. A datum úmrtí? Terezie zemřela v den, kdy byl zaveden gregoriánský kalendář, proto ten zmatek. Dnešek je vyhlášen také jako Mezinárodní den Bílé hole. A nahlédneme-li do kalendária, tak už zmíněný gregoriánský kalendář začal platit ve většině zemí Evropy. Po 4. říjnu tak následoval rovnou 15. říjen. Jeho předchůdce juliánský kalendář fungoval poměrně dobře. Tropický rok má ovšem délku 365,242 tisíciny dne, a to je tedy o 11 minut kratší, než předpokládá juliánský kalendář. Docházelo tak k postupnému opožďování kalendáře vůči okamžikům, kdy nastává rovnodennost nebo slunovrat. Nesoulad kalendáře s astronomickou skutečností byl v období vrcholného středověku již výrazně patrný. 15. října před 30 lety začíná první vysílání Transworld Rádia z nově zprovozněného vysílače pro střední Asii. Připomínáme si narození Friedricha Nietzsche, německého filozofa. Narodil se roku 1844. Sepsal řadu filozofických děl, která měla velký vliv na myšlení 20. století a která odráží krizi víry v Boha v celé společnosti. Přinesl do dějin filozofie myšlenku takzvaného nihilismu, tedy jakési hrůzy z toho, že žijeme nadarmo. Jeho názory si přizpůsobil ke své potřebě také fašismus, i když Nietzsche sám například antisemitismus.

i všiml pastor z Houstonu a tak v 16 letech natočila svou první desku A Heavenly Place. Její nahrávky, ať už v angličtině nebo ve španělštině, okouzlují svou bezprostředností a především jasnou zprávou o tom, komu Jaycee uvěřila. O Kristu. A zmíním ještě dvě úmrtí. Bedřich Bridell, český barokní básník a spisovatel, zemřel roku 1680. Jeho nejlepším dílem je bez pochyby Co Bůh, člověk? Poetická skladba, patrně nejlepší barokní dílo nejen v Čechách, ale i jedno z nejlepších v Evropě. Jde o básníkovou promluvu k Bohu. Autor uvažuje o pomíjivosti člověka a nekonečnosti boží. A roku 1900, v 15. října, zemřel český hudební skladatel Zdeněk Fibich. Zmiňoval jsem Jaycee Velasquez, tak pojďme si od ní poslechnout jednu píseň. To je vše z dnešního kalendária.

píseň skupiny Timothy, která ve slovenštině zní Dýchej skrze mě. Ještě jedna písnička je před námi a poté už dostane slovo Tibor Máhrik a jeho glosa. S tématem Já ho nenutím.

Cesta určuje život náš, tak proč se ptáš? Proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci promarnit ty chvíle, který jsem měl tu chvíli tvou. Tak co ty?

0: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
1: Objevilo se nové české nebo slovenské, to je jedno, jsme si v tom podobní, národní zaklínadlo. Vyslovuje se tiše s výrazem světce, s mírným úsměvem člověka, který právě daroval chudým. Já ho nenutím, ani nutit nebudu. Krásná věta, vzdušná, moderní jako skandinávský nábytek. Zní jako svoboda, zní jako respekt, zní jako, a tady se zastavím a nastraším uši, zní jako úleva. Protože za tou větou se skrývá ještě jedna, nevyslovená, ale přítomná jako průvan. A taky za to neručím. Teď pozor. Nechci být ten mrzout, který chodí po světě a kazí lidem jejich krásná zaklínadla. Nutit lidi to skutečně nechceme. Víme, kam to vede. Dějiny nám to předvedly v několika vydáních, některá pěkně vázaná, jiná paperbacku, ale všechna stejně bolestná. Jenže jsou rodiče, a znám jich víc než dost, kteří řeknou bez mrknutí oka, nebudu ho nutit do kostela, nebudu ho nutit do besídky, do mládeže, do dorostu. A v zápětí titíž rodiče nutí totéž dítě čistit si zuby dvakrát denně s elektrickým kartáčkem, s časovačem. Nutí ho neříkat sprostá slova na veřejnosti. Nutí ho nejíst sníh ze země, ruku do ohně nedávat, z lahviček pod dřesem prostě nepít. A nikdo z toho nedělá drama svobody. Nikdo neříká, nechám ho, ať si přijde na to klučina sám, co je kyselina. Proč? No, protože tam rodič prostě ví. Ví, co chrání, ví, co formuje, ví, co zůstane, ví, jaké jsou důsledky. Ale jakmile přijde řeč na duši, na to, co člověka drží pohromadě zevnitř, na společenství, na víru, na vztah k něčemu většímu, než je on sám, najednou rodič přestane vědět. Nebo se tváří, že neví. Nebo, a to je ta nejpohodlnější možnost, ví moc dobře, ale pohodlněji je dělat, že neví. Zkusme si to zahrát jako scénku. Je neděle ráno, kuchyň, hrnek kávy v jedné ruce a výčitka svědomí v druhé. Mami, já dneska do kostela nejdu. Dobře, zlato, já tě nebudu nutit. A zuby jsem si taky nečistil. Cože? Marš do koupelny. Ale já to tak necítím. To je jedno, co cítíš. Jdi, prostě zuby jsou zuby. A proč teda u kostela záleží na tom, co cítím, a u zubů ne? Mami? Dojez snídaní. Ta pauza po otázce dítěte, to je celá naše doba v jedné odmlce. Starý příběh, a teď hodně starý příběh. Byl jednou jeden kněz, jmenoval se Éli. Moudrý to chlap, zbožný, sloužil celý život a měl dva syny, Chofního a Pinchase. A ti synové byli, abych byl tedy diplomatický, výrazně podprůměrní, co do charakteru. Lhali, kradli, zneužívali veřejné důvěry. A Bůh přichází za Élim, ne za syny, za otcem. S jednou a krutou výtkou, proč si jim nezabránil tom, co dělali? Éli věděl, Éli viděl a přesto mlčel. Byl možná příliš laskavý, příliš moderní před dobou, příliš respektující autonomii svých dětí. Verich by řekl, byl hodnej a to je taky chyba. Protože výchova, přátelé, není nátlak. Výchova je přítomnost, taková ta tvrdohlavá, láskyplná, trochu otravná přítomnost někoho, kdo prostě neodejde, i když by bylo pohodlnější odejít. Kdo řekne, takhle to v naší rodině děláme, ne protože je tyran, ale proto, že mu na tom záleží. Ono přenášet na malé dítě tíhu rozhodnutí, která dítěti ještě nenáleží, to není svoboda. To je opuštění v pěkném kabátě. Kořeny předcházejí větvím. Bez kořenů strom nepadá do svobody. Strom prostě padá. A je tu ještě jeden obraz, který mě nedá spát. Zahradník, který zasadí mladý stromek, a hned k němu přiváže kůl. Soused se diví, proč ho svazuješ? Nech ho růst, jak chce. A zahradník odpoví, právě proto ho svazuju, aby vůbec vyrostl rovně. Za 5 let kůl vytáhnu, on ho už nebude potřebovat, ale bez něj by ho první vítr položil k zemi a to by bylo poslední rozhodnutí, které by ten stromek kdy udělal sám za sebe. Svoboda totiž nepřichází na začátku výchovy. Přichází na jejím konci, jako její ovoce. Kdo dá dítěti svobodu předčasně, nedává mu dar, dává mu vítr. A ta věta, já ho nenutím, ta věta je v nejlepším případě posttraumatický reflex rodičů, kteří sami zažili výchovu jako dlouhý pochod a přísahali si, že to svým dětem neudělají. Rozumím, opravdu jim rozumím. Ale v nejhorším případě je to něco jiného. Je to pohodlná výmluva zabalená do hedvábného papíru liberální láskavosti. Narcismus přestrojený za toleranci. Já respektuji, já netlačím, já nechám být. Zatímco se potichu vzdáváme nejdůležitější věci, která nám kdy byla svěřena. Takže nutit? Ne. Vést? Ano. Ukazovat? Ano. Trvat na věcech, které mají cenu? Ano, ano a ještě jednou ano. A občas říct pevně a s láskou zároveň, což je nejtěžší kombinace na světě, možná těžší než mlčet, když vám někdo nandává boty. Takhle to děláme, protože tě mám rád dost na to, abych to nevzdal. Laskavost, která mlčí, když by měla mluvit, to není laskavost. To je jen pohodlí, výmluva s velmi dobře znějícím jménem. Nože, hezký den, přátelé, a rodičům zvláště, odvahu.

Tolik dnešní glosa Tibora Máhryka. Další nás čeká v pondělí v 16 hodin. Té se chopí Lubo Hlavačka.

0: tomto čase pravidelně zveme na sobotní pořady, konkrétně na jeden z nich, a to je klíčové slovo. U mikrofonu vítám znovu Katku Hodecovou, která nese pozvání. Co to bude tentokrát? Ahoj.
1: Ahoj, pěkně zdravím tebe i posluchače. Jdu vás pozvat tradičně k poslechu sobotního klíčového slova. Jeden člověk říkal, že ta dnešní doba, jak se vždycky říkalo, že doba je nějaká, tak té dnešní době začala říkat doba podcastová. A myslím, že to celkem má opodstatnění. Pořád potkáváme mnohé lidi s peckami v uších, kteří poslouchají spoustu, věřím, že zajímavých věcí, ale zároveň jsou některé, které jakoby vyčnívají. A já jsem právě pozvala k mikrofonu autora jednoho podcastu, v podstatě ještě docela nového podcastu, který se jmenuje Otoč to. A je to podcast zaměřený na mladé lidi, takový ten druhý stupeň základní školy, případně první ročníky střední škol. A zaměřuje se na otázky, které ti mladí docela dost řeší. Otázky vlastní identity, sexuality, otázky partnerských vztahů, otázky třeba sebepoškozování, otázky vztahu k médiím, otázky existence a smyslu bytí. O tom všem se s nimi snaží mluvit člověk, jehož jméno je Luboš Filip. Je to vlastně lektor z organizace Hope for Kids, člověk, který s mladými je v dennodenním kontaktu a přijde popovídat o tom, co je vlastně pro ty mladé důležité, jak možná překonat určitou hranici, abychom s nimi mohli smysluplně mluvit.
0: Dnešní doba je plná různých zvuků, které posloucháme, podcasty, ale i na sociálních sítích a na dalších místech. Pro ty mladé mi přijde, že se tolik netvoří ten obsah možná právě do těch jejich otázek. Je to tím ten specifické?
1: Myslím, že ano, protože samozřejmě buď je necháme, aby se vezli na té vlně, co jim nabízejí různé logaritmy, anebo vytvoříme program, který je přímo pro ně o jejich tématech a pro jejich věkovou skupinu. Luboš Filip, z toho, jak jsem ho poznala, věřím, že opravdu umí s těmi mladými mluvit. Zároveň, když jsme mluvili o některých věcech a připravovali ten pořad, tak třeba Luboš mluví o nebezpečí WhatsAppu, speciálně skupin na WhatsAppu, které se vytvářejí už děti na prvním stupni základní školy. No a samozřejmě, kde máš skupiny, tam je velké nebezpečí šikany a to sebou zase nese další navazující věci, vydělování, sdružování, přátelství a podobně. A tak myslím, že my dospělí se musíme učit dívat na svět očima těch mladých, abychom se s nimi prostě domluvili. Už jenom v oblasti vyjadřování, protože ta specifičnost komunikace a vyjadřování mladých lidí nám někdy úplně znemožňuje pochopit, o čem vlastně opravdu mluví.
0: Už si to trošku zmínila, ale vlastně jsem se chtěl zeptat, pro koho by tenhle pořad měl být určený. Ne asi pro ty mladé, kteří mají ten podcast, ale spíš tedy pro ty rodiče, dospělé lidi kolem nich, aby jim porozuměli.
1: Přesně tak. Myslím, že opravdu se potřebujeme učit rozumět, abychom pochopili a abychom mohli být potom oporou v různých otázkách a křižovatkách v životě těch mladých. Protože dávat rady z pozice někoho, kdo vůbec nechápe, o co jim jde, to se samozřejmě míjí, to jsou mimoběžky a nemá to žádný průnik. Potřebujeme se prostě potkat ve výrazivu, v přemýšlení, v hodnotách, abychom si mohli něco předat. Takže já vás srdečně zvu k poslechu rozhovoru, možná ne tolik o podcastu samotném, ale o té problematice, která si myslím, že je dobře charakterizovaná tím názvem podcastu Otoč to. Otočme to.
0: A pokud víte o někom, komu by to mohlo posloužit, tak ho pozvěte k poslechu v sobotu v 8 hodin, případně v pondělí ve 13 hodin, ve středu v 10 hodin, anebo ve čtvrtek po 9. večerní. Děkujeme za pozvání.
1: Moc ráda, mějte se hezky a zvuk poslechu.

Bože, není cesty, ze které k tobě není návratu. Vykoupil si nás za nejvyšší cenu. Zpívala skupina Ovca a my se pomalu blížíme k 10. hodině. To bude prostor pro Lídu Pohankovou a Hanu Imlaufovou v Rozmaríně o roli muže a ženy v rodině. Od mikrofonu se tak pomaličku loučí s vámi Pavel Kol. Mějte dobrý čas a užitek z vysílání a těším se někdy příště naslyšenou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Dobré dopoledne, vítám vás u poslechu Rozmaríny na Rádiu 7, u mikrofonu je Lída Pohanková. Téma dnešní rozmaríny bude zřejmě zajímat především ty rodiče, kteří vychovávají své děti a jsou s nimi v každodenním styku a tedy na ně mají vliv. Je to důležité období, které ale, můžu říct vlastní zkušenosti, rychle uteče. A jak tedy v tomhletom období dát dětem to nejlepší do života? Co to opravdu je a jak rodiče tu zdravou identitu dítěte ovlivňují v tomto období? O tom si budeme dnes povídat s Hanou Imlaufovou, dětskou psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny v Praze. Vítám tě tady ve studiu.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak to vlastně je, kdy začíná dítě vůbec rozlišovat, co je matka, co je otec, protože myslím, že na tom začátku můžeme mít dojem, že vlastně je mu to celkem jedno.
1: Když bychom šli úplně na začátek člověka, kdy skutečně dochází ke splynutí spermie a vajíčka a vzniká lidská bytost, tak já jsem si to tak uvědomila, že to je už vlastně první poselství, který otec a matka dávají svému dítěti, protože prostě polovinu genetické informace dítě má od otce a polovinu od matky a to takhle prostě u nás lidí je, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, to si nemůžeme odhlasovat, to je vepsáno do člověka. A potom, takže to bych řekla, že je takový ten biologický pohled, ale když bychom opravdu se podívali na to z pohledu psychologie dítěte nebo toho vůbec celkově postupujícího vývoje dítěte, tak tam je velice zajímavé, že vlastně už po narození v tom kojeneckém období dítě dokáže rozlišovat jazykový modus otce a jazykový modus matky, že jsou prostě nějak jiné. Takže to malé dítě, miminko, které ještě samozřejmě vůbec nerozumí slovům, už ale vnímá, že ten modus toho hlasu je jiný. Používá se takový výraz, že ten modus matky je akceptující, zatímco ten modus otce je vyžadující. A ono se to skutečně v průběhu vývoje dítěte pořád vlastně v tom nějakým způsobem odráží. A postupně, jak to miminko odrůstá, tak taky vnímá, že maminka ho nějak jinak chová, že maminka ho laská. Maminka je taky tím zdrojem potravy, čili je skutečně životně důležitá. Ty doteky tatínkovi jsou jiné, prostě tatínek jinak to dítě pochová, čili to všechno už to miminko vnímá. A potom se to, řekla bych, také ukazuje třeba postupně v tom batolecím období, když už dítě samo chodí a že takové ty hry s maminkou jsou prostě úplně jiné než hry s tatínkem. Maminka si s dítětem prohlíží knížky a říká mu říkanky a je to hodně o tom takovém tom vyprávění. Ty hry, bychom řekli, zatímco ten tatínek, ten spíš hraje takové ty dovádivé hry, kdy dítě vyhazuje do výšky a všelijak s ním skotačí, až někdy se maminky boje, aby to nebylo až příliš. Takže zase už tam vidíme, že každá ta role toho rodiče je jiná a vlastně tady už v podstatě na konci toho batolecího období a předškolního věku mluvíme o takové prvním bodu identifikace dítěte s rodičem stejného pohlaví. Že vlastně ty holčičky to mají trošičku snažší, protože prostě tu maminku mají hodně nablízko. Ten klučík to má trošku složitější, protože se musí od té maminky vzdálit. A tady je vlastně i důležité právě to, že ten otec musí tam být přítomen, aby tomu trošičku napomohl, aby se vlastně to dítě mohlo od té maminky tak nějak vzdálit. Tak to je takový zajímavý moment, když mluvíme i o tom budování identity, že už tady se to objevuje.
0: Mě tady v té souvislosti napadlo třeba, že vlastně dnes se někdy přemýšlí o tom, kdo zůstane s tím dítětem doma a někdy má ta matka lepší, lépe placenou práci nebo lépe více uspokojující práci než ten otec a může zůstat vlastně i otec na té rodičovské dovolené. Co si o tom myslíš? Jaký to má vliv na to dítě? Je to, jako může ho to nějak jako poznamenat pozitivně nebo negativně?
1: Tak to jsem zvědavá, jak se budou na to tvářit tatínkové, kteří možná zrovna teďka poslouchají, ale moje poradenská zkušenost mi trošičku ukazuje, že někdy tohleto rozdělení rolí přináší problémy v partnerském vztahu. Teďka teda nemluvím úplně přímo o dítěti. To, že dítě má pořád na blízku tu jednu výlučnou osobu a ta druhá blízká osoba je tam taky samozřejmě pomenší časový období v tom dnu přítomná, ale pořád tam je, tak samozřejmě pro to dítě je to velice důležité. Ale ukazuje se, že to někdy neprospívá úplně partnerskému vztahu, protože ženy paradoxně si těchto někdy velmi hodných mužů, trpělivých a pracovitých, přestávají vážit. Takže, ale možná to teďka nechme stranou, protože to by bylo téma partnerské. Hodně je důležité, aby to opravdu chtěli oba a aby se v tom cítili svobodní, aby to ten jeden nedělal se skřípajícíma zubama, protože to dítě, i když je pro něho důležité, že je s blízkou osobou, to klima vztahu mezi rodiči vycítí. A to je vlastně to nejdůležitější, když jsem říkala, že na začátku je ta fyziologická rovina spojení pohlavní buňky mužské a ženské a vzniká nový člověk, tak vlastně k tomu zdárnému prospívání té nové lidské bytosti je ten láskyplný vztah takovým jako nutným životním prostředím a čili vlastně pak ten nespokojený partnerský vztah samozřejmě to dítě nějakým způsobem negativně ovlivňuje, to víme.
2: V té souvislosti mě napadá právě tak ještě i to, že jsem slyšela někde, že když právě je to dítě hodně malé, tak to nejlepší, co může otec udělat pro to dítě, je milovat jeho matku.
1: Ano,
2: to
1: ano.
2: To vlastně koresponduje s tím, co říkáš.
1: Ano, přesně tak. Když jsme mluvili o tom předškolním věku, tam jsou vlastně také velmi krásné hry dětí, které už ukazují to, že to dítě začíná mít potřebu jakési nápodoby. Má potřebu dělat věci jako dospělí, takže přesně tady už si ty klusy hrajou nějakým způsobem jiným, než si hrajou ty holčičky a to je velice krásné pozorovat. Já často chodím do mateřských škol, tak to třeba i vidím a to zase nikdo ty děti nenutí, aby si takovým způsobem hráli, ale oni prostě ty hry mají jiné. Takže tadyhle ještě možná, když jsem zmínila ten předškolní věk a mluvíme o pohledu na to, jak ta hra kluků a hra holčiček je jiná, tak byl dokonce takový zajímavý výzkum, který bych tady možná zmínila, kterému se věnovali Steinberg a Bielsky v roce 1991. A oni si právě všímali toho, jaké jsou hry chlapců a co se děje, pokud nějaká skupina chlapců při hře nějakýho klučíka odmítá. A bylo to vlastně tím, že ten chlapec byl vychovávaný maminkou a žádný mužský vzorec tam nefiguroval. Dokonce někdy to byly matky, které třeba měly hodně konfliktní vztah s otcem, takže o tom otci mluvili negativně. A ti chlapečkové vlastně neuměli si úplně tak dobře hrát vlastně s těma klukama, protože ta maminka tomu svýmu synovi třeba říkala, jako to jsou takový zlobiví kluci a oni jsou moc agresivní a ty si s nima radši nehraj, ty seš takový můj hodný chlapeček. A dokonce ti autoři toho výzkumu mu to pojmenovali, syndrom maminčin chlapeček. A vlastně se tam roztáčela taková spirála, kde tím, že ten chlapec se choval, řekli bychom, divně, tak ty kluci ho nechtěli přijímat do hry a tím se zase víc a víc vyčleňoval. Takže
2: a měl ještě menší možnost vlastně, že identifikovat se, ano, s tou chlapeckou skupinou.
1: Přesně tak, přesně tak, protože samozřejmě ta stejnopohlavní skupina v tom posilování té role hraje taky jako důležitou úlohu.

0: Dnes si v Rozmaríně povídáme s dětskou psycholožkou Hanou Imlaufovou a mluvíme především o tématu, jak mohou otec a matka pomoct ke zdravé identitě dítěte. Jaký je v tom jejich vliv? Jaká je v tom jejich role. Už jsme si říkali, že vlastně hned od začátku toto dítě pozná a už od začátku vliv maminky a tatínka je trošku jinačí. Ale samozřejmě ta identifikace s tou rolí muže u chlapce nebo ženy u dívky pokračuje a to období vlastně školního věku je možná ještě, nebo nechtěla bych říct důležitější, ale je určitě v něčem specifické. Takže v čem mohou v tomhletom období právě třeba otec může pomoct svému chlapci nebo matka své dceři?
1: Skutečně ten mladší školní věk je hodně přelomový, i když zase potom období dospívání také, k tomu se ještě dostaneme, ale právě u dítěte to vědomí příslušnosti k rodině, které si skutečně s tím nástupem do školy vlastně mnohem víc začne uvědomovat, je velkou součástí té jeho identity. A tím, že v této etapě života začíná vlastně dítě mít i představu o čase, tak ten rodič najednou začíná pro to dítě taky představovat jakoby model pro budoucnost. Vzor jakéhosi dospělého chování a tam jsou pak mnohdy takové ty touhy dětí, chci být jako máma, nebo chci být jako táta, tohle to chci dělat jako máma. A tady se ten rodič velice často pak stává tím modelem nápodoby. A kdybychom to teď měli rozdělit a podívat se na ty role zvlášť, tak samozřejmě ta role maminky je stále velice důležitá, protože i u toho školáka maminka poskytuje to bezpečí, většinou tráví s dětmi více času, ona je ta, kdo je vyzvedává ve škole, v družině. Poskytuje dítěti akceptaci, poskytuje něhu, čili to pořád tam samozřejmě pokračuje dál. A tak, jak jsem říkala, že i tráví s dítětem ta maminka víc času, tak je mnohdy i víc tak jakoby emočně vyladěná s tím dítětem. Ten tatínek prostě je v tom vnějším světě jakoby více vzdálen. Ale pozor, ta role tatínka v tom mladším školním věku nabývá, jako ještě bych řekla, nového a většího významu, protože právě napomáhá odpoutávání syna i dcery od té matky. Jo, že říkali jsme v tom mladším věku, že spíš jako je to takový to, kdy to jako začíná, to, že ta maminka taky musí věřit, že ten tatínek to s těma dětma zvládne. Ale tadyhle už to odpoutávání je hodně důležité, protože ten táta přece jenom pro ty děti přináší jakoby nový zdroj informací, nebo přináší jiné informace, nebo jiné zkušenosti než ta maminka. A prostě s tátou jsou jiný zážitky než s mámou, s tátou se jde na kolo nebo s tátou se leze na strom. A já tady, když jsem zmínila lezení na strom, tak si pamatuji sama, to bych možná tady mohla říct, že společně s mým mužem máme 3 dnes už dospělé děti, 2 syny a dceru, takže jsem zažila to rodičovství i synů, i dcery. A přesně si vybavuju ty situace, kdy jsme byli někde v příjemnosti,

0: rodě a kdy třeba ty kluci chtěli někam lézt a já bych, kdybych tam s nima byla sama, tak bych jim to vlastně asi nedovolila, protože bych se bála. Uh-huh. Zatímco jo, někam na nějakou skálu nebo nějaký strom, zatímco když tam byli s mým mužem, tak on řekl, pojďte kluci, zkusíme to. A to je vlastně to úžasné uvědomit si, jak se v tom doplňujeme. Já to dost často říkám i v poradně při rodinných terapiích, když tam mám rodiče oba, tak vždycky jim říkám, podívejte se, jak jste oba důležití, že jak je to krásný, že se můžeme vlastně doplňovat a podporovat. Čili nevidět to jako, že ten druhý to dělá špatně, nebo to je teda tatínek bez rozmyslu tam s dětmi někde leze po skále. Ne, není to pravda. On to prostě vidí tím svým mužským pohledem. A co bych chtěla zmínit, že právě díky tomu vyžadujícímu jazykovému modu je ten tatínek, nebo měl by být silnějším prvkem taky v tom stanovení pravidel a hranic pro dítě a tím pádem je velmi důležitý vlastně pro růst a posilování sebedůvěry dítěte. Protože jestliže ten, kdo mi dává ty hranice a kdo jakoby má ten vyžadující modus, mě taky potom ale ocení a pochválí a řekne, dobře jsi to udělal nebo dobře si to udělala, tak je to to, co vlastně posiluje a buduje tu sebedůvěru dítěte. A vědomí vlastní hodnoty syna nebo dcery, tedy posilování sebedůvěry. To je opravdu klíčová role otce. Zase ukazuje se to na mnoha případech, které potkávám v poradně, kdy pokud je otec takový, že neposkytuje dětem, a tady je to bez rozdílu, zda je to syn nebo dcera, dostatečné ocenění, dostatečné povzbuzování, posilování sebedůvěry, tak ty maminky to mnohdy vidí. Je jim to líto, i třeba o tom mluví, no když on někdy za nic to naše dítě nepochválí. A jako by se to snaží ta maminka dohánět za toho tatínka, že teda ona toho syna nebo tu dceru chválí. Ale skutečně je to tak, že tím, že jsme v tom jiný, že to ocenění, samozřejmě, že ocenění od maminky je také velmi důležité, jak pro dceru, tak pro syna. Ale od toho táty to má prostě ještě jinou hodnotu, jinou konotaci. A když se setkáváme s dospělými lidmi, kteří mají problém se svojí sebedůvěrou, kteří si málo věří, tak vlastně velmi často, když pak jdeme zpátky, zjišťujeme, že tam chybělo oceňování od otce. Takže tady, tatínkové, oceňujte své děti, je to klíčová role tatínků a mužů.
1: Já právě, když slyším něco takového, tak zároveň mám chuť říct a maminky, neklaďte si to pořád za vinu. Když máte pocit, že vaše dítě nemá úplně zdravou identitu, protože, jak říkáš, asi to ty maminky nemohou úplně nahradit.
0: Ano, ano. Dokonce vždycky si tady přitom vybavím úryvek ze svatého Pavla a říkám si, jak on úžasně, to byl teda asi psycholog taky, svatý Pavel, protože on říká, otcové, nedrážděte svoje děti, aby nestráceli důvěru. Že vlastně vyzývá takhle, řekla bych, jako by si to uvědomoval, nebo jako by se s tím setkával, že měl potřebu to vlastně v jednom ze svých listů takhle jasně těm otcům napsat a právě tam zmiňuje i tu sebedůvěru.
1: Mě zároveň napadá, že ovšem mohou ty maminky, je dobré vědět, že tedy já to nemohu ovlivnit a nemusím mít pocity viny, že jsem nedokázala vybudovat zdravou ano. identitu třeba svého syna, ale zároveň tam určitě mají jako a co tedy s tím? Co tedy s tím, jestliže, myslím, že ještě je jednodušší situace, když tam ten otec je přítomný, jen si to neuvědomuje
0: ano.
1: a může se to naučit, nebo pokud může to začít považovat za důležité, když se o tom nějak dozví. A samozřejmě ještě složitější situace je, když tam ten otec vůbec nefiguruje, protože prostě odešel od rodiny.
0: Tam bych chtěla dát takovou naději nebo takové velké povzbuzení, že mluvíme-li tedy o synovi, který potřebuje tu mužskou roli nebo mužský vzorec chování a zároveň tedy taky to ocenění, že to může být jiný muž, který je pro to dítě autoritou, která ho ale přijímá a akceptuje. Takže to může být třeba dědeček, ke kterému se jezdí na prázdniny nebo na víkend, nebo vodí kluka někam na nějaký zájmový kroužek. A nebo to může být trenér, nebo to může být skautský vedoucí, nebo to může být farář. Může to být vlastně jiná mužská postava, která dává ta dobrá poselství pro toho kluka, a od které, od tohohle dospělého muže vlastně ten kluk může dostávat právě ta slova ocenění, pochvaly, povzbuzení, která mimochodem těm mužům pak rezonují v srdci celý život. A dost často na to pak ti muži vzpomínají, když mluví o tom, že třeba vyrůstali bez otce, tak říkají, ale já jsem měl třeba trenéra, který mi opakovaně říkal, a to si pamatuju do dneška. Takže to je taková naděje, že ale asi bych povzbuzovala maminky, aby byly vynalézavé v tom, že budou ty syny povzbuzovat a možná někdy trošku postrkovat do toho, aby měli možnost potkávat různé mužské vzory ve všech těch sportovních aktivitách nebo zájmových kroužcích, skautech. Myslím si, že ta nabídka je veliká, aby skutečně to dítě mělo tu možnost nějakého takovéhohle klíčového muže ve svém životě potkat.
1: Aby prostě nezůstali ti maminčiny chlapečci.
0: Ano.
1: A zároveň mně to přijde nadějné, protože myslím, že je důležité, aby se rodina neuzavírala sama do sebe a aby ty zdravé a dobré kontakty kolem sebe budovala tak jako tak. Ať už to v té rodině funguje nebo nefunguje.
0: Přesně tak.
1: Tak to je hezké. Tak se ještě můžeme podívat na ty holčičky. Jak z nich vychovat dobré ženy?
0: Tak U těch děvčat je, když bychom to vzali, už bychom se tak jako pomaloučku přesunovali do toho období dospívání, tak tam je, možná ještě bych, než úplně budu mluvit o holčičkách, tak bych obecně chtěla říct, že období dospívání je vlastně tak, jak to pojmenoval psycholog Erik Erikson, který se zabýval vývojovými etapami dítěte nebo člověka od narození až po smrt a velice krásně to popsal v takových, on to pojmenoval epigenetická stádia a mluvil o tom, že v každém tom období života máme splnit nějaký vývojový úkol a pak můžeme postoupit do dalšího života a že vlastně to, co se vždycky naučíme, jakoby v nějaké té etapě zúročíme a přinášíme si dál. A mně se to velice líbí, to jeho pohled na člověka. A on právě období dospívání nazval obdobím budování identity. Čili to je skutečně klíčové v tom uvědomování si sebe, uvědomování si. Je to ten čas, kdy z dítěte už se pomalu stává ten dospělý, ale je to taky, já vždycky říkám, že dospívání je náročné období pro všechny zúčastněné, protože dítě není ještě, už dítě, ale ještě není dospělý. A tam je teďka velmi důležité a vracím se k té otázce, jak to bude mít ta dcera a jak to případně bude mít teda ten syn. Protože ta dcera v tomhle období potřebuje se nějak víc zase s tou maminkou jakoby zblížit a ta matka by tu dceru měla tak nějak jakoby uvádět do toho ženského světa. A dcera hodně potřebuje podporu té matky. Ono je to období docela náročné i pro ty maminky, protože když ta dcera začne dospívat, tak se vlastně najednou ta matka musí jakoby loučit s tou svojí holčičkou, že už není holčička. A tím pádem si ta matka vlastně začíná uvědomovat svoje stárnutí. Takže ono je to jako těžké pro obě. A pro tu dceru je velmi důležité to, jak se ta matka taky vyjadřuje o otci. Protože pokud se o tom otci matka jako vyjadřuje s úctou a s obdivem, to znamená, že tam je dobrý partnerský vztah, tak ta dcera se jednou do budoucna bude podobně vztahovat k mužům. Zatímco pokud se ta matka o tom otci vyjadřuje s pohrdáním, tak zase stejně tak ta dcera jednou bude se by mohla přistupovat k mužům. A velmi ten tatínek tady má strašně důležitou roli, protože on musí být oporou svojí ženě, ale zároveň musí podporovat samostatnost dcery. A je to období, kdy taky oni dvě vlastně mají často konflikty, takže tatínek přijde z práce a tam zjistí, že dcera je naštvaná, maminka brečí někde v kuchyni a co si zase ty dvě tady provedly. Takže tady je velmi důležité, aby se otec, řekla bych, pevně a s láskou ujmul obou. Ale každé se musí ujmout jiným způsobem. Takže vidíme zase, v tomhle období budování identity je ta přítomnost obou rodičů velice důležitá. A paradoxně, když se budeme zamýšlet nad nějakými statistikami rozvodů a rozchodů partnerů a manželů, tak vlastně mnozí rodiče si myslí, že když je dítě v období dospívání, že už jako to nějak dobře zvládne ten rozvod, ale paradoxně ukazuje se, že vlastně v období dospívání děti snáší rozvod velice těžce. A přitom je to období, kdy se dost často ty rodiče rozcházejí.
1: Řekli bychom, že už se mohou osamostatňovat, ale,
0: ano,
1: ale
0: ano.
1: Zrovna zároveň jsou asi hodně křehcí právě v tom, kdy hledají ty důležité hodnoty a vlastně ta jedna z nejdůležitějších se jim vlastně rozpadne.
0: Ano, ano a vlastně přesně, ty rodiče si myslí, jako no oni už jsou velký a oni už nás tolik nepotřebujou, ale to dítě právě proto, že ta jeho sebedůvěra se úplně zahýbe v základech a pochybujou o všem sami o sobě a o spoustě věcí, na které si potřebují udělat názor, tak vlastně najednou taky to dítě má pocit, když řekněme, že třeba odchází, já nevím, tatínek odejde a najde si nějakou milenku, tak ty děti mnohdy mají takový pocit, tatínek si mohl vybrat mezi mnou a tou paní třeba, ale mě si nevybral. Čili takové to opuštění, nebo to, že to dítě má pocit, že tak jsem tomu tátovi za to nestál, nebo nestála, aby tady s náma zůstal. Takže ale samozřejmě stejně taky to, když by odcházela matka, tak aby jsme tady nemluvili negativně o otcích.

0: Dnes je mým hostem Hana Imlaufová, dětská psycholožka. A my se ještě možná chvilku zastavíme u toho období dospívání, protože myslím si, že to je období, ve kterém možná i rodiče nejvíc přemýšlejí nebo narážejí právě na to, že teď se třeba zjišťuje, že to dítě nemá úplně zdravou identitu nebo zdravé sebevědomí a možná tady to teprve víc řeší. V tom dětském věku si toho třeba někdy ani nevšimli. Takže co se s tím dá udělat? Jak to zase může podpořit, jak říkáme, otec a jak matka? Každý asi mají svoji nezastupitelnou roli v tom.
1: Když jsme tady před písničkou mluvili o těch dcerách a o tom, jak to oni mají a že ta rolí té matky nebo úkolem matky je vlastně tu dceru tak jakoby přivádět do toho ženského světa, tak možná i pár takových konkrétních nápadů nebo námětů k tomu. Samozřejmě souvisí to taky s tím, kdy dívky začínají menstruovat a kdy vlastně to vstupování do té dospělosti je nejdříve v té fyziologické rovině, tam vlastně to startuje dřív než pak to dospívání nebo vyzrávání i jako bychom řekli v té rovině psychické. Takže když ta maminka bude, řekla bych i tak pozitivně, mluvit o tom, co se děje s tělem té dívky, že to je vlastně krásné, že se připravuje na to, aby jednou ona mohla být matkou a tady bych možná zdůraznila postoj žasnutí nad tím, jak je to úžasný, jak Bůh to naše tělo stvořil, jak to tělo funguje, jaký řád vložil do toho našeho těla. Takže myslím si, že hodně je tady důležitý právě ten pozitivní pohled té matky, která ukazuje tu ženu v tom, že to ženské, je to krásné, je to jakési tajemné, to, jak to naše tělo funguje. A když tohle se té matce podaří, tak si myslím, že hodně to se sebepřijetím ženství souvisí. To uvádění do ženského světa může mít i takovou podobu, že prostě spolu někdy půjdou někam na kafe, jako jde maminka se svojí kamarádkou, tak půjde se svojí dcerou, nebo že jdou spolu něco nakupovat. Velmi časté konflikty matek a dcer jsou kvůli oblékání a líčení, tak vlastně to, že se třeba ta maminka nechá zase poučit tou dcerou, mami, tohle ti nesluší, tohle už na sobě nenos, když to ta matka akceptuje, a řekne, hele, no máš pravdu, přece jenom tohle triko už nosím 10 let, tak pojď, půjdeme, koupíme na nějaké jiné triko a vybereš mi ho. To jsou, bych řekla, ty krásné záchvěvy toho, kdy najednou už to není máma a dcera, ale tak trochu jsou to spolu kamarádky. A vlastně posiluje to samozřejmě taky tu důvěru, použila bych slovo intimitu toho vztahu matky a dcery. A když bychom se zase teďka podívali na to, jak to má ta dcera s tím tatínkem, tak já jsem zmiňovala nějaké ty konfliktní situace, ale ten otec právě proto, že ta dcera se před jeho očima promění v tu ženu, tak já vnímám, že ten otec je takový vlastně první muž, který by měl té dceři již jakoby mladičké, dospělé ženě skládat první komplimenty. Že to je vlastně zase to, co by měl udělat ten táta, když to té své dceři řekne, teda tobě to ale sluší, je to máš hezký šaty a to mám hezkou dceru, tak zase je to něco, co si ta dcera bude pamatovat dlouho. Mě vždycky velmi dojímá, když pak už začnou děvčata chodit do tanečních a teď většinou bývají nějaké ty prodloužené nebo pak už ty závěrečné nějaké věnečky nebo závěrečné plesy v taneční, kdy je vlastně ta volenka pro tu dceru a tatínka nebo prostě vyhlášený tanec pro tatínky a dcery, tak je to takové dojemné, že najednou ten tatínek skutečně objímá tu svoji dceru. Úplně jsem z toho dojmutá, když to říkám. A právě díky tomu tátovi to děvče, které je samozřejmě velice zranitelné v tomhle věku, poznává ten mužský svět, ale bezpečně. Tak, aby chlapci nepřišli zkrátka, synové a mladí mužové, tak syn zase potřebuje ten mužský svět prostě poznávat s otcem a objevovat ho. A řekla bych, že to je to, co v naší kultuře hodně chybí. A kultury jiných národů, těch přírodních, mají přesně dané popsané rituály, kdy vlastně ti muži uvádějí syny nebo mladé chlapce do toho mužského světa. Takže tady skutečně, když se povede, že třeba i v rodině se vytvoří nějaký rituál, tak si myslím, že to je velice, velice užitečné a rodičům se v tom, v jejich vynalézavosti nekladou meze. A úkolem toho otce, k čemu má vést toho syna, je, aby ten kluk něco vydržel, aby oni můžou soupeřit třeba ve sportu, aby posiloval vůli. To jsou hodně důležité hodnoty potom pro celý další život a je to zase něco, co víc by se mělo dařit tomu otci, nebo víc je to ten jeho úkol. Dokonce ta matka v téhle etapě vývoje syna musí tak jakoby vědomně ustupovat do pozadí, protože tak jako já jsem tady zmiňovala i to lezení na stromy nebo na skály, kde ona se bojí, tak skutečně ten táta s tím synem můžou jít až někdy jako na hranici, kdy ona se bojí nebo prostě by je někam nepustila a tam ona musí tomu svému muži důvěřovat, že prostě to zvládne a tím vlastně vědomně ustoupit, protože takhle je to do nás maminek vepsáno, že máme pořád tu tendenci ty svoje děti ochraňovat, ale tady my potřebujeme, aby už to ty kluci zvládli sami s těma tatínkama.
0: Možná se za to nemusíme stydět, ale ono je asi lepší, když si to uvědomíme, že toto prostě tak je.
1: Ano, ano.
0: Ale zároveň víme, že toto je něco, s čím budeme bojovat a budeme na tom pracovat, abychom jim do toho nezasahovali.
1: Přesně tak. A abychom skutečně neměli pocit, že když my tam nejsme účastné, že to nebude tak dobré, nebo že to tak dobře nezařídíme. Dokonce mi řekla bych, že mám velmi ráda film Pelíšky. A tam je tak krásná role té maminky, která má tu tendenci vždycky, tam, že jo, ten tatínek a syn mají spolu velký konflikty a tam je ta maminka, která vlastně všechny ty konfliktní situace při vybalování dárku pod vánočním stromečkem se snaží zachraňovat. Čili přesně, to jsme my maminky, kdy bychom to chtěli zachraňovat, ale ten táta s tím synem se prostě potřebují obrazně řečeno spolu někdy trošku i poprat. A zase jsme zpátky u partnerského vztahu, který je důležitým základem pro vybudování zdravé identity dítěte, protože ta žena, matka, potřebuje mít ke svému muži důvěru právě proto, aby toho syna pustila. Nebo vůbec jako ty svoje děti pustila, že prostě je nechá s tím otcem. Zase dost často maminky si zbytečně takhle komplikujou život už v mladším školním věku, kdy má pocit, že no já nemůžu přece manžela tady nechat doma s dětma, on by jim ohřál párky, no to je strašný, oni by jedli jenom párky. A já vždycky říkám, ale prosím vás, ono se jako, když budou mít jednou v sobotu párky, tak neumřou.
0: Asi je právě, jak říká, že vlastně tam je důležitá ta důvěra právě třeba v tomhle období, kdy už se ty děti takhle oddělují víc a hledají sami sebe, ale ona se nevybuduje až v tomhle období, že? Právě jako, že asi je dobré si uvědomit, že vlastně to je, ta důvěra mezi partnery je něco, na čem se musí pracovat vlastně od začátku.
1: Ano.
0: Že najednou se tam neobjeví, pokud nikdy maminka, jak říkáš, tatínkovi nesvěřila děti, aby jim náhodou neohřál párky.
1: No, takže těžko, on si to, vlastně když se to nevybuduje v tom mladším věku, tak v tom dospívání už, dokonce už bych řekla, že se ty světy budou tak vzdalovat a míjet, že ani ten táta vlastně už nějakou dobu o to ty tatínkové třeba bojujou, aby ten nějaký čas mohli s dětmi strávit taky sami, ale dost často, když už to trvá dlouho, tak vlastně rezignujou a jsou v práci nebo se zabývají nějakými koníčky a ty maminky mají pocit, že vlastně ten výchovný úkol mají plně ve svých rukách.
0: No tak to právě je něco, co bychom nechtěli, aby se takhle stalo, a v tom se právě povzbuzujeme i v té dnešní Rozmaríně.

0: Žijeme v době, kdy opravdu ta identita toho, že jsem žena a že někdo je muž, je narušovaná. O tom jsme se zmiňovali už v tom úvodu. A tak jsem si říkala, že přece jenom ale pro nás křesťany je důležitá i ta víra, že nás Bůh stvořil dobře. Jak se to dá právě v té rodině nějakým způsobem podpořit, nebo jak nám to může pomoct, abychom ve svých dětech právě vybudovali tu zdravou identitu toho, kým skutečně jsou.
1: Myslím si, že úplným základem je to, co jsme zmínili už na začátku, a sice ono to teď bude znít jako úplné klišé, láska mezi mužem a ženou. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu právě proto, aby oni byli tím jeho obrazem, protože on je láska. A tak, aby vlastně ta láska mohla, řekla bych, přetékat, protékat mezi mužem a ženou a byla tím obrazem té jeho lásky. Takže čím víc se vlastně bude dařit to, že mezi nimi bude ten láskyplný vztah, tak se vlastně daří naplňovat ten boží záměr. Boží záměr s člověkem je, aby člověk byl obrazem Boha, a tam je vlastně to uchvatné, že do toho momentu, kdy muž a žena se milují, kdy by pravdivě, teda řečí těla, měly vyjadřovat to, že jsou jedno a že vyjadřují tu lásku, to, že jsou jednou bytostí, tak do tohohle momentu vlastně vložil Bůh vznik nového lidského života. Takže zase vlastně ten nový člověk by, mělo by to tak být, by měl vlastně vzniknout jako by z lásky. Takže to je úplný základ, od kterého vlastně začínáme. A co je cílem výchovy dětí, nebo k čemu bychom měli dovést ty naše děti? No, do toho bodu, proto opustí muž otce i matku, přilné ke své ženě a ti dva se stanou jedním člověkem. Že vlastně ten proces výchovy dítěte by měl, nechci říct končit, ale v podstatě je to určitá hranice v momentě, kdy matka vede k oltáři, nebo řekněme v nějaké obřadní síni, vede svého syna, kde ho na začátku svatebního obřadu ponechá už stát a ustupuje do pozadí, a kdy symbolicky zase otec přivádí svoji dceru, předává ji tomu mladému muži a ustupuje do pozadí. A to je vlastně to, co se po generace opakuje, kdy my ten boží obraz o muži a ženě bychom měli předávat z generace na generaci. A to opustí otce i matku, no to je to, kdy vlastně tam už by měly být ty dva zdraví mladí jedinci, mladý muž a mladá žena se zdravou identitou, který zase vytváří tu novou jednotku. Takže to je ten náš úkol, který je vepsaný do nás, a myslím si, že úkol rodičů je, aby nad tím sami žasli, jak to úžasně Bůh zařídil, že my dva jsme se potkali a že my se máme rádi a je nám spolu dobře a ještě teda máme takový tady děti kolem našeho stolu. Takže úkolem rodičů je vytvářet to láskyplné prostředí, protože to je to nejcennější, co můžou svým dětem dát, a samozřejmě potom ty další výchovné principy. Ale to, jaké je klima v rodině, samozřejmě to je to nejdůležitější, co ty děti ovlivňuje.
0: Já myslím, že právě v dnešní době určitě na té pedagogicko-psychologické poradně se setkáváš s tím, že ti tam právě přicházejí děti z toho nevyrovnaného prostředí. Je to tak? Přemýšlím právě i nad tím, vlastně čím začínáme, hovoříme o té identitě muže a ženy. Má právě třeba i to nevyrovnané rodinné prostředí vliv na to, že třeba právě dívka se necítí ráda jako dívka a muž se necítí rád jako muž?
1: Souvisí to určitě s tím, s tou identifikací s osobou stejného pohlaví v té rodičovské roli. Protože pokud například je chlapec, který je vychováván pouze maminkou, protože, řekněme, to byl nějaký neúplně šťastný partnerský vztah, z kterého vzniklo dítě. Maminka třeba tatínka ani neudá do rodného listu, anebo prostě nijak s ním neudržuje kontakt. A je tam třeba i babička, která žije společně s tou maminkou, tak se vlastně ukazuje, že pokud je to vlastně dvě generace žen a je tam chlapec jako dítě, který vyrůstá, tak vlastně je v hodně těžké pozici, protože skutečně to prostředí, v kterém vyrůstá, ho nějak ovlivňuje. A co si mu tam chybí? Chybí mu tam prostě ten mužský prvek, který on může jenom hledat nebo občas někde zahlédnout. Ale jako jistý stavební kamen to určitě mu chybí, takovému synu. A nebo když je to třeba nastavené tak, že je naopak otec, sice je tam otec přítomen, ale je třeba velice tvrdý agresor, který vlastně nemá dobrý vztah s tou matkou a třeba i je agresivní vůči tomu dítěti, že chlapec třeba vyrůstá ve strachu ze svého otce velikém, tak najednou vlastně pro toho kluka vůbec ne, ten chlapec jakoby nemá vůbec chuť se identifikovat s touto osobou, naopak se raději bude identifikovat s tou akceptující osobou, což je teda ta matka, tedy to jiné pohlaví. Takže to jsou pak mnohdy ty zmatky, které vlastně v tom budování identity vznikají, ale řekla bych, že právě ta dnešní doba, ten názor, který začíná se objevovat, jakože vlastně si to můžeš rozhodnout, jestli chceš být muž nebo žena, nebo jak se budeš cítit, takže vlastně tato vnitřní nejistota vychází z nějakých těch zmatků a mnohdy z velmi slaboučké nebo žádné sebedůvěry, které vlastně to dítě má, protože prostě vyrostlo v takovém jako emočně složitém prostředí. Takže velice to souvisí s tou sebedůvěrou a ta pohlavní identita nebo sexuální identita je vlastně jako jedna z malinkých zlomečků celé té identity toho dítěte.
0: Takže náš úkol bude přece jenom, abychom se snažili vytvářet dobré rodinné prostředí a abychom všichni dobře fungovali jako muži a ženy. A povzbudilo mě právě i to, co říká, že nemusí to být jenom ten otec vlastně biologický, ale když jsou kolem mužové, kteří fungují tím dobrým způsobem, tak jsou dobrými vzory, vlastně se kterým se mohou i ti chlapci identifikovat i v případě, že třeba otec tam není takto přítomný.
1: Přesně tak, to je velká naděje. Možná, že spousta i křesťanských aktivit, které jsou pro mládež, tak vlastně napomáhají tomu, kdy se mluví o tom, nebo se dělají různé aktivity pro kluky, pro holky, kde bych řekla, že se jako hodně, nebo mělo by se hodně zdůrazňovat to, co dělá muže mužem a co dělá ženu ženou. Vlastně si, jako bych řekla, tak stavět takové ty budovat vlastně takové ty hodnoty ženství a hodnoty mužství a samozřejmě neříkat, že jedno je víc nebo jedno je míň, nebo že jedno je lepší nebo jedno je horší, ale že je to jiné a vlastně, že obojí je krásné, ale každé něčím jiným.
0: Myslím, že to tím můžeme dnes ukončit opravdu tím, že si uvědomujeme, že Bůh nás stvořil dobře a tak, jak máme být muže i ženu a nepotřebujeme spolu soupeřit, ale naopak to přijmout a spolupracovat. A to je něco, co samozřejmě přejeme i vám všem a loučíme se dnes z Rozmaríny od mikrofonu Lída Pohanková a Hana Imlaufová.
1: Naschledanou.

Rozmarínu o rolích táty a mámy v rodině si můžete na Rádiu 7 poslechnout také během nedělního dopoledne od 11 hodin, v úterý hodinu popolední a také ve středu brzy ráno ve 4 hodiny. Další vydání je připravené na čtvrteční dopoledne od 10 hodin a bude se věnovat paliativní péči dospělých. Pokud máte doma kukačkové hodiny, tak vám právě v uších zní 11 zakukání, která ohlašují, že čtvrteční dopoledne s datem 15. října léta páně 2026 právě dospělo k 11. hodině. Co vám v uších v tuto chvíli také zní a doufám, že mnohem příjemněji než to kukaččí volání, je vysílání Křesťanského rádia 7, které vám i dnes přináší povzbuzení, inspiraci, dobré zprávy a naději založených na biblickém poselství o Bohu, jeho lásce, o tom, že nás zná, že mu na nás záleží, že s námi chce mít vztah, což nám ukázal, když k nám poslal svého syna Ježíše Krista, který za nás obětoval svůj vlastní život, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Právě toto poselství naděje pro každého člověka, který žije na tváři této země, chceme přinášet i dnes v písních a pořadech. Pojďme si krátce představit ty, které jsou připravené pro ty nejbližší hodiny.

Štafeta přináší rozhovor Helen Mrázkové s vedoucím oddílu Poutníci v Opavě Tomášem Kolmanem, který sdílí svou zpočátku lehce divokou zkušenost se založením skautského oddílu na Zelené louce. Tipy, jak začít, i povzbuzení k odvaze pustit se do toho zazní 15 minut po 11. hodině. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. Ve druhém dílu nahlížíme na královský dvůr Ludvíka 14., kde probíhají intriky a boj o moc. Jak do toho zapadá příběh šlechtice Žána de Conti, který sledujeme, poslouchejte čtvrt hodiny po 12. Kvas 80. let minulého století, tedy dobu těsně předrevoluční, mapuje další část životního vyprávění evangelického faráře Miloše Reicherta, kterého do pořadu Řeka života pozval Petr Vaďura. Poutavé vyprávění uslyšíte po 13:00 odpolední. Písničky, přání a povzbuzení, to všechno a jistě mnohem víc, se vejde do času mezi 14. a 15. hodinou. Záleží také na vás, posluchačích, jak budou vypadat dnešní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Milan Remeš a posílá k vám písničky plné radosti a vděčnosti od kapel KSP Music a Adonai.

jako David tančit, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtí,

pilířů už převezme pořadový štafetový kulík Štafeta, která v poslední části třídílné série o tom, jak založit skautský oddíl, přinese lehce divokou zkušenost Tomáše Kolmana a oddílu Poutníci. Tak vám přeji odvahu k založení, povzbuzující poslech.

0: Jak založit oddíl na zelené louce, a to dokonce oddíl skautský, když nikdo z vedoucích není a nebyl skautem. Helen Mrázková vás vítá u rozhovoru s Tomášem Kolmanem, mimochodem kazatelem Církve bratrské, kterému se to povedlo. Vítej, Tome.
1: Ahoj, Helen.
0: Tome, v Opavě vedeš skautský oddíl Dorostové unie s názvem Poutníci. Je určený pro děti od 6 do 9 let. Co vás vůbec k nápadu na založení skautského oddílu úplně z ničeho vedlo? Proč jste do toho šli? Jaká byla ta první myšlenka?
1: Ono to má historii, tady tenhle vývoj. Kromě teda toho, že já jsem sám jako dítě chodil do oddílu, byť ne skautského, ale velice podobného, kromě toho, že jsem byl nadšený čtenář Foglara a všechny tyhle ty skautské věci jsem měl v krvi, to zásadní bylo setkání s Danielem Joklem, což je člověk, který vede Dorostovou unii a který přišel s tou myšlenkou, pojďme v církvi dělat práci s dětmi ve formě skautu. No to mě nadchlo.

0: Já jsem s ním seděl někdy v roce 2019 na podzim a on přišel s touhletou myšlenkou, jen tak vyprávěl, o čem přemýšlí. A já jsem byl strašně nadšený, protože práce s dětmi v církvi, to mi bylo blízký, tuhle zkušenost jsem měl už zdávna a oddílový život, skautský život, to byla to nádhera, to mě formovalo. Takže ta představa toho, že tyhle dvě věci jdou ruku v ruce v jednom celku, já jsem byl nadšený. Tam se zrodila ta první myšlenka, tam jsem si říkal, tohle jednou musí u nás být, tohle jednou chci pro svoje vlastní děti.
1: Kdy tedy váš oddíl vznikl a jaký byl ten proces vzniku od té první myšlenky, kdy tě to nadchlo?
0: To nějakou dobu trvalo. Tahle myšlenka jela se mnou domů z Prahy. Čas od času se mi jen tak zkusmo před někým nadhodil. To, když člověk plánuje nějakou takovouhle věc, tak je dobrý sondovat terén. Zjistit, jaká je první reakce. Pokud se opakovaně ozývá, to je úplná volovina, nebo jdou oči vzhůru, tak to asi úplně průchozí není. Ale pokud lidi reagují alespoň trošku pozitivně, tak člověk ví, to by mohlo klapnout. Takže jsem takhle čas od času nahodil semínko, čas od času jsem nahodil tu myšlenku. A začal jsem to zmiňovat různě před vedoucími našeho sboru, zmiňoval jsem to před mlaďochama, u kterých jsem věděl, že je případně budu potřebovat a snažil jsem se je natchnout do té představy, do toho, co to může být, jak to může vypadat. No a pak se tak nějak zajímavě odvíjela situace v tom našem církevním sboru. My jsme tam tehdy měli klub pro děti, který byl založený na Legu, Lego klub, skládání z Lega, vždycky nějaká konkrétní věc, které se věnovali, plus potom nějaký další program. Ale pomaličku nám umíral. Po covidu se nepodařilo to rozběhnout znovu, děti stárly a objevila se vlastně mezera. A jeden den takhle za mnou přišla právě jedna mladá holčina od nás ze sboru. Vážně se mě posadila na židli, koukla na mě a s velice vážným obličejem říká, Tome, musíme založit dorost. Dorost, to jsou právě kluby pro děti v církevním prostředí. A já jsem věděl, tohle je ten moment. Tady mám člověka, který do toho dorostl, je nadšený, tohle nesmím propásnout a říkám, jo, super, pojďme založit skauta. To jsme někde na jaře roku 2022 a jsme dva, kteří víme, že do toho chceme jít. Měli jsme krátce na to chatu, zborovou chatu, vyjeli jsme tam jako zbor, tak tam jsme si sedli spolu s touhle holčinou a tehdejším vedoucím toho Lego klubu a dali jsme hlavy dohromady. Řekli jsme si, hele jo, dává to smysl. Lego klub umírá, pojďme ho opustit, pojďme začít něco jinak. Navíc máme vícero dětí v tom našem zboru toho správného věku, pojďme s tím něco začít dělat. Tak to byla taková první důležitý moment. Na té chatě tehdy s náma byla úplně nová rodina, táta, který sám oddílem prošel mnoha různých rovinách a měl děti přesně v tom věku, takže když slyšel, o čem přemýšlím, říká, to je bomba, to by bylo super, do toho bych šel taky. Takže lup, máme tady dalšího člověka. Ale pořád ještě vlastně jako nevíme nic moc na to, aby jsme mohli jasně říct, jdeme do toho, protože skautský svět, zvlášť v dorostové unii, jsme neznali vůbec. Takže v květnu toho roku jsme sedli do auta a jeli jsme se podívat na jeden skautský oddíl, který tímhle způsobem funguje. Jeli jsme do Brna, jelo nás tam tehdy 5. Byli jsme naprosto ohromení. Já už jsem zkušenost s prací s dětma měl právě z toho dorostu, z toho církevního klubu. Měl jsem za to, že odvádím dobrou práci. A teď jsme byli v Brně a zírali jsme s otevřenou pusou, jakým způsobem oni dokážou s dětma pracovat. Jak to není postavený na jenom hrách, ale jak je tam silná aktivita, ze které ty děti něco můžou získat. Jak ty děti se podílejí na tom programu. No a když nám na konci toho času tam vedoucí řekl, že víkendovku jim jako v klidu připravují 12-letý děti, tak my jsme byli úplně odvaření. Ve 12 letech děti připravují víkendovku od začátku do konce, cože? Jeli jsme zpátky v autě a říkali jsme si, tohle chcem. Tohle to prostě chceme. Tohle chceme, aby zažívali naše děti. Tohle musíme mít. Takže jsme si řekli, jo, jdem do toho. Začali jsme dávat dohromady celý širší tým a spolu s dalšíma lidma, jenže najít nějaký termín pro setkání bylo složitější. Takže my jsme se potkali k tomu rozhodnout se definitivně až 8. srpna, v půlce léta, bez jakýhokoliv zázemí, bez jakýchkoliv zkušeností ze skautských oddílů, s tím, že to, co jsme tady ani snad jako nevěděli, že je nějaký přípravný program pro založení oddílu. A nejenom, že jsme nevěděli, že existuje, samozřejmě jsme nevěděli, že už je fuč, že jsme ho dávno propásli. A 8. srpna jsme si řekli, jdeme do toho. O 2 týdny později jsme se potkali znova, začali jsme plánovat, co by to mělo být, jak by to mělo vypadat a o 3 týdny později jsme měli první schůzku. Takže reálně na přípravu všeho jsme měli 3 týdny na seznámení se se skautským světem, toho, jak funguje, co je v něm důležitý, na co nezapomenout, jak by ty schůzky měly vypadat, co všechno je důležitou součástí, co jsou hodnoty skauta. Na tohle všechno jsme měli 3 týdny. Divočina, bylo to naprosto špatně a nikomu bych nedoporučil vzít to stejným způsobem jako my. Zároveň ten náš příběh ukazuje, že někdy i divočina jde a jde to zvládnout. Vlastně jsme nevěděli, co všechno nevíme a nějak jsme to museli objevovat a povedlo se.
1: To zní jako naprosto zběsilá jízda. Po této vaší zkušenosti, co bys teda poradil lidem, kteří třeba uvažují o tom založit oddíl, co by mohli udělat jinak a lépe?
0: Spoustu věcí. V té naší situaci to moc jinak dělat nešlo, protože jsme tam bylo to momentum a byl nastartovaný a propásnout ho a říct si, uděláme to až za rok, by vlastně mohlo spoustu věcí zabrzdit nebo jim podrazit nohy. Takže v té naší situaci tam bych to vlastně neměnil, ale pokud v téhle té situaci nejste, pokud máte možnost věci připravovat dopředu, udělejte to. Pročtěte si, pozjišťujte si, navštivte co nejvíc oddílů, do kterých se dostanete, zjistěte si, jak ten svět vypadá, inspirujte se od co nejvíc lidí a spolu s tím týmem věci pomaličku utvářejte dohromady. Něco asi jako když chystáte tábor, teda nevím, jak ho chystáte zrovna vy, my ho chystáme půl roku dopředu. Mít ten půl rok na to se tím vším probrat, promyslet to, dotáhnout do konce jednotlivé myšlenky a dobré nápady, to je moc dobrý plán. Zároveň trošku podvratně řeknu, pokud ten správný moment je, pokud máte rozjeté momentum a vnímáte, teď je ten čas, tak oni věci jdou dělat i na divoko a může to dopadnout dobře. Ne, že bych to chtěl doporučit, myslím, že podmínkou toho je, že tam je silný vedoucí, který ví, že to chce, že tam je tým lidí, kteří jsou připraveni se do toho pustit, i když nevědí, co vlastně dělají a je tam dostatek času, alespoň u toho vedoucího si všechny věci opravdu prostudovat a zjistit, pak to možné je. Ale pokud nejste nucení, dejte si ten čas, projděte si to pomaličku, postupně, důkladně, ať můžete jít s klidným srdcem a s nadšením do první schůzky a ne roztřesený, jak to vlastně dopadne, což byl náš případ.
1: To, co jsi popsal, vypadá jako velká vstupní investice. Museli jste do toho dát hodně energie na začátku. Co byla tvoje nebo vaše motivace, že jste se takhle rozhodli, že to stojí za to? Vím, že máš 3 malé děti, byly v tom správném věku. Bylo to to, co tebe třeba motivovalo začít?
0: Moje vlastní děti byly obrovskou součástí té motivace, protože já teda většinu svého dospělého života pracuji s dětma a s mládeží nějakým způsobem, ale nikdy to nebyly moje vlastní děti. Vždycky to byly děti někoho cizího. A najednou tam mám svoje vlastní děti, na kterých mi přece jenom záleží ještě o kousek víc a mám možnost dělat něco i pro ně, dělat něco s nima. Takže moje děti byly toho obrovskou součástí, ale není to jako jediná ta motivace. Ten důvod, proč s dětma, s mládeží pracuji dlouhodobě, já sám jsem kdysi potřeboval lidi vedle sebe, kteří by mi v mém životě pomohli udělat ty správné kroky. A chci to též dneska dávat těm mladým lidem, těm dětem. Zároveň hledám různé způsoby, jakým jako církev můžeme oslovovat lidi, jakým způsobem jim přinést to podstatné, co v životě vnímáme, že potřebují. Ne jenom nějaký církevnictví, ale to, že v životě vědí, že vědí, o čem život je, že vědí, pro co žijou, pro koho žijou a vědí, že Bůh je živej a miluje je. Hledáme různé způsoby, jak tohleto lidem tlumočit a proč nezačít už u dětí. A teď prosím, hlavně v tom nehledej nějaký jako vymejvání mozku. Jo? Tohle nemá smysl dělat tímhletím způsobem, ale představit jim někoho, kdo stojí nad jejich životem a komu na nich záleží, to mi přijde jako úžasná možnost už v tom dětském věku. Tak se snažíme vytvořit jak pro ty moje děti, tak pro ty ostatní děti prostředí, které je bezpečný, ze kterého nebudou domů nosit prostý slova, ze kterého nebudou odcházet s tím, že tam někdo šikanuje, ale místo, na kterým se potkají, ať už jsou kýmkoliv, s tím, že je tam někdo má rád, že na nich někomu záleží. A budou moct domů nosit pevný, zdravý, silný hodnoty a dorůstat do člověka, kterým stojí za to být. Tak to je ta motivace. Tady takový jakýsi myšmaš všech těchto věcí dohromady.
1: Mám takovou představu, že podobnou motivaci mají i vedoucí dorostových klubů při církvi bratrské, kterých znám hodně. Jaký je rozdíl mezi klasickým dorostem v církvi, takovým volnočasovým klubem, který si taky před lety vedl, a skautem. Čím se to tedy liší, když motivace vedoucích je pravděpodobně velmi podobná?
0: Teď by se vedoucí z dorostových klubů mohli urazit, takže přátelé, pokud vedete dorost a já teď budu vyprávět něco úplně jinak, než jak to je u vás, tak se prosím nezlobte. Já teď můžu sdílet pouze tu svoji vlastní zkušenost. Nenahlédl jsem do všech dorostů a nepochybuju, že jsou dorosty, které odvádějí úžasnou práci. V tom našem případě, tak jak já jsem převzal nějaký model toho, co dorost je, tak si představ, máš skupinu dětí, teda primárně z té církve, sem tam se tam objeví nějaký ten kamarád, ale primárně jsou to děti z církve. Máte schůzku na hodinu a půl nebo na dvě hodiny, no potřebuješ, aby to děti bavilo, že jo? No tak co uděláš s dětma tohohle věku? Věku okolo 10 let, no tak jdete hrát hry, že jo. Děti mají rády hry, takže se hrají hry. Hraje se jedna hra, hraje se druhá hra, tahle už je přestává bavit, tak se hraje třetí hra, protože na ty dvě hodiny potřebuješ toho programu dost, tak je to hodně her. Potom teda, když už jsou děti dost vyhraný, tak přichází ta část toho, kdy chceme dětem představovat život s Bohem, představovat jim, kým Bůh je, tak přichází jakýsi, řeknu, duchovní program nebo duchovní složka toho programu. Máš pár písní, máš potom nějaké krátké zamyšlení, talk, slovo, program, v různých místech tomu říkají různě. A, no a potom, když tohle skončí, tak se jdou hrát zase hry. Protože je třeba zakončit něčím, co ty děti bude bavit, když už teda poslouchali něco, co ne vždycky je bavilo. No a pak se hezky skončí. Sem tam, tam může být nějaká linie bodování nebo nějaký her, který na sebe navazujou, ale vlastně tohle je ten rámec té schůzky. Kromě teda času, kdy si s dětma jen tak povídáte, že jo, jak tak bývá. Tak takhle nějak vypadal ten můj dorost. A myslel jsem si, že dobrý. Ale ve chvíli, kdy jsme objevili právě v tom Brně, jakým způsobem oni dělají schůzky, kde my nepřipravujeme program pro ně ve formě her, ale ve formě aktivit, které je něco učí, které jsou provázané s tím, o čem potom mluvíme a kde mají možnost věci nejenom slyšet, ale i si na ně šáhnout, vyzkoušet je, kde to je všechno v tom roce propojené do nějakého dlouhodobého příběhu a ty děti můžou tím žít a můžou to prožívat. Když už se hrajou hry, tak je připravují děti a učí se tímhle tím způsobem sami zapojovat, přebírat aktivitu, přebírat odpovědnost, rozvíjet se. A ve chvíli, kdy nám vyprávěli, že tou snahou není do dětí nalít informace o Bohu, ale vychovávat z nich lidi, kteří jsou kompetentní v mnoha rovinách života, tak najednou ta práce s tím dorostem, tak jak jsem ji vedl kdysi já, byl spíš hraní s dětma, než opravdu rozvíjení a vychovávání dětí v mnoha rozměrech, než jenom v tom znalostně duchovním. Hodnota té schůzky tedy je za mě mnohem, mnohem větší. Příprava schůzky na scout stojí mnohem víc, než mě stále kdysi na dorost, ale to, co to dětem má možnost dávat, to, jak je to může formovat, to, co můžou prožívat, mi přijde, že je mnohem hodnotnější, než to, co jsem kdysi dělal. A teď znovu omlouvám se všem vedoucím dorostu, kteří dělají ještě lepší práci než já. Pokud máte pocit, že schazuju vaši práci, není to tak.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Tomášem Kolmanem, vedoucím skautského oddílu Poutníci pro děti od 6 do 9 let, si povídáme o tom, jak založili oddíl na zelené louce. Před znělkou jsme si povídali o těch ideálech a motivaci dělat věci skautským způsobem. Teď se vrátíme trošku nohama na zem k úplně praktickým záležitostem. Se založením skautského oddílu v Dorostové unii se váže nějaká administrativa a vím, že pro mnohé to je strašák, protože nikdo nemá rád papíry. Jak to probíhalo u vás, Tome?
0: Já se nedivím, že je to pro mnohé strašák. My jsme z toho nadšení taky nebyli. Člověk chce pracovat s dětma, teď se musí hrabat v papírech a vyplňovat různé věci a psát různé věci. Víš, co je vtipný? Ve mně to nezanechalo žádnou velkou hlubokou paměťovou stopu. Uprostřed toho všeho ostatního, co jsme řešili, dávali dohromady a vymýšleli, se tohle ve vzpomínkách tak nějak jako ztrácí do pozadí. Takže pravděpodobně ten strašák je strašák, co vás dopředu dělá velký bububu a když přijdete blízko, tak to vlastně až taková hrůza není. Alespoň my jsme tam žádnou velkou bitvu s tím nakonec vlastně nezažili. Jo, člověk musí dotáhnout některé věci, založit pobočný spolek, alespoň v případě Dorostové unie. Jo, musí projít různým nějakým školením, tuším. A pak jsme museli psát závěrečnou práci, tak z toho jsme nadšení nebyli. To byl trošku zápas přimět ty moje spoluvedoucí, aby napsali každý tu svoji část, protože podmínkou bylo, že to nenapíšu sám, což je mimochodem strašně dobře. Ale nakonec jsme zjistili, že ta závěrečná práce je pro nás užitečná. Respektive bude užitečná teď, když chceme vtáhnout nové vedoucí, protože v té závěrečné práci popisujeme, co děláme, proč to tak děláme, jak jsme k tomu přišli a k čemu směřujeme. Takže najednou máme materiál, který můžeme novým vedoucím dát a nemusíme složitě všechno vysvětlovat, už to tam je sepsaný. Takže strašáku se nebojte. Kdybyste se nechali odradit strašákama, v životě se nepohnete k něčemu důležitýmu a tenhle za to nestojí.
1: Mluvil jsi, Tome, o tom, že ve vašem případě se poskládal tým, nebo tobě se podařilo poskládat tým, měli jste souhlas vedení sboru i takovou jednotu v tom, jakým způsobem chcete pracovat, zvládli jste i ty administrativní záležitosti, co klubovna. To je taky takový oříšek, jak jste vyřešili, kde se váš oddíl bude scházet.
0: My jsme moc na výběr neměli. V tom objektu, ve kterém funguje celý náš sbor a veškerá naše aktivita, je tam jedna klubovna, prostě klubovna. Takže to je ono. Tam se scházel Lego klub, tam se dělaly různé aktivity, nic lepšího k dispozici není, budeme tam. Je to trošku bolest, protože to je sdílený prostor. Klubovna v ideálním případě je krásná samostatně stojící bouda budka, která patří jenom tomu oddílu, může si v ní dělat, co chce, nikdo jiný se tam nemotá a neplete, tak to u nás neplatí, my jsme součástí celého většího objektu a v tom prostoru se nám míchají různí další lidé. Takže ideální to není, ale neideální neznamená nefunkční a nám to nakonec funguje docela hezky. Takže proč hledat ideál, který je nedosažitelný, když máme něco, co fungovat bude?
1: A teď ještě další, nikoli nepodstatný detail. Kde se do vašeho oddílu vzali děti?
0: No, někteří se nám narodili, tak tam to šlo snadno. Ten základ byl daný vlastně tímhle způsobem. V tom našem týmu byly na začátku 3 tátové děti právě v té dané kategorii. Takže první základ byl daný. Potom bylo dalších pár kamarádů, kteří byli v nějakém blízkém okruhu. No a další potom byli kamarádi v nějakém širším okruhu. Školkové děti, přátelé, se kterými jsme se ještě až tak moc neznali, ale které myšlenka skauta vlastně zaujala a docela nadchla. Takže pro nás to byla otázka vztahů, toho, že se známe s těmi rodinami, které mají ty děti. Snažili jsme se dělat i nějaké letákové akce, ale to nezafungovalo vůbec. Nevím o nikom, kdo by přišel jenom na základě letáků, aniž by tam byl dopředu nějaký vztah, nějaký kontakt.
1: Kolik tedy máte v současnosti dětí, nebo kolik jste jich měli na začátku, přeci jenom už to jsou 2 roky, co fungujete?
0: Ono se to obměňuje a pořád se pohybujeme plus minus okolo 15. Někdy trošku víc, někdy trošku míň. Některé děti, co s námi začaly, už s námi nejsou. Některé děti nově naskočily během letošního roku, ale teď jsme na těch 15 dětech.
1: Zmínil jsi, že pokud přišly děti nějaké další, kromě těch vašich vlastních, tak to bylo skrze vztahy s jejich rodiči. Mám takovou představu, že tím pádem vzniká možná taková neformální komunita kolem vašeho oddílu. Mají rodiče vašich dětí ve skautu zájem i o nějaký další kontakt? Mají zájem se třeba zúčastnit nějakých akcí nebo dokonce mají někteří z nich zájem o duchovní věci?
0: V případě všech těch rodičů je to příběh od příběhu různé a jiné, ale kdybych měl jednoduše říct ano, tak bych mi to úplně nešlo. Příliš velký zájem tam není a mě to strašně mrzí, protože církev není o dětech, církev je o lidech, o všech věcích, o rodinách a já bych velice rád, aby rodiče neměli jenom skvělý kroužek pro svoje děti, ale oni sami mohli objevovat, co Bůh v jejich životech může udělat a může změnit. Když člověk trošku nahlíží do těch rodin, a teď nemluvím nezbytně o těch rodinách dětí z našeho skautu, ale když člověk nahlíží do rodin, do životu rodin na tom sídliště, ve kterém se pohybuje a vidí všechny ty různé bolesti a to, co všechno se tam děje, mě to vede k tomu, já chci těm dětem dát něco víc, chci jim ukázat místo, který pro ně bude zdravý, kde je budou mít lidi rádi, kde se nebudou muset bát, že zase někdo poníží. Ale zároveň my pro ně připravíme schůzku, aktivitu, akci, tábor, ale oni se vrací zpátky do těch svých rodin a ty častokrát fungují složitě. Moc rád bych nějakým způsobem se dotknul těch rodin, ale tohle je zatím můj dluh, zatím se nám práce s rodinami moc nedaří, s rodiči. Tohle je věc, která mě velice mrzí, té jsme se málo věnovali na začátku a zatím se nepodařilo najít úplně cestu. Ne vždycky to jde, ne všechny rodiny potřebují to, co jsem teďka popsal. Pokud mě posloucháte, rodičové našich dětí, fakt to není o tom, že bych měl pocit, že takhle to funguje u vás. Ale moc rád bych i vlastně vám, milí rodičové, ukázal to, že žít s Bohem stojí za to.
1: Díky tomu, že o tom takto uvažuješ, a moc děkuji i za tvoji otevřenost. Už jsem několikrát od tebe zaslechla v průběhu tohoto rozhovoru, že něco není lehké, že si s něčím nevíte rady, nebo že něco bylo třeba divočejší, než by bylo ideální. Myslím, že to může povzbudit posluchače, kteří mají obavu, že když nebude všechno dokonalé, takže se radši do toho ani nepouštět. Takže děkuji vlastně i za tu vaši nedokonalost, kterou tady s námi sdílíš. Vrátím se úplně na začátek, když jste v září 2022 začínali, jak to tedy úplně konkrétně vypadalo? Jak vypadala první schůzka a jak to potom šlo dál?
0: Juj, to budu muset vzpomínat. My jsme od začátku chtěli ten průběh schůzky mít stejný, takže už ta první schůzka měla taková být. Rozhodli jsme se mít nějaké hry na začátku, to ano, ale postupně to předávat dětem. Rozhodli jsme se hlavní část celé té schůzky mít rozdělenou do tří částí, které jsou navzájem propojené. To znamená symbolický rámec, příběh, který nás provází celým rokem a na který nabalujeme jednotlivá témata. Chtěli jsme mít nějaký příběh z Bible, nějaký duchovní rozměr a chtěli jsme mít nějakou aktivitu, která dětem pomůže prožít si to, o čem mluvíme. Takže tohle to bylo součástí už hned té první schůzky. Představili jsme dětem Rolfa, což je malé vlče, které se ztratilo svým rodičům a hledá cestu zpátky. A po cestě se potká, to děti v tu chvíli ještě nevěděli, po cestě se potká se Světluškou, která ho bude provázet a spolu prožívají různé momenty, různé situace, různé dobrodružství, různé výzvy. A my na základě těch příběhů potom děláme, nebo do těch příběhů stavíme různá ta témata, která s nimi rozebíráme a pak se snažíme podívat do Bible, na jakou biblickou perspektivu k tomuhle. Tak tohle je základ těch našich schůzek a byl už během té první schůzky. A ta první schůzka byla první schůzka, která se potom se to vyvíjelo, takže dneska už to vypadá trošičku jinak. Máme svačinky navíc, máme čas, kdy si povídáme s dětmi o tom, co prožili a jak se jim situace daří. Snažíme se to různě obměňovat.
1: Měli jste nějaký dlouhodobý plán, třeba témat, nebo jak ty schůzky budou navzájem navazovat, nebo připravujete každou schůzku úplně od nuly?
0: Máme vždycky plán. Vždycky dopředu víme, alespoň na několik měsíců, jakým tématům se budeme věnovat, kdo bude mít tu danou schůzku na starosti a snažíme se mít dopředu promyšlený nástřel téma, co chceme, aby z něho vyznělo, vyplynulo a nějaký ten příběh toho v rámci toho našeho symbolického rámce.
1: S plánováním souvisí i má další otázka. Pustit se do tak dlouhodobého, mnohaletého projektu představuje nutnost velmi dobře zvážit síly své i lidí z týmu. Když se teďka ohlédneš po 2-3 letech, stojí vás to více nebo méně energie, než jste se obávali nebo než jste předpokládali?
0: Jak kdy? A jak koho? Ale asi, kdybych měl souhrně říct, tak asi ano. Asi je to o něco náročnější. Zároveň tu hodnotu to prostě má.
1: Mám zkušenost, že když se člověk rozhoduje pro něco, znamená to, že zároveň se rozhoduje, ať chce nebo nechce, také proti něčemu, co musí buď přestat dělat, nebo nemůže začít dělat. Jak ve tvém případě probíhalo tady to zvažování? Musel si něco opustit kvůli tomu, aby si našel časovou investici několik hodin týdně do skautu, schůzky a její přípravy?
0: Tohle je triky. Tohle je záludný, jo? A ne vždycky to člověku dojde. Tehdy ne. Tehdy nebylo nic, co bych musel ukončovat nebo opouštět, ale člověk tím, že se do něčeho takového pustí, zavírá sám sobě dveře k jiným věcem, které by mohly být. Takže to není nezbytně o tom, o co přicházím v tuhle chvíli, ale čemu si zavírám dveře do budoucna. Tak pokud někdo přemýšlíte, tohle zvažte. Jedno z omezení, které to pro mě dneska znamená, tak je to omezení ohledně víkendů. My jsme nuceni mít schůzky v pátek odpoledne a najednou člověku zmizí možnost někam vyjet v pátek spolu s těma svýma dětma, spolu s rodinou a přichází o podstatnou část toho rodinného života. Na druhou stranu právě kvůli svým dětem to dělám a tu hodnotu to tam prostě má. Být s nima, vytvářet tu komunitu, vytvářet tu partu dětí pro ně, to je moc fajn. Takže stojí mi to kapacitu věnovat se něčemu jinému, včetně rodinného života, ale to je, život je obchod. Člověk si vybere, co ano a co ne. Je to obchod sám se sebou a v tomhle případě mě to za to stojí.
1: Cítím ze tvých odpovědí, že to stojí hodně, ale ta hodnota, kterou člověk získává nebo která tím vzniká, za to stojí.
0: Rozhodně ano.
1: Tome, co bys na závěr vzkázal těm, kteří jsou třeba nadšení tím vaším příběhem, leží jim v hlavě otázka, jestli se sami nepustit do založení skautského oddílu?
0: Moje doporučení by bylo, nerozhodujte se od stolu s nějakou jenom mlhavou představou. Pokud sami nemáte zkušenosti se skautským světem, tak to není na rozhodnutí jen tak, že si sednete a rozhodnete. Zvedněte se, sedněte do auta, jeďte navštívit aspoň dva oddíly, nahlédněte do jejich fungování, ptejte se nad tím, jak přemýšlejí nad prací s dětma, snažte se odpozorovat nejenom způsob práce, ale i to, co je v pozadí, doptávejte se, ať znáte tu bohatost celého toho skautského světa, ale zároveň spolu s tím i to, co to stojí. Řekl bych, vypněte perfekcionistu s tou představou, že od začátku všechno musí být naprosto dokonalý a musíte to mít tak skvělý, jako to mají oni po těch 5 letech, co ten oddíl dělají, tak vy to musíte zvládnout na první schůzce. To je můj boj. Vypněte to, neslouží to, je to k ničemu, věci nemusí být dokonalý a můžou být úžasný. A mějte kolem sebe správný lidi, kteří budou mít srdce pro ty děti, kterým budete důvěřovat, kteří budou ochotní jít do toho s váma a budou k tomu mít kapacitu. No a možná taky doptejte se Pána Boha, jestli to je krok, do kterého se máte pustit, protože to něco stojí.
1: Děkuji ti, Tome, za tvoje povzbuzení. S přáním odvahy a moudrosti se s vámi loučí Helen Mrázková.
0: Já se také loučím a moc se těším na nové skauty. Přátelé, jděte do toho, skautský svět je bomba.

Hostem Helen Mrázkové byl kazatel církve bratrské a vedoucí skautského oddílu Tomáš Kolman. Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu dnešního dílu si můžete poslechnout v pondělí v 18.30. Ve čtvrtek od 11.15 nás čeká další vydání štafety, které přinese první část třídílného cyklu s názvem Proměna dětského klubu ve skautský oddíl. Hostem Helen Mrázkové tentokrát bude David Kubíček, který bude sdílet důvody, proč transformoval svůj dorost právě do skautského oddílu. Do čtvrtečního poledne nám zbývá přibližně čtvrt hodinka. Pustíme si písničky a představíme si dnešní svátkoslavenkyni. Jsme rádi, že dnešním dnem jdete společně s námi.

To byla kapela The Neons a jejich písnička Známý tón. Je 15. října a Tereza, jedině Tereza, svůj svátek slaví dnes. Chtěl jsem vám to původně zaspívat, ale nakonec jsem si říkal, že hlas Valdemara Matušky a jeho písničky Tereza si můžete pustit doma a bude to určitě lepší než můj zpěv tady ve vysílání. Takže Tereza má dnes svátek. V českém kalendáři byste ještě donedávna našli jméno Terezie. Toto jméno sděluje, že dotyčná žena pochází z ostrova Tera v Egejském moři nebo Terasia u Sicílie. Základem je řecké slovo teresis, což znamená záštita nebo ochrana. 4., ale vlastně 15. října 1582 zemřela Terezie z Avily, někdy také zvaná Terezie od Ježíše. Narodila se roku 1515 ve španělské Avile a ve 20 letech vstoupila proti vůli svého otce do karmelitánského kláštera ve svém rodném městě. Po těžké nemoci se rozhodla pro reformu kláštera, ve kterém žila. Později se rozšířila po celém Španělsku a zasáhla i mužskou větev řádu. Dodnes stojí za pozornost Tereziiny knihy Hrad vnitru, Cesta k dokonalosti nebo Kniha o zakládání. A datum úmrtí? Terezie zemřela v den, kdy byl zaveden gregoriánský kalendář, proto ten zmatek. V naší zemi žije podle posledních údajů téměř 84 tisíc těchto ochránkyň Téry nebo Terasie, tak jim zpříjemněte jejich sváteční den a třeba jim zkuste jako dárek pořídit jednu z knih Terezie z Avily nebo z Akvily, nebo je vezměte na výlet do míst, která dala vzniknout jejich jménu. My vám, milé Teresky, Teresky, a Terky z Rádia 7 přejeme, aby vám i dnes byl záštitou a radostí náš laskavý Bůh, abyste prožili opravdu krásný a požehnaný den a posíláme hezkou písničku, ať vás pohladí po srdíčku. A tuto píseň bych velmi rád věnoval také všem nevidomým, protože dnešní den je také Mezinárodním dnem Bílé hole. Jeho cílem je upozornit veřejnost, že mezi námi žijí nevidomí a těžce zrakově postižení lidé a podpořit jejich nezávislost a bezpečí. Poprvé byl vyhlášen 6. října roku 1964 americkým prezidentem Lyndonem B. Johnsonem jako Den bezpečnosti s bílou holí. V Evropě a Česku se připomíná od 80. let 20. století. Jeho symbolem je právě bílá hůl, která slouží jako základní nástroj pro samotný pohyb nevidomých lidí. Tak i pro vás je následující písnička.

S písní Michály Kadlecové Ty mi dáváš mnohem víc, kterou jsme hráli všem dnešním oslavenkyním Tereskám a také všem nevidomým, na které dnes myslíme během Mezinárodního dne Bílé hole, jsme se přenesli přes poledne čtvrtku 15. října 2026. I do jeho odpolední části vstupujete s Rádiem 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Ve čtvrt na jednu vás pozveme k poslechu další části druhého dílu knihy Plavčík Jean ve čtení na pokračování. V jednu hodinu nás čeká další etapa ze životní pouti evangelického faráře Miloše Rejcharta v pořadu Řeka života a nyní se ke mně můžete připojit v modlitbě za dnešní odpoledne. Nebeský Otče, děkuji ti za vzácný dar dnešního dne. Každý okamžik, každá chvíle, kterou můžeme prožívat, je obrovským darem. Pomoz nám, abychom si to uvědomovali a byli za to vděční. Dnešní biblické čtení přináší tato slova. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A tak tě prosím za každého z nás. Ukaž nám, jestli jsou v našem životě lidé, ať blízcí nebo vzdálení, kterým potřebujeme odpustit, vůči kterým máme ve svých srdcích a myslích zášť nebo hořkost, které otravují naše nitro. Veď nás prosím ke smíření a odpuštění, tak jako ty sám odpouštíš ve svém Synu Ježíši Kristu všechny naše viny, hříchy a přestoupení. Kéž by to dnešní odpoledne zalila vlna přijetí, smíření, milosrdenství a tvé lásky v rodinných vztazích, v mezilidských vztazích, aby se dotkla každého člověka, který žije v poutech a bažině neodpuštění, kterého vsakují hlouběji a hlouběji do svých útrop. Prosím tě o uzdravení a obnovení přátelství, sourozeneckých, rodičovských i manželských vztahů. Prosím tě za všechny handicapované lidi, ať nevidomé nebo jinak postižené, buď jim oporou, světlem a nadějí. Prosím tě o naši vstřícnost a otevřenost vůči nim. Pomoz nám je přijímat a jednat s nimi s vlídností a láskou a být jim pomoci tam, kde to potřebují. Prosím tě za všechny rodiče a sourozence, kteří v rodině mají někoho s handicapem, za jejich povzbuzení a sílu k péči o ně, k lásce a přijetí. A žehnej prosím všem, kteří s handicapovanými lidmi pracují, jsou jim ku pomoci, aby se v jejich jednání projevovala tvoje láska. Děkuji ti, nebeský Otče, že jsi i dnes s námi. Požehnej prosím to dnešní odpoledne a pomoz nám přemáhat zlo dobrem a být tobě na blízku. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

Slyšeli jste, že bylo řečeno, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo svého bratra znevažuje, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, bude vydán ohnivému peklu. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a dobře.

Ve čtení na pokračování otevíráme druhý díl knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. Na královském dvoře Ludvíka XIV. Probíhají intriky a boj o moc. Markýz de Louvois, bezohledný ministr války s fanatickou nenávistí k Igenotům, usiluje o zrušení ediktu Nantského. Hodlá k tomu zneužít proces s Žánem de Conti, jehož námořní Cartier obvinil z kacířství a vlastizrady. Na scéně se objevuje šlechtice Robert de La Salle, který stejně jako Žán přežil ztroskotání lodi Jitřenka. Přeji vám hezký poslech.

0: Vidíte, pane, zase ti vaši igenoti.
1: Markýz de Louvois přelétl očima řadu mužů v zasedací síni královské komory a hledal přitom svého největšího politického rivala, jímž byl Jean-Baptiste Colbert, vrchní intendant království. Ti dva se neměli rádi již od svého prvního setkání, kdy Ludvík XIV. Ukázal Colbertovi mladíka s dlouhou napudrovanou parukou, oblečeného s onou okázalou marnivostí tehdejší doby, a prohlásil: tohle je mladý Letelier, pane, největší parádník u dvora a budoucí ministr války. V té chvíli se vždy chladný a naprosto korektní ministr financí, jemuž dvořané přezdívali kamenná tvář, oproti svému zvyku pousmál a poznamenal: myslel jsem, že vaše veličenstvo ráčilo přijmout nového učitele tance. Král se tenkrát smál, až se ohýbal v bocích, jenomže v markýzi Louvois se Colbert spletl a syn tehdejšího ministra mu jeho poklonu nikdy nezapomněl. Královská komora, již jako vždy předsedal na vyvýšeném místě Ludvík XIV., právě vyslechla zprávu o Cartierově zatčení

a podstatnou část jeho výpovědi v podání protiigenocky laděného pana de Solignac. Samozřejmě, že jeho projev vyvolal v sále nemalou odezvu, do níž Louvaulova rozhořčená slova zapadla jako přesně načasovaná bomba. Colbert, který byl na nevybíravé způsoby ministra války zvyklý, čekal, až se ovzduší v sále uklidní, a pak se s nehybnou tváří obrátil na vyčkávajícího Louvaula. Rád bych se pana markýze zeptal, co měl na mysli o ním vaši igenoti. Všem zde přítomným pánům je dozajista známo, že nejsem o nic horším katolíkem než kdokoliv z nich. Mně je známo pouze to, že se reformovaných neustále zastáváte. Odsekl de Louvaula. Důvody, které mě k tomu vedou, nejsou ovšem věroučné, nýbrž zcela praktické, pane markýzi, takže ono vaši bych si vyprosil. Říkáte praktické důvody? Přejel si Louvaula palcem po knírku. Pak nám tedy prosím vysvětlete, jaký praktický význam má pro Francii její rozdělení na dva tábory. A to už vůbec nemluvím o skutečnosti, že tito míru milovně se tvářící beránci jsou den ode dne opovážlivější a drzejší. Včera potopili loď, dnes bouří Languedoc a zítra potáhnou na Paříž. Colbert sledoval ministrův teatrální výstup s obvyklým neproniknutelným výrazem ve své nepříliš hezké tváři. Jako muž, který žil dlouhou dobu u dvora, dovedl velice dobře odhadnout, co se za celým počínajícím křižáckým tažením proti igenotům vlastně skrývá. Vysoké šlechtě se nedostává prostředků na nesmírně nákladný život, který vedou, a tak pošilhává po nemalém majetku reformovaných. Čím vyšší cíle, tím nižší pohnutky, přemítal znechuceně Colbert, když naslouchal Louvaulovým nabubřelým frázím. Rozdělená Francie je slabá Francie, opakoval ministr již poněkolikáté svůj oblíbený slogan a tleskl přitom dlaněmi, aby svým slovům dodal patřičný důraz. Nezakročíme-li rázně dnes, připravíme si v budoucnosti problémy, které nám nabídla k vidění Anglie. Nelze přece připustit, aby se v zemi roztahovali lidé, kteří... Pane de Louvaula, skočil rozjetému ministrovi do řeči Ludvík XIV. Možná, že do jisté míry chápeme vaše pobouření, ale jinak si podobnou formu vyjadřování schovejte laskavě do svého sídla v Telie. Markýz, který po tomto ostrém napomenutí zrudl, se snažil vykoktat něco na svou omluvu, ale předešel jej kardinál Iber. Sire, uklonil se směrem ke králi. Jako věrný sluha boží, který již po řadu let nese těžké břemeno náročného úřadu v církvi, znepokojení pana ministra chápu. Já sám jsem přišel na toto zasedání s úmyslem vznést před vámi stížnost, k níž mne opravňují události odehrávající se v současné době v některých provinciích. Z poetů Bearnu, Gene a Languedocu přicházejí téměř denně poplašné zprávy, znepokojující všechno katolické duchovenstvo. Mezi obecným lidem, vyšším stavem i šlechtou se šíří rychlostí morové nákazy kacířské učení nesené takovými bludaři, jako jsou Luther, Calvin, Hus nebo takzvaní kazatelé pokání, jimiž není nikdo jiný než puritáni a kvakeři z Anglie. Igenotští pastoři bezostyšně ponoukají lidi k neposlušnosti nejenom vůči kněžím a biskupům, ale jako nejvyššímu představiteli církve v této zemi i proti vám, veličenstvo.

0: Iber mluvil rozvláčně a dlouho, prokládal svou řeč nejrůznějšími hrůzostrašně znějícími historkami, které přítomné panstvo přijímalo s afektovanými projevy zděšení a při nich Louvois pokyvoval hlavou, jako by tím chtěl povědět, vidíte, neříkal jsem vám to snad. Svou rozsáhlou řeč zakončil kardinál důrazným varováním a předliknavým přístupem k danému problému, který hrozí přerůst ve skutečný požár, nebude-li včas a správným způsobem hašen. Včas a správným způsobem, posmíval se v duchu Colbert. To by nepochopil jen imbecil, k čemu se snaží krále dotlačit. Vrchní intendant si přestal všímat toho, co se kolem něho děje a povídá, takzvaně vypnul. Hluboce se ponořil do svých úvah a do přítomnosti jej vrátilo až nezvyklé ticho v sále. Ještě než se stačil zcela vzpamatovat, zaslechl králův mírně pobavený hlas. Slyšel jste, pane Colbert, otázku, kterou vám položil pan de Louvois? Přiznám se bez mučení, že nikoli, veličenstvo, zareagoval pohotově vrchní intendant. Ale od chvíle, kdy pan markýz převzal úřad ministra války po svém otci, mluví neustále o jednom, takže pro mne nebude nikterak obtížné uhádnout, co jej asi zajímalo. Omlouvám se, ale nějak mne to povídání kardinála Ibera uspalo. Colbert spokojeně vyčkal, až v poradním sále utichne vlna veselí, které svými slovy rozpoutal, a pak o malinko zvýšeným tónem hlasu pokračoval. V poslední době se ke mně doneslo, že jsem jistou skupinou lidí u dvora nazýván lidumilem. Zatím ještě nevím, zda tím mám být polichocen či uražen, avšak pravda je taková, nejsem lidumil, pánové, a už vůbec ne i genocký advokát, kterého se ze mě někteří pokoušejí udělat. Snažím se pouze co nejlépe zastávat svůj úřad, protože jsem králi přísahal, že budu na tomto místě dělat vše pro blaho a rozkvět Francie. Samozřejmě, že zdaleka ne všechno se mi v minulosti povedlo a v současnosti vede, tak, abych mohl být beze zbytku spokojen. Pokud se jedná o můj vztah k reformovaným v naší zemi, předmětu ničím neopodstatněné zášti některých z vás, pak bych zde rád poznamenal, že je ryze praktický. Faktem ovšem zůstává i to, že si mnohých igenotů velice vážím pro jejich vysoce morální způsob jednání, jež, jak se tak dívám kolem sebe, dnes mnohým chybí. Nedovedu sice posoudit nebezpečí hrozící ze strany protestantů katolické církvy, ale čísla, která mám k dispozici já, hovoří jednoznačně v jejich prospěch. Igenotská šlechta spolu se svými poddanými plní státní pokladnu z více než 60% a svou poctivou prací zajišťuje hospodářský rozvoj Francie.
1: Počkejte, Colbert, vy tvrdíte, že ta jejich šlechta pracuje?
0: Tvářil se nevěřícně výstředně oblečený chlapík s obrovskou parukou, v níž se téměř ztrácel jeho drobný obličej s výrazně ženskými rysy. Byl to rytíř de Lorraine, homosexuál, milenec králova bratra Filipa Orleánského.
1: Nezlobte se, pánové,
0: otočil se de Lorraine na přísedící. Ale jako urozeného člověka mě uráží, když slyším, že si francouzská šlechta špiní ruce prací. Ohrnul pohrdavě nos a přitom se kolem sebe rozhlížel s výrazem člověka, který vyslovil kdo ví jakou moudrost. Omezenec, otřásl se s nechutí Colbert, ale přesto se na milence Filipa Orleánského s přehnanou roztomilostí usmál.
1: Možná, že i pro vás, vážený pane, by bylo užitečné a poučné, kdybyste si na vlastní kůži zkusil, co stojí vaše hýření a pelešení se ve Versailles. No tohle? Zatvářil se de Lorraine dotčeně, ale v zápětí na to se klokotavě rozesmál.
0: To je přece skandál, pánové, skandál.
1: Byli bychom vám vděční, pane de Lorraine, zasáhl do slovní potyčky Ludvík XIV., kdybyste se vyvaroval hovořit o věcech, kterým nemůžete rozumět. Vaše rodová příslušnost vám sice dává právo zasedat v tomto kruhu, ale my jako král vám v něm bereme právo mluvit. Dokončete prosím svou myšlenku, pane Colbere.

0: Podstatné již bylo řečeno, sire. Změřil si intendant s uspokojením schlíplého šlechtice. I genocká otázka je prostě velice úzce spjata s hospodářskou stabilitou této země a zavdáme-li protestantům důvod opustit Francii, bude tato stabilita více než citelně narušena.
1: Dobrá, jak ale chcete řešit otázku kacířství? Zaútočil opět Iber.
0: Jsem peněžník, nikoli teolog, nestál Kolbérovi za pohled kardinál.
1: Jako syna církve by vás snad přece jenom mělo zajímat, že je ve vážném ohrožení.
0: Jsem pracovně zcela vytížen, což vám může dosvědčit samoveličenstvo, odmítal Kolbér další diskuzi. Nezbývá mi tedy než doufat, že se podobnými záležitostmi bude zabývat někdo jiný a rozumný.
2: Vy vidíte situaci pouze ze svého zúženého pohledu, vybuchl Iber, jehož okázalé přehlížení ze strany vrchního intendanta dráždilo. Pokud byste se však těmito problémy zaobíral hlouběji, zjistil byste, že nejde jenom o peníze. Nebo si snad přejete, aby naši zemi stihl osud Anglie, kde král a šlechta otáleli tak dlouho, až se nakonec vlády ujal Cromwell?
0: Tak daleko snad situace ještě nedošla.
2: Díky bohu, přisvědčil kardinál. Ale mohla by.
0: Na druhou stranu, začal opatrně Kolbér, který si uvědomoval, na jak tenkém ledě se pohybuje, připomínali Anglii, nelze přehlédnout, že právě díky puritánům zaznamenalo ostrovní království jistý hospodářský rozmach.
2: Myslíte si snad, že katoličtí věřící nejsou něčeho podobného schopni?
0: Kdepak, to bych si nedovolil,
1: odrazil intendant Iberův vlačně vyčkávavý pohled.
0: Ale čísla v účetních složkách jsou pro mne neoddiskutovatelná.
1: Vraťme se ještě k té Anglii, pane Kolbére, a pokusme se odhalit, v čem vlastně spočívá skutečná příčina momentální hospodářské prosperity. Rozhovořil se opět ze široka, jak to měl ve zvyku, kardinál. Jako synovi jediné a pravé církve se mi o tom nemluví zrovna nejlépe, ale já osobně vidím onen důvod v tom, že Angličané jednoduše naházeli své katolické spoluvěřící do moře, přičemž ti, kdo chtěli zůstat, byli nuceni změnit vyznání jednou větou. Anglie je jednotná ve víře, což je základ, od něhož se odvíjí vše další, což nás náš pán nevyzývá, abychom byli jednoho ducha a jedné mysli? Rozhodně nevidím jako špatné vzít si z Angličanů příklad a usilovat o podobnou jednotu, jakou mají oni ve Francii. Na rozdíl od pana Kolbéra se domnívám, že momentálně by této jednotě nejvíce prospělo zrušení ediktu Nantského. Kardinál Iber domluvil a klidně se posadil na své místo, aniž by si všímal vzrušených výkřiků, jež se po jeho projevu ozvali. Jenom ti, kdo mu seděli nejblíže, si mohli povšimnout, jak se mu na výrazné pleši perlí velké krůpěje potu. To však mohlo mít na svědomí i vedro v místnosti. Kolbér v duchu s uznáním ocenil kardinálovu odvahu a přitom si uvědomil, že začít mluvit o Anglii byla z jeho strany neodpustitelná chyba. Tak vida, kam až jsme se dostali, od jedné potopené lodi v Atlantiku, převaloval v hlavě otráveně. Co pak asi jeho eminenci odpoví král? Jenže Ludvík XIV. Se k údivu všech pouze maličko pousmál a pokynul rukou.
0: Nenechte se rušit v dalším vyměňování názorů, pánové? V té chvíli se však v zasedací síni královské komory nenašel nikdo, kdo by měl chuť panovníkově vůli vyhovět. Jistě, o zrušení ediktu Nantského se nezávazně mluvilo v kuloárech, nad sklenkou burgundského či za zavřenými dveřmi některých kanceláří a pracoven, ale tohle bylo něco naprosto jiného, což si uvědomovali všichni přítomní, včetně Louvoisa. Ten nakonec, jakoby proti své vůli, se přece jen zvedl a prohlásil: mám pocit, pane kardinále, že na podobné radikální řešení nenastal doposud čas. Snad by lidé, jichž se tato věc týká, měli nejprve dostat příležitost konvertovat. Jistě je vám známo, pane markýzi, pokračoval Iber v dobře zinscenovaném představení, že tuto možnost mají již od doby panování otce našeho současného veličenstva Ludvíka XIII.
1: Zajisté, eminence, a i když vámi vyslovený návrh jednoznačně podporuji, přesto se domnívám, že by bylo nanejvýš správné dát kacířům možnost k pokání.
0: Byl bych velice špatným duchovním, sklopil pokorně oči kardinál, kdyby mě ve skutcích milosrdenství měl předčít ministr války.

Komedianti, hodnotil pečlivě nastudované role Colbert. Žel Ludvík XIV. Si na rozdíl od něho na podobné dramatické výstupy potrpí. Divadlo miluje a občas je i sám hraje, na jevišti i politické scéně. Vrchní intendant zachmuřeně naslouchal a mlčel. Bylo mu těžko. I když věděl, že král bude ještě nějaký čas váhat, cítil již teď hořkost porážky. Byl snílek, když doufal, že se mu podaří překlenout propast náboženské nevraživosti, panující na jedné i druhé straně, a zachránit tak Francii před nezadržitelným ekonomickým krachem, který již ze stejných důvodů postihl mnohé státy Evropy. V tu chvíli však zaregistroval, že na druhé straně sálu povstal muž v uniformě francouzského maršálka. Poznal Sebastiana Leprestre, markýze de Vaubon, velice moudrého a mírného člověka, jehož úsudku si Ludvík XIV. Nesmírně cenil a vážil. Sire, uklonil se de Vaubon králi. Víte o mně, že nade vše miluji vaše veličenstvo a společně s ním i Francii. Proto mi dovolte, abych se právě za ni dnes přimluvil. Pokud vyženeme i genoty. Kdo tady mluvil o tom, že bychom je chtěli vyhánět? Vyjel neomaleně na maršálka Louvois. Vy jste snad něco podobného slyšel? Pokud vyženeme i genoty tím, že jim budeme násilím vnucovat jiné vyznání, přehlédl nezdvořilé markýzovo jednání de Vaubon, zbavíme tuto zemi soli. Maršálek se chtěl posadit, ale to již vyskočil kardinál Iber, jako by ho píchla vosa. Soli? Říkáte soli, pane? Jak tomu máme, prosím, rozumět? Pro vás jako duchovního by na tom nemělo být nic k nepochopení, eminence, odvětil kardinálovi klidně de Vaubon. To pravděpodobně připomínáte tu skutečnost, že se igenotům podařilo skoupit všechny licence na provoz solivarů v této zemi. Hrál Iber nechápavého. Nebo máte doopravdy tolik drzosti, že narážíte na jedno z Ježíšových podobenství? Není snad nutné hned volit tak silná slova, eminence. Dobrá, tak já vám tedy něco o té vaší soli povím, milý pane. Stěží se ovládal kardinál. Víte například, že v poetů ta vaše sůl země napadla nedávno dům jednoho z duchovních správců tamní diecéze a nebýt pohotového zásahu vojska, byl by ten sluha páně dávno po smrti? Ovšem, že to vím, a pokud jste vy měl možnost zabývat se tímto a dalšími politováníhodnými případy stejně podrobně jako já, zvýšil maršálek hlas, pak vám jistě neuniklo, že tento ubohý kněz nutil i genotské věřící konvertovat způsoby vhodnými pro katovy pacholky. On nejenže vyhrožoval lidem šibenicí, on je také byl a násilím odebíral děti, které posílal na převýchovu do okolních klášterů. Můžete se potom divit, že jeho oběti dostanou chuť zapálit mu střechu nad hlavou? Když tak rád citujete písmo, pane de Vaubon, odtušil ledově kardinál, pak jistě znáte i jeho příkaz přivádět kacíře na pravou víru jakýmkoliv způsobem, třeba i strašením. Vždyť nic není na tomto světě tak důležité, jako vytrhnout hříšníka z moci pekla. Maršálek Ibera vyslechl, ale rozhodl se už neodpovídat. Kardinál byl vlivný a mocný člověk, jehož nebylo rozumné nadměrně dráždit. Konečně, lidé přece mají hlavu od toho, aby přemýšleli, a pokud přemýšlet nechtějí.
Sůl země, bručel si uznale Colbert, tenhle maršálkův výrok si bude muset zapamatovat. Křivonohý Iber se tváří, jako když poliká švába. Louvois dělá, že neslyšel. A královi se točí kolečka v mozku. Ale stejně nepochybuje o tom, že se té smečce podaří panovníka Francie uštvat. Sůl mimo jiné v otevřené ráně pálí a možná, že právě tohle je ten pravý důvod, proč Huguenoti vzbuzují takovou nelibost. Oni jsou prostě jiní. Vzhledem k tomu, co se děje všude okolo, čistější a svatější. Copak by někdy huguenotští pastoři jednali jako například mniši z řádu svatého Bernarda v Amiens, kteří zneužívali 9letá děvčátka, až několik z nich zemřelo? A raději nemyslet na další zvrhlosti, o nichž se pouze s hrůzou šeptá. Vždyť i on sám zaslechl výrok, že skutečný život začíná ve Versailles teprve po půlnoci. Sůl země. Prozatím ji nikdo nepostrádá, protože zde je. Vždyť skutečnost, že chybí, si člověk uvědomí teprve ve chvíli, kdy ji nenajde ve slánce. Vrchní intendant Colbert se zcela pohroužil do svých myšlenek. Seděl se skloněnou hlavou a zůstal tak ještě dlouho poté, co všichni ostatní už zasedací místnost opustili.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka a o hudební doprovod se postaral Tomáš Najbrt. Dnešní díl zazní ve vysílání Rádia 7 ještě ve 23 hodin a 15 minut a na pokračování se můžete těšit opět zítra 16:15. Teď už Pavel Helan a nečekaně darované ticho.

Ve své písni Enough for Me vyjadřoval Shilo Ben Hod své poznání, že patřit Bohu a být nazýván jeho dítětem je mnohem cennější než zlato, sláva nebo postavení, tedy to, za čím se žene tento svět. Na Rádiu 7 se blížíme ke 13. hodině, po které vám nabídneme pořad Řeka života, ve kterém procházíme životními etapami Miloše Rejchrta. Jsme rádi, že zůstáváte s námi.

První hodina čtvrtečního odpoledne s datem 15. října je za námi a na Rádiu 7 je nyní připravena Řeka života. Už po čtvrté vás dnes zveme k poslechu životního příběhu evangelického faráře, ale také hudebníka a chartisty Miloše Rejchrta. Pořad připravil a slovem provází Petr Vaďura. Od mikrofonu vám hluboce záživný poslech přeje Milan Remeš.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes si opět budeme povídat s Milošem Reichertem o jeho životě. Miloši, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme se rozloučili posledně někdy v průběhu normalizace. Vzpomínali jsme na tu dobu, kdy si už nevykonával práci faráře, alespoň si nebyl zaměstnán jako farář, ale co si určitě vykonával i nadále, kdy jsi pracoval jako kotelník. Mluvili jsme také o tvém působení v Chartě, ale nemluvili jsme vůbec o tom, že ty jsi paradoxně v této době vytvořil něco, co tě možná přežije. Možná jako jediné. A to jsou ty písně. Jak se to stalo?
2: Je to jednoduché, prostě byla poptávka a ta poptávka byla nesmírně lákavá. Spočívala v tom, že někteří lidé, mladí lidé, mladí křesťané cítili tu správnou, naprosto pro křesťanství nepostradatelnou potřebu být spolu, scházet se. A k tomu scházení patří také kromě jiného společný zpěv, jak jsme tak uvyklí. Takže my jsme si samozřejmě zpívali taky písně, které jsme zdědili po svých předcích a objevovali jsme s požitkem právě takové ty archaické, takové to, kdož by chtěl erbován býti a podobně. Zněli tak velmi mužně, ale zároveň se nám zachtělo trošku si tak rozpustěle zaspívat s kytarou, abychom aspoň trochu se přiblížili něčemu, co myslím celou naši generaci zasáhlo. Prostě černošské duchovní písňové tvorbě neboli spirituálům či gosplům. A tak se stalo, že občas se mě dostala nějaká nahrávka amerického gospelu, třeba jsem dostal Will the Circle Be Unbroken a mně se to zalíbilo a tak jsem to otextoval jakožto píseň Kdo mě z pout mých ven vyvodí, jenom láska vysvobodí a tak. Takže tato chuť, jak si zpívat nějak nejenom to, co jsme zdědili, ale i to, co je v nás, co jsme objevili, na co jsme sami přišli, co jsme si, tak říkajíc, sami uvařili, tak tato touha vedla k tomu napsání těch písní. Dodatečně zjišťuji, že mě některé z těch textů šly dosti snadno. Některé byly takové hodně ukoptěné. Mám ten dojem, že právě ty, co působí dnes, že jsou takové jako plynulé, tak to mě dalo strašně práce. Hrozně jsem se lopotil a koptil a měl jsem dojem, že je to hrozně strojené. Po čase ono se to nějak obrousilo a zpívá se to docela hladce, ale opakuji, jak si tou pohnutkou byla touha vyjádřit také to, jak my prožíváme ten svět kolem nás, svou víru, své pochybnosti a hlavně svou naději.
1: No to je právě na těch písních zajímavé, když je srovnám se současnými takzvanými worship písněmi, tak ty písničky tvoje jsou mnohem hlubší, jednak odrážejí víc života. Je tam zkušenost, možná je to dané tou dobou, ve které jsi to dělal, ale přijde mi, že i teologicky ty písničky jsou propracovanější, promyšlenější, že přece jenom vycházejí nějak hlouběji z toho prožitku nejenom sentimentu a nějakých emocí, ale z toho prožitku osobního proniknutí do té podstaty. Je to tak?
2: Nepochybně do těch písniček člověk musel vložit kus sebe a nebo jinak řečeno něco ze sebe musel dostat, co v něm bylo a nějak to třeba i překáželo a muselo to ven. Takže je to hodně osobní, myslím, že jsem nenapsal žádnou píseň, kde bych mohl při lehkém mučení říci, že tomu nevěřím, co jsem tam napsal. Já tomu pořád věřím a bylo to opravdu vždycky neseno takovým tím vědomím. Prostě jsme tady také, abychom vydali počet ze své naděje. Tak ho vydejme písni, ať se to těm husákům nelíbí.
1: Na co vlastně vznikaly ty tvoje texty? Na jaké melodie?
2: Někdy jsem používal těch dodaných materiálů, to jest nahrávek pocházejících téměř výhradně ze Spojených států, tedy z té oblasti buď černého gospelu nebo takového folku. Třeba skupina Peter, Paul and Mary zpívala písničku, kterou jsem pak otextoval jako zní, zní, zní, hlas temný, tichý.
1: Zní, zní, zní v poušti volání.
2: Ano, ano. Zní, zní, zní, zvažte své hříchy. Ještě konec není, je čas pokání.
1: No vidíš, a tohle by dneska třeba vůbec asi nebylo možné, aby vzniklo takováhle píseň.
2: Nevím, mohla by vzniknout, kdyby ten člověk, který to napíše, byl nějak ponořen do nějaké situace, kterou musí nejenom jako přežít, ale musí jí nějak duchovně čelit, musí s tím něco dělat. No a my jsme žili v situaci, kde o nějakém pokání nikde ani slechu, ani vidu, ten oficiální tón byl takový ten spartakiádní, prostě všude radost, mládí a dobře se bavme a mějme spolu takovou dobrou soudružkou, dobrou vůli neboli družbu nebo něco takového. No a přijít s něčím takovým tím temným, s čím přicházel Jan Křtitel, no tak to člověka napadne jednak, když slyší tu písničku a pak se začte do písma a opravdu k němu ten Jan Křtitel takhle promluví. Člověk si říká, ha, ten hlas Jana Křtitele, to nebyl výkřik do pouště, to byl hlas k lidem, se kterými se mělo něco stát, kteří měli se sebou něco udělat.
1: No ale současně je tam velké varování, že už se zvedá vítr, plevy rozežené. To zase je taková nálada, která počítá s tím, že ten soud opravdu přijde.
2: No ano, ale tak v tomto případě autor, to jest já, jsem nemusel dlouze uvažovat, to je jenom parafráze toho skutečného autentického textu, tedy toho Janova kázání.
1: Díky těm písním řada těch biblických textů vlastně se dostala do mysli, paměti lidí, což znamená, že ty texty vlastně jsou dobře zapamatovatelné, že to jsou dobré písňové texty. Jak člověk může psát dobrý písňový text?
2: Tak já jsem jich zas nenapsal tolik, abych mohl být i zařazen mezi takové převaděče biblických textů do zpívané podoby. Pár takových pokusů jsem učinil, ukázalo se, že byly některé zdařilé, nebyl jsem jediný. Podobně to dělal Sváťa Karásek a také některé z těch jeho písní jsou velmi zdařilé. Ale byli tady i jiní, byla tady tradice, o které jsem věděl, malinko jsem také ne snad jí studoval, ale chvíli naslouchal, tradice francouzských dělnických kněží, kteří také s kytarou zpívávali takové jednoduché písničky a byly to leckdy také takové převyprávění biblických příběhů, třeba Abbé Kokaňák, napsal písničku, kterou pak někdo, myslím, že Miroslav Brož otextoval, třeba Výjdi, výjdi, Abrahame. To si pak Výjdi, výjdi, Abrahame. A pak už ani nevím, jak to bylo dál. Ale tyhle ty pokusy o nějaké zpracování biblických příběhů do zpívatelné podoby, ty se tady děly snad od jak živa. Ty tady byly už, tak my to známe z reformace, víme, jak Komenský hezky převáděl různé děje a písničku o nevděčné vinici, třeba velice dlouhé to je, ale pěkné. Takže v tom 20. století se objevili ti francouzští kněží, ale to bylo takové jako, nakonec mě to neuspokojovalo, protože to bylo moc takové šansonovité a scházel tomu takový ten drive, takový to, co je v těch černošských spirituálech opravdu strhující, že vás to uchvátí svým rytmem, který je synkopovaný a který zásadně vyžaduje tleskat na druhou a ne na první.
1: A to je další věc, která je pozoruhodná. Dnes se překládá spousta těch worship písní z angličtiny a je silně znásilňovaná čeština. Ty texty prostě nepasují do té melodie, je to v rozporu s českou prozodií. Zatímco ty tvoje písničky se tam prostě hodí. Jak je to možné?
2: Nevím, já jsem na to dbal, ale já neměl žádného učitele, který by mě učil textovat. Jednou, kdysi na fakultě jsem se pokusil přeložit nějaký text jakého Bachova chorálu a profesorovi Čepovi se to nelíbilo, že tam mám někde na přízvučnou slabiku, mám zkrátka jaksi koncovku a tak jsem jaksi zpozorněl a řekl si, no jo, to je ono a pak jsem to nějak pochopil. Jakože tohle to mě stačilo. Jedno vysvětlení, že zkrátka existuje slovní rytmus, taky nějaké to slovní metrum, tedy délka slabik a přízvuky a pak je tam ta hudební linka a tyhle ty dvě věci by se měly pokud možno spojit. To znamená, víme to, že úplně nejlepší je, když na dlouhou slabiku je a. To se zpívá zdaleka nejlepší. Proto je tak oblíbené v té křesťanské tvorbě slovo král.

0: místního Karolus, král. Byl to Karolus Magnus, tedy Karel Veliký, a ten tak uchvátil tady to slovenské obyvatelstvo, že panovníkovi jakémukoliv začali říkat král a jim imponoval tím, že ten, když potkal někde nějaký odpor, no tak ho prostě zdrtil, tak tomu usekal hlavy, a když se setkal třeba s nechutí vůči přijetí křesťanství, tak tomu zase usekal hlavy a ten zbytek už si dal říci. A tenhle ten krutovládce, sjednotitel tedy, nebo zakladatel té obnovené říše římské, korunovaný v roce 800, tak tenhle ten opravdu technolog moci najednou se stal takovým si vysvětlením, kdo to byl Ježíš Kristus, a my říkám, že to byl král. No já si nemůžu pomoct, nebyl. Dokonce i katolíci s tím mají problém, jestli ten Karel Veliký je svatý nebo není. Sice má kostel na Karlově, že jo, to je kostel Karla Velikého a celá ta čtvrť se po něm jmenuje, ale vím, že tam je takový spor, jestli teda uznáme to jeho svatořečení nebo neuznáme, protože přece jen co je moc, to je moc, on to byl krutovládce. No a Ježíš krutovládce nebyl.
1: Cestou, co ho

0: Ty jsi písně nejenom skládal, ale i zpíval. A vznikla jedna z dnes už legendárních skupin, které provozovaly spirituály vedle klasického spirituál kvintetu. Vy jste byli vlastně asi druhá, ne, skupina, která takto zpívala.
1: Myslím, že ano, ale já jsem k té skupině byl až dodatečně přiložen. Otcem zakladatelem byl František Šilár a takovým jaksi tahounem a opravdu jako jedničkou pěveckou byl Pavel Dvořáček. A tito chlapci z teologické fakulty prostě si založili takovýhle společek a zpívali a já jsem pak jim vydodal nějaké texty, no a po čase, když ta skupina se různě obměňovala, tak v jedné době asi tři, čtyři roky jsem s těmi Berany také i vystupoval.
0: Proč Berani?
1: Berani, to jsem nevymyslel já, to asi vymyslel ten Fanda Šilár, ale z vícero důvodů asi i přiznání se k tomu, že my jsme takoví ti berani, kam chodíte na raní, do Kravského chlíva svině vám tam zpívá. Byl kdysi takový popěvek té většiny venkovské vůči těm rodinám, tedy tomu menšinovému fenoménu v českých zemích, kteří chodili v počátcích po vydání tolerančního patentu, se opravdu scházeli ve stodolách a leckdy byli rušeni jako zvukovými projevy dobytka, takže začalo se jim říkat berani, protože jednak se jim zdálo, že oslavují Boha v nedůstojných podmínkách někde v maštalích a takovýhle a navíc jsou takhle paličatý ještě jako ty berani, tak asi tohle toho.
0: Se spirituál kvintetem se bylo možno setkat v 70.

0: 80. letech na v klubech nebo na nějakých koncertních pódiích, ale s Berany a s podobnými skupinami moc ne. Kde jste hráli a zpívali?
1: Tak přece jen Beranům se podařilo, to byly takové drobné, malinké zázraky té doby. Přece jenom ta komunistická totalita byla drobně děravá a měla všelijaké pukliny. Takže těm Beranům jedna se podařilo v rámci Porty, to bylo, no prostě Porta, všichni vědí, co to je, tak se dostat do ústředního kola a tam to měli dokonce nějak vyhrát, ale to už se organizátoři zděsili, tak to dopadlo aspoň tak, že dostali nějaké zvláštní uznání za cosi, ale pak v Praze byl koncert, potom nějaký takový ozvěny Porty v Lucerně a vyšel o tom pak článek v Mladém světě, že Berani zrušili přestávku. Prostě taky přišli fanoušci, ono přece jen ty evangelici, když se dají dohromady, tak jich pár je, tak Lucerna byla plná a Berani měli takový potlesk, že to nemohl zatajit ani Mladý svět. No ale pak jako z důvodu jednak praktických, protože studenti studují určitou dobu a pak prostě musí na vojnu. To už se taky zapomíná, že za komunistů se chodilo na 2 roky na vojnu, prosím, a nebyla to jako tak úplně legrace. A taky mohl člověk být na té vojně v Košicích nebo v Mezilaborcích, to bylo takový oblíbený místo, třeba pro studenty bohosloví z Prahy. Tak ty skupiny prostě nemohly mít jako nějakou dlouhou životnost, ale když se zase nějak dali dohromady s jinými lidmi a obměnili trochu repertoár, tak leckde zpívali a většinou to bylo zase v církvi. Když se našel takový farář, který měl tolik odvahy, že neohlásil církevnímu tajemníkovi, že tam budou Berani, nýbrž mu neohlásil nic, tak se to konalo a většinou to prošlo. Jo, takže já jsem s těmi Berany byl taky leckde. Pamatuju, jak jsme byli v Brně například přímo, když byl farářem Miroslav Herián v brněnském sboru, pak v Hrubé Vrbce, kde byl tehdy farářem ještě před odejmutím souhlasu Petr Brodský, tak tam dokonce to nějak domluvil s člověkem, kterého jsme ani neznali, ale on ho znal. A tento člověk byl katolický kněz v Břeclavi, tak se to nějak domluvilo, ku podivu správně, že jsme přijeli na místo do kostela blízko nádraží, tam pěkně plný kostel na večerní mši a my jsme v rámci té mše zpívali. A tím knězem, který nás tam srdečně uvítal a který to všecko umožnil a dovolil těm opravdu zpěvným ženám moravským, které, když tam zpívají ty zbožné písně táhle, tak je to moc krásné, ale když jsme je pak naučili nějaký refrén třeba, tak to zpívali a bylo to ještě krásnější. Takže úžasný. A to byl František Bublan, pozdější pak senátor a předtím ještě ředitel BIS.
0: Vznikla také nahrávka těch písniček. To je zajímavé, že v Transvolt rádiu v archivu je nahrávka jednak z té doby komunistické. A potom samozřejmě také to CDčko, které jste vydali v 90. letech. Pamatuješ si na to nahrávání?
1: No tak to CDčko poslední v těch komunistických letech, tak to už je takový jaksi druhák, tak říkajíc, tedy už dodatečně, už takový mírně zestárlý, jsme si tak trochu zaspomínali na to, co bylo a myslím, že to nemá ten tah jako těch autentických nahrávek z doby té normalizace. Tam prostě, tam je cítit, že tam jaksi šlo o něco, tam šlo ještě o život a my jsme chtěli jít až o život. Tak to tam cítit bylo na těch nahrávkách. Jozue,

0: Povídáme si s Milošem Reichertem. Miloši, vzpomínáš si na to, jak ta komunistická éra vlastně pomalu vyhasínala na tu druhou polovinu 80. let?
1: Pamatuji si na ní dobře a že vyhasínala, to jsem si připomněl výrazně na 25. února roku 1988. To bylo výročí takzvaného vítězného února. A soudruzi milicionáři vyfasovali dokonce nové uniformy, měli takové naleštěné samopaly, možná nějaký nový typ, a vůbec to vypadalo, že jdou jaksi do té budoucnosti takový připravenější a chystali tedy oslavy, které se uskutečnily na Staroměstském náměstí, tribuna, a teďka jaksi ty aranže už byly takové jako hodně profesionální, už existovaly všelijaké agentury tehdy, které jaksi profesionálně zvládly tu grafiku, ozvučení výborný, všechno teda jako dokonalý, a já jsem zrovna šel kolem s dcerou, jak jsme šli z piana jejího, a tak jsme se na rohu tam od Mikuláše na to chvíli dívali a bylo to jako takový hrůzostrašný, jako ty soudruzi tak ocelově se tvářili a ty samopaly drželi tak odhodlaně, a teďka tam přišel moment, kdy spustili Internacionálu. A ten aranž dokonalej, no, hrála ústřední hudba ministerstva vnitra, profici, a zaranžovaný pro tu dechovku velmi, velmi působivě, jako tak, jako ta píseň má takovej svůj patos, tohle. Ale nádherný bylo, že na té tribuně, já jsem se tam díval na ty pusy toho soudruha Bilaka a Kapka a takový tohle, oni už ani nemarkírovali ten zpěv, že by jako aspoň otvírali pusu, ne. Oni už nechali jenom hrát ty profiky. A jsem si říkal, tak hoši, už vám to nespívá. To je vidět, že asi brzy skončíte, protože kde není zpěv, tam není život. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo, a když už se nespívá, tak už se asi umřelo. Tak to mě tak jako pozbudil tenhle ten zážitek těch semknutých úst, zatímco my jsme věděli, že prostě, a ono to platí dodnes. Všimněte si, když je někde nějaký vošklivý takový hnutí, nějaký nacionalistický a xenofobní a tak dále, tak zároveň to není nijak kreativní. Tam řvou pár nějakých nenávistných hesel, ale že by se něco zaspívali, to ne. Ještě v počátcích 90. let jsem viděl takovej pokus komunistický, že šel nějaký průvod, to tady byl ten měnový fond, a tehdy naši komunisté ještě si to vzali za své, že jako s touto revoluční mládeží půjdou v čele, že soudruh Ransdorf tam statečně pochodoval, a pokoušeli se zpívat Internacionálu. Taky jí moc neuměli, a pak tam měli Avanti Popolo takový, jo? Ale neměli nic jiného než tyhle ty dvě písně, a ty tam jako takhle postupně obměňovali, opakovali, přespívali to asi 6x, a taky si člověk říkal, hoši, vám už jako taky došly zásoby, že už taky nemáte co. Zatímco, když je někde nějaká taková hezká akce, tak tam se asi taky i hezky zpívá. Aspoň já zatím tu zkušenost mám.
0: Konec 80. let znamenal také řadu demonstrací už proti tomu režimu. Ať už to bylo ta jediná povolená na Škroupově náměstí, nebo 89. rok potom Palachův týden a posléze tedy ty letní a tak dále. Jak ses ty k tomu stavěl? Ty jsi byl v Praze tenkrát, takže si už vlastně mohl být toho všeho součástí.
1: Ano, tak v roce 88 lecos začalo. Nebyl jsem tedy u toho, když se pochodovalo 21. srpna 88 zcela spontánně a nějak jak si soudruzi spozornili, takže když se blížil 28. říjen 88, což navíc bylo po dlouhé době poprvé, kdy to byl státní svátek. Oni ten 28. říjen překřtili na den znárodnění a to se slavilo prací, takže vzpomínka na založení republiky Československé ta byla odsunuta, protože navíc dle toho komunistického výkladu to byla republika buržoazní, Masaryková a Masaryk střílel do dělníku, takhle jsme se to ve škole učili, takže není co slavit. Jako takové správné narozeniny jsou Velká říjnová revoluce. 7. listopadu, tak to byl jako velký svátek. Ale tentokrát v roce 88 už soudruzi věděli, že asi by mohlo k něčemu dojít, tak se rozhodli preventivně, co viděli v Praze, měli na seznamu disident a opozice a tak dále, tak to všechno pozavírali, včetně mě, a 4 dny a 4 něco jsme trávili v předspané Ruzyni, tam byl skutečně nával, jo? Tam dlouhá předvěznicí, dlouhá fronta, žigul, volha, žigul a tak, jak nás tam táhli takhle a k tomu přebíracímu rituálu, dlouho jim to trvalo, předspaný to bylo, že v celé pro 12 bylo 7, ale jak si tehdy ten komunistický režim, myslím, poznal, že si to sám špatně vykládal. Měli dojem, oni tomu asi opravdu věřili, že ty trable v ulicích a tohle to všecko, to vyvolávají tady ty agenti placený ze západu, ta charta, že jo, ten Havel a jemu podobní, taková ta druhá garnitura třeba, ale ve službách stejného imperialistického zla. A tak měli dojem, že když nás pozavírají, tak bude klid. A oni nás pozavírali a on klid nebyl. Na tom Václaváku byly tisíce lidí a museli tam zase kropit těma dělama a mě se tak ulevilo, když po 2 dnech toho věznění ty soudruzi nás zase vytáhli, protože oni ku podivu dbali jako formalistně na ty zákony, takže oni nás mohli držet jenom 48 hodin a na to, aby mohli díl, tak museli provést nový úkon zadržení. Takže jako mě odvezli někam do Líbně, zase krásně v klepetech, já jsem tak jako po ulici, protože tam nebylo místo na parkování, tak mě tak jako vedli a já měl ruce v poutech a tak jako zvedám ty ruce a volám, ať žije 28. říjen, co tady nechte toho, tady já teď divadlo a takový. Tak mě moralizovali soudruzi, abych neoslavoval 28. říjen, no nic, tak zase nás vezli zpátky. Ale vylezlo z nich, že teda jako něco se zřejmě nepovedlo, neboť říkal, no to jste tomu dali. Vy jste tam matky s kočárkama jste na ten Václavák nahnali. Jo. No já tady odsaď, nebo jak jako tohle. Oni tomu skutečně věřili, že to je všecko řízený kýmsi, a nechtěli si připustit, že by tady v této společnosti, v této zemi mohl vzniknout nějaký jako spontánní odpor nebo nějaká jako veřejně projevená nechuť. Prostě oni žili už jaksi ve svých iluzích, jako že to opravdu bude trvat věčně a tohle to nějak bylo nad jejich chápání. Tak bych řekl, že ten 28. říjen byla významná událost pro ně, že si začali říkat lidi tady asi, bylo to asi tak úplně, tak to zkusíme po dobrým, tak to zkusili po dobrým a na Den lidských práv 10. prosince povolili na Škrupově náměstí demonstraci ke Dni lidských práv a to svolalo nezávislé mírové sdružení a nevím, jestli tam charta byla oficiálně uvedená, jakože to organizuje, to myslím, že ani ne. No ale fakt je, že tam promluvil Václav Havel, Ladislav Lis a správně Václav Havel říkal, no kdyby mě někdo vykládal ještě před nevím kolika dny, kdy jsem byl ještě v celé v Ruzyni, že budu mluvit na veřejném shromáždění povoleném, tak bych si připadal jako v pohádce a tak to hezky tak vystihl, ale zapomněl poděkovat straně a vládě, že nám dovolili jako se takhle sejít, takže soudruzi to pak zhodnotili, že tohoto bylo této dobré vůle zneužito těmi opozičními silami a tak dále, takže zase špatně, tak si řekli, že musí přitvrdit a když pak byl Palachův týden v lednu, tak zase opravdu přitvrdili a přešli zase na ty vodní děla a na to mlácení lidí pendrekama a na hodně surový násilí. Teda já vím, že náš takovej skvělej rodilý přítel, hudebník, pianista, výtečnej Tomáš Tvaroch, tak toho si tam odtáhli do dvora a tam ho teda důkladně zmasili. A zmasili ho natolik, že ho nemohli pustit ven, protože no tak museli zavřít, aby aspoň 10 dní seděl někde v celé a trošku jako ten v obličej se zbavil jako těch nejhorších modřin a ran a tak. Takže ty soudruzi jako byli, nevím do jaký míry, měli ústřední pokyn k tomu býti razantní a tvrdí a do jaký to byla taková spíš místní iniciativa některých těch skupin uvnitř toho STB, no asi oboje. No. Řekl bych, že ten leden 89, Palachův týden, to bylo dobré vykročení už do toho roku, tak říkajíc, osvobození, jo, protože se ukázalo opět, i když to zkusíme tvrdě, stejně tam ty lidi jdou. A zase se ukazuje, že to není tak, jak si někteří soudruzi myslí, že to organizuje nějaká malá skupinka, prostě, že je to takový jako hnutí. Je to lavina, která už se nějak spustila a už se to dá těžko zastavit. No. A mě při této příležitosti napadá právě to, že bychom se neměli dopouštět toho, čeho se dopouštěli právě ti soudruzi, že oni měli dojem tohodle jako spiknutí tady těchto revizionistických, imperialistických sil. Prostě nebylo to tak. Bylo to tak, že oni sami se zhroutili, oni se prostě sesypali, ta kobyla chcípla. A jak chcípala, tak ještě vyhazovala kopytama a bušila kolem sebe. Ale na tom komunismu, myslím, dodnes je třeba si všimnout toho konce, že on nebyl poražen. On se furt chystal na válku. Celou tu dobu se chystal na válku a měl taky ty 2 roky povinné vojenské služby a kde byla výchova k třídní nenávisti a tohle to všecko. A na válku se pořád připravovali a ejhle, bez jakéhokoliv válečného konfliktu a bez nějakého boje, nějakých občanských válek, prostě ten režim se sesunul, my jsme se tím bavili, to je přece jednou, opět se ukázalo, že Bible má pravdu. A to prostě bylo z knihy Daniel, ten pajdulák, co byl z té hlíny a ze železa, jak měl ty nohy takový ze železa a z hlíny, tak najednou z nebe se utrh kámen, z vejšky někde tohle, kutálí se a toho vobra porazí. Prostě přiletěl kámen, nikdo neví odkaď, balvan, a ten vobr na hliněných nohou se zhroutil. A to je ta málo doceněná stránka toho komunismu, že on nebyl poražen, on prostě chcípnul.

šel do neznáma, jo. Tak jsem se to o něm v první Mojžíšově dočel. V téhle věci on byl na tom stejně s námi. I když to byl tehdy jinej letopočet, ač se nezdál, byl v balíku tenhle nomád. A s ním všechny jeho děti, vnuci, ba i prapravnuci. On měl totiž mnohem víc, než snádovat. Takže stojí za to, že

0: Dneska historici říkají, že klíčovou postavou v tomto procesu byl Michail Gorbačov v Rusku, který vzešel vlastně z té nomenklatury a že to bylo vlastně to jediné možné řešení, že ta destrukce právě vznikla odtud. A mě zajímá, jestli ty jsi to taky tak vnímal, jestli jsi věděl, že ve chvíli, kdy Gorbačov přišel s tou perestrojkou a posléze tedy s těmi svými klasickými větami je to vaše dělo, tak jestli ti bylo jasné, že už ten komunismus vlastně má na mále. A bylo to vidět kolem sebe, že jo? Tak viděli jsme to v Polsku, viděli jsme to v NDR a v dalších zemích.
1: No ale zároveň jsme viděli, že se může stát něco jako v Číně na náměstí nebeského klidu, kde to vypadá, že prostě už je to nezadržitelné, ta revoluce zvláště mladých lidí jdou do toho a postaví se proti tankům. A ten tank jaksi nemá to srdce, aby toho člověka přejel, to je ten slavný záběr, že jo, takový ten, jenže ono to netrvalo dlouho a ten tank si pak jako přestal mít tyhle ty ohledy a v těch vedlejších ulicích tam opravdu ty lidi rozjezdili. A to jsme mohli vědět, tak je věděli, když jsme poslouchali zahraniční rozhlasy, co se tam děje, tak taky byla tahle ta představa možná, že dojde k takovému zakrustování, prostě oni ty tanky mají a ty tanky ty lidi rozjezdějí a prostě na bodácích se nedá sedět, ale na tancích ano a oni prostě si to takhle pojistějí v té poslední fázi jako tou úplnou krutostí, pak to třeba za 50 let jako zase nějak pustějí nebo něco bude, ale nebylo jasný, že to musí skončit tou liberalizací, ono to mohlo prostě dopadnout jako v Číně.
2: No a osoba Michaila Gorbačova, já jsem teda o něm něco slyšel samozřejmě, dokonce jsem viděl krásnou fotku, to když Vladimír Mlynář tehdy přilnul k evangelické mládeži a hodně takhle se stýkal s těmi faráři, disidenty na takových těch poloilegálních setkáních a tak jednou mě ukazoval fotku a bylo tam takové mimino, tam nějaký strejda, jak to tam drží v náruči, říká, tak to jsem já a tohle je Gorbačov. A Gorbačov tehdy pro mě nebylo moc známé jméno, jo, byl to člen politbyra v té době, to ano. A já jsem si jednou troufnul na výslechu, pokud šlo o takovýhle povídání o světě a o politice, tak jako co bych s nima nemluvil. Já jsem neměl ten dojem, že by jim člověk měl říct jenom, ale máte to v občance, jako jak se jmenuju a konec. Tak oni se mě ptali třeba, tak co tomu říkáte teďka těm změnám? To bylo, když nastoupil Andropov, no a já jsem tak rozšafně řekl, no víte, já myslím, to je jenom taková, to je jenom chvilková vyspávka, víte, můj kůň je Gorbačov. A oni si to jako zapisovali. A pak se stalo jednoho dne, po době jakéhosi takového klidu, zbraňového, jak si najednou zjišťuju, že jsem zase sledován, prostě je ten žigul s těma třema chlapama tamhle a zajede tam a najednou z té ulice náhodou vyjede úplně jiný auto s jinýma třema chlapama, že a takový. Tak bylo to jasný, jsem sledován, byl jsem sledován velmi, jsem říkal, co se to jako děje celý den a večer teprv. Ve zprávách bylo, že tajemníkem ústředního výboru se stal Gorbačov. To byla zpráva pozdržená, on se stal už ráno, to bylo embargo, ale oni už to věděli, tyhle ty jako soudruzi od STB a od jinut a zřejmě nějak, někdo to měl v paměti, jo, on říkal, že ten Gorbačov je jeho, tak zřejmě jako byla taková kontrola, pak toho nechali, jako pak večer, když jsem dojel domů, tak už nikdo za mnou nic a druhý den už klídek, tak asi měli dojem, že já jsem napojen na nějaké ještě tajnější služby, než jsou ty jejich, tak chtěli vědět v ten den,
1: nominace Gorbačova, ke komu pojedu, s kým to budeme slavit, nebo nějak tak. No. Ale tak já jsem to neslavil s nikým, prostě nějak jsem si od toho moc nesliboval a pak, když Gorbačov byl v Praze, to bylo 87, myslím nějak, že jo, tak to bylo všeobecné zklamání, protože on poděkoval soudruhovi Husákovi, jak to hezky řídí a vzpomínal na to, jak v 68. tady byl zmatek a takovýhle. Lidi spontánně se na něj vrhali jako na takového asi potenciálního spasitele, ale mně se teda jako spasitel nejevil ani trochu. A taky jim nebyl. Jeho zásluha, která tady obrovská je, není v tom, že by něco udělal, ale že neudělal. Že prostě to pustil. A odmítl dál se v tom jaksi mocensky angažovat a tak to bylo od něj hezký a rozumný. To bylo vlastně státnické řešení, ale on nic pozitivního nepřines. Já jsem naopak v kotelně jsem měl na to čas, tak jsem si čítával Rudé právo a tam vždycky, když měl Gorbačov projev, tak to tam bylo v plném znění. Žádný z těch sovětských politiků tolik necitoval Lenina jako Gorbačov. To bylo furt jenom návrat k autentickému leninismu a úplně těm byl oslněný jako takovej, jak takový, jak někdy čerstvě obrácení křesťané jsou takový zase jako hltaví milovníci písem svatých a furt to musí někde citovat a tak. Tak tohle dělal Gorbačov s Leninem, jo, pořád a otravoval tím a tak nakonec ten Lenin taky nezvíjel. Vítězil, no.
0: Tak on čelil veliké opozici, že, ze strany těch svých soudruhů. Ale kdy tobě začalo docházet, že už to končí? Bylo to až na podzim, nebo po listopadu, nebo už v době, kdy tady Praha byla zaplavená německými trabanty?
1: Když Praha byla zaplavená německými trabanty, tak jsem si říkal, opravdu už se to už se něco děje. Já jsem tam trávil ne teda celou noc, ale byl jsem se večer podívat u té ambasády a pak ráno jsem tam zase nesl dvě bandasky s horkým čajem a tak. A nebylo třeba, oni už byli Červený kříž německý, už to profesionálně zvládal, jo, tam ty tisíce kempujících na ulici, ale tak jsem se zapojoval do debat takových uličních, byli moc pěkný. Některý lidem říkali jako, no dělají tady svinčík a někdo říkal, prosím vás, to by mohly být naše děti a tohle jsme jim připravili my. Krásná prostě už debata uliční, přitom v naprosté většině to obyvatelstvo malé strany se chovalo velmi přátelsky a nechávali svítit, tam ještě byly Pavlačový domy, že jo, na těch Pavlačích, aby mohli taky chodit na záchod, eventuálně pro vodu a tak. A stalo se mi, když jsem tam ráno zašel a už teda o můj čaj ani nebyl zájem, oni měli lepší, tak jsem tam ten čaj pak nabízel dvěma prokřehlým soudruhům SNB v uniformách, takhle tam stáli jako už na cestě na Petřín, tak no a to nechtěli byste, no to já bych si teda s dovolením vzal, jo, tak nalejvám a pak jenom tak co tomu tady říkáte? A tu povídá zelený soudruh, no, kdyby bylo na mě, tak já bych je nechal jít, ne? Přeci ať si každý jde, kam chce. A to jsem si říkal teda, něco se změnilo. Ještě den předtím, když lezli přes plot, takhle to zkoušeli některé, jak oni je tahali z plotu dolů, někdy z pilnosti jim ještě vrazili jednu pendrekem a jeli stačila tato noc toho exodu, aby oni změkli a přišli na to, že vlastně by si každý mohl jít tam, kam chce. Tak to bylo úžasné, tohle slyšet od zeleného policajta. No a ještě jsem tam nějak statoval takhle, viděl jsem tam pak zábrany, že tam dělali takový ve Vlašské ulici, ale ty zábrany nebyly proto, aby jako tam nikdo nemohl, ale aby nechodili lidi ven, necourali se jim. protože už se chystalo, že už to Genscher domlouval, ty vlaky mimořádný a takový, tak oni už měli rozkaz, ať se jim nerozptilujou moc po Praze. No a teďka tam jsem svědkem, matka s dítětem jde a že by potřebovala jako někde nějak jako přebalil, to nemůžete tady, teďka už se nemůžete ven tady a tam nějaký obyvatel říkal, ale to může jít ke mně, já mám koupelnu s teplou, a já tady bydlím, tak no tak teda dobře, já jsem tam dělal tlumočníka, povídá Zelený, ale do 20 minut, ať jste zpátky, to tady ještě budu já. Tak už najednou úplně jako jiný rozměr toho úřadu, najednou se tam objevilo nějaké lidství a nejdojemnější bylo, autobusy přijeli a tyhle ty zelenáči, který ještě říkám, den předtím je stahovali z plotu a chovali se surově, jim nosili kufry a nakládali jim je do autobusu. A to bylo, to jsem si říkal teda, to se něco změnilo. No a já jsem nějak toužil potom, abych se mohl kvalifikovaně vrátit jaksi do života, že jo, tak jsem si podal žádost o vycestování na rok na studijní pobyt do Ženevy, to já jsem měl už v šupleti několik let, stále trvalé pozvání na nějaké hostování, něco mezi studiem a asistenturou, něco takového v Ženevě na teologické fakultě, no a zamítli mi to, ale zajímavé, že jednoho dne zvoní Fiesel nikoli v 5 ráno, ale nějak tak jako odpoledne a byl sám, což bylo takový. No, pane, já mám pro vás takovou jako novinu. Nakonec tomu odvolání bylo vyhověno nebo bylo zrušeno rozhodnutí a vězní doložka vám bude udělená, tak jako si toto běžte. Ale podmínka byla opustit republiku do 3 dnů, to jsem zase nechápal, ale to mě nevadilo, já proč bych neopustil. Jo? No a takže jsem dostal výjezdní doložku na roční pobyt a vyjel jsem a to bylo, si pamatuju dodnes, to bylo 17. října až. V září ještě zamítnu to, jo, ale v říjnu už oni pouštěli. Ono, taky Aneška Česká a tohleto do toho. V té době už jsem nebyl jako takovej výjimečnej, takových lidí, který byli venku. Myslím, že i Vašek Malý, Václav Malý se taky dostal ven na podzim 89. No ale já teda na rozdíl od jiných jsem tam nejel na 14 dní, ale na rok. Takže dobrý, vyjel jsem a ještě pak jsem si říkal, že asi při tom výjezdu z toho nic nebude, neboť najednou tam v tom prostoru, už jsem prošel tou kontrolou, najednou tam můj soudruh referent, který si říkal Pokorný, on se jmenoval jinak samozřejmě, a si říkal Ješkovi, či tak to bude zase ještě nějaký poslední nabídka nějaká, která nebude splnitelná, nejedu nikam, že jo. A čekám, co bude a on, já jsem si přišel tak jako rozloučit, když tak jako jedete, že jo, no. Pane Jechet, víte. A ještě jsme si sedli a já už neměl peníze, takže pivo platil on. Taky důležité vědět, to člověk nikdy nemá dělat, nechat si zaplatit, jo. Ale nejen to, nemá nikdy s nima sedět a něco pít, protože pak jsem našel ve sledovací kartě po letech, jako když se ty archivy otevřely, tak je tam, že dostal se do nuceného styku s orgánem a byla z toho sezení pořízena fotodokumentace, ale pro špatné světelné podmínky nebylo možné ji zpracovat. Tak teďka nevím, jestli on mě posadil na schvál tak, aby se ta fotka jako nedala udělat, anebo jim to opravdu nevyšlo, ale vím, že by to nemuselo být pro mě příjemný, aby vylezli po 2 letech fotka, jak Reichert si připíjí s Estebákem. Naštěstí tato fotka není, neboť světelné podmínky nedovolily, ale soudruh Estebák byl takový něžný a říká mi, pane Richard, až se budete za rok vracet, tak v té kotelně možná budu já. A já ho utěšoval, říkám, vidíte, můžu vás ujistit, že se to dá přežít. Navíc vy asi máte nějakou kvalifikaci, kterou já jsem neměl. No to jo, já mám 6. třídu a byl frézář, jo, a takovýhle. Takže to už bylo jasný, že když už soudruzi věděli o tom, že by mohli skončit v kotelně, dokonce byli asi připraveni i na něco horšího, než co je pak čekalo. Žádný z nich v kotelně neskončil.
0: Miloši, musíme skončit, takže to, jak jsi prožil ve Švýcarsku sametovou revoluci, to si řekneme zase příště. Děkuji ti za tvé vyprávění. Naším hostem byl Miloš Rejchrt. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Mám všeho dost.
4: Všeho dost.
3: Už nechci dát.

0: Dnešní část životního příběhu Miloše Rejchrta naladíte na Rádiu 7 ještě v neděli od 16 hodin. V úterý v 10 dopoledne si můžete poslechnout do Řece života jeho další pokračování, které bude věnováno létům 90. překladům a také práci v rozhlase.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

I 14. hodina dnešního dne se naplnila. Čtvrteční odpoledne 15. října 2026 trávíte ve společnosti nezávislého křesťanského rádia 7. Jehož vysíláním vás až do 17. hodiny provází Milan Remeš. Dle předpovědi českých hydrometeorologů je den oblačný až polojasný, místy přechodně až zatažený. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 13 až 18 stupni Celsia v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů. Rádi bychom vám dnešní odpoledne prohřáli a prozářili písničkami plnými chvály a vděčnosti a také pořady, které vám nyní v krátkosti představím.

K zapomnětlivosti se přizná autor zamyšlení Saša Štěpánovský a asi nebude sám, kdo se s tím potýká. O tom, že Bůh na nás nezapomíná a hlavně o tom, jak nezapomenout nejdůležitější, bude řeč od 15 hodin a 15 minut.

V dětství viděl Marek Šuba film s dramatickou scénou, ve které lidé prchali před smrtelným nebezpečím a volali spaste své duše. Právě na tuto scénu si pak s kamarády hráli, běhali po venku a na všechny strany volali stejná slova. V dnešním díle Základů nebude volat, ale přemýšlet, co vlastně spasení znamená a proč je pro člověka důležité. Poslouchejte ve 4 odpoledne. Romský magazín o Jesus tut Janel, tedy Ježíš tě zná, nás čeká v 16 hodin a 30 minut. V 17 hodin se společně s dětmi a kormidelnicí Petrou vydáme za zvířetem, po kterém jsme pojmenovali lidskou vlastnost – opičení. Ano, správně, dnešním tématem budou opice.

Bůh mluví ke každému člověku, ale ne každý jeho hlas chce slyšet. Ti, kdo chtějí, mohou jeho hlas slyšet. Naslouchejme tedy Božímu hlasu i dnes v pořadu Bible Guide s Jiřím Zdráhalem po 6. hodině. To jsou pořady, které vyplní naše vysílání až do 18. hodiny. Pustíme si písničku, po které už přijde chvíle jen pro vás a vaše písničková přání, tak zůstaňte s námi.

0: Čas po druhé hodině na Rádiu 7 patří jenom vám a vašim písničkovým přáním. Vítám vás u dalších písniček na přání. Pustím vám kontaktní informace, které můžete v následujících minutách a chvílích až do třetí hodiny využít k tomu, abyste si napsali nebo zavolali o tu vaši srdcovku, o tu vaši písničku, kterou byste si rádi nechali pustit a nebo ji věnovali někomu nebo některým z těch, na které myslíte, nebo ji případně poslali všem, kdo dnešní den poslouchají, abyste jim zpříjemnili ten čas dnešního odpoledne a udělali jim radost. Tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: A i dnes byla vítězkou v rychlosti svého písničkového přání naše milá posluchačka Iva. Já děkuji za zavolání, bylo vždycky je příjemné vás slyšet a chvilku si s vámi popovídat, když zavoláte, anebo případně číst i vaše písničková přání na těch dalších komunikačních kanálech. Takže se těším na ta přání, která budete dneska mít. Těším se na vaše zprávy, na vaše zavolání. Iva si dneska přála zahrát písničku kapely Učedníci Rájem a jako vždy věnuje všem posluchačům, kteří poslouchají naše rádio, i všem, kdo se podílejí na vysílání Rádia 7 a jmenovitě ji také posílá Radce do Jilemnice, Milence do Prahy a také dědečkovi Mílovi do Vizovic. Takže vám přeji, aby vám tato písnička Rájem udělala radost. Takže Učedníci a Rájem jednou chtěl bych jít.

To byla kapela Učedníci a písnička Rájem, jednou chtěl bych jít. A je to i něco, po čem tak toužím a o čem sním i já, že jednoho dne v nebi, v ráji, budeme kráčet bok po boku s naším pánem, tak jako kdysi v dávných dobách kráčeli po božím boku ještě v zahradě Edenu Adam s Evou, tak se těším na to setkání a už se těším, že tam budeme všichni společně. Další písničkové přání, které tady máme, je od Mileny z Prahy. Děkuji za zavolání. Milena, něco na ní vlezlo, neprožívá úplně ty nejpříjemnější okamžiky dnešní den, ale moc jí přeju, aby se brzy uzdravila. A i vy, jestli někdo z vás stoná tady na přelomu, nebo už ne na přelomu, ale po tom přechodu z léta do podzimu, kdy se počasí ochladilo, že přece jenom chladněji ráno i večer už občas padnou mrazíky, tak právě v těchto přechodech často na nás útočí různé bacily a různé viry a nemoci, tak pokud někdo stonáte nebo na vás něco leze, přeju vám z celého srdce, abyste se z toho brzy dostali, aby se vás Pán Bůh dotkl svou uzdravující mocí, a pokud už stonáte, tak aby to bylo co nejméně nepříjemné. Milena z Prahy si přála zahrát písničku Petra Křemena, která se jmenuje Ona ju žije. Je to o lásce, kterou žije jeho žena. A přála si ji zahrát nám v rádiu, ale také jmenovitě Ivě a Radce Výlemnici. Tak doufám, že potěší nejenom je, ale nás všechny a vás všechny, kdo posloucháte. Takže tady je Petr Křemen a písnička Ona ju žije.

0: můj svět neprežije.
1: Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička Petra Křemena Ona už je, kterou jsme hráli na přání Mileny z Prahy. Mám tady další písničková přání, ještě je musím vyhledat, tak vám pustím písničku křesťanů Ostrava Před Božím trůnem v nebesích a těším se na další zavolání a na další zprávy, protože tato chvíle patří právě vám a vašim písničkovým přáním, tak budu rád, když těch zpráv se sejde ještě více a i těch telefonátů. Takže pokud máte chviličku a chtěli byste si nechat něco zahrát, tak neváhejte a využijte i této dnešní příležitosti.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a ještě jednou vám zopakuji kontaktní informace, které můžete využít proto, abyste se dovolali k nám do studia nebo si napsali o tu písničku, kterou máte na srdci, ať pro sebe nebo pro někoho druhého. Můžete využít zavolat přímo ke mně do studia na číslo 515 535 485. Můžete poslat SMS-ku nebo WhatsAppovou zprávu na mobilní číslo 608 566 773. Pokud ji posíláte ze zahraničí, můžete ještě použít českou předvolbu plus 420 před tímto číslem. Můžete napsat na Facebook, na Messenger, Radio 7, a nebo můžete také poslat e-mailovou zprávu na tuto adresu studio@radio7.cz. To jsou všechno informační, nebo ne informační, ale komunikační kanály, které můžete využít pro to, abyste si nechali zahrát tu vaši písničku. Mám tady písničkové přání až z daleké Ameriky, z kterého mám opravdu radost. Jsme rádi, když se dozvíme, že nás posloucháte různě, na různých místech, v různých zemích ve světě. Vždycky nám to udělá velkou radost. Samozřejmě máme radost z každého, kdo naše vysílání poslouchá, ať je u nás doma v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, a nebo v okolních zemích, ale samozřejmě máme radost i z vás, kteří nás posloucháte daleko od domova. Přání je: dobrý den, moc prosím o zaslání písničky pro mou sestřičku Karinku do Krnova od Sylvie z daleké Ameriky. Moc děkuji. A písnička, o kterou si Sylvie napsala pro svoji sestřičku Karinku do Krnova, je od kapely For King and Country, tedy pro krále a zemi. A je to písnička Joy, radost. A já vám o té písničce něco řeknu poté, co zazní. Takže tady je pro sestřičku Karinku do Krnova.

0: To byla písnička Joy kapely For King and Country, kterou jsme hráli na přání z daleké Ameriky pro jednu sestřičku do Krnova. Já bych rád podotkl, že tato písnička kapely King and Country, tuto písničku napsal její člen Luke Smallbone, který prošel 5letým a život ohrožujícím bojem s těžkou ulcerózní kolitidou, což je zánětlivé onemocnění střev. A právě zkušenost s touto fyzickou bolestí ho přivedla k hlubší duchovní víře a k otázce, jak si udržet vnitřní radost, i když se okolnosti nelepší. Skladba nese poselství, že radost nezávisí na tom, že je vše v životě perfektní. Jde o vnitřní postoj a rozhodnutí čelit každodennímu stresu a špatným zprávám s nadějí. A je to naděje, kterou máme v Bohu a v jeho synu, Ježíši Kristu. Takže já děkuji i za tuto píseň, za to, že jsme ji mohli v písničkách na přání zahrát. A já tady mám další písničkové přání, které je velmi specifické. Dostali jsme tuto zprávu. Dobrý den, chtěl bych vás srdečně poprosit o zahrání písničky Žakoušek a Délka od Pavla Kliky a Vlaďky Klikové. Tuto písničku bych chtěl věnovat především své milované vnučce do Rousínova, aby jí udělala radost, a také všem, kteří právě poslouchají vaše rádio. Moc vám děkuji za vaše vysílání, které mi pravidelně zpříjemňuje dny. S pozdravem a přáním pěkného dne, Zdeněk. Zdeňku, taky děkujeme za tuto milou zprávu. I za vaše poděkování. My jsme vděční za každého z vás, kdo naše rádio poslouchá, komu přináší povzbuzení, posílení i zpříjemňuje všední i víkendové dny, a milé rád a velmi rád posílám i pro vaši milovanou vnučku tuto dětskou písničku Pavla a Vlaďky Klikových, kde zpívají o Žakouškovi a Délce, což je samozřejmě, jak poznáte, i z jejího textu Papoušek.
1: Tata skrávný papouš, mám tě rád, I love you.
2: Kdo pak to tu černým očkem pozorně pozoruje, zvedá křídla, pořád mluví, za jablíčko tancuje.

0: school.
1: Can I be your friend? I love you.
2: I love you. Tak dozněla písnička, kterou zpívali Pavel a Vlaďka Klikovi o papouškovi, nebo jak to říct, o Žakouškovi a Délce, kterou posílal náš posluchač Zdeněk, hlavně své milované vnučce do Rousínova. Doufám, že jí udělala radost, byla to opravdu specifická, ale hezká písnička. Posloucháte písničky na přání, ještě pořád máme před námi asi 25 minut, ve kterých si můžete poslat zprávu a přát si tu písničku, kterou byste chtěli nechat zahrát v našem vysílání. Já jsem tady měl telefonát od posluchače Petra, který popřál krásné odpoledne a řekl, abych zahrál něco, co mě potěší. A tak jsem vybral písničku Jenny Čunkové Já svou víru nestrácím, která mi vždycky udělá radost, tak doufám, že udělá radost i vám.

To byla kapela Ovca na Rádiu 7. Posloucháte písničky na přání a máme tady další písničkové přání. Tentokrát od naší milé posluchačky Emílie, která si dnes přála zahrát písničku Bratří Pospíšilů Nejlepší přítel je Ježíš. Chtěla by ji nechat zahrát pro nás, pro všechny, kdo posloucháme, i kdo se na tom vysílání podílíme. A říkala ještě tato slova, že každý z nás hledá nějakého přítele, ale že tím nejlepším, kterého můžeme najít, je právě Ježíš. Takže tady je písnička Bratří Pospíšilů. Ten nejlepší přítel je Ježíš.

To byli bratři Pospíšilové a jejich písnička Ten nejlepší přítel je Ježíš, kterou jsme hráli na přání naší milé posluchačky Emílie. Tak doufám, že každý z nás, kdo ty přátele hledá nebo kdo hledá toho přítele, toho nejlepšího přítele, kterého může najít, takže najde právě Pána Ježíše, protože on je opravdu tím nejlepším, koho v životě můžeme potkat a najít. Posloucháte písničky na přání, před námi ještě asi 12 minut, takže i na vás může přijít řada, pokud budete chtít a pošlete ještě zprávu, anebo si zatelefonujete a řeknete mi, co byste si rádi nechali, ať sobě nebo někomu, koho nesete na srdci, zahrát. Další písničkové přání dneska tady máme od Pavla z Vysočiny, který by si přál zahrát nějakou písničku od Spiritual Quintetu a posílá ji Janě ze Třešti. Posílám písničku V dobrém i zlém.

To byl Spiritual Quintet a písnička V dobrým i zlým, kterou si přál zahrát náš posluchač Pavel z Vysočiny pro Janu Střešti. Doufám, že udělala radost i vám a půjdeme dál. Posloucháte na Rádiu 7 písničky na přání a máme tady další zprávu. Dobrý den, prosím o zahratě pěsně od skupiny Šeptem, Když pláče skála. Pro vás do rádia, Peťovi, Jankovi, Tiborovi a všetkým poslucháčům vašeho skvělého rádia. Děkujem pekně, Monika. Takže posíláme, milá Moniko, písničku kapely Šeptem, když pláče škála, to ne, ale když pláče skála, všem těm jmenovaným a také všem, kteří posloucháte. Tady je Když pláče skála.

To byla písnička kapely Šeptem, Když pláče skála, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Moniky. Dnešní písničky na přání na Rádiu 7 se pomalu blíží, nebo vlastně už pomalu docela rychle se blíží ke svému konci. Máme tady čas ještě na jedno poslední písničkové přání, které zahrajeme na přání našeho posluchače Jirky z Lomnice nad Popelkou. Chvilku mi to trvalo, než jsem tu písničku, kterou si přál, našel, protože ji zpívá trošičku jiný zpěvák, ale to nevadí. Je to Donnie McClurkin a je to písnička I Need You. A Jirka ji chtěl poslat všem posluchačům i nám do rádia a prostě všem, kdo poslouchají, a chtěl nám popřát všem krásný den, protože v Lomnici nad Popelkou nebo v tom kraji je dneska prý opravdu krásně, a tak by si přál, aby jsme ten krásný den prožívali i my všichni, kdo posloucháme, abychom si uvědomili, jak vděční můžeme být Bohu, a abychom opravdu si uvědomili to, že v našem životě potřebujeme Boha. A právě o tom zpívá i tato písnička, ve které Donnie zpívá: Potřebuji tě, pane, kamkoliv jdu, tvá ruka drží tu moji. A s touto písničkou se dnes s písničkami na přání rozloučíme. Přeji vám krásné odpoledne. Na další písničky na přání se můžete těšit zase zítra mezi 2. a 3. hodinou odpolední.

Jako každý všední den i dnes nás písničky na přání doprovodili ve vysílání Rádia 7 až k 15. hodině. 15. v sobě má i dnešní datum, je čtvrtek 15. října 2026. U mikrofonu je stále Milan Remeš. Následující hodinka bude patřit biblické úvaze, tentokrát z pera Saši Štěpánovského. Ta přijde na řadu ve 15:45, ve 15:45 si také poslechneme druhou kapitolu biblického Janova zjevení. A v mezičase nás v kalendáři čeká pohled do historie spojený s dnešním datem. Každý den se také v tomto čase modlíme za Ukrajinu a další země, ve kterých stále trvá válečný stav. Tak vás nyní zvu, abyste se ke mně v modlitbě připojili.

Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Nebeský Otče, i dnes k tobě chceme pozvedat všechny země a lidi zasažené válkou. Tvé slovo nám říká, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Tyto mocnosti, které působí ve všech, kteří se vzpírají tobě, chtějí za každou cenu jen zabíjet a ničit, přinášet zkázu a beznaděj do života každého člověka. Ty nás vybízíš, abychom bojovali ne lidskými prostředky, ale těmi, které nám dáváš ty sám, abychom pevně stáli oděni tvojí zbrojí, pravdy, spravedlnosti, spasení, připraveni sdílet poselství naděje o Pánu Ježíši Kristu. V pevné víře, s mečem ducha, kterým je tvé slovo, a v modlitbách, které jsou skutečné a které přinášejí tvoji vůli na tuto zem, do našich životů. Otče, ty sám jsi naším světlem a naší spásou. Když ty jsi s námi, nemusíme se ničeho bát. A tak chceme bojovat ne silou a mocí, ale mocí tvého ducha. Prosíme tě, aby tvoje světlo přicházelo k těm lidem, kteří teďka žijí v utrpení a v soužení, kteří žijí v bolesti a v beznaději. Aby v té temnotě, kterou prožívají, v tom strachu a v těch obavách, které často zasahují i náš, když se díváme kolem sebe a nevíme, co s námi bude, jestli ty války náhodou nepřekročí i naše hranice. Prosíme tě, aby si přinesl to svoje světlo, aby si vlil do žil a do srdcí těch lidí novou sílu, aby si přinesl světlo své naděje v Pánu Ježíši Kristu, aby si byl s těmito lidmi. Moc tě prosíme i za to, aby si žehnal a posiloval ty, kteří opravdu ztrácejí naději, kteří přišli o svoje blízké, kteří přišli třeba o své milované, o ty, kteří zůstali sami, o ty, kteří byli zraněni ve válce nebo v těch bombardováních, kteří možná jsou nyní v nemocnici. Prosíme tě za ně, aby se jim dostalo pomoci a hlavně, aby mohli se setkat s tebou, s tvým slovem, s poselstvím Evangelia o Pánu Ježíši Kristu. Prosíme tě, aby to tvoje světlo, tvoje láska, naděje, kterou máme v tobě, a ta tvoje spása, aby přicházela do těchto míst a k těmto lidem, aby jim dávala novou naději, přinášelo světlo do té jejich temnoty. Prosím tě, ochraňuj taky všechny, kdo přinášejí do těchto zemí pomoc, ať je to kdekoliv po celém světě, ochraňuje, odchraňuje před násilím a dej, aby i oni přišli tam, kde je ta jejich pomoc nejvíc potřeba, ať materiální, duševní nebo duchovní. Za to tě moc prosíme. I za to, abychom byli stále otevření pomoci, abychom stáli při těch lidech, kteří jsou pronásledováni, zabíjení a utlačování. Abychom nebyli lhostejní vůči tomu, co se děje kolem nás, abychom nebyli lhostejní vůči utrpení našich bližních. Tak ti vzdáváme chválu a prosíme tě, nebeský Otče, za všechny tyto věci. I za to, aby si byl s námi, posiloval a povzbuzoval i nás, vedl nás na kolena k modlitbám, abychom ti vydávali tyto věci a prožívali tvoji blízkost a přijímali i od tebe tu moc, kterou nám dáváš z hůry, abychom nesli to poselství do celého světa a všem lidem. Prosíme tě za tyto věci ve jménu našeho Pána a Spasitele, tvého Syna, Ježíše Krista.

Za těmi horami, za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí. Tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání. Tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem. Tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť harmaty, tam, kde nikoli vám nepobúvate.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

To byla kapela Not an Idol a její písnička Dom, která byla složena jako reakce právě na rusko-ukrajinskou válku. Tato písnička je inspirovaná textem z dopisu Filipským z novozákonního textu z 3. kapitoly 20. verš. Vždyť naše občanství, domov je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pána Ježíše Krista. A ta píseň samotná zpívala tato slova: Moje srdce touží po nebi, tam je můj domov, vedle průzračného jezera ve Zlaté ulici. Moje srdce touží po nebi, kde mi Bůh setře každou slzu z tváře. A tak bych přál nám všem i vám, aby tato naděje a toto slovo bylo a znělo, rezonovalo ve vašich srdcích, ve vašich myslích, a abyste se i na tuto touhu tak napojili a těšili se právě do nebe, kde by mohl být i váš domov, pokud přijmete tu záchranu a spásu z rukou Božích skrze jeho Syna Pána Ježíše Krista. Teď už na Rádiu 7 pustíme biblickou úvahu Saši Štěpánovského s názvem Nezapomenout na to nejdůležitější.

Docela by mě zajímalo, milí posluchači, jestli se vám taky stane, že někdy na něco nebo někde něco zapomenete. Já si pamatuju, jak mi před lety ukradli u nás doma na chodbě kolo. Už jsem chodil po sousedech a vzpomínám si, jak jedna paní sousedka říkala, no, špatně se dole zamyká. Já už jsem se chystal na policii, že to půjdu nahlásit, protože mě to opravdu naštvalo, že mi zmizí kolo z chodby. No naštěstí jsem se o tento nápad podělil s manželkou, která se zamyslela a povídá, hele, a nejel ty si na tom kole před týdnem do církve bratrské? Tak jsem se zarazil, běžel jsem se tam podívat a opravdu stalo tam opřené o zeď a tak jsem zase přišel ke svému kolu. A jak roky přibývají, může to být někdy ještě horší, vidíte. Jednou přišel jeden starý, velmi starý pán k panu doktorovi a říká, pane doktore, já jsem nějaký nemocný, podívejte, mě je přes 90 let, já jsem starý muž a já se pořád otáčím za mladými děvčaty. Pan doktor se schovývavě pousmál a říká mu, ale jste úplně normální chlap. No jo, ale když já už nevím proč. Jeden člověk měl takové zvláštní jméno, o něm bych vám chtěl dneska vyprávět, je z Bible, z Nového zákona, z 19. kapitole Lukáše. A tam čteme o tom, že Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Procházel tímto konkrétním městem, Ježíš chodil po této zemi v těle člověka. Bible říká, že on je Bůh, který vzal na sebe podobu člověka, že on je slovo, které se stalo tělem a on žil na konkrétních místech a i dnes Ježíš přichází do konkrétních životů, konkrétních situací. Procházel se Jerichem a tam byl muž, který se jmenoval Zacheus. To jeho jméno je velice hezké. Když bychom ho přeložili do češtiny, tak by se dalo přeložit nebo vyložit pravděpodobně nějak jako Bůh pamatuje. Bůh pamatuje. Bůh je ten, který nezapomíná. O Zachovi víme, že byl vrchním celníkem a byl bohatý. Je velice pravděpodobný, že tento muž na Boha zapomněl. Celníci, to byla zvláštní sorta lidí v Izraeli, Židé neměli rádi. Oni kolaborovali s Římany, vybírali pro ně daně a byli to často velcí zloději, kteří okrádali svoje bližní, svoje sousedy, okrádali ostatní lidi. A ten člověk, čteme, že nejenže byl nějaký obyčejný celník, ale on byl vrchní celník, to znamená, on měl opravdu postavení mezi těmi celníky v Jerichu a byl bohatý, měl mnoho peněz. Občas vidím, že do církve

Přicházejí lidé, kteří mají nějakou velkou nouzi, potřebu, třeba prožili něco těžkého, nějakou ztrátu v životě, nebo osobní nemoc, nebo něco se nepodařilo, nedaří, a tato nouze je přivádí k hledání Boha. Ale někdy přichází někdo, tak jsem to jednou zažil, kdy ten člověk říkal, mně vůbec nic nechybí. Já mám výbornou rodinu, daří se mi v podnikání, mám dost peněz, ale já mám jednu otázku. To je opravdu všechno? To je všechno, co v životě člověk může nalézt? A tohle ho vedlo k hledání Boha. Možná právě podobně Zacheus měl tuto potřebu, proto hledal Ježíše, čteme tam, že chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Zacheus měl mnoho peněz, mohl si možná dovolit koupit, na co si pomyslel, ale stejně v jeho srdci byla díra. Byla tam potřeba, toužil vidět Ježíše. A možná je to právě dané tím, že každý z nás má v srdci něco jakoby prázdno nebo díru, kterou nemůže zaplnit nikdo a nic jiného než sám Pán Bůh, protože jsme byli stvořeni pro vztah s ním. Zacheus chce vidět Ježíše, ale byl mrňavý jak ustřelený kecky, neviděl přes zástup, ale nevzdal to. Běžel napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Nedal se odradit. Nedal se odradit, že to nejde, nedal se odradit, že prostě nevidí, neřekl si, tak já jdu domů, tady prostě nikdo mě nepustí dopředu. A vylezl na fíkovník a možná mnozí se mu smáli a byl pro legraci sousedům. Ale když šel kolem Ježíš, vzhlédl a řekl mu, Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. Přátelé, to je docela zvláštní věta. Ježíš ta říká, já něco musím. A přitom víme, že Ježíš je Boží syn a Ježíš dělal to, co je vůle Otce. To, co viděl u Otce a jeho poslouchal. A Ježíš viděl člověka, který ho chtěl vidět a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, já musím jít k tobě domů. To byla velká pocta. On se k němu zve na návštěvu. To je v podstatě, jako kdyby mu říkal, Zaché, chtěl bych být tvým přítelem. Pojď rychle dolů. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Mně připadá, jakoby dnes lidé lezou v úzovkách na různé stromy, obrazně řečeno, různých náboženstvích, různých takových okultních nauk a ezoterických věcí a snaží se najít nějaké duchovno. Pokud patříš k takovýmto lidem, Ježíš ti říká, pojď dolů. Pojď dolů, protože já chci být s tebou. Já ti nabízím vztah, já ti nabízím přátelství. Bůh vidí lidi, kteří ho hledají. Zacheus slezl, četli jsme tam, že ho s radostí přijal, ale ti, kdo to viděli, začali reptat. No to snad není možné. On vešel jako host k hříšnému člověku Ježíši. Ty snad vůbec netušíš, co tohle z toho je za lumpa. Co to je za zloděje? Kolaborant. Teď to není pořádný žid. To je hříšný člověk. A Zacheus se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, tak mu to vrátím čtyřnásobně. Prosím vás, proč to řekl? Praštil se do hlavy o větev? Ne, to je něco, čemu se říká pokání. Najednou ten majetek pro něj už neměl tak obrovskou důležitost a prioritu. Ježíš pro něj byl prioritou. A on říká, já napravím svůj život. A koho jsem ošidil, a těch možná bylo mnoho, tak já to čtyřnásobně vrátím a půl majetku rozdám chudým. Tomu se říká, přátelé, pokání. Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Slyšíte dobře, milí posluchači? Pán Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co by jinak zahynulo. On přišel, aby nás hledal a přivedl k Bohu. Navštěvuji v Kutné Hoře jedno zařízení pro staré lidi a moc rád si tam povídám s jedním pánem, kterému je přes 80 let. Je věřícím katolíkem a je to takový vděčný posluchač, když tam mám nějaké přednášky. Jednou jsem se trošku lekl, je to asi měsíc, kdy jsem se dozvěděl, že měl mozkovou příhodu a je v nemocnici. Tak jsem ho navštívil, jel jsem za ním a ptal jsem se ho, protože jsem netušil, jestli se nevidíme naposledy.
tak jsem mu říkal, říkejme mu třeba pane Novák, řekl jsem mu, pane Nováku, kým je pro vás Ježíš? A on se na mě tak podíval, jak tam ležel v té bílé košili, myslím, že se tomu říká andělíček, vycévkovaný a na různý infuzi, a sotva mohl mluvit, a on se tak usmál a řekl, to je můj pán. A pak dodal, to je můj přítel, to je můj přítel. Několikrát to opakoval a přál bych vám vidět ten jeho úsměv. Pomodlili jsme se, rozloučili jsme se. Já jsem jel domů a říkal jsem si, jestli ho ještě někdy uvidím. Pak jsem se dozvěděl, že se vrátil zpět do toho domova důchodců, tak jsem se po pár dnech za ním rozjel, ale říkal jsem si, jestli mě ještě pozná. Poznal mne. A já pro jistotu jsem se ještě znovu zeptal, pane Nováku, kým je pro vás Ježíš? A on se znovu tak usmál a povídá, to je můj spasitel, to je můj zachránce. A pak ještě dodal, a je to můj sloup. Pane Nováku, jak sloup, jak to myslíte? No, prostě sloup. To dnešní povídání jsme začali o zapomínání. A pan Novák ve svém životě už skoro všechno zapomněl díky té mozkové příhodě, ale toto si dobře pamatuje, že Ježíš je jeho pán, že je jeho přítelem, spasitelem a sloupem, na kterým stojí jeho život. A tak bych chtěl popřát vám, milí posluchači, i sobě, abychom tyto nejdůležitější věci v životě nikdy nezapomněli. Star Bůh.

Dozněla biblická úvaha Saši Štěpánovského s názvem Nezapomenout nejdůležitější. Autorem zítřejšího zamyšlení, které si můžete poslechnout v 6 hodin a 45 minut, je Jaromír Pleva, který bude mluvit o vzájemném napomínání. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7. Pustíme si písničky Kirsten Bez tebe a taky Dany Pechánkové Láska je zázrak. A po nich se už ponoříme do dnešního kalendária.

Pojďme se podívat na události a osobnosti v historii spojené s datem 15. října. V roce 1582 začal platit ve většině zemí Evropy takzvaný gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu tak následoval rovnou 15. říjen. Jeho předchůdce juliánský kalendář fungoval poměrně dobře. Tropický rok má ovšem délku 365,242 tisíciny dne a je tedy o 11 minut kratší, než předpokládá juliánský kalendář. Docházelo tak k postupnému opožďování kalendáře vůči okamžikům, kdy nastává rovnodennost nebo slunovrat. Nesoulad kalendáře s astronomickou skutečností byl v období vrcholného středověku již výrazně patrný. Je to na den 30 let, kdy Transworld Radio poprvé vysílalo z nově zprovozněného vysílače pro střední Asii. Pojďme se podívat na některé narozeniny. V roce 1844 se narodil německý filozof Friedrich Nietzsche. Sepsal řadu filozofických děl, která měla velký vliv na myšlení 20. století a která odráží krizi víry v Boha v celé společnosti. Přinesl do dějin filozofie myšlenku takzvaného nihilismu, tedy jakési hrůzy z toho, že žijeme nadarmo. Jeho názory si přizpůsobil ke své potřebě také fašismus, i když Nietzsche sám například antisemitismus odmítal. Zemřel 25. srpna roku 1900. října v roce 1920 se narodil americký spisovatel Mario Puzo. Pokud vám toto jméno nic neříká, jistě jste alespoň slyšeli název jeho slavného románu Kmotr, podle kterého vzniklo také několik filmů.

15. října se také narodila americká křesťanská zpěvačka Jackie Velasquez. Bylo to v roce 1979. Už jako malá měla výborný hudební sluch a brzy začala zpívat v rodinné kapele. Při jednom vystoupení si ji všiml pastor z Houstonu a tak v 16 letech natočila svou první desku A Heavenly Place, tedy nebeské místo. Její nahrávky, ať už v angličtině nebo ve španělštině, okouzlují svou bezprostředností a především jasnou zprávou o tom, komu Jackie uvěřila. O Kristu.

15. říjen byl také dnem, kdy někteří lidé a osobnosti odešli z tohoto světa. Tou první, kterou si připomeneme, je Bedřich Bridel, český barokní básník a spisovatel. Ten zemřel 15. října roku 1680. Jeho nejlepším dílem je bez pochyby Co Bůh? Člověk? Poetická skladba patrně nejlepší barokní dílo nejen v Čechách, ale i jedno z nejlepších v Evropě. Jde o básníkovu promluvu k Bohu. Autor uvažuje o pomíjivosti člověka a nekonečnosti Boží. Tím posledním, koho si dnes připomeneme, je také skladatel hudební. Český hudební skladatel Zdeněk Fibich zemřel 15. října roku 1900. To je z dnešního kalendária s datem 15. října vše. Na další se můžete těšit zase zítra a teď už na Rádiu 7 písnička Buď vůle tvá Filipa Many.

Před námi ještě písnička U tebe jsem v bezpečí od KSP Music a po ní už otevřeme Bibli a přečteme si druhou kapitolu Janova zjevení.

Ty jsi síla má, pojďme vyznat to.

0: Andělu církve v Efezu napiš: toto praví ten, který drží ve své pravici těch 7 hvězd a který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Vytrvale si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Mám však proti tobě, že si ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud si odpadl. Čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, brzy k tobě přijdu a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ale k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtu, které i já nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života uprostřed Božího ráje.
1: Andělu církve ve Smyrně napiš: toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil. Znám tvé skutky, tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají Židé a nejsou, ale jsou shromážděni Satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.
2: Andělu církve v Pergamonu napiš: toto praví ten, který má ostrý dvojsečný meč. Znám tvé skutky, i to, že bydlíš, kde je Satanův trůn, že se držíš mého jména a nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí Satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Tak i ty máš přívržence učení Nikolajitů, což nenávidím. Čiň pokání, jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo, než ten, kdo je přijímá.
3: Andělu církve v Tyatyrech napiš: toto praví syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám proti tobě jen to, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale nečinila. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám, ostatním tyatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny Satanovi, pravím: nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého otce. A dám mu jitřní hvězdu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
4: Druhou kapitolu Zjevení Janova z překladu Bible pro 21. století četli Jan Podměšil, Jan Vondráček, Petr Forman, Lucie Trmíková a Ivan Vyskočil. Po 16. hodině, do které zbývá necelých 10 minut, dostane na Rádiu 7 prostor pořad Základy, který se dnes zabývá otázkou, co to je spasení. Tak zůstan ty s námi. Teď už písnička kapely Mercy Me, Better Days Are Coming, tedy přichází lepší dny.

písnička Better Days Are Coming, přichází lepší dny, pochází z alba kapely Mercy Me z roku 2022. To album se jmenovalo Always Only Jesus, vždycky jenom Ježíš. Tato písnička zpívá o naději uprostřed těžkého období. Povzbuzuje člověka, aby to nevzdal, protože současná bolest není konec a přijdou lepší dny. Před čtvrtou hodinou nás čeká ještě písnička kapely High Vibes Na vlnách přátelství. A pak už zřejmě přijde čtvrtá hodina.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Je čtvrtek 15. října a právě bylo 16 hodin. Společnost vám dělá Rádio 7 a za mikrofonem také Milan Remeš. Co nás čeká v následující hodině? O 16:30 vám nabídneme romský magazín o Jesus tut Janel, Ježíš tě zná. Po 17:00 hodině pozveme ke kormidlu všechny děti, které se s kormidelnicí Petrou vydají za zvířetem, po kterém je pojmenovaná jedna lidská vlastnost, opičení. Takže už jistě dobře víte, že to budou opice. Nyní už základy s Markem Šubou, který dnes bude přemýšlet nad tím, co to znamená spasení a proč je pro člověka důležité. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Základy. Pojem spása, nebo také spasení, je v křesťanském světě velice frekventovaným pojmem. Můžeme tedy na základě této skutečnosti odhadnout jeho důležitost? Myslím, že ano. Ano, opravdu pojem spasení nám označuje jednu z nejdůležitějších věcí pro člověka. Vzpomínám si, že jako malý chlapec jsem sledoval v televizi nějaký film, na jehož název si už nespomínám, ale na co si vzpomínám a co mi utkvělo v paměti je scéna, ve které lidé prchají před jakýmsi nebezpečím a volají spaste své duše. Tehdy jsem vůbec netušil, co to znamená. Ale když jsme si s mými tehdejšími vrstevníky hráli, běhali jsme po dvorku a všichni jsme volali spaste své duše. Nebyl jsem tedy sám, komu tato scéna utkvěla v mysli. Utkvěla nám v mysli proto, že byla extrémně dramatická. Těm lidem šlo o život a v nás to vyvolávalo hrůzu. Prchali před smrtelným nebezpečím. Co má ale společného spasení a smrtelné nebezpečí? V této chvíli bude dobré podívat se na význam tohoto slova. Není to nic záhadného. Spasení znamená záchranu. Ve filmu natočeném v současné době by lidé tedy nejspíše v podobné scéně volali prostě jen zachraňte se, nebo chcete-li zachraň se, kdo můžeš. To už je nám asi bližší. Jedná se tedy o záchranu. O jakou záchranu? Záchranu před čím? A kdo nás má vlastně chránit? Budeme-li se touto věcí zabývat z pohledu Bible, zjistíme, že spasení můžeme rozdělit do dvou skupin. Ta první nám zahrnuje spasení neboli záchranu pro náš časný život. Ta druhá, mnohem důležitější, pak záchranu pro život věčný. V prvním případě se jedná o naplnění lidské potřeby v každodenním životě. Například potřeba uzdravení, což byl asi nejčastější případ, ale i v oblasti řešení existenčních záležitostí. Oba tyto případy v Bibli najdeme. Pokud Bibli jen trochu znáte, určitě vám neunikla v Novém zákoně zmínka o tom, že Ježíš uzdravoval nemocné, dokonce křísil mrtvé. Ano, tady se jedná o záchranu a pomoc pro tento náš pozemský život. Tyto Ježíšovy skutky měly ovšem mnohem hlubší smysl, byly rovněž svědectvím o jeho božském původu. Ve Starém zákoně zase nalezneme zmínku o tom, jak Bůh posílal prorokovi potravu skrze havrany, o tom, jak prorok zachránil vdovu ze Sarepty před smrtí hladem a tak podobně. Tohle všechno jsou praktické příklady záchrany, tedy spásy, seslané Bohem člověku pro tento náš pozemský, tedy časný život. Nyní se ale dostáváme k druhé rovině významu pojmu spasení, a to k té důležitější. Proč důležitější? Vždyť tělesné zdraví a hmotné zabezpečení je přeci tak důležité proto, aby se nám dobře žilo. Ano, to zajisté ano. Ale tak, jako nám Bible na konci Nového zákona vypráví o druhé smrti, která je pro člověka mnohem nebezpečnější než ta první, jelikož se netýká pouze pomývého těla, ale týká se lidské duše a spočívá ve věčném odloučení od Boha, je i tato druhá rovina spasení důležitější, jelikož se týká věčného života, tedy záchrany lidské duše před tou druhou smrtí. Tato spása, která je možná pouze díky Kristově oběti na kříži, nám umožňuje zůstávat po celou věčnost v Boží blízkosti, tedy přímo u zdroje života. Co nám z toho všeho tedy plyne? Spasení znamená záchranu, jak pro tělo, tak i pro duši. Z toho spasení duše je to důležitější. Vždy, když lidé chtěli po Ježíši, aby je znovu a znovu sytil, podobně jako to udělal Mojžíš, on se jim snažil otevřít oči a vysvětlit jim, že skutečným pokrmem k životu věčnému je on sám. Oni to ale nepochopili, jelikož uvažovali pouze v té dimenzi pozemské a mnozí ho opustili. Jak to bude s námi? Zanevřeme na Boha v případě, že náš časný život není na úrovni, kterou jsme si vysnili, nebo pochopíme, co nám chce Ježíš opravdu říct?
0: K dnešnímu dílu Základů se můžete vrátit ještě v pondělí v 5 hodin ráno a další díl, který přinese zamyšlení nad tím, co je to hřích, naladíte na Rádiu 7 v úterý v 9:30.
2: Aby

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

To byla kapela Nad čarou a jejich písnička Tobě náleží. Pojďme se ještě jednou dneska podívat do kalendáře. Kdo pak má svátek? Je 15. října a svátek má Tereza. V českém kalendáři byste ještě donedávna našli jméno Terezie. Toto jméno sděluje, že dotyčná žena pochází z ostrova Téra v Egejském moři nebo Terasia u Sicílie. Základem je řecké slovo teresis, což znamená záštita nebo ochrana. My vám, milé Terezy, Terky, Teresky, Terezie, z Rádia 7 přejeme, aby vám i dnes byl záštitou, hlavně záštitou a radostí náš laskavý Bůh, abyste prožili opravdu krásný a požehnaný den. Doufám, že ho tak i prožíváte a vnímáte, že vám popřáli i vaši blízcí nebo spolupracovníci. A my vám jako pohlazení posíláme písničku Something Beautiful, tedy něco krásného od dnešní narozeninové oslavenkyně Jessie Velasquez. Tuto písničku bych také velmi rád věnoval všem nevidomým, jmenovitě také naší posluchačce Radce Dojlemnice, protože dnešní den je Mezinárodním dnem Bílé hole. Jeho cílem je upozornit veřejnost, že mezi námi žijí nevidomí a těžce zrakově postižení lidé, podpořit tak jejich nezávislost a bezpečí. Tak tady je ta sváteční píseň pro všechny Teresky a pro všechny, kteří mají ve svém životě nevidomé, handicapované lidi anebo sami tento handicap ve svém životě mají. Something Beautiful, tedy něco krásného, Jessie Velasquez.

To byla Jackie Velasquez a její písnička Something Beautiful, něco krásného, kterou jsme hráli všem dnešním oslavenkyním Terezám, Tereskám a také všem nevidomým, kteří dnes slaví nebo které si dnes připomínáme v Mezinárodním dnu Bílé hole. Posloucháte Rádio 7, které je s vámi 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, takže i na dnešní večer, i dnes večer můžete poslouchat a já bych vám rád připomenul některé pořady, na které se můžete během dnešního večera těšit. Tím prvním je 3D Talk, který si můžete naladit dnes o 7:45 a ve kterém se Vojta Barot v rozhovoru s Lucí Mesárošovou dnes povedou rozhovor o tom, jak poznat, že jsme přetíženi, jaké teploměry je vhodné mít, abychom dokázali včas zastavit a nabrat síly. Je to určitě velmi aktuální téma a tento rozhovor je součástí série o tom vedení sebe sama. Takže 3D Talk Vojta Barot, Lucie Mesárošová dnes večer v 19:45. Pak bych vás rád pozval a upozornil i na reprízu Klíčového slova, které můžete naladit v 9 hodin večer, v 21 hodin pro naše posluchače s digitálním časem. Každý věřící je má, ale každý je umí, ale ne každý je umí dobře používat. Řeč je o duchovních darech, jakési výbavě, kterou potřebujeme pro náš duchovní život. A právě v době, která hodně mluví o spirituálních ingrediencích, je to téma, které je opravdu důležité a vlastně pro nás, pro všechny, kdo následujeme Pána Ježíše Krista, nezbytné. Jaké dary tedy máme k dispozici a jak je správně používat, o tom právě mluví Klíčové slovo, ve kterém Kateřina Hodecová povídá s Josefem Knoflíčkem, dlouholetým členem a pracovníkem armády spásy. A ještě jednou připomínám, že klíčové reprízu Klíčového slova naladíte v dnešním večerním vysílání v 9 hodin. Před námi je písnička Simi Magušinové Přicház za pokoj a tak vám přeji, aby i s touto písničkou do vašich pokojů, aut, uší, ale i srdcí přicházel Boží pokoj.

Po písničce All Because of This skupiny Mercy Me, ve které zní odpověď na otázku, proč děláme to, co děláme, proto, že jsme zakusili boží lásku, naději a svatost, už dostane prostor romský magazín o Jezus, Tud Janel, Ježíš tě zná, tak zůstaňte s námi.

požehnaný den u dalšího pořadu o Jezus tut Janil. Ježíš tě zná. Chci vás pozdravit i Božím slovem. Izajáš 61:10. Velmi se veselím z Hospodina. Má duše jása chvále mého Boha. Neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti, jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. A ještě s Galackým z 5. kapitoly, verš 22-23. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ještě Filipským 4:4. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se.

0: Teď uslyšíme svědectví od bratra kazatele z Chebu, Martin Petík.
1: Krásný dobrý den, přeji všem. Já se jmenuji Martin Petík, je mi 52 let, pocházím z Chebu. Jsem šťastně ženatý, mám 3 děti a 6 vnoučat. A byl jsem požádán, abych vydal svědectví pro slávu Ježíše Krista, aby byl oslaven Ježíš Kristus. Nejprve bych se teda rád pomodlil a dal to do Božích rukou. Drahý nebeský Otče, děkujeme Tobě za život, který jsi mi dal. Děkuji Ti za to, za mou rodinu, za společenství a že můžeme sdílet a radovat se, protože víme, že jsme byli drahocenou krví vykoupení. Proto požehnej toto svědectví a požehnej taky bratra s rodinou a všechny i rádio TVR. Jak bych začal? Můj život byl asi jako každý druhý člověk, který prožívá tady na zemi, tak asi tak přibližně stejný. Člověk se prostě pachtí a hledá nějaké svoje místo, ať už v partě nebo kdekoliv. A já, protože pocházím z muzikantské rodiny, tak zkrátka ta muzika nás přivádí na dobré místa. Ta muzika nám dělá radost, ale občas mě dělala taky starost, protože jsem byl víceméně víc všude možně, ale nejen doma. A tak víte, že to se musí vyvážet a musí to být v harmonii, aby i ta rodina netrpěla. A protože moje manželka opravdu tím byla trochu víc na mě kolikrát naštvaná. Že jsem často byl pryč, ale nebyl jsem s rodinou. A tak jednoho dne jsem byl pozván do sboru a pozval mě můj strýc s jedným pastorem tady v Chebu, kde pořádali evangelizaci a já jsem tam přinesl vlastně svůj aparát a mohl jsem jim propůjčit aparát, aby mohli chváliči chválit a já jsem je tak zvučil. A vlastně, když jsem se tam odsunul na tom místě, tak opravdu byl to takový zvláštní prožitek, jako ten den. A když jsem slyšel ty chvály a slyšel jsem svědectví také a slovo Boží, tak mě to docela zarazilo. A tuším, to byl rok 2002, kdy jsme uvěřili, a teda aspoň já, ale nejdřív, než jsem uvěřil já, tak uvěřila moje 11letá dcera. Jí bylo asi 11 něco. A já vůbec nechápu, jak ona pochopila, že chce přijmout Ježíše Krista, protože tam na konci toho kázání byla výzva a ona předstoupila dopředu a že chce přijmout Ježíše Krista. A já jsem teda koukal, nebránil jsem jí, ale jenom jsem se díval, co se vlastně děje. Ale věřil jsem, že v hloubě duši uvnitř jsem věřil, že se neděje nic špatného. A moje dcera teda uvěřila, já jsem jí obejmul a šli jsme domů a tak jsme si povídali. A když jsem byl pozván zase po druhý, po třetí, tak asi na třetí setkání jsem už vlastně uvěřil i já, protože to slovo, které tam bylo, tak opravdu mě zasáhlo. A když jsem se podíval hodně hluboko do mého nitra, tak jsem potřeboval opravdu uzdravení a odpuštění. A vlastně teď, když se na to dívám zpětně, tak nebylo ničím možno si koupit odpuštění. Nebylo ničím. A teď tomu rozumím a pochopil jsem, že jenom krví Ježíše Krista může nám být odpuštěno. A tak když jsem vlastně uvěřil, tak pak jsem o tom i s dcerou doma hodně mluvil a svědčili jsme o tom, co jsme vlastně prožili, jaký to byl zážitek a jaký tam jsou lidi úžasný. A všechno bylo tak prostě najednou jakoby všechno jinačí, jakoby nový. A ono se tak říká, že hle, je tu nové. A my jsme dostali nový život, ale ten duchovní život. A naraz začal ten život se měnit a začal být lepší, protože to, co jsem žil před tím, tak vlastně to byl život, ale bez víry. Ale my jsme věřili, protože naše babičky nám vyprávěly o tom, že Bůh je a že je milostivý a že miluje každého člověka, že miluje i nás, Romy. A tak jsme mu prostě věřili. Ale jenom, že ke mně přistoupil jeden bratr a řekl mi, a co děláš pro svou víru? Já jsem řekl, no nic, já ale věřím. Jsem křtěný, věřím. A on říká, no ale jestliže nic neděláš, tak tvoje víra je mrtvá. No a to je tak trošku pravda, protože když si představím, nebo si představte, že máte zahrádku a nic na ní nebudete pěstovat, nebudete nic na ní dělat, tak taky je to takový. To zaroste a není tam život. Ale když zasadíte a staráte se o tu zahrádku, tak vlastně všechno tam rozkvétá a máte úrodu. Je jedno, co? Zeleninu a ovoce, květinky. A vidíte tu radost, jak to roste. Ale když prostě nic tam nedáme, tak není nic vidět. To zaroste křovím. A tak člověk se na to dívá takhle zpětně a vůbec toho nelituju, že jsem uvěřil. I když ten život mě provází vichřicí, bouřkami, ale díky Pánu Ježíši Kristu, že stojíme a že můžeme jít dál i přes ty těžkosti, které máme v životě, že nám odcházejí blízký, ale přesto se můžeme radovat v našem Pánu Ježíši Kristu. A já jsem rád, že jsem mohl zvěstovat jak doma svojí ženě, která po letech taky uvěřila. A já jsem se mohl napravit, protože nevedl jsem tak v soukromí jako moc pěkný život. Ale můžu říct, že Pán mě naučil, abych všechno mohl znovu napravit a začít nový život. A věřím, že teď je to mnohem lepší. Tak za to všechno děkuju našemu Pánu Ježíši Kristu. Amen.
0: Posloucháte, milí posluchači, Rádio 7 o Jesus tut Janel.

0: Od mikrofonu se s váma loučí Pavel Dirda a přeji vám požehnaný zbytek dne. A nezapomeň,
1: Ježíš
0: tě zná.
2: Na rádiu se dom už klepe na dveře 17. hodina a sní i dětský pořad Kormidlo. V tuto chvíli se s vámi také loučí Milan Remeš, kterého u mikrofonu vystřídá Dan Zeman. Přeji vám pokojný a požehnaný zbytek dne s naším vysíláním a hlavně s Bohem.
3: Je s vámi Rádio 7.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti, naše loď plná pohádek, písniček a vyprávění už odráží od břehu. Tak honem, pojďte se s námi nalodit. U mikrofonu je s vámi zase vaše kormidelnice Petra. A když už jsme tak u toho naloďování, už jste někdy jeli na opravdické lodi? Třeba přes moře? Já teda ne, ale musí to být paráda. U nás v Brně máme přehradu a na té jezdí výletní parníky. A tak se jezdíme s dětmi projet na lodi aspoň tam. Vezmeme si vždycky pruhovaná trička a hned se cítíme jako opravdoví mořští vlci. Co? Kdože je to mořský vlk? No přeci zkušený námořník, který už se v námořničení pořádně vyzná. A víte, že na takové palubě to docela fouká, takže než se budete někam plavit, potřebujete něco na hlavu, kšiltovku nebo klobouček, anebo třeba šátek na piráta. A mít s sebou zásobu pití, aby nás to nevysušilo. To by z nás nezbyly děti, ale sušenky. A já nevím jak vy, ale já si raději hraju s dětmi, než se sušenkami. Sušenky raději chroupu.

když my tak někdy cestujeme na tu přehradu na Parník, tak taky jedeme kolem velké zahrady, kde se nepěstují kytky ani zelenina, ale zvířata. A vy už určitě správně tušíte, jakouže zahradu mám na mysli. Správně, zoologickou. Máte ji ve vašem městě taky? Nebo někde blízko? Zoo je třeba v Praze a taky se tam dá jet parníkem. V Brně, v Liberci, ve Dvoře Králové nebo v Olomouci. Je to tip na parádní výlet. V zoologické zahradě chovají zvířata, která v naší zemi ani v zemích kolem nás nežijí. Cizokrajná zvířata. A právě proto, že jsou pro nás tak vzácná, tak se na ně chodíme dívat a obdivujeme je. A představte si, co já jsem jednou v zoologické zahradě viděla. Děti, co si vytáhli z batůšku svačinu a strkali ji skrze mříže klece a jeden kluk se dokonce pokoušel ty mříže přelézt. Ještě, že ho tatínek včas uviděl, on taky mu pěkně naplácal. Možná jste to taky někdy viděli. Ale víte, proč se to nesmí? Z našeho lidského jídla by se totiž zvířátkům mohlo udělat pěkně špatně a mohli by i umřít. No a lézt ke lvům a tygrům do ohrady, tak to je teda pěkně nebezpečné. Hodně nebezpečný ale může být i úplně klidně vyhlížející a přežvikující velbloud. Ale že byste jim přece jenom chtěli dát něco, tak já vám poradím. V některých zoologických zahradách jsou stánky, kde můžete koupit krmení vhodné pro každý druh zvířete. Nestojí moc peněz a tak můžete sáhnout do svých úspor a něco dobrého na zub jim koupit. Dokonce je možné si i nějaké to zvířátko adoptovat. Co je to za slovo? Adoptovat? Ty děti, které nemají svoje vlastní rodiče, tohle slovo třeba už znají. Znamená to vzít si někoho za vlastního. Někteří lidé si takhle vezmou do své rodiny děti, které jinak nikoho nemají, adoptují je. Ale vraťme se k povídání o zvířátkách. Když si adoptujete zvířátko ze zoo, nemůžete si ho vzít domů, protože by se vám asi s tygrem, slonem nebo krokodýlem spalo v postýlce dost špatně. Ale můžete přispívat ze svých úspor na jeho krmení a pak bude tohle zvířátko tak trochu vaše. Můžete se pak na něho chodit do zoo zadarmo, kdykoliv podívat. Tak to se mi to o zoologické zahradě dobře povídá, ale povídám už trochu dlouho, tak honem honem písničku. A jak jinak než o zvířatech.

Posloucháte Kormidlo, v něm si povídáme o výletech, cestování a taky o zoologické zahradě. A zvířátko, o kterém vám Zuzka dnes bude povídat v Piškotkách, taky můžeme v zoologické zahradě vidět. Dokonce je to většinou ta první klec, ke které všechny děti spěchají. Už víte? Ne? Tak se nechte překvapit hned po písničce.

0: Jsme tu skoro jako doma, i když volnost nemáme. Navštivte nás, milé děti, my tu na vás počkáme.
1: Dobrý den, děti. Jsem ráda, že vás mohu prostřednictvím rádia pozvat na další návštěvu do zvířecí školky. Jsem opravdu moc vědavá, kdo nás dneska pěkně přivítá. Dnes bych si chtěla pěkně pohrát a popovídat s nějakým milým zvířátkem. Tak pojďte, nebudeme ten let dále odkládat. Přidržte si čepice a hop, už jsme ve zvířátku.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Děti, slyšeli jste tu kapelu? Jak se vám líbila opičí muzika? To bylo něco. Ale poslouchejte teď. Slyšíte to? No, to je něco. Raději si zacpu uši. Toto se mi nelíbí. Toto já poslouchat nechci. Kdo takhle může řvát? To já dnes ani snad do té školky takhle nevkročím. Sednu si tady ke dveřím a počkám, až tam bude klid. A vám radím to samé. Sedněte si spolu se mnou, chvilku počkáme. Třeba se to zlepší. Tak se mi zdá, že slyším, že je to snad lepší. Děti, tak se zvedáme a můžeme jít dále. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To jsem ráda, že tě vidím.
1: Já tě taky rád poznávám.
0: Jsem potěšena, že jsi to zrovna ty, opičáku. Protože vy, opice, jste pro mě už od dětství moc oblíbená zvířata.
1: To máš dobrý vkus, protože my jsme přece pořádná zvířata. No, co na mě říkáš? Podívej, jaké mám silné paže a jak jsem pěkně urostlý.
0: No, to jo. Jsi opravdu krásný a silný.
1: Vidíš, ty to hned poznáš, ale byl tu jeden opičák, který mě moji sílu nevěřil a měřil si ji se mnou. Já na něho cenil zuby, ukazoval jsem mu moje svaly a moji sílu. A taky jsem mu ukázal svůj silný hlas.
0: My jsme si s dětmi zrovna říkali, že sem ani nepůjdeme.
1: No to by byla škoda, to by mě bylo líto.
0: My bychom taky byli smutní, ale úplně jsem se toho řevu lekla. Jsem ráda, že teď je tu klid a můžeme si spolu pěkně popovídat.
1: Víte, my opičáci jsme už takoví. Měříme si své síly a kdo vyhraje, ten je vůdce celé smečky.
0: A co z toho má, když je vůdce?
1: Patří mu to nejlepší jídlo, může si dopřávat radovánky, s kým se mu zachce, ostatní mu musí čistit kožich, má svoje místo, kde nikdo jiný nesmí být, má taky svůj klid, je uprostřed všech ostatních a ostatní se musí před ním mít na pozoru a musí ho poslouchat.
0: To je teda. Tak on si potom jen užívá.
1: No to zase ne. Musí hlídat celou opičí smečku před nepřítelem. Kdyby nás chtěl někdo ohrozit, ukážu mu, co umím. Dovedu třeba házet i kameny nebo větve. Umím zatřást celým stromem a hrozitánsky řvu.
0: To jsme slyšeli a tak ti to věříme. Nemusíš nám to předvádět. Zůstaň radši v klidu. Věřím, že ty tu svoji smečku dobře ohlídáš. Musím říci, že jenom když to slyším, jak jsi silný, co všechno dovedeš, trochu mám strach.
1: To nemusíš. Já jsem tady ve školce zdrženlivý a vychovaný. Tak vím, jak se k dámě, jako si ty, chovat.
0: To jsem ráda. Ale už se nedivím, že třeba v zoologické zahradě jste pořád schovaní v kleci. Můžete být asi opravdu nebezpeční.
1: To ano, ano.
0: Víte, jinak se mně líbíte. Umíte dělat legrační obličeje. Vlastně se tváříte někdy jako my lidé. A hezky lezete po větvích a lanech. Jste moc šikovní. A dobře se na to kouká. Je to docela zábava.
1: O, děkuji, děkuji.
0: A co jsi vlastně za opici?
1: Já jsem šimpanz. Patříme mezi lidoopy.
0: To zní podobně jako lidi.
1: To jo, ale lidi nejsou.

0: a taky člověka. A my lidé mu máme být podobní.
1: To je dobrý. My opice jsme podobní vám lidem a vy zase Bohu.
0: No, to je co. Akorát já ještě Boha na vlastní oči neviděla.
1: A jak tedy víš, jak mu máš být podobná?
0: Vím to z Bible. Bůh se lidem nemohl pořádně nikdy ukázat, protože je tak úžasný, že bychom se nevydrželi na něj dívat. Možná něco jako do sluníčka. Ale on je navíc plný lásky, spravedlnosti, moudrosti a dokonalosti. Někdy se ukazoval lidem v ohni nebo v oblaku. Lidé viděli jeho syna, pána Ježíše. Ale takhle úplně to bude jednou až v jeho nebeském království.
1: A v čem se mu teda máte podobat? Mně moc jako oheň nebo oblak nepřipadáš. Možná bys měla nosit zlaté nebo modré šaty.
0: To ne, v tom to není. Máme mu být podobní ne navenek, ale tím, jací jsme, jak druhé máme rádi, jak se k ním chováme, co děláme a jak přemýšlíme. Máme mít rádi druhé jako sebe.
1: Co? Vy máte být k druhým lidem tak hodní jako sami k sobě?
0: No, když bychom si přáli nějakou dobrotu. Máme dát dobrotu taky druhému, protože tak je to podle lásky nejlepší. Nemyslet jenom na své dobro a na sebe, ale i na druhé, aby jim bylo hezky.
1: Ty a nejsme my opice teda až příliš hrubé, když chceme to nejlepší jen pro sebe?
0: No, trochu se mi zdá, že ano, ale na svá mláďata jste hodní, ne? Těm snad alespoň dáte to nejlepší.
1: No, musím ti říct, jak to je. Takový vůdce, jako jsem já, i jiný táta, chce nejprve všechno pro sebe a mláďatům nechá jen zbytky, až když sám nemá hlad.
0: No teda. To my lidé se snažíme dávat svým dětem to nejlepší. Teda alespoň většina lidí.
1: Kdyby se nestarala opičí máma o malé a bylo by to na nás, opičácích, tak by asi nepřežili.
0: Jejda.
1: Opičí maminky se o ně starají a dávají jim pěkně vše do pusy a učí je, jak a co mohou jíst.
0: No, aspoň že tak. Opičí mámy se starají o mláďata a vy, tátové, o ochranu vašeho místa k bydlení.
1: No, to si pěkně zhrnula.
0: No, ale pravda je, že jste tedy opravdu trochu jiní než my lidé. A než pán Bůh, to určitě ano.
1: A co Bůh? Jaký je? Je ještě silnější? Má taky na všechno první právo? Měří třeba sílu s vámi lidmi a pak vám poroučí?
0: To je teda otázka. Víš, mezi opicemi a někdy mezi lidmi to tak může být. Ale o pánu Bohu, mě to ani nenapadlo, že by to tak mohl udělat.
1: Tebe to nenapadlo.
0: Ne, Bible učí, že silnější má pomáhat slabším. A jeden má dát přednost druhému, nejsou vždy důležité svaly, ale mnohdy srdce plné lásky.
1: No toto? Ale co teda Bůh, jaký je?
0: Boží syn učil, že kdo chce být mezi námi největší, ať je služebníkem všech.
1: Co? Tomu ani nerozumím.
0: No že ten, kdo chce být nějak nejlepší, má druhým neporoučet, ale pomáhat jim a dávat jim to nejlepší a ne sobě. Má myslet a starat se více o druhé a ne o sebe.
1: A jak se to tomu Božímu synu dařilo?
0: Ten Boží syn se jmenuje Ježíš a dařilo se mu to výborně. Byl silný, poslouchal ho vítr i slunce a přece pomáhal těm nejslabším a nemocným.

0: smutným a smutným lidem. Mohl si žít klidný život, všeho nejlepšího si užívat, ale on nehleděl na bohatství a množství věcí, radovánek a jídla pro sebe, ale dával druhým, co mohl.
1: No to je pro mě nepředstavitelně hezké. Co všechno umí třeba dávat?
0: No, všechno, co je na zemi i na nebi, je od Boha. Příroda, jídlo, zdraví, láska, radost, spokojenost i věčný život.
1: To je život i po smrti?
0: No, přesně tak.
1: A jak se to stane, že člověk může mít více lásky a radosti a život věčný od Boha?
0: No, kdo z lidí si uvědomí, že je třeba smutný z toho, jaký dovede nedobrý být, a poprosí Ježíše o pomoc? On mu srdce od těch špatných věcí očistí a pomůže mu. I když Bůh je sám dobrý, neštítí se nás pro naše špatné věci a chce nám pomoci se jich zbavit. A potom nás chce měnit tak, aby jsme mu byli podobní.
1: A co vy na to?
0: No, třeba já mu za to moc děkuji a chci mu dělat radost, chci ho milovat tak, jak on mě. Jsem moc ráda a jsem mu vděčná. A on mě proměňuje uvnitř, abych mu byla každý den více podobná.
1: A jak se to dělá být mu vděčná a dělat mu radost?
0: No, v Biblii je napsané, že Bohu se líbí, když se máme mezi sebou rádi a pomáháme si, že rád slyší naše modlitby, je rád, když ho oslavujeme písněmi a je dobré číst si Bibli.
1: A umíte hrát a zpívat jako my, jako naše kapela?
0: No, jasně. A někdy si dokonce myslím, že i lépe, však poslouchej.

0: věty o pičáku. Já slyšela, že se umíte pěkně opičit a dělat různé obličeje. Je to tak?
1: No jasně, podívej.
0: No, tak schválně, zkus to po mně. Takhle se směju.
2: A takhle se zlobím.
0: Ju, opi, já se úplně bojím. Ty umíš tak na zlobeně cenit zuby, že to děláš určitě lépe než my lidé.
1: No to jo, zná zde i hrůza. Ale když něco chceme, tak pěkně špulíme pusu, podívej.
0: No, hezké. Děti, zkuste si to taky. Pusu pěkně k sobě a hezky špulit rty, co nejvíce před sebe. Možná vám někdo něco i dá.
1: A taky se umíme lechtat a drbat a šimrat.
0: Jo, pičáku, počkej, nech mě. Já nemůžu, teď mě celou rozcucháš. Jo, to už bolí.
1: No, naše hry o pičiny z kopičiny mohou být pro vás lidi tvrdší, to uznávám.
0: Jo, tamhle někdo jde.
1: No, to jsou moje ostatní opice. Asi už mě postrádají, neměl bych je nechat samotné tak dlouho. A potom mám už taky hlad a potřebuju podrbat v kožichu.
0: No, to jo. Vy opice jste zkrátka takový. Tak ti, milý opičáku, děkuji za milé povídání.
1: Taky děkuji. A ať se vám daří pomáhat mladším a slabším. Ať jste co nejvíce podobní Bohu.
0: Děkujeme.

Milé děti, pro dnešek je čas se rozloučit se zvířecí školkou. Přeji vám, ať se vám daří opičit a napodobovat ty dobré věci mezi lidmi, které se líbí i samotnému Pánu Bohu. A abyste na to nezapomněli, namalujte si třeba opičku, která nám dneska přála, ať se máme mezi sebou rádi a pomáháme si a myslíme jeden na druhého více, než to dovedou mezi sebou opice. A prosím vás, nebuďte mezi sebou jako ti opičáci. Oni jsou přece jenom zvířata. U nás lidi to má být jiné. Má to být laskavé, má

Nikdy bych neřekla, kolik se toho můžeme od takového opičáka naučit a dozvědět. Tedy i dobrého. A vzpomínáte, Zuzka mluvila v Piškotkách o tom, že je moc dobré být Pánu Ježíši podobný. Ale sami jenom svou lidskou silou to nedokážeme. Tak se pojďme za to společně pomodlit. Pane Ježíši, chci, abys mě proměňoval, abych ti byl víc a víc podobný. A holky? Pane Ježíši, chci, abys mě proměňoval, abych ti byla víc a víc podobná. A ještě něco vám prozradím. Taky někdy vím, co je dobré udělat a co ne. Vím, že je dobré nemyslet jenom na sebe, třeba dát tomu druhému větší kousek čokolády, a nebo když je v sáčku nestejný počet bonbonů, tak tomu druhému nechat víc, nebo pustit starší paní sednout v tramvaji, když i mě tak hrozně bolí nohy, nebo si poskládat večer před spaním oblečení, když už se mi tolik chce spát. No, znáte to taky. Ale to, že to všecko vím, to nestačí. Důležité je, jestli to taky chci udělat a udělám to. A proto se musím rozhodnout. Když se rozhodnu, že chci, Pán Bůh mi pomůže, že to najednou vůbec nebude tak těžké, jak se mi zpočátku zdálo. Tak to spolu budeme trénovat, ano? Abychom nebyli jako ten holič, co se pořád jenom chlubil a povyšoval a ještě chtěl, aby se po něm někdo opičil. O čem to mluvím? No přece o další písničce.

0: teď už si honem dejme pohádku. Bude to poslední část vyprávění o hliněném Adámkovi. Panáčkovi, který utekl svému panu sochaři, toulal se po světě, poznával různé lidi a učil se rozeznávat dobré a zlé.
1: O hliněném Adámkovi. Jednou, když dospělí odešli do zaměstnání a děti do školy, uslyšel Adámek jakýsi zvuk, jako by někdo potichonku otáčel klíčem v zámku. A skutečně, dveře bytu se otevřely a dovnitř vstoupil neznámý muž. Byl to zloděj. A dveře otevřel pak klíčem. Obezřetně se rozhlížel na všechny strany a poslouchal, jestli někdo nezůstal doma. Pak se začal procházet po bytě a prohlížel si věci kolem sebe. A potom se pustil do řádění. Otevřel prádelník a vyházel ze zásuvek všecko prádlo. Pak přistoupil ke knihovničce a začal z ní vyhazovat knihy. Najednou se však zarazil a zvedl blíže k očím malou útlou knihu. Spokojeně se usmál, protože to byla spořitelní knížka, a hodil ji do batohu, který si přinesl sebou. Po chvíli přibalil ke spořitelní knížce ještě zlatý holčiččin řetízek s rubínovým přívěskem a stříbrné hodinky po dědečkovi, které našel v zásuvce stolu. Také hodiny na stěně se mu zalíbily. K ostatním ukradeným věcem putovaly i nová tatínkova bunda a přenosné rádio z nočního stolku. Též hliněného Adámka vzal zloděj do ruky a chvíli si ho prohlížel. Pak však mávl rukou, postavil Adámka zas na místo, sebral svůj batoh a opatrně se vytratil z bytu. Nejdříve z celé rodiny se domů vrátila maminka. Když viděla spoušť po zloději, hlasitě vykřikla a běžela zatelefonovat tatínkovi. Zanedlouho se objevil tatínek s policistou. Policista se tatínka a maminky vyptával na různé věci a odešel. Po jeho odchodu se rodiče pustili smutně do úklidu. Za několik dní se tatínek vrátil domů s veselou tváří. Dověděl se, že zloděje chytili ještě dříve, než stačil ukradené věci prodat. A tak se všecko vrátilo zas na své místo a Adámek se radoval, že všecko dobře dopadlo. Jak pak to ale dopadlo se zlodějem? Nepoctivost se mu nevyplatila. Raději si nezvykej krást a šidit lidi. Stejně ti to neprojde. Bůh tvé skutky vidí. Že se chlapec z Adámkovy rodiny nechoval vždycky pěkně, to jsme si už řekli. Ale ani chlapcova malá sestra nebyla vždycky hodná. Ráda si totiž vymýšlela. Co pak o to? Vymýšlení nemusí být vždycky špatné. Vždyť i spisovatelé, kteří píší pohádky a romány, si vymýšlejí. Horší bylo, když si děvčátko vymýšlelo samo o sobě nepravdivé věci a chtělo, aby druzí tomu věřili. To bylo vyslovené lhaní. Tak třeba, když se v zimě vrátila domů s promočenými botami, vymyslela si holčička, že ve škole praskla roura ústředního topení a zaplavila boty v šatně. Ve skutečnosti však zkoušela cestou ze školy led na protipožární nádrži a probořila se. Štěstí, že tam nebyla hloubka. Jindy zastvrdila spolužečkám, že její teta je modelkou a jezdí po celém světě. Ve skutečnosti teta prodávala v obchodě prádlo. Nejhorší však bylo, že si holčička vymýšlela někdy ošklivé věci o druhých lidech. Když se dozvěděla, že její nejlepší přítelkyně začala kamarádit s děvčátkem ze sousední třídy, rozhodla se pomstít a pomluvila ji u paní učitelky, že prý bere ve škole barevné křídy a odnáší je domů. Naštěstí tomu paní učitelka neuvěřila, poněvadž měla barevné křídy zamčené ve stole. Holčičku však vyhubovala, že roznáší nepravdivé klepy a pohrozila jí, že bude-li si holčička takhle vymýšlet, poví to jejím rodičům. Když se vrátila holčička domů, poznal Adámek, že je nějaká zaražená. Snad poznala, že lhaní je také hřích. Rozhodně však od té doby od ní Adámek už žádné další klevety neslyšel. Netvrď něco, co je lež. Neroztrušuj drby. Raději nic neříkej, když tě jazyk svrbí. Do domácnosti, kde žil Adámek, přicházely často různé návštěvy. Za dětmi přicházel také malý bratranec. Když ho zase jednou jeho maminka přivedla, povšiml si bratranec na kredenci Adámka.
2: Mami, mami, začal křičet. Já chci toho trpaslíka.
1: Toho ale nemůžeš dostat, odpověděla jeho maminka. Ten patří tady dětem.
2: Ale já ho chci,
1: dupal zlostně. Máš doma spoustu jiných věcí, snažila se ho uklidnit maminka. Máš medvídka a šaška a hurvínka.
2: Ale tenhle trpaslík se mi líbí víc.
1: Nedal se odbít bratránek. A tu se ozvala maminka domácích dětí. Když se ti tak líbí, já ti tu figurku dám. Ne, to ne, odporovala bratránkova maminka. On nemůže dostat všecko, co chce. A nesmí také druhým závidět.
3: Adámek si zhluboka oddychl.
1: Vždyť kdyby se dostal do rukou tomuhle zlostnému a umíněnému chlapečkovi, nevedlo by se mu asi příliš dobře. Nemysleme si však, že bratránek na Adámka zapomněl. Když se obě maminky dali v sousedním pokoji do hovoru, přitáhl si ke kredenci židli.
4: Když nemohu mít panáčka já, ať ho nemá nikdo.
1: A uhodil Adámkem prudce o zem. Maminky vylekaně přiběhly z vedlejší místnosti. Co se stalo? Nezranil se někdo?
5: Ach, ty zlobivý uličníku, hubovala bratránka jeho maminka.
1: No, ty nám tady už nebudeš dělat ozdobu, zarmouceně řekla druhá maminka, když zvedala figurku ze země.
6: Adámek už nebyl zdaleka tak pěkný. Pádem na zem mu barevná glazura na mnoha místech oprýskala.
1: Maminka se rozhodla odnést ho večer z odpadky do popelnice. Ale když už byla před domem, Adámka se jí zželelo a položila ho na sloupek plotu. Co se asi s Adámkem stane?
7: Nemůžeš mít vždycky všecko. Druhým lidem nezáviď. Závist umí lidské srdce spoutat jako hustá síť.
1: Sochař, keramik, který před časem vymodeloval Adámka, šel po ulici. Sluníčko svítilo, ptáčkové zpívali, byl krásný den. Najednou se však sochař zastavil. Co to leží na cihlovém sloupku tam před tím domem? Přistoupil blíže.
8: Ale vždyť to je Adámek. Ten Adámek, kterého vytvořil vlastníma rukama, leží tu odřený, pohozený, zapomenutý.
9: Tady tě přece nenechám, politoval ho sochař.
8: Vždyť si mé dílo.
1: A odnesl zuboženého Adámka do dílny. A hned se pustil do práce.
8: Nejdříve zatmelil odřená místa na Adámkově těle. Pak nanesl na celého Adámka nové barvy a ty ještě potřel lesklým lakem.
1: Adámek vypadal jako znovu zrozený. A kam pak ho teď asi sochař umístí? Rozhodně si Adámek nezasloužil, aby se k němu sochař choval příliš laskavě. Vždyť svého tvůrce svévolně opustil.
8: Ale sochař postavil Adámka na totéž místo, kde stával kdysi. K modravému jezírku mezi zelenými stromečky, mezi zvířátky a ptáčky. A nad hlavou mu opět visí sluníčko a měsíc s hvězdičkami. Jak jen jsem mohl z tak krásného místa utíkat,
1: myslel si Adámek, když se rozhlížel kolem sebe. U Boha je pravý domov. Nikde jinde není lépe. Kdo nevidí Boží lásku, ten má obě oči slepé.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti, povídáme si o opicích a o cizích zemích, cestování a taky o hvězdách a o zoologické zahradě. A teď je čas na naše říkanky, hýbanky pro jazyček. Budeme se dnes bavit o písmenku, které vypadá jako držátko od deštníku nebo háček na ryby. Už víte, je to písmenko J. Zazní nám někde vzadu v puse, když jazyček pěkně přilepíme na horní patro v puse. Víte, která zvířata začínají na J? Třeba tohle, hádejte. Dupe, dupe a jak funí, na zádech si nosí trní. Tahle zvláštní košilka je jen samá bodlinka. Co to je? Správně, je to ježek. Začíná na písmenko J. Když jsem včera seděla na zahradě, už byla tma a my jsme si jen tak o něčem tiše povídali, najednou se tráva zavlnila a kolem nás si to prošupajdil právě tenhle pichlavý kamarád. No těžko říct, kdo z nás dvou byl víc překvapený. Pamatujte na to, že nějaké zvířátko můžete vidět jenom tehdy, když budete v lese pěkně sticha. Jenom komáři a klíšťata na nás polezou, i když budeme řvát jako pavijáni. No, těm nic nevadí, škoda. Ale vraťme se zpátky k našemu písmenku J. Písmenko J potřebujeme, když chceme říct třeba jelen, jetelíček, jablíčko nebo jahůdky. A tady je naše říkanka na J. Ježek Jenda s ježkem Járou jedou z kopce s velkou gárou. Jablíčka dnes rozváží, od jabloně k nádraží. A jmen, která začínají písmenkem J, je taky docela hodně. Ale nebojte se, nezapomněla jsem na vás. Zdravím a mávám všem, kdo se jmenují Jirka, Josífek, Jenda, Jakoubek, Jáchym, Jaroslav a Jaromír a třeba taky Jindřich, Jonáš a znám taky kluka, co se jmenuje Jorik. A holčičky na J. Zdravíme všechny Jiřinky, Jindřišky, Janičky, Jolanky, Johanky, Josefky a Josefíny, Jitušky, Judity a Julie. Víte, že některá jména mají více podob? Tady zrovna dvě z nich máme. Jméno Jan a Josef. Zamávejte honem, zamávejte Jeníci a Jozívci, já vám taky mávám. Janům taky říkáme někdy Honzo Honzíku a na Jozívky zase voláme Pepíku. A jestli pak víte proč? V cizích zemích, třeba v Německu, se Jenda řekne Hans a z toho vznikl český Honzík. A Josef se zase řekne třeba v Itálii Giuseppe nebo Pepe a z toho vznikl Pepík. Proto má některé jméno více variant. Povídáme si o opicích a podle opice je taky nazvána jedna vlastnost. Která to je? Připomenu vám ji básničkou. 7 malých opiček přezulo se do cviček. A když došlo na učení, hlavní předmět je opičení. Ano, mluvím o opičení. Taky to znáte? Opice ráda a dobře umí napodobit to, co dělá někdo jiný. Prostě se jim to líbí a nějak dál nad tím nepřemýšlejí a zopakují to. A představte si, někdy se tak chovají i lidé. Opičí se. Moje děti ke mně někdy přiběhnou a stěžují si: mami, on se po mně opičí. A není jim to příjemné. Taky se po vás někdo opičí? Nebo vy po něm? A co to znamená? No, že někdo dělá něco stejně po druhých, opakuje to po něm a vůbec si nerozmyslí, jestli je to dobře nebo špatně, anebo se mu taky samotnému nechce nic vymýšlet. No, není to nic příjemného, vidíte? U opic je to legrační, ale u lidí teda vůbec ne. My máme přece od Pána Boha rozoumek, abychom si rozmysleli, co a proč děláme. A když někdo dělá něco dobrého a moudrého, třeba si do deště vezme pláštěnku, do zimy šálu a do vody s ostrými kamínky sandálky, no tak si to necháme projít hlavou a řekneme si, jo, ten to dělá dobře, budu to dělat taky.
vždycky tak. To můžeme. Ale když někdo rýpe klackem do nové omítky a nebo hraje v obýváku fotbal, tak si to zase rozmyslíme a opakovat to po něm nebudeme. I kdybychom měli plavat jako ryba proti proudu.

Tak mě napadlo, že si vyrobíme takový kšilt, který nám bude chránit oči. Bude to kšilt z papíru a můžete si ho vyzdobit, jak chcete, podle libosti. Budete potřebovat tvrdý papír, nůžky, svorkového koníka a pastelky nebo fixy. Poprosíte někoho, aby vám nakreslil na tvrdý papír široký kšilt. Vypadá to jako měsíček, a nebo si můžete obkreslit nějaký z vaší oblíbené čepky. A ještě potřebujete pruh papíru kolem hlavy. Kšilt můžete polepit nálepkami, vybarvit pastelkami a nebo třeba polepit od střižky látek. Pak s vorkovým koníkem přicvaknete ke každému cípku kšiltu papírový proužek a naměříte přesně na vaši hlavu, aby vám držel. No a kdyby nedržel, dejte si tam místo papírového proužku gumičku. Tak, a to už je z naší dnešní pohádkové plavby opravdu všechno. A co budeme malovat dneska? Zuzka vám říkala, abyste jí nakreslili opičku. Tak tu nakreslete na jednu půlku obrázku a na druhou někoho, koho máte nejraději, kvůli kterému nechcete myslet jenom na sebe, ale raději se podobat Pánu Bohu než opičákovi. Bude to máma, táta, bráška, sestřička, babička, dědeček? A nebo je nemáte a stará se o vás třeba teta nebo někdo jiný? Nakreslete nám, koho máte nejraději. Přeji vám krásné dny. Od mikrofonu se loučí vaše Petra. Kormidlo.

0: M Radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Pěkný večer. Bylo 18 hodin, máme čtvrtek 15. října a dalším vysíláním Rádia 7, které právě posloucháte, vás bude provázet Daniel Zeman. Nejprve dáme slovo pastorovi Jiřímu Zdráhalovi a dalšímu dílu biblického průvodce Bible Guide, ve kterém aktuálně Jiří Zdráhal rozebírá proroctví proroka Amose.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Amos, 3. kapitola. V této kapitole najdeme tento zajímavý text. Mohou snad dva jít společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, co pak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, co pak to nedopustil Hospodin? Prorok se ptá všechny tyto otázky, protože je na ně zřejmá a jistá odpověď. Dva, kteří nejsou ve shodě, spolu nepůjdou jedním směrem. Lev řve, až když má úlovek, dřív ne, jinak by vyplašil svou kořist. Pták se nechytí bez návnady, past sama od sebe nesklapne. Když lidé slyší zvuk ohlašující neštěstí, pak mají strach z toho, co se děje. Bůh samozřejmě ví o všem, co se v lidském světě stane. A pak prorok prohlašuje. Jistě, panovník Hospodin nepůsobí nic, ani sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. Lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Stejně zřejmé a jasné, jako byly odpovědi na otázky, je skutečnost, že Bůh mluví a předem oznamuje své záměry. Z toho pro nás plynou dvě věci. Za prvé, Bůh mluví. A nemluví jen k někomu. Mluví ke každému. Ne každý ovšem jeho hlas chce slyšet. Ti, kdo chtějí, ale mohou Boha slyšet. Řekl to sám Ježíš. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim chtěl říct. Ježíš k ním tedy znovu promluvil. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Bible říká, že jsme Boží povolaní. To jednak znamená, že pokud jsme přijali Krista, stáváme se takovými, jako je on. A on byl jediný Boží dokonalý povolaný služebník. A my jsme tedy v něm povolaní Boží služebníci. Být povolaný ale také znamená, že na nás někdo volal. My jsme ten hlas slyšeli a poslechli ho. Každý, kdo uslyší Ježíšův hlas a poslechne ho, vstoupí do Božího království. Boží volání a lidská odpověď. To jsou dva předpoklady Boží spásy. Z Amosových slov pro nás plyne ještě druhá věc. Prorok říkal, že Bůh sdílí své plány s lidmi. To znamená, že v Bibli máme popis celého Božího plánu. Těm částem Božího plánu, který se jí stal, rozumíme. S těmi částmi plánu, které jsou teprve před námi, ale máme trochu potíže. Vidíme celkové obrysy, ale detaily nám unikají. To nevadí. Aspoň nemáme pokušení si myslet, že jsme vrcholem Božího zjevení. Není ale úžasné, že Bůh vše vložil do této zvláštní knihy, do Bible, a my ji můžeme číst? Je vzrušující přemýšlet o Božím plánu. Bůh ale s lidmi sdílí i své aktuální, řekněme osobní plány. To znamená, že můžu hledat, jakou malou částí v tom obrovském Božím plánu jsem já. Co Bůh pro mě přichystal? Jakým kamínkem v té nesmírné Boží mozaice jsem já? Apoštol Petr nás ujišťuje, že Boží plán se týká každého z nás. On napsal, každý z vás dostal nějaký dar a tak si mi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Každý věřící má Bohem darovanou schopnost být součástí Božího plánu. Část Božího plánu, ve kterém se teď nacházíme my, se jmenuje církev. Boží plán pro náš život má tedy spojitost s církví, se společenstvím dalších věřících. Oni jsou tím, kvůli čemu každý z nás dostal dar. Proto když Petr dál vysvětluje, o jakých darech milosti píše, mluví o službě v církvi. Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrz Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Bůh ke každému z nás mluví. To on nás povolal. Jsme jeho ovce a slyšíme jeho hlas. On nás povolal nejen k víře v Krista. Chce nám ukázat, jakým darem máme být pro naši duchovní rodinu, pro církev Ježíše Krista. Otevři své srdce. Naslouchej jeho hlasu.

0: Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. A po další písničce, což je vlastně Žalm 107, zpracovaný uskupením Tehillim, si řekneme, jaké další pořady Rádio 7 pro dnešní čtvrteční večer 15. října připravilo.
1: Oslavujte Hospodina, je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestách

ti vyvyšováno shromáždění lidu, v radě starců a tě oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, urodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

Duchovní dary nebo projevy? Je v tom nějaký rozdíl, jak je to v písmu? Na to a ještě na jiné se ptala Lucie Endlicherová, biskupa apoštolské církve Martina Moldana. Ještě před tímto rozhovorem se Jiřina Gina Čunková podívá zpátky do 90. let, kdy se poprvé potkala s projevy Ducha Svatého. A že se všechno nedělo tak, jak by se dít mělo. Ostatně i v Korintu s tím měli trochu problém. Pořad Dary z rukou mistra poslouchejte o 6:30. V Kanafásku se dnes rozloučíme s knihou Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. Ve 7:45 čte poslední vyprávění Lída Matušková. Sice máme podzim, ale v našem večerníčku se dostane ve 7:45 na vánoční přání. Naše tělo nám celkem jasně dokáže dát najevo, kdy jsme přetížení. Jaké další teploměry je vhodné mít, abychom dokázali včas zastavit a nabrat síly? Další rozhovor o vedení sám sebe otevírá 3D Talk s Lucí Mesároš a Vojtou Barotem od 7:45. Ačkoliv Kain zavraždil svého bratra Ábela, Bůh ho nechal žít a jeho rod se dále rozrůstal. Jak vypadaly rodokmeny Kaina i jeho bratra Šéta, odkrývá pořad Světem Bible. Další část výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ke knize Genesis vám přinášíme 15 minut po 8 hodině. Každý věřící je má, ale ne každý je umí dobře používat. Řeč je o duchovních darech, jakési výbavě pro celý duchovní život. V době, která hodně mluví o spirituální inteligenci, je to téma nanejvýš důležité a vlastně nezbytné. Jaké dary tedy máme k dispozici a jak je správně používat? O tom bude klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou a pozvání k rozhovoru přijal Josef Knoflíček, dlouholetý člen a pracovník armády spásy. Nalaďte si v 21 hodin. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy Manželů dolejších Plavčík Žán. Ve druhém dílu nahlížíme na královský dvůr Ludvíka 14., kde probíhají intriky a boj o moc. Jak do toho zapadá příběh šlechtice Žána de Conti, který sledujeme, to můžete slyšet od 10:45. Petr Vaďura si v pořadu ke kořenům zve k mikrofonu teology a biblisty a společně rozebírají biblické texty. O Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, ale také o poslání Evangelia pohanům se bude bavit s Mirejou Ryškovou z katedry biblických věd Univerzity Karlovy v Praze. K jejich rozhovoru jste zváni ve 23 hodin.

Dnes, 15. října, svůj svátek slaví Tereza. V českém kalendáři byste ještě donedávna našli jméno Terezie. Toto jméno sděluje, že dotyčná žena pochází z ostrova Thera v Egejském moři nebo Therasia u Sicílie. Základem je řecké slovo Terezis, což znamená záštita nebo ochrana. 4., ale vlastně 15. října roku 1582 zemřela Terezie z Avily, někdy také zvaná Terezie od Ježíše. Narodila se roku 1515 ve španělské Avile a ve 20 letech vstoupila proti vůli svého otce do karmelitánského kláštera ve svém rodném městě. Po těžké nemoci se rozhodla pro reformu kláštera, ve kterém žila. Později se rozšířila po celém Španělsku a zasáhla i mužskou větev řádu. Dodnes stojí za pozornost Tereziiny knihy Hrad v nitru, Cesta k dokonalosti nebo Kniha o zakládání. A datum úmrtí? Terezie zemřela v den, kdy byl zaveden gregoriánský kalendář, proto ten úvodní zmatek v datech. A dnešek je také nazván, označen jako Mezinárodní den Bílé hole. No a jedna Tereza, nebo chcete-li Terezie Šterc, nám teď také zaspívá.

0: Kalendárium.
1: Jak už jsme krátce zmínili před písničkou, tak 15. října to roku 1582 došlo ke změně kalendáře. Ve většině zemí Evropy tehdy začal platit takzvaný gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu tak následoval rovnou 15. říjen. Jeho předchůdce, juliánský kalendář, fungoval poměrně dobře. Tropický rok má ovšem délku 365,242 tisíciny dne a je tedy o 11 minut kratší, než předpokládá juliánský kalendář. Docházelo tak k postupnému opožďování kalendáře vůči okamžikům, kdy nastává rovnodennost nebo slunovrat. Nesoulad kalendáře s astronomickou skutečností byl v období vrcholného středověku už výrazně patrný. A posuňme se o několik staletí dále, do roku 1996, kdy právě 15. října zaznělo první vysílání Transworld rádia z nově zprovozněného vysílače pro střední Asii. V roku 1844 se narodil německý filozof Friedrich Nietzsche. Sepsal řadu filozofických děl, která měla velký vliv na myšlení 20. století a která odráží krizi víry v Boha v celé společnosti. Nietzsche přinesl do dějin filozofie myšlenku takzvaného nihilismu, tedy jakési hrůzy z toho, že žijeme nadarmo. Jeho názory si přizpůsobil ke své potřebě také fašismus, i když Nietzsche sám například antisemitismus odmítal. Americký spisovatel Mario Puzo, autor mimo jiné slavného románu Kmotr, přišel na svět roku 1920. A roku 1979 se narodila americká křesťanská zpěvačka Jackie Velasquez. Ta už jako malá měla výborný hudební sluch a brzy začala zpívat v rodinné kapele. Při jednom vystoupení si ji všiml pastor z Houstonu a tak v 16 letech natočila svou první desku A Heavenly Place. Její nahrávky, ať už v angličtině nebo ve španělštině, okouzlují svou bezprostředností a především jasnou zprávou o tom, komu Jackie uvěřila, o Kristu. Připomeňme úmrtí Bedřicha Bridela, českého barokního básníka a spisovatele. Zemřel roku 1680 a jeho nejlepším dílem je bez pochyby Co Bůh? Člověk, což je poetická skladba, patrně nejlepší barokní dílo, a to nejen v Čechách, ale i jedno z nejlepších v Evropě. Jde o básníkovu promluvu k Bohu. Autor uvažuje o pomíjivosti člověka a nekonečnosti Boží. A na závěr kalendária ještě zmíním českého hudebního skladatele Zdeňka Fibicha, který umírá roku 1900.

0: Dary z rukou mistra.
1: Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý poslech na Rádiu 7 přeje Jiřina Džina Čunková. Je to něco kolem 30 let, co jsem uvěřila, že Ježíš Kristus je Boží syn a že je mu dána veškerá moc i sláva. Nechala jsem se pokřtít ve vodě, prošla jsem základy, které mi pomohly se orientovat na té duchovní cestě. A protože jsem chtěla Pánu sloužit a vždycky mě přitahovala hudba, naučila jsem se trochu těch základních akordů na kytaru a následně jsem začala sama skládat. Bylo to nádherné a plodné období. Tak jak to bývá, když do života přijde čerstvost a něco nového. Přála jsem si sloužit tak, jako sloužil Pán Ježíš. Poslouchal svého otce, tam, kde ho nebeský otec chtěl mít, tam byl, vyzařovala z něho pokora a vůbec ničeho se nebál. A tohle mi dávalo odvahu mluvit s lidmi venku, v autobuse, na pískovišti a bylo to vážně dobrodružné období. Hltala jsem biblické příběhy a trochu ve mně bylo, když to budu dělat tak, jako tehdy Ježíš, tak se to stane. Byla jsem malé dítě, které má víru a zvlášť v začátcích mi Bůh i dával zakoušet své mocné působení. Například, když náš tehdy tříletý syn si začal stěžovat na bolesti zad. Měl vystouplé plotýnky a když jsme mu oblékli těsnější tričko, vypadalo to, jako by měl na zádech dva hrby. Trápili jsme se tím, protože lékaři mluvili také o operaci. Začali jsme s ním cvičit, ale bylo to pro něj bolestivé. Pak nás napadlo, že bychom mohli požádat Pána, aby zasáhl. A on to udělal. Na operaci nemusel a mohl hrát i fotbal, který byl jeho snem. Moje důvěra v Boží zásah rostla a uvědomila jsem si, jak je úžasné, že něco takového můžeme prožívat i my tady, v České republice. V jistém období jsem však pozapomněla, že je to Boží milost a že zázraky Bůh dělá proto, aby v nich lidé poznali, jak je Bůh dobrý, milosrdný a že člověka nade všechno miluje. Toto období je mi dneska výstražným signálem a modlím se, aby moje srdce bylo pokornější a stále si uvědomovalo, že ne silou, ne mocí, ale duchem. Písmo říká, kdo stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. A já jsem si pozor nedala a nevšimla jsem si, že jinými dveřmi vstupuje Satan, aby zničil moji rodinu, moje manželství. Ono něco umět, něco znamenat, mít úspěch, že se věci hýbou, jak chci a přitom si nedat pozor na varovné signály, znamená smrt. V našem případě smrt manželství. Velice talentovaný byl jeden anděl v nebi. Zřejmě byl krásný, chytrý, no zářil jako velká hvězda. Jednou si řekl, že se Bohu vyrovná, až usedne na trůn. Až budete mít čas, tak si přečtěte o tom, jak Satan byl svržen na zem. Je to popsáno v Izajášovi 14. kapitole. Dneska dělá tu nejošklivější službu. Brání Božímu působení, žaluje na křesťany, je nazván jako žalobce bratří, lhář a zloděj. Protože ví, že už brzy přijde jeho konec, tím víc se snaží. A přichází v nejrůznějších podobách a používá lsti, aby Boží sláva nebyla zjevena. Láska, pokora, víra a odvaha se vzepřít jsou účinnými zbraněmi. Například nadšení z toho, že něco v mém životě funguje líp než druhým, to je podobné, jako když učedníci přišli z nějaké misie, kde se jim i duchové poddávali a byli tak nadšení, že je Ježíš musel usadit. Řekl, a on to dělá tak krásným způsobem. Ano, viděl jsem Satana, jak padá k zemi, ale vy se radujte, že je vaše jméno zapsané v nebesích. Ale teď už k dnešnímu tématu. Dary nebo projevy? Jak se budeme postupně dozvídat z úst jiných, dojdeme možná k tomu, že teologický rozdíl je, ale to nechám na jiných. Už po písničce uslyšíte rozhovor Lucie Endlicherové s biskupem apoštolské církve Martinem Moldanem.

0: Martina, církev, jejímž si biskupem se jmenuje apoštolská, vychází z letničního proudu. Jsou duchovní dary nebo projevy ve vašich sborech aktivní, například při bohoslužbě na skupinkách?
1: Ano, jsou, ale nejprve si položme otázku, co jsou to duchovní dary. Pod tím pojmem můžeme mít různé a často i zkreslené představy. Například v listu do Korintu, v prvním listu ve 12. kapitole čteme: pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Kdežto jiný překlad říká, co se týká duchovních projevů. To znamená, že to slovo dary je do textu přidáno pro lepší srozumitelnost, ale původní řecký text tam vůbec to slovo dary neobsahuje a je tam pouze slovo duchovní. Jo, takže hovoříme o duchovních, jo, a možná projevech, jo, jak si to nazveme. Musíme tedy vědět, že ten řecký originál slovo dary neobsahuje. Slovo dary, případně projevy, dodali tedy překladatelé pro lepší srozumitelnost. Ale osobně si myslím, že slovo dar může být také i lehce zavádějící, protože nám tak trochu navodí myšlenku, že něco vlastním, ale dary já přece vlastnit nemůžu. Můžu se nechat Bohem použít, ale jde o svrchovanou Boží vůli. Když potom čteme v Biblii dál, tak můžeme sledovat ten výčet takzvaných darů. Pokud zůstaneme ve 12. kapitole 1. listu do Korintu, tak tam následuje seznam hned 12 darů, jako je slovo moudrosti, slovo poznání, víra, uzdravování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchů, jazyky, výklad jazyků. Tím já nevládnu. Jo, to záleží, jak Pán Bůh si mě v danou chvíli chce použít. Pak jsou tam ještě dodány další dary, jako je třeba apoštolská služba, proroctví, učitelé, mocné činy, uzdravování, služba potřebným, řízení církve a znovu jazyky. Vidíme tedy, že ty dary se částečně i překrývají v těch jednotlivých seznamech. A do třetice máme ještě seznam duchovních darů v listu Římanům ve 12. kapitole, kde je symbolicky zastoupeno 7 darů: prorokování, služba, vyučování, povzbuzování, rozdávání a vedení. A ještě tam potom ten 7. dar, a to je péče o trpící. A určitě nejde o nějaký celkový vyčerpávající výčet darů, spíše to taková ukázka toho, co se v první církvi dělo a co je potřeba v církvi do jisté míry po celou dobu její existence. Můžeme tady vidět dary takzvaně nadpřirozené, jako třeba uzdravování nebo proroctví, stejně jako takzvaně přirozené, jako jsou různé ty dary služby. I když osobně si myslím, že rozlišování na nadpřirozené a přirozené je trochu zavádějící, apoštol Pavel a lidé jeho doby tak to neuvažovali. Bůh byl zdrojem působení, ať už šlo o pomoc pacientovi na lůžku nebo nějaký zázrak. Obojí má původ v Bohu a obojí buduje církev v její rozmanitosti. Ale nyní zpět k původní otázce. V církvi se dnes projevují všechny tyto dary. V současné apoštolské církvi rovněž, snad s výjimkou mocných činů, o tom jsem v poslední době mnoho neslyšel, i když ale asi záleží na tom, jakou definici bychom mocným činům dali, pak by se třeba i něco takového našlo. Z těch takzvaně přirozených darů se vyskytují všechny. Vyučování, povzbuzování, vedení a zejména služba. A z těch nadpřirozených asi nejčastěji dar jazyků. I za nemocné se modlíme pravidelně a to však chápeme spíše jako povinnost, jak je napsáno u Jakuba 5.14.
0: Dnešní bohoslužba většiny církví trvá na nejvýš hodinu a půl. Bývá dán u vás prostor pro výklad jazyků či proroctví, tak jak tomu bylo před 20-30 lety. Ostatně, jak k tomu vybízí Bible?
1: Samozřejmě nemám zmapovanou situaci, jak je to v tom, kterém sboru. Před několika lety jsem si dělal takový malý průzkum a tehdy byla skutečně řada sborů, ve kterých se tyto dary projevovaly i v neděli, respektive byl jim dáván prostor a věřící se pozbuzovali k jejich používání. Současně se ale jeví jako určitý trend tyto dary, a teď mluvím o jazycích a prorokování, používat více na skupinkách nebo modlitebních shromážděních než v neděli. V některých zborech je nedělní shromáždění chápáno něco jako taková výkladní skříně zboru a bohoslužby jsou zaměřovány více na nevěřící návštěvníky a Pak se klade důraz na zcela jiné věci, například srozumitelné vyučování, pohostinnost, povzbuzování. Mimochodem, tady jde určitý spor i mezi letničními, nakolik bychom měli být srozumitelní pro nevěřící a hledající a pak vypouštět z nedělních bohoslužeb charismatické projevy. Proti tomu stojí názor, že srozumitelná a uhlazená bohoslužba sama o sobě nikoho nepřesvědčí a neměli bychom se tedy bát duchovních projevů i v neděli, kam zveme nové lidi. Každý přístup má své zastánce i odpůrce a nelze jednoznačně říci, co je správnější.
0: Má podle tebe každý křesťan nějaký duchovní dar, nebo měl by každý křesťan mít nějaký duchovní dar? A teď nemyslím nějakou přirozenou schopnost nebo talent. A pokud ano, tak proč?
1: A tady jsme zase u toho rozdělování na přirozené a nadpřirozené schopnosti. Kam například patří povzbuzování? To je taková schopnost mluvit pozitivně do života druhých lidí. A nebo je to citlivost na Ducha Svatého, abych přinesl správné slovo ve správný čas správnému člověku. Jo, já myslím, že tamto přirozené a nadpřirozené, ono se překrývá. Nikdy si nás Bůh používá, ani o tom nevíme. Před nějakou dobou jsem čelil takovým trochu složitým rozhodováním a stalo se, že jeden bratr, se kterým nejsem až tak často v kontaktu, mi poslal prorocký verš, který údajně pro mě obdržel ve snu, zdálo se mu o mě a cítil takové nutkání mi napsat určitý verš z Bible a nikdy dřív mi nic takového nenapsal. Ještě se omlouval za troufalost a co se nestalo? Za několik dní úplně jiný člověk mi poslal ten samý verš, že cítil prostě vedení mi ho poslat a mě to pozbudilo, protože já jsem to opravdu potřeboval a nevím, jestli ti lidé si uvědomovali, že prorokují, ale Pán Bůh si použil. Evidentně tady šlo o boží působení. Kde však je hranice přirozeného a nadpřirozeného? Tady jde spíš o to, abychom byli citliví na Ducha Svatého a nechali se jim použít ve správnou chvíli. Ale pokud tedy přijmu ono umělé rozlišování, pokusím se odpovědět asi takto. Nemyslím, že by každý nutně musel mít nadpřirozený dár, ale je obvyklé, prospěšné a žádoucí, například, aby se lidé modlili v jazycích. Ne všichni se tak modlí, ale určitě větší procento, možná většina. A pak je tady důvod, proč bychom měli mít zkušenosti s nadpřirozenými dary. Pavel v listu do Korintu 2.5 píše, že naše víra se nemá zakládat na lidské moudrosti, ale na boží moci. Podobně píše i Petr ve svém druhém listu 1.3. Všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. A tak jsem si všiml, že božská moc, zkušenost s boží mocí, s nadpřirozeným je něčím, co je charakteristické pro člověka, zejména v čase počátku. Křesťan, který se obrátí, tak zpravidla mívá mnohem větší procento zkušeností s vyslyšenými modlitbami. Nový sbor, který zakládáme, tak děje se tam mnohem více takových různých nadpřirozených senzačních věcí než ve starých dobrých zavedených sborech. Probuzení v národě, mnozí pamětníci vzpomenou, počátek 90. let, kolik se dělo úžasných věcí, anebo začátek křesťanství, který skutečně začal s mocí, slávou, mocnými činy, pouhý stín apoštola Petra, který spočinu na lidech uzdravoval. Takže taková moje soukromá teorie je, že boží působení je po celou éru křesťanství, ale zvláště důležité je, když něco nového začíná. Takže asi tolik. A abych to shrnul, věřím, že potřebujeme osobně zažívat boží působení. Je to důležité nejenom pro nás, ale je to důležité pro církev. A tak je dobré, když lidé prorokují, je dobré, když se modlí v jazycích, ale podmínka spásy to určitě není.
0: Ty hodně říkáš v danou chvíli, je potřeba vnímat to boží vedení, být citlivý na Ducha Svatého. Jsou tedy dary spíše než něco, co by bylo na pořád, něco, co souvisí s tím daným okamžikem?
1: Tak já věřím tomu, že každá doba potřebuje určité dary více než jindy. Jo, věřím tomu, že dar, třeba dar povzbuzení je potřeba stále, ale určitě jako lidé procházíme třeba obdobíme, kdy se ocitáme v nějakých životních krizích a potřebujeme více. dar evangelizace, také je potřeba po celou dobu, co křesťané jsou na zemi, ale jsou období, kdy se zdá, že dveře evangeliu jsou otevřeny a potřebujeme zase více evangelistů než jindy, a tak by se to možná dalo říci o každém nebo o většině darů.
0: V jakém obdarování sloužíš ty osobně?
1: Já věřím, že mám dár vedení. A tady bych zdůraznil to slovo dár, protože se necítím být přirozeným vůdcem, byť jsem třeba o vůdcovství přečetl mnoho knih a dokonce jsem to i studoval. Přesto si myslím, že nejde o univerzální schopnost. Nemůžu říct, když vedu církev, tak bych mohl třeba vést politickou stranu nebo firmu. Jo. Zažívám, že Pán Bůh mě zmocňuje pro vedení naší církve v této době, a kdybych řekl, budu dělat něco jiného, nejsem si jistý, nakolik bych třeba uspěl. Věřím tedy, že to je dár, že Pán Bůh mi řekl, budeš dělat to a dám ti k tomu všechno, co potřebuješ. Příležitostně mívám prorocké slovo, rád kážu, vyučuji. Asi je více darů, které se příležitostně projevují, ale tyto považuji za hlavní a samozřejmě také se modlím v jazycích. Chtěl bych zdůraznit, že za základní dár osobně považuji dar služby, protože kdo není ochoten sloužit, tak ten nemůže ani vést, ani dělat nic jiného. A služba je v podtextu každého daru. Dokonce i když se modlíme za nemocné, tak musíme mít postoj služebníka. Protože představte si člověka, který se modlí za nemocné a není služebník. Pokud jeho modlitba není korunována úspěchem, tak asi bude hledat příčiny. Malá víra, skrytý hřích a já nevím, co ještě. Když to služebník bude tomu nemocnému sloužit dál, třeba pozbuzením, zájmem o toho člověka. Takže mějme postoj služebníků a pak teprve hledejme dary.

S Martinem Moldanem, biskupem apoštolské církve, si povídala Lucie Endlicherová. Zaujalo vás něco, co bylo řečeno? Já se zastavila u dvou věcí. Tou první je srozumitelnost církve, hlavně když jde o neděli. Celkem často to v posledních letech slyším. Musíme být srozumitelní, lidé, kteří přijdou jako hosté, by měli rozumět a tak se musíme naučit mluvit jejich jazykem. A moje zatím nezodpovězená otázka je, jak a kam tedy až zajít, abychom neznehodnotili Boží slovo, ale aby ono, Boží slovo, mělo stále stejnou moc, jako má. Na sociální zdi, kde sdílíme stránku používání duchovních darů, jsem položila dotaz. Jak tomu být srozumitelní, rozumí moji přátelé? Jedna žena napsala. Na závěrečné párty jednoho křesťanského příměstského tábora, kam byli pozváni i rodiče, včetně nevěřících, tam jeden vedoucí říkal. Tady ti lidé, ukazoval na ostatní vedoucí, tady celý týden sloužili vašim dětem. To mi připadalo jako křesťanské ptidebe. Co si asi běžný nevěřící pod tím má představit? Přece stačí normálně říct, věnovali se vašim dětem. Myslím, že tohle je dost jasná ukázka, jak se před nevěřícími vyjadřovat. Ale ne všichni jsme tak šikovní, že jo? A já si myslím, že lidé reagují i na přirozenost. Takže dle mého názoru si na tom táboře určitě všichni srovnali, o čem je řeč. Ale jak řekl Martin Moldan, zastánce najdeš na každé straně. Tou druhou věcí je, že potřebujeme prožívat Boží působení jak v osobním životě, tak v životě církve. Ale podmínka spásy to není. Myslím si, že tohle je dobré si připomínat. Ono, jak si být ve víru zázraků a přitom nepodat žíznivému vodu, je trošku od věci. Teď mám trochu dojem, že se zase snažím něco vyvažovat, takže s tím raději skončím. Budu se těšit na další setkání s vámi a nezapomeňte mi napsat, jestli vás něco z dnešní relace oslovilo. Můžete psát na adresu studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Loučí se Jiřina Džina Čunková.

0: Pořad Dary z rukou mistra na Rádiu 7 reprízujeme ještě v sobotu v 10 hodin a 15 minut dopoledne a v noční repríze v pondělí o 14:30 ráno. Do další premiéry si Jiřina Džina Čunková pozvala kazatele Jaroslava Plevu.
1: Přijď svatý duchu a stvoř

Minula 19. hodina ve čtvrtečním večeru 15. října posloucháte Rádio 7, jehož programem vás provází Daniel Zeman. V Kanafásku se dnes ve čtvrt na 8 rozloučíme s knížkou Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. Lída Matušková z ní bude číst poslední vyprávění. Máme sice podzim, ale v našem večerníčku se dostane dokonce už na vánoční přání. A ve 19:45 pak u mikrofonu pořadu 3D Talk uvítá Vojta Barot, Lucí Mesároš a budou spolu mluvit o vedení sám sebe.

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efeským 5, 15 až 17.

Ahoj děti, už přemýšlíte, co byste chtěli k Vánocům? Že už to dávno víte? Nebo se ptám moc brzo? No, chápu, je teprve podzim, ale v dnešním kanafásku se dostane na vánoční přání. Příběh napsala Dana Navrátilová, čte Lída Matušková.

jímavosti. A právě tam začala kamelčina touha po Jižní Americe. Maminka se trochu zamyslela. Bylo jí jasné, že takové přání kamelce splnit nemůže. Pak ale rozhodla. Tak víš co? Přání je to hezké a zajímavé. Můžeme se spolu za to pomodlit a pokud je to i boží plán pro tebe, tak se tam v pravý čas vypravíš. Kamelce se ta odpověď líbila. Pomodlila se s maminkou a už nad tím nepřemýšlela. Uběhlo dlouhých 17 let. Kamelka už byla velká a studovala na univerzitě. Jednou se na přednášce setkala s mladým studentem a hned se spolu skamarádili. Pablo byl z Argentíny. V Kamelce se znovu probudila touha poznat Jižní Ameriku a Pablo jí ochotně vyprávěl. Jak by ne? Zamiloval se do Kamelky na první pohled. Než Kamelka dostudovala, byla svatba a po svatbě se s Pablem vydali společně do Argentíny. Brzy se jim narodila holčička, říkali jí Sára. Rostla jako z vody a byla neskutečně zvědavá a zvídavá, zkrátka takové neposedné dobrodružné šídlo. Blížily se Vánoce a maminka Kamilka se Sáry ptala, co by ti udělalo největší radost na Vánoce? Sára neváhala ani chvilku. Chtěla bych vidět tučňáky na Antarktidě. No to snad ne. Jak tě něco takového napadlo? Takové přání se ti nikdy nesplní. V tom si vzpomněla na to, co jí maminka řekla, když si kdysi přála jet do Jižní Ameriky. Připadalo jí to, jako by se vrátil čas. A tak řekla s úsměvem. Můžeme se spolu za to pomodlit. A pokud je to i boží plán pro tebe, tak se tam v pravý čas vypravíš.

Tatínek Pablo měl báječného kamaráda. Jmenoval se Tony. Byl to velký dobrodruh. Rozhodl se, že pojede pracovat na výzkumnou stanici na Antarktidě. Zůstal tam velmi dlouho. Blížily se Vánoce. Jednoho dne se Tony tatínkovi Pablovi ozval. Víš co? Letos na Vánoce nás tady bude málo. Potřebujeme trochu pomoct. Nechtěl bys na pár týdnů přijet za mnou? Všechno bych zařídil. Sára stála hned vedle tatínka a celý rozhovor slyšela. Vyskočila a nadšeně volala: jasně, a já přijedu s tatínkem. Vůbec neváhala, že to tak dopadne. A tak se taky stalo. Vyrazila celá rodina. Tatínek tam měl zůstat pár týdnů a Sára s maminkou se měli za pár dní vrátit domů. Když se po dlouhatánské cestě dostali až na výzkumnou stanici, ukázalo se, že Tony má vážné problémy. Byl totiž filmovat tučňáky a tak se do toho zabral, že vůbec nevnímal nic kolem. Jak tak koukal do kamery, stoupl na vratký kámen, smekla se mu noha, spadl a zranil se. Teď musel ležet a zlobil se na svoji neopatrnost. Sára si k němu sedla na postel a utěšovala ho. Neboj, strejdo, pán Bůh to věděl, že nás tu budeš potřebovat. My jsme se modlili, abychom sem mohli jet v pravý čas. A přesně to se stalo. Teď se o tebe budeme starat a uděláme ti Vánoce jako doma. Tonyho její slova překvapila. O Bohu nechtěl nikdy ani slyšet a teď ta malá treperenda mu chce povídat o tom, že tam přijela, protože ji poslal Bůh, aby mu pomohla? Sára ale o tom byla tak přesvědčená, že se starala o Tonyho, jak nejlépe dovedla. Tatínek s maminkou jí v tom samozřejmě pomáhali. Tony mu bylo každý den lépe a už se nebránil, když mu Sára každý večer šla číst z Bible. Štědrý večer strávili společně. Tony nikoho neměl a tak večer, když šli spát, poděkoval všem za nejkrásnější Vánoce, jaké kdy prožil. Sára mu ještě zabalila svou Bibli do svátečního obalu a dovnitř napsala věnování. To, aby si mohl číst, i až s maminkou odjede. Tony slíbil, že Bibli číst bude. Najednou prostě

jistě věděl, že ten Bůh, o kterém je v Bibli řeč, je mu velmi blízký a že by ho rád pozval do svého srdce. Pak se ale zeptal, a co bych mohl dát já tobě jako dárek? Sára přišla až k němu se slovy, já ti to pošeptám, ať to neslyší tatínek. Dej mi prosím tady na tatínka pozor, aby ho nepřepadl letní medvěd. Já se o něj moc bojím. Tony se začal smát. Tohle přání ti splním hned na Antarktidě, totiž lední medvědi vůbec nežijí. To by museli přijít až z Arktidy a to je přeci jenom přes celou zeměkouli moc daleko. Sára výskla radostí a vykřikla. Už vím, proč je v Bibli napsané, těš se v Hospodinu a dá ti žádost tvého srdce.

Z knížky Dany Navrátilové Pohádky do postýlky naposledy dnes četla Lída Matušková. Příště, tedy zítra večer, zase ve 7:45, se na vás děti Kanafásek těší s novým příběhem.

Naše tělo nám celkem jasně dokáže dát najevo, kdy jsme přetížení. Jaké další teploměry je vhodné mít, abychom dokázali včas zastavit a nabrat síly? Další rozhovor o vedení sám sebe otevírá pořad 3D Talk s Lucí Mesároš a Vojtou Barotem na Rádiu 7 už za chvilku od 7:45.

0: vlastních rukou svých.
1: Třídé talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů. Lucie, vítám tě zpátky.
3: Ahoj.
2: A dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o self-leadershipu, o tom, jak vést nás samotné. Ty pracuješ v Křesťanské akademii mladých, zároveň tvůj sbor je City House v Brně, kde sloužíš. Jak se bráníš tomu, aby se služba Bohu, ať už v tvé práci nebo ve tvém sboru v církvi, nestala takovou náhradou za osobní vztah s Bohem, který je vlastně pro každého vedoucího, věřím, důležitý?
3: Já si myslím, že ta výzva jako pro mě je spíš v tom, aby se Bůh nestal jenom mým šéfem. Nechci, přiznám se, je to každodenní boj a jsou dny, kdy Pán Bůh je opravdu jenom mým šéfem. Jsou týdny, kdy je Pán Bůh jenom mým šéfem a potřebuji jako se vracet k tomu, co pro mě Ježíš udělal a vracet se k tomu, že já jsem pořád jenom Boží dítě. My je nejenom. Je to to hlavní, co jsem, že Pán Bůh si dokáže spoustu věcí udělat beze mě. Jako nepotřebuje mě. A myslím si, že to je jako hrozně těžká věc na naše ego, přiznat si, že nás Pán Bůh jako nepotřebuje k těm věcem. Spasitelský syndrom nepotřebuje prostě, abych já ty lidi zachraňovala, protože Ježíš je ten spasitel. A myslím si, že jako pro mě ta výzva je v tomhle tom nejvíc. Neřešit s Bohem jenom tu agendu a nemít Boha jako šéfa, protože vždycky ty potřeby budou. Vždycky bude nějaký projekt, na kterým pracuju, vždycky bude něco, kde můžu jako lépe sloužit svoji církvi. Takže pro mě ta výzva spíš je jako nepřinášet agendu Pánu Bohu, ale zastavovat se a říct, hele, teď jsem prostě Boží dcera. A to je to první a to poslední, co teď jako můžu nejvíc přinést Pánu Bohu. Myslím si, že největší problém, co jako vedoucí nebo prostě člověk, co má službu jako práci, no, kazatele, vedoucí, misionáři, tak největší problém já vidím z těch rozhovorů, co mám, že máme navázanou hodnotu na tu službu. A to je podle mě největší průsk. V momentě, kdy nám hodnotu určuje to, jak sloužíme, a ne Ježíš, tam je strašně těžký to jako oddělit a vlastně je to samo o sobě ta náhrada. Ta služba je náhrada toho vztahu, protože vnitřně jedeme v nějakým narrativu, jo, je tak, Pán Bůh mě má rád, když sloužím. A ono jasně, Pán Bůh je rád, že se podílíme na jeho božím díle, ale to je jako Pán Bůh mě má rád tečka. A ne jako když sloužím, když nehřeším, když jo, doplň si to, co potřebuješ, co jako je ta výzva pro tebe, ale myslím si, že jako my v první řadě jako vedoucí potřebujeme zjistit, kde máme tu hodnotu a co určuje naši identitu. A to spousta vedoucích si neumí anebo nechce přiznat. A potom narážíš na to, že když tu službu nemají, tak buď to vyhoří, anebo odejdou z církve, protože vlastně neví, co jsou bez té služby. A to je potom velký zranění. A myslím si, že jako je to něco, o čem potřebujeme více mluvit v církvi i s mladýma vedoucíma, protože jsme ve světě, který dává hodnotu na výkon. Jsme ve společnosti, která je výkonová. Čím víc toho zvládneš, tím víc to máš na CVčku, na životopise, prostě tím jsi lepší člověk. Není to tak, Ježíš to říká přesně naopak, jako já jsem tě povolal a to, že já jsem tě povolal, stačí. Jsi moje dítě. A myslím si, že dokud jako nebudeme řešit svoji hodnotu a to, kde máme identitu, tak budeme mít vždycky našlápnuto k tomu, že se služba stane náhradou za osobní vztah s Bohem. Můj tip je, a to, jak já se snažím to dělat, je hlídat si, kde mám hodnotu a pozorovat, jak se chovám, když nesloužím.
2: Jsi vlastně neustále obklopená lidmi. Ať už práci, ať už církvi. Co ti pomáhá zůstat taková vnitřně zdravá, když kolem sebe řešíš problémy jiných lidí?
3: Byla to dlouhá cesta a myslím si, že na té cestě pořád ještě jsem a asi celý život budu. Ale pro mě bylo jako nejdůležitější, když mě Pán Bůh vychoval v tom, že já nejsem ten spasitel. On je ten spasitel, ne já. Já jako můžu tady pro ty lidi být, můžu se za ní modlit. Bolí mě, když prostě si řeší jako něco, co jim ublížilo, nebo co je v životě bolí a pláču za ty lidi před Pánem Bohem, ale já vím, že já nejsem ta, která je zachrání. A tohle uvědomění mě trvalo strašně dlouho. Stálo mě to spoustu těžkých rozhovorů s mýma blízkýma, kdy jsem já měla tendenci jako přebírat kontrolu nad jejich životem, protože já jsem přece ta, co je zachrání. A díky Pánu Bohu, ty lidi pořád ve svém životě mám. Nějak jsme to ustáli, nějak jsme to zvládli. A mě hrozně osvobodilo to, že já nejsem ten spasitel. To uvědomění toho, že já nenesu tíhu celého světa, tu nesl Ježíš a nese Ježíš. A já jsem jenom ambasador. Já jsem ten, který se přimlouvá za ty lidi před Pánem Bohem, ale Bůh je ten, který to potřebuje jako nést. Pro mě je asi jednodušší, když to mám navázaný na tu práci, kde jako dokážu to oddělit a netahat si ty věci domů. Náročnější to pro mě je, když jsou to lidi, co jsou mi velmi blízcí a je to v té jako víc osobní rovině, tak tam je pro mě jako opravdu těžký si to netahat domů a nebýt tím jako třeba i paralyzovaná a neřešit jako ty věci za ně i v sobě. A tam jsem přišla na to, že jako největší pomoc je to, že na to nejsem sama. A je v pohodě si říct, tohle je můj limit, tady už končím a tady už fakt nemůžu a potřebuju někoho dalšího. A já mám výhodu toho, že mám kolem sebe pastorační pracovníky, takže jim můžu zavolat a říct, hele, nevím, co s tím mám dělat. A oni mě buď to dají pastoraci, anebo mě dají nějaké techniky na to, jak ty věci ze sebe dostat. A mě nejvíc pomáhá se z nich vypsat, nějak je vizualizovat, nakreslit, protože potom to není tíha, kterou si nesu v hlavě a v srdci, ale už je to na papíře, už je to někde napsaný a já to můžu jako předložit Pánu Bohu, můžu to s tím člověkem řešit jako prakticky a už to není jenom ta tíha, která je ve mně. A jako to si myslím, že mě zachránilo několikrát před tím, abych se někde jako odpálila na něčem takovým. Ale prostě pravda je, že pokud sloužíte lidem a sloužíte s lidmi, tak část těch těžkostí si budeme brát domů a je důležitý na to fakt nebýt sám. Mít někoho, komu můžete zavolat, kdo se postará o vás, když vy se staráte o druhý lidi a znát nějaký pastorační techniky, psychohygienické techniky, které jako pomůžou to ze sebe oklepat, jo. Já někdy i fyzicky skáču, oklepu to, tancuju a potřebuju do sebe dostat jako endorfíny a něco jiného, abych neměla tu tíhu jako v sobě, ale by byla venku. Takže to jsou podle mě jako to, že se tomu nevyhneme, to je realita. A mě v pohodě plakat, Ježíš taky plakal, když nesl tíhu světa, zrady a lidí. A je to v pořádku, protože milujeme lidi, takže nás ty věci bolí. Důležité je jako nepřistupovat k tomu, já jsem ten spasitel, já jsem ten, který ty lidi zachrání, protože to není naše role. A ptát se Pána Boha, jaká je ta role v tomhle tom stavu, v téhleté situaci. A někdy to jediné, co ty lidi potřebují, je, aby tam někdo seděl s nimi. Ani nepotřebují řešení, ani nepotřebují radu, ale potřebují jenom někoho, kdo je obejme. A to je častokrát to nejtěžší, protože to je bezmoc. Ale věřím tomu, že jako náš Bůh je větší a že náš Bůh je dobrý. Buď to tu situaci vyřeší, anebo toho člověka změní. Vnitřně uzdraví jeho srdce. A věřím tomu, že Bůh jako jedná skrze vztahy a on je ten, který zachraňuje. A my jsme ti, kteří, jo, jak je v Bibli ten příběh, my co přinášíme toho chromého na léhátku tou střechou, to je naše práce, probourat střechu, aby se náš kamarád dostal k Ježíši. Ale Ježíš byl ten, který uzdravoval. Ježíš byl ten, který řekl, hele, a teď si vem to lehátko a odejdi. To nebyli ti kamarádi. Jejich role byla prokopat tu cestu k Ježíši. A to je někdy těžší, protože máme pocit, že potřebujeme dělat víc, ale já se neustále učím v tomhle tom důvěřovat Bohu, že on je ten spasitel, on je ten zachránce, on je ten, co uzdravuje. A já jsem ten, který doprovází moje vedoucí, moje kamarády k Ježíši.
2: Nejen v církvi, ale i vlastně v práci potřebujeme zpomalit. Zvlášť, když toho máme hodně a co tak o tobě vím, tak ty toho máš hodně. Jaké signály ti tak říkají, že už jsi přetížená, že potřebuješ zpomalit, zastavit, že potřebuješ možná třeba ten klášter?
3: Já mám takový teploměr v uvozovkách, který mě ukazují, že něco už není ok. Jeden teploměr je moje láska k lidem. V momentě, kdy mě začnou lidi víc štvat, víc frustrovat, tak to je jeden teploměr, který ukazuje, hele, už je to přehrát, jo, už asi to táhneš ze svojí vlastní síly a ze své vlastní lásky, která není velká. Já mám moc ráda lidi, ale mám prostě limity jako člověk a vím, že jako když mě víc začnou štvat a nemám pro ně milost tak velkou, tak vím, že jako už jsem vyčerpaná a nemám boží lásku pro ně. Takže to je jeden teploměr. Druhý jsou moje reakce na cokoliv. V momentě, kde jsem víc výbušná, víc frustrovaná, víc odsekávám, tak to je druhý teploměr, který říká, hele, jakoby to není úplně ovoce ducha, jo? To je jako, kde je ta trpělivost, kde je jako to, že si umíš kontrolovat. A tohle se hodně pojí podle mě s mým manželem. To jako, když žijete s někým, tak to je podle mě jako dobrý teploměr, který ukazuje, toto už není jakoby v pohodě. A třetí teploměr je moje chuť tu práci dělat. Pokud mi už ta samotná služba a samotná práce vytáčí, štve, frustruje, nebaví, tak vím, že je něco špatně. Dalším takovým, který podle mě není úplně zdravý, ten teploměr, tak je to, že mi vypne tělo. Já prostě onemocním, chytnu chřipku nebo něco takového. A jako naše tělo je nastavené tak, že když toho má fakt hodně, tak vypne. A nedoporučuju tenhle ten způsob. Není to podle mě dlouhodobě zdravý a udržitelný, protože nikdy nevíte, jak moc to tělo vám vypne. Ale je dobrý pozorovat tady tyhle ty jako malinký příznaky, které pak jsou jako velký. Jo? Fakt, když vyletíte na svoji nejlepší kamarádku, není to dobrý. Takže za mě láska k lidem, to, jaký mám reakci, jestli vybuchuju, nevybuchuju a to, jestli mě ta práce baví nebo ne. Protože já vím, že v normálním vztahu, kdy miluju Pána Boha a jsem načerpaná, tak miluju svoji práci, miluju to, co dělám. A jasně pořád jsou tam oblasti, které mě nebaví tak moc, ale celkově mám pocit, jsem na správném místě a dělám to, co mám. A v momentě, kdy tohle se ztrácí, tak vím, OK, tady něco není dobře. A potřebuji jít za Pánem Bohem a načerpat, jít do ticha, anebo najít někoho, kdo mě s tím pomůže.
2: Co bys poradila člověku, který vede druhé, ale sám vlastně cítí, že začíná ztrácet půdu pod nohama, ať už únavou, nebo vyhořením, nebo něčím jiným?
3: Pokud je to tím, o čem jsem teď mluvila, tak pozoruj tady tyhle ty příznaky. Ale jako určitě nejdůležitější je, najdi si někoho, s kým to můžeš řešit. Nemusí to být terapeut. Většina jako tady těchto těch stavů, kde jako máme pocit, že ztrácíme půdu pod nohama, se dá vyřešit tím, že mluvíš s někým velmi otevřeně, nandřej, řekneš, jak ty věci jsou, pojmenováváš ty problémy a někdy to stačí. Pokud to nestačí a jsi ztracený fakt hodně, tak je úplně v pohodě z té služby na chvíli vystoupit, dát si odstup, načerpat u Pána Boha a je důležitý jako to čerpání mít proaktivní. To, že nám občas lidi vystupují ze služby, řeknou, no já jsem jakoby vyhořelej a jdu z té služby pryč, ale už nedají si do toho kalendáře ten způsob, jak budou čerpat. A tím se vlastně jenom vypnou a to není správně. Jakože vypnutí a odpočinek jsou dvě různé věci. Takže pokud máš pocit, že toho je moc nebo že fakt už nevíš kudy, dej si ten odstup, vystup z té služby. Komunikuj to těm lidem, protože to, že komunikuješ něco, nemusíš jít do velkých detailů, ale komunikuj, že se něco děje a tím naučíš i ty lidi mít tu kulturu té otevřenosti, toho, že je v pohodě, že se něco děje, že je v pohodě, když se něco děje, tak vystoupit a dát si jako pauzu. A tohle to strašně může pomoct k tomu týmu, těm vedoucím vidět, jo, OK, je to v pohodě. Ježíš to dělal taky. Ježíš prostě šel do ticha, do samoty, protože potřeboval bejt sám, bejt se svým tátou a načerpat od něj, protože se celou noc věnoval lidem, uzdravoval je, modlil se za něj, vyháněl z nich démony a potřeboval být sám a je v pořádku vystoupit z té služby, ale je dobrý mít někoho, kdo tě tím provede, tím vystoupením, tím odpočinutím a tím načerpáním.
2: Na závěr se tam, co tě život a služba naučili o tobě samotné, co jsi ještě před 10 lety nevěděla.
3: Já jsem před 10 lety končila své rebelské období, takže tam se toho změnilo opravdu hodně. Asi by mě v té době nenapadlo, že budu na plný úvazek v nějaký křesťanský neziskovce a že budu vzdělávat misionáře, že budu sloužit v církvi. Ale to asi je co nejvíc mě ta služba a ta cesta teďka 10 letá s Bohem naučili, bylo to, že toho unesu víc asi, než jsem čekala. A nemyslím to tím, jako já jsem nabušená, jsem strašně silná, jsem hrozně psychicky odolná. To ne, ale že fakt jsem se naučila ty věci dávat Pánu Bohu a opírat se o Pána Boha a hledat tu sílu v něm. A to já jsem předtím nebyla. Já jsem byla docela, bych řekla, egoistická. Chtěla jsem všechno zvládnout sama, byla jsem hodně výkonová. A za ty roky mě Pán Bůh hodně proměnil moji hodnotu ve výkonu. Hodně mě zpomalil. A vlastně si nedokážu představit, že bych držela to životní tempo, který jsem tehdy měla. Podle mě jako už bych byla někde na kapačkách. Já jsem hrozně málo spala a neměla jsem jako dobrý životní balanc. Takže jako to, že mě Pán Bůh zpomalil, to, že mě vedl do nějakých jako zdravých disciplín, do nějakých zdravých rytmů, je asi to, co mě služba naučila nejvíc. A posun té hodnoty, jo, že moje hodnota není to, co dělám a to, co zvládnu a kolik toho zvládnu. Moje hodnota je, že ve mně Ježíš umřel. My to pořád neumíme, podle mě, v naší krásné zemi přijmout, protože to je moc laciný, protože nejsme zvyklí něco dostávat zadarmo, ale je to největší dar, který můžeme mít. A já jsem moc vděčná za to, že mě Pán Bůh před těmi 10 lety jako napomenul a přivolal si mě zpátky, protože to bylo to nejlepší rozhodnutí. Potom rozhodnutí, když jsem se obrátila, tak tohle bylo další nejlepší rozhodnutí. Jako fakt jít tu cestu s ním a naučit se, že to nemusím nést sama.
2: Luci, díky, že jsi dnes přišla a tímto se s vámi loučím. Od mikrofonu já, Vojta.
3: Vojta.

Další vydání pořadu 3D Talk na Rádiu 7 zazní zase v úterý o 8:30 dopoledne. Teď už minula 20. hodina čtvrtku 15. října. Vysíláním Rádia 7 vás v tomto podzimním večeru provází Daniel Zeman. Ačkoliv Kain zavraždil svého bratra Ábela, Bůh ho nechal žít a jeho rod se dále rozrůstal. Jak vypadaly rodokmeny Kaina i jeho bratra Šéta, to odkrývá dnešní vydání pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho ke knize Genesis vám přinášíme v obvyklém čase 15 minut po 8. hodině.

Láká vás objevovat souvislosti v příbězích, které formovaly lidské dějiny? Vstupte s námi do dramatického vyprávění z knihy Genesis a sledujte kontrast mezi rozmachem bezbožné civilizace a osudem neobyčejného muže, který jako jeden z mála v historii nepoznal smrt. V pořadu Světem Bible na Rádiu 7 nám výklad teologa Johna Vernona McGeeho zprostředkuje Pavel Vopalecký.

I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Írad. Írad splodil Machújáela, Machijáel splodil Matúšáela. Metúšáel splodil Lámecha. Lámech pojal dvě ženy. Jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila. Milí přátelé, to jsem vám připomněl verše, kterými jsme se posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible loučili. Je to úsek v první knize Mojžíšově ve 4. kapitole od 17. po 19. verš.

součástí uskutečnění toho prokletí, které Bůh kdysi vyslovil na adresu ženy. Jméno Áda má význam ozdoba anebo zalíbení. Můžeme ji vidět jako první, která chtěla zvýraznit svoji krásu. Sila má zase význam utajená nebo tajnůstkářka. A to nám naznačuje cosi jako koketování. Takové jsou pohledy na kainovské začátky civilizace. 20. verš pak pokračuje. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Doktor McGee dodává, že apoštol Pavel byl mnohem později dalším výrobcem stanů, ale zde máme prvního výrobce i uživatele. Jábal byl u stáda, byl tedy i prvním rančem, či jak to říci. Z dnešního pohledu je to zemědělské zajištění potřeb lidské společnosti. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu. 21. verš ve 4. kapitole. Zde je počátek hudebního umění. Jistě nám hudba může přinést mnoho krásného, ale na druhé straně musíme také říci, že některá muzika se svými negativními projevy má své kořeny už v Kainově době. Ovšem obecně vzato, z dnešního pohledu, je tento Júbalův čin zajištěním kulturních potřeb tehdejší lidské společnosti. Verš 22. Také Sila porodila, a to Túbal Kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal Kainovou byla Náma. Z dnešního pohledu bychom mohli říci, že ta třetí skupina představuje řemeslně výrobní zajištění potřeb lidské společnosti. Máme zde prvního řemeslníka, který zpracovává kovy, měď a železo jmenovitě. A nyní v závěru 4. kapitoly následuje cosi zvláštního, co potvrzuje hlubší a hlubší úpadek lidské společnosti vlastně od několika prvních generací. 23. verš a 24. Tu řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 70krát a 7krát. Jakoby tím Lámech řekl, když to prošlo Kainovi, pak to projde i mně. A nakonec Kain to neudělal v sebeobraně, kdežto já ano. Nevím, zda to tak skutečně bylo, ale Lámech zde tvrdí, že šlo o sebeobranu, nebo aspoň o pomstu za zranění. Není nám řečeno, jak k tomu došlo. Jak zvláštně to zní, když Lámech má za to, že by byl 70krát, 7krát pomstěn, kdyby se mu něco stalo. Zatímco Pán Ježíš řekl svým učedníkům, že právě tolikrát by měli odpustit těm, kdo jim ublížili. A úplný konec 4. kapitoly se vrací zpátky k Adamovi a Evě a k jejich další rodičovské roli. Verše 25 a 26. I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét, to je do klína vložený. Řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Abela, kterého zabil Kain. Šétovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo.

definice světa, týkající se stvoření. Ale pak se týkaly také pádu a přišla, nebo vlastně před námi teprve přijde na řadu i potopa. Pátá kapitola první knihy Mojžíšovy, která je nyní před námi, je rodopisem Adama v linii jeho syna Seta, nebo Šéta. Kainovu větev už známe z předchozí kapitoly a teď se už dále nepřipomíná. Bude o ní zmínka znovu v tom smyslu, že svým způsobem kříží boží linii. Toto schéma nás bude provázet celou knihou Genesis. V jistém smyslu je pátá kapitola první knihy Mojžíšovy jednou z velmi ponurých, smutných kapitol v Bibli. Bere nám odvahu. Jednoduše proto, že si připadáme jako na hřbitově. Na začátku Bůh řekl Adamovi, v den, kdybys z něho, tedy z toho stromu vědění dobrého a zlého, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Genesis 2.17. A všichni Adamovi synové spolu s Adamem samotným tímto způsobem duchovně zemřeli. Apoštol Pavel to potvrzuje slovy 1. Korinským 15.22. V Adamovi všichni umírají. A v následujících verších, které máme v páté kapitole první knihy Mojžíšovi před sebou, je před námi závěr Adamova životopisu. Toto je výčet rodopisu Adamova. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě boží. Jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam. To je člověk. To je docela zajímavé vyjádření. A požehnal jim a dal jim, tedy muži i ženě, jméno Adam. Ne Adamové, ale Adam. Nazval je jménem Adam. Eva je tedy prostě součástí Adama, jako by byla jeho polovinou. To vyjádření kniha rodů Adamových, anebo výčet rodopisu Adamova podle ekumenického překladu, má zvláštní význam. Možná si vzpomenete na naše společné čtení Matoušova evangelia, kde se tento zvláštní výraz objevil také. Tam je to však nikoli kniha rodu Adamova, ale kniha rodu Ježíše Krista, nebo listina rodu Ježíše Krista podle ekumenického překladu. V těchto dvou rodopisech spatřujeme dvě linie, dvojí símě. Símě podle Adamova dědictví, přirozeně vedoucí ke zmaru, a na druhé straně símě vedoucí k věčnému životu. My budeme nyní sledovat linii Adamova potomka Seta, či Šéta. Linii, kterou o několik tisíciletí později završí příchod zaslíbeného Mesiáše.

Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Tolik 1. Mojžíšova, 5. kapitola, verš 3. Jak starý byl ve skutečnosti Adam, když mu bylo 130 let? Ptejme se jinak. Když Bůh stvořil Adama, stvořil ho jako 30-letého, 14-letého nebo 45-letého? Nevím, spekulovat se dá všelijak. A když ho Bůh stvořil v podobě odpovídající určitému věku, byl ve skutečnosti opravdu tak starý? Samozřejmě, že ho Bůh mohl stvořit jakkoliv starého či mladého, tedy vyhlížejícího, jako by byl starší nebo mladší. Dovolte, abych podotkl, že touto úvahou se zároveň odpovídá na některé principy spojené s otázkami stáří země. Když někdo řekne, že ty a ty skály jsou staré miliardy let, ve skutečnosti jsou to jen dohady, které se v nejlepším případě opírají o výpočty pocházející z nepřesných čísel. Nikdo to neví. Ale možná, že je Bůh stvořil tak, že vypadají, jako by byly už 2 anebo 3 miliardy staré, povídá náš kazatel. V našem textu je nám řečeno, že když bylo Adamovi 130 let, splodil syna ke své podobě, podle svého obrazu. Sám Adam byl učiněn k obrazu božímu a tento jeho syn, Set nebo Šét, se podobal jemu, Adamovi. A pak si čteme v 5. verši. Po splození Šéta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Věk lidí vyjádřený takovýmihle čísly působí některým čtenářům Bible určité potíže. Nedovedou si totiž představit, jak by vůbec lidský organismus mohl něco takového vydržet. Pokud jste viděli člověka, který přesáhl hranici věku označenou číslem 90, nebo tím spíše číslem 100, řekli jste si zajisté, že je prostě nemožné, aby se někdo dožil 8krát anebo 9krát více. Ano, s ohledem na současný stav populace, nebo na stav, který tu svým způsobem panuje už po několik tisíciletí, je to opravdu nemožné. Ale pokud uvážíme podmínky, jaké zde asi byly před potopou, když uvážíme, že tu nebyl žádný smog, když uvážíme, že nikde nebyla žádná kontaminace žádnými jedy ani jakýmikoliv škodlivinami, když uvážíme, že lidský rod byl ještě geneticky naprosto čistý, když uvážíme, že stres nebyl problémem, neboť lidé měli opravdu dost času, a když uvážíme ještě spoustu dalších věcí, pak snad nebude až takový problém připustit, že lidé mohli žít přece jen podstatně déle, než jak žijeme v této době my, nebo jak dlouho žijí lidé za poslední tisíciletí. Připadalo by mi naivní tvrdit, že když my se takového věku dnes nedožíváme a když si to neumíme nyní vysvětlit, takže lidé prostě tak dlouho nemohli žít. Copak naše podmínky a naše zkušenost je jediným měřítkem pravdy? Mimochodem o změně horní hranice délky věku lidí se v našem textu ještě dočteme. Bůh ji snížil. K následujícím veršům od 6. do 20., které mají tenhle nadpis Kniha rodů Adamových, náš učitel dr. McGee říká: A teď zahájíme procházku hřbitovem. Adam plodil syny a dcery a všech dnů Adamova života bylo 930 let. A co potom? A umřel. V 8. verši čteme, co se přihodilo Setovi. Umřel. Měl však syna jménem Enos. A co bylo s ním? V 11. verši se dovídáme, že umřel.
Ale měl syna Kainana. Jak skončil starý Kainan? Ve 14. verši vidíme, že také umřel. Ale měl syna Mahalele. A cože se stalo s ním? 17. verš nám prozrazuje, že zemřel. Ale i on měl syna, ten se jmenoval Jared. No a ten umřel také, verš 20. Ovšem dřív, než Jared umřel, měl také syna. Jmenoval se Enoch, či jinak přepsáno Henoch, a jeho život stojí za zvláštní pozornost.

Jeho život stojí za pozornost více, než jen v tom, že splodil několik synů a dcer a že pak umřel. Enoch totiž vůbec neumřel. Jestliže celá tato kapitola je jaksi ponurá, jestliže je to procházka po hřbitově, pak toto místo v ní je světlé. O Enochovi či Henochovi je tu nádherné svědectví, které nám může být velkým povzbuzením. Verše 22 až 24. A chodil Henoch s Bohem po splození Metúšelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Zde se udála jedna z nejpozoruhodnějších věcí. Uprostřed záznamů o smrti jedné generace za druhou tu stojí jeden muž, který nezemřel, ale byl Bohem vzat, byl vtržen z této země. O Enochovi je především řečeno, že chodil s Bohem, nebo že chodil stále s Bohem. Jak pozoruhodné a neobvyklé. Jen o dvou lidech čteme, že chodili s Bohem. V následující kapitole se dozvíme, že také Noé chodil s Bohem. Byli to tedy všeho všudy dva předpotopní lidé, kteří žili s Bohem. Vlastně jsou ve Starém zákoně jen dva lidé, kteří nezemřeli přirozenou smrtí, jak tomu říkáme. Jedním je Enoch a druhým je až potom prorok Eliáš v době královské. Enoch je jedním z těch mála lidí, o nichž je v předpotopní době vůbec nějaká bližší zpráva. Je nám řečeno, že si ho Bůh vzal, že byl přenesen, či doslovněji jakoby přeložen. Co rozumíme slovy přenos, či překlad? Překladem rozumíme vyjádření nějakého slova z jednoho jazyka slovem jiného jazyka, aniž by se přitom změnil význam toho slova. Podobně Enoch byl vzat z této země, anebo jinak řečeno byl přeložen. Byl zbaven svého starého těla, které tu měl, a přece si musel zachovat svou individualitu, svůj obsah. Stejně jako překládané slovo si musí ponechat svůj význam. Enoch byl tedy vzat k Bohu, vzat do nebe. Čteme, že Enoch žil 65 let, když splodil Matuzaléma nebo Metúšelacha. A potom chodil s Bohem. Nevím, jakých bylo těch prvních 65 let jeho života. Soudím, že žil docela podobně jako všichni ostatní. A to byla doba poznamenaná velkou lehkomyslností ve vztahu k Bohu a k božím měřítkám na lidský život. Ta lidská lehkomyslnost se stupňovala, až vyvrcholila za dnů Noého. Ale když se Enochovi narodil maličký Matuzalém, nastala změna v Enochově životě. Dítě zřejmě posloužilo v Enochově životě k tomu, že se obrátil k Bohu. Někdy Bůh dá do rodiny dítě a jeho příchod použije právě k takovémuto oslovení rodičů. V následujících 300 let, kdy Enoch chodil s Bohem, splodil další syny a dcery. Až si nakonec čteme, všech dnů Enochových bylo 365 let. Tak dlouho byl na této zemi, ale po těchto uvedených letech tam není řečeno, že by zemřel, jako u jiných. Není řečeno, a potom Enoch umřel. Nýbrž i chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Mám jediný způsob, jak tu událost blíže popsat, povídá náš starý kazatel. Mám ho od jedné malé holčičky, která ten příběh vyprávěla mamince cestou domů z nedělní školy. Povídá, pan učitel nám vyprávěl o Enochovi, jak chodil s Bohem. Maminka se ptá, no a jak to bylo s tím Enochem? A holčička vysvětluje,
Asi to bylo tak, že Pán Bůh měl ve zvyku každý den se u Enocha zastavit a vždycky mu řekl: Enochu, nechceš se se mnou projít? A tak Enoch pravidelně vycházel z domu a chodíval s Pánem Bohem na procházku. Jednoho dne se Pán Bůh zase pro Enocha zastavil a povídá: Enochu, dnes si uděláme delší procházku. Mám toho mnoho, co ti chci vyprávět. A tak šli a šli, až nakonec Enoch povídá: Můj pane, už je podvečer, měl bych se vrátit domů. A Bůh mu řekl: Enochu, teď už to máš blíž ke mně, než k sobě domů. Pojď se mnou. A tak Enoch šel s Pánem Bohem domů. Tolik tedy dětské podání Enochova příběhu. Nevím, jestli byste to dokázali vyjádřit líp. Jinak si myslím, že všechny velké pravdy v knize Genesis mají přímý vztah k budoucím událostem. Usuzuji, že i toto je zobrazení skutečnosti, ke které jednou dojde ve větším rozsahu, že je to předobraz vtržení církve. Před soudem potopou si Bůh Enocha bere k sobě. Podobně věřím, že Bůh si vezme k sobě i církev, dříve než tu nastane doba velkého soužení. Přátelé, náš čas zase vypršel. Pokračování ve čtení první knihy Mojžíšovy si necháme zase na příště.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby tento pořad mohl být i nadále vysílán. Ohlasy můžete psát na mail radio7@radio7.cz a také na profily na sociálních sítích pod názvem radio7.cz. No a o možnostech vašeho zapojení se do podpory Rádia 7 najdete více informací na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Dnešní díl biblického studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a pokračovat v rozboru knihy Genesis budeme v pořadu Světem Bible na Rádiu 7 zase zítra ve čtvrt na 9.

Není divu, že se cítíme tak mizerně, když máme zaprášené Bible. Tak tuhle přímou výzvu nám ve své písni Dusty Bibles dal Josiah Queen. Posloucháte Rádio 7, je krátce před 21. hodinou. Po ní pak přijde na řadu klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou, jejíž pozvání přijal Josef Knoflíček, dlouholetý člen a pracovník armády Spásy. A o čem spolu budou mluvit? O duchovních darech, jakési výbavě pro celý duchovní život. V době, která hodně mluví o spirituální inteligenci, je to téma nanejvýš důležité a vlastně nezbytné. Jaké dary tedy máme k dispozici a jak je správně používat? To uslyšíte už po další písničce po 21. hodině na Rádiu 7.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Rádio 7. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám týden co týden představujeme zajímavé hosty a doufám také zajímavá témata. To dnešní bude věnováno duchovním darům, tedy oblasti, kterou Bible různě pojmenovává, různě specifikuje. Bez darů těch duchovních vlastně jako křesťané a věřící lidé ani nemůžeme žít a sloužit. Na druhé straně mám ten pocit, že v tom občas panuje takový mírný chaos v pojmech. A právě proto bych se ráda tomu dnes věnovala. Se mnou ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády Spásy. Moc tě vítám.
1: Zdravím, taky.
0: Pepu jsem si sem pozvala proto, že jsme spolu už řadu rozhovorů o duchovních darech měli a vedli a vždy to byl pro mě velmi inspirující rozhovor. Tak kdybychom to vzali úplně od lesa, na co jsou vlastně důležité dary?
1: Když jsme sestupovali sem do studia, tak jsem si položil jednu otázku. Možná bych začal tou otázkou. Měl apoštol Petr poznání o duchovních darech? Hned po letnicích?
0: Myslíš to teoretické?
1: To teoretické?
0: Asi vůbec.
1: Ne, a nebránilo mu to uzdravovat, křísit mrtvé?
0: A také mít slovo poznání?
1: Ano, a moudrost. Vést. Tak to není o tom, co o tom všechno vím. Je to o tom, co Bohu dovolím, aby skrze mě dělal. Samozřejmě, protože když budeme číst list Korinským, tak zjistíme, jaký měli Korinťané chaos v těchto věcech, tak potom Pavel napsal ty listy, kde popisuje ty duchovní dary, pojmenovává je nějakým způsobem a mluví o tom, jak je také používat.
0: Když měli chaos, znamená to, že může panovat zmatení pojmů, záměna s jinými věcmi?
1: Určitě, protože když my budeme o něčem mluvit a použijeme nějaké slovo, tak pod tím slovem si každý z nás může představit něco jiného. A důležité je, když lidé spolu mluví, tak by měli mít společně pojmenovaná nebo vysvětlená ta slova. A když jsou lidé spolu delší dobu, znají se, tak jeden druhého zná a přesně ví, co tím myslí, co říká. Ale další ne. Nebo může se nám zdát, že jsme srozumitelní? Všichni jsme srozumitelní, ale ne všem. Vždycky někomu jsme srozumitelní, co říkáme, ale určitě ne všem. A abych byl srozumitelný všem, tak potřebuji to vyložit, pojmenovat nějaké věci společně.
0: O co šlo tenkrát v tom Korintu? Proč tam byl ten zmatek?
1: Můj pohled na to je, že tam lidé se viděli víc v těch darech, než v ovoci ducha. Dali upřednostňovali ty dary, to znamená, chtěli být viditelní. Něco jako je v tom vtipu křesťanovi, který modlí se k Bohu a říká, pane, uzdrav toho bratra, ale udělej to tak, aby všichni viděli, že jsem se za to modlil já. Takže myslím si, že tenhle ten problém byl v Korintu. Že se začali předhánět, že začali, možná ani nevěděli, k čemu slouží ty dary, že mají oslavovat Krista. Nejenom pomáhat člověku, ale oslavit Krista, oslavit Boha. A potom Pavel začne psát o těch duchovních dárech.
0: Ty jsi to zmínil taky ovoce Ducha Svatého. Můžeme ještě právě pro pořádek v těch pojmech specifikovat, co je dár a co je ovoce?
1: Ovoce je důležitější než ten dár. Protože ovoce ducha je charakter, Kristův charakter. A pokud v nás roste Kristův charakter, kterýhož výsledkem je láska Kristova v nás, tak potom k tomu můžeme přidat ty duchovní dary, které máme a můžeme používat, protože používáme v lásce. Protože vrcholem je ovoce Kristova láska. Ta obsahuje všechny, veškeré to ovoce. A pak můžeme se modlit za uzdravení. Můžeme se modlit nebo mít prorocká slova. Ale bez toho ovoce, bez té lásky, Pavel to tam říká, že jsem jenom znějící zvon, dunící a prostě prázdnej. A jak já vždycky říkám, já můžu mít dar uzdravování a přijde za mnou někdo se zlomenou rukou, tak se budu modlit, ta ruka bude uzdravená, ale ve chvíli, kdy mě naštve ten člověk, já se nedokážu ovládat, protože ovoce ducha je sebeovládání, tak mu zlomím druhou. Tak čemu je mi ten dar uzdravování? Vždycky to důležitější je ovoce, ten charakter. A pokud nemám ten charakter, tak ty dary se minou účinkem. A naopak, můžou poškodit, můžou ublížit, můžou rozbít církev.
0: Protože za nimi stojí třeba sobectví.
1: Ano, sobectví, nebo sobecká lidská láska.
0: Je to ovoce ducha a také dary ducha, je tedy zřejmé, že zatím stojí duch boží, duch svatý. Znamená to, že se dary ducha nebo ovoce ducha týkají jenom věřících lidí?
1: Týkají se všech, kteří mají ducha božího. Protože i pojem věřící je musíme si vysvětlit, co je věřící.
0: Ano, co je věřící.
1: Protože každý americký prezident říká Bůh ženy Americe, ale neřekne, kterého Boha má na mysli. A tak každý říká, já věřím Boha, ale koho má na mysli. Těch bůžků je hodně. Může to být nějaká utkvělá představa. Prostě Boha si můžu udělat z čehokoliv a kdykoliv. Takže je třeba říct a věřit tomu. Já si myslím, že v České republice je málo skutečně nevěřících lidí. Myslím si, že většina jsou věřící. A teď jde o to, čemu věříme. Tak, Ducha svatého má, nebo by měl mít každý člověk, který vydal svůj život Kristu. Jestliže jsem vydal svůj život Kristu, tak někteří lidé byli při tom, když to činili třeba nahlas před dalším nějakým bratrem nebo sestrou, tak potom říkali, pane, a prosím tě, naplň svým duchem, nebo duchem svatým. To bylo takové typické. Někteří to neříkali, jenom uvěřili, Ježíše Krista vydali mu životy a pak najednou zjistili, že Bůh k ním promluvá vnitřně, že najednou se něco změnilo, ale nevěděli, co to je. A teprve časem poznali, že byli naplněni duchem svatým. Pro někoho to bylo tak silné, že pro ně to je zážitek na celý život, pro někoho to bylo krok za krokem. To dělá Duch svatý a dělá to s každým člověkem jinak. Neexistuje nějaký předpis, recept, nebo jo, nejde to. A když se člověk modlí třeba o naplnění Duchem svatým za nějakého bratra, který se obrátil, tak člověk musí, mluvím za sebe, když to dělám já, když mě Bůh k tomu vede, že to mám dělat, tak věřím tomu, že ten člověk je naplněn Duchem svatým. I když nemusí nic pociťovat v té dané chvíli. Někteří vnímají, někteří ne, ale vždycky se to pozná časem. A to podle toho ovoce ducha.
0: Že se začne ten člověk proměňovat.
1: Ano, začíná to a většinou to začíná tím, že se dokáže ovládat. Takže já to beru odzadu.
0: Ano.
1: Já věřím tomu, že když roste ovoce, tak roste pomalu, krok za krokem a vyvrcholením všeho toho ovoce je ta láska Kristova. A vycházím z toho, že v Korinském, když Pavel popisuje, co je to láska, tak tam říká, že láska je trpělivá, lskavá, dobrotivá. Všemu věří, nehledá vlastní
0: zájem.
1: Ano, prospěch. A když se podívám na ovoce ducha, tak vlastně to tam je. Takže to beru odzadu, to znamená, láska se dokáže ovládat. Láska je věrná, je laskavá, je mírná, no krotká. Láska je plná víry. Takže když někoho miluji, jak mu věřím, láska přináší pokoj. Takže ty všechny věci potom vyústí a můžu říct, ano, já mám Kristovu lásku. A v té chvíli, protože je napsáno, že Duch svatý dává těm božím dětem dary podle toho, jak sám chce, tak v té chvíli, když jsem dostal ten dar, když jsem uvěřil, protože to duchovní dar je to z Ducha svatého, a začnu ho používat, a nemusím vědět, jaký to je. To prostě praxi v životě poznám. Bůh může mi dávat, budu někde bez lékaře a někdo onemocní. Nemám šanci jinak, tak prostě říkám, tak se modlí a Bůh uzdraví. A najednou zjistím, že to funguje, že něco mám, jako prožívám přitom něco. Nebo řeším nějakou těžkou situaci a potřebuji moudrost. Pro mě musím poznat, poznání mít do té situace. A je rozbor té situace, ale boží rozbor, ne lidský, abych to viděl z vrchu božíma očima. A pak říkám, tatínku, a jak to mám vyřešit? Dej mi moudrost. A jakoby se říká, Šuberte, prosím, že dostanete moudrost. Takže je to o tom, že to je o životě. Není to o tom, jak se to naučím, jak jdou ty dary za sebou, který je důležitější nebo není. Ale je to o tom životě s Kristem a těch situacích, do kterých mě staví a najednou to ze mě vychází. A možná jsem si nikdy nemyslel, že budu mít dar proroctví, ale já budu s někým mluvit a ten člověk řekne, ty mluvíš z ducha, to ke mně mluví a potvrzuje mi to, co mi řekl Bůh. To je dar proroctví už. Většinou máme představu o toho starozákonního proroctví. Bůh mi řekl a sešleme oheň z nebe a jedno s druhým. Ne, novozákonní proroctví je jiné. Především proto, že v Novém zákoně každý věřící může přijít k Bohu a Duch Svatý k němu může mluvit. Takže když za mnou někdo přijde a chce, ptá se mě, no, neřekl ti něco Bůh? Jo, pro toho člověka, říkám, ty běž za Pánem a ptej se. Jo, volej Duchu Svatému, když teda chceš slyšet. Takže si spíš myslím, že to není o tom, může to být, jako nevylučuju to, ale ve většině případů to není o tom, že přijdu za někým a řeknu, ty máš dělat tady toto, Bůh mi řekl, že máš dělat toto, že máš takhle a takhle a takhle, ale je to spíš o tom, že Bůh chce potvrdit to, co už vložil do toho člověka. A to je důležité.
0: Tolik tedy na úvod dnešního povídání o duchovních darech. Se mnou ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
0: V dnešním pořadu máme důležité téma duchovních darů. Mým hostem ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Hodecová. Pepo, ty jsi tady hodně zdůrazňoval vliv a působení Ducha Svatého, když tedy mluvíme o duchovních darech, mluvili jsme také o ovoci. Ale existuje něco jako přirozené dary, nejenom ty duchovní?
1: Ano, každý má nějaký přirozený dar. A ten je také od Boha. Říká se, zuhry dáno v apatice nekoupíš. A někdo má zručnost, prostě na co šáhne, to se mu daří, to je dar. Kdyby to nebyl dar, tak se to můžu naučit nějakým způsobem získat, ale já třeba jsem to nikdy nezískal. Jo? Za co jsem šáhl, tak jsem většinou zkazil a musel to někdo opravit. Ale někdo má hlas od Pána Boha.
0: Nebo hudební sluch.
1: Hudební sluch a podobně. A teď jde o to, co ten člověk s tím udělá. Tak jako když jsem řemeslník a něco se mi daří, nebo maluju, nebo obrazy, nebo podobně, tak buď tím můžu sloužit Bohu, nebo nebudu sloužit Bohu. A samozřejmě potom, když ten člověk se rozhodne pro Boha, uvěří a má ten dar, tak Bůh to začne ještě zkvalitní, nebo to prostě zlepší. Ale hlavně do toho najednou přijde Duch Svatý. A ten dar se umocní. Ten dar se umocní, že najednou, když ten člověk začne zpívat nebo něco dělat, tak člověk ví, že tam je ještě něco jiného, jako přidaná hodnota Ducha Svatého, který ke mně promlouvá skrze to.
0: A to nejde nahradit nijak jinak? Cvičením, pílí, rozhojňováním toho talentu?
1: Já to vysvětlím. Hraju na klavír. Hraju na klavír a když vezmu sebe, tak já nemám příliš sluch, nemám rytmus, takže když něco chci tak hrát, tak se to musím tvrdě nadřít a pak mám trému, že to zkazím. Jo, protože to mám nadřené. Ale můj kolega, třeba Igor Mamojka, ten si sedne ke klavíru a hraje. Věci slyší třeba na chvilku a hned to hraje a má to v sobě. A takhle bych to přirovnal. Takže bez ducha, ten dar bez ducha jako já, že to nadřu. I ten Karel Gott musel chodit opilovat ten hlas. Měl učitele, to samé Lucie Bílá. Oni přijdou do stádia, kdy když chtějí být skutečně dobří, tak musí školit ten hlas. A tak jako ten klavirista musí cvičit a cvičit. Ale když je v tom Duch Svatý, tak je to jakoby přirozené, něco takové. A tak to myslím, teď nemyslím na tyhle dary, ale mělo by to být ve všem. Když je tam Duch Svatý, tak jsme přirození, jsme normální, jsme boží. a nemusím to pitvat. Ten řekl o tom toto, ten udělal tady toto, tak je to napsané. Protože první křesťané to neměli. Oni prostě milovali člověka, milovali Krista na prvním místě a Bůh řekl, tak se za něho modli, modlili se za uzdravení a byl uzdravený nebo zkříšený. A nebo nebyl, protože to není zase o nás.
0: Pojďme tedy přímo k těm duchovním darům. Existuje v Bibli nějaký komplexní výčet darů, abychom se byli jistí, že tohle toto spadá do nějaké kategorie?
1: Duchovní dary, těch je 9, když to vezmu ten kompletní výčet, je to v listě Korinským a ve 12. kapitole, můžeme to tam číst. A pak samozřejmě můžeme nacházet různé dary během celé Bible. Za dar se počítá i to, že člověk dokáže žít sám v celibátu. Štědrost, také duchovní dar. Lidé jsou nesmírně někteří jako štědří, že se to nedá ani pochopit. A to také je vyprodukované Duchem Svatým. Je spoustu věcí, možná 90, bychom jich našli možná i víc v Biblii, ale takových duchovních darů, o kterých dneska mluvíme, tak je 9. No, v té 12. kapitole Korinským. A já vždycky říkám, když se na to čtu, tak se rozdělu do 3 kategorií. První kategorie, tak to jsou takové ty moudrost poznání. Pak je tam uzdravení, zvláštní dar, protože Boží uzdravení vždycky myslí celého člověka. Není to nemoc, ale je to i vymítání. Ano, k tomu patří. Protože Bůh myslí na celého člověka. Na jeho ducha, duši a i tělo. A to patří všechno k tomu uzdravování. Samozřejmě pak tam je činění zázraků, pak je tam činění zázraků a víra, protože bez toho to nejde. Je to zvláštní, protože i víra je duchovní dar. A my si můžeme říkat, já jsem věřící, tak mám ten duchovní dar.

0: kolem kterého se mění situace a mění se atmosféra, tak je smutný z toho, že někdo jiný se modlí za uzdravení a ten člověk je uzdravený a mu to nefunguje. Ale mu funguje to, že se mění atmosféra. A nemusí to fungovat tomu, kdo se modlí za uzdravení. Takže i toto je důležité vidět u duchovní daru, že každý člověk věřící je nasměrován trošku jiným směrem. A zase to dělá Duch Svatý. Určitě my bychom chtěli být univerzální, chtěli bychom mít všechny dary. V té poslední skupině určitě potom proroctví a mluvení v jazycích a výklad jazyků. Ale je to o Bohu, co dává, je to o Duchu Svatém. Duch Svatý rozdává, jak sám chce.
1: Takže nejde si vyprosit nějaký dar?
0: Pavel říká, abychom usilovali o vyšší dary. Ale který je ten vyšší? To láska. Tam nepíše. Ale říká, ten největší je láska. A když mluvíme o lásce, tak se zase vracíme k ovoci Ducha Svatého. Ty duchovní dary, to je nástroj, který bychom měli, by měl křesťan používat. Je to z ducha a je to pro duchovní boj. Je to o duchovním boji. Já, když je někdo nemocný, tak mu nedávám léky, ale modlím se. To je duchovní záležitost, to je duchovní boj. Modlitba je duchovní boj. A duchovní dary jsme dostali proto, abychom mohli bojovat v duchu. Věcma, abychom mohli nebojovat proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem zla. Porazit ďábla moudrostí boží. Oslavit moudrostí církve, oslavit Boha. To je přesně o tom ty duchovní dary.
1: Já možná přečtu ten úryvek, ať tedy tady máme jakýsi základ, ze kterého vycházíme. Budu číst od 7. verše 1. listu do Korintu, to je 12. kapitoly. Tady Pavel píše, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako je tělo jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Myslím, že ten důležitý důraz u tohoto výčtu je, že jsou dány zvláštní projevy, ale ke společnému prospěchu.
0: Ano. Proto si myslím, že křesťané nemají všechny dary na jedno, jako jeden, protože by nepotřeboval ty druhé. Ale vemte si, že máme církev, seš v církvi a teď se řeší nějaký problém. Tak jeden má dar poznání, který může rozpoznat ty věci, kde ten problém je. První základní rozpoznání, jestli je to duchovní, nebo jestli je to z Boha, nebo to není z Boha. Může udělat rozbor nějaký, jak to vidí Bůh. A pak co s tím? Tak druhý má moudrost. Jako při modlitbách mu Bůh zjeví, co s tím, jak moudře s tím naložit, jak to udělat. Prorok, který tam je, tak to potvrdí nějakým slovem, které Bůh mu dá. Tak to funguje. Nebo by to mělo fungovat. Myslím si, že problém, který máme, je ten, že buď máme strach používat tyto dary, aby nebyly zneužité a podobně. A nebo o nich ani nevyučujeme v církvi, protože máme strach, že by se začali používat a byl by chaos a zmatek. Někdy to přináší chaos a zmatek. Ale neopravňuje nás to nevyučovat o tom, co Bůh dává. Ale když už se to vyučuje, tak by se mělo vyučovat o tom, jak je používat.
1: No, ten strach, který jsi zmínil, vlastně rozumím, protože ten zmatek a chaos ve shromáždění, kdy třeba mnoho lidí přes sebe mluví v jazycích, do toho vykřikuje někdo nějaká proroctví a podobně, to je opravdu zmatek, který v člověku, nebo alespoň ve mně, abych byla konkrétní, působí určitý neklid. Tak jak správně tady používat dary?
0: Pavel to říká. Všechno má svůj řád.

0: jazyky, které si zmínila, že se všichni modlí v jazycích. Spoustu lidí a spoustu církví se modlí v jazycích, ale není výklad. Málo kdy je výklad. Ale jak může být výklad, když se všichni přes jeden přes druhého modlí? Je to stejné, jako by se lidé modlili v čínštině, v ruštině, v angličtině, ve francouzštině, křičeli by jeden přes druhého v těch jazycích a někdo by ti řekl, no a teď mi prosím tě řekni, za co se modlí. I kdyby si znala všechny ty jazyky, tak prostě to nedáš dohromady, protože je v tom chaos. A Pavel říká, když se někdo modlí v jazycích, vystoupí a modlí se. A jestli má někdo výklad, za co se modlí, tak prostě vystoupí a řekne ten výklad. A pak jsou tam ostatní, kteří rozlišují, jestli to bylo z Boha nebo nebylo z Boha. A to samé s proroctvím. Takže to má řád. A samozřejmě můžu se modlit v nějaké menší skupince. Všichni se můžeme modlit za něco v jazycích a my se někdy nevíme, za co se modlíme. To je dobře. Protože kdybychom věděli, za co se modlíme, tak bychom se nemodlili. Protože někdy Duch Svatý se modlí za nás a za to, aby byly odstraněné z našeho života věci, které si chceme držet. Takže my bychom se za to nemodlili, protože to chceme držet. A nebo někdo jiný. Takže jsou věci, za kterým nerozumíme, ale buduje nás to vevnitř. A moje zkušenost je, že lidé, kteří věřící, kteří se modlí v jazycích, a třeba, nevím, stráví hodinu. Po těch jazycích se můžu modlit celý den. To nikoho neruší, když se modlím v duchu nebo potichu. Tak ti lidé, kteří se modlí v jazycích, tak rychleji rostli než ti, kteří se nemodlili v jazycích. Duchovně rostli víc. A Pavel to tam popisuje, že ty jazyky jsou pro náš růst. Protože Duch Svatý se modlí za něco, co my nevíme. Často je to o těch našich změnách. Ale jsem opatrný na to, když se křičí jazyky a jo, ten zmatek, jak si popisovala v církvi. Někoho to může zasáhnout, protože si říká, co to je, to je nemožné, ale říkám, já dneska z těch zkušeností nechci říkat, že něco není možné, nebo není úva je všechno možné, takže, ale z praxe vlastně vím, že by to mělo být tak, jestli chci, aby byl výklad jazyku, tak nemůže se modlit celý sbor a jeden přes druhého. Musí to být jeden člověk, který se modlí v jazycích a výklad bude, protože já věřím, že v církvi jsou lidé, kteří ten dar mají. A pokud dostane odvahu to říct, tak je to skvělé a naučí se to. Naučí se potom rozpoznávat, co je z ducha a co není. My se to musíme učit. My se musíme naučit rozpoznávat, co je z ducha a co ne, co je od nás.
1: A co slouží tomu společnému růstu.
0: Ano. Měli bychom to mít v sobě. Jako my se to nenaučíme, že to budeme číst tolik a ten, že máme 9 darů a ty jsou tady tyhle a tyhle. My potřebujeme žít s Duchem Svatým a je to přirozené. Nebudu přemýšlet, teď použiju ten 9. nebo 8. a nebo tady tohle. Ne, jako je potřeba se za něco modlit nebo je třeba něco řešit. Tak se budu za to modlit a najednou zjišťuju, že buď mi Bůh dává k tomu slovo, nebo poznání, nebo mám vložit na někoho ruce, modlit se za uzdravení. A nebo se začnou dít kolem věci, zázraky. Mění se atmosféra. Přichází finance, kde nebyly. A možné je sehnat. To patří k tomu, to je taky ten velký zázrak. A nepřemýšlím na tom, jakým darem to bylo. Že nad tím začnou příliš myslet a přemýšlet nad tím rozdělovat, tak většinou se přestanou dít věci. Ale Pavel to tam musel popsat, abychom to chápali. Ale nepopisuje to tam proto, abychom se tím dál zabývali, pitvali to a prostě dělali s tou těžkou teologii. Ne, abychom věděli, o co se jedná. Abychom prostě běžně používali.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o duchovních darech, je důstojník armády spásy Josef Knoflíček. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také Kateřina Hodecová. Teď se budeme zabývat jednotlivými těmi dary, abychom z nich dělali těžkou teologii, ale proto, abychom opravdu porozuměli, co tím apoštol Pavel mínil, když je takhle sepisoval. On píše: Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu. Tedy slovo moudrosti, slovo poznání. Jaký je rozdíl mezi slovem moudrosti a slovem poznání?
0: Už jsem o tom mluvil. To poznání je vidět věci božíma očima, vidět je z vrchu. A umět rozpoznat ty věci, nebo poznat ty věci, jaké jsou, o co se jedná a podobně. A dneska to je hrozně důležité. My jsme šli do studia, tak jsme se bavili i o věcech politických a o volbách a podobně. Ale když se na to podívám z vrchu božíma očima, najednou dokážu rozpoznávat, kdo mě tahá za nos, kdo mě lže a kdo ne. Kdo slouží Bohu a kdo neslouží Bohu. To prostě je poznání. Ale když to budu dělat jenom lidsky, tak mě to vytočí, dostanu hořkost, dostanu zlobu na někoho a nenese to boží ovoce. Takže poznání je o poznání situací, o poznání věcí, ale božíma očima, z vrchu. Tak, jak to vidí Bůh.
1: Mně to ale tady velmi souvisí s tím slovem moudrosti. K tomu to logicky vede, ne?
0: No, ta moudrost už je o tom, co s tím udělat. Jak s tím moudře naložit. Protože když je problém nějaký a řeší se v církvi problém, řeší se v rodině problém, tak potřebuji moudrost k řešení. Nestačí mi jenom ten rozbor, nestačí mi jenom to poznání. To poznání mě samotné nevede k tomu, abych věděl, jak božím způsobem s tím naložit. Ale moudrost je dána od Boha, že vím, co mám dělat, jak to mám dělat, co mám říct. Často, když slyším od někoho moudrost boží, tak mě to zasáhne. Mám jednoho kolegu, který nestudoval nikdy, nezná cizí slova, nezná spoustu věcí, ale často dostává tu moudrost od Boha do situací. A je to viditelné, že to je od Boha, že to není z něho. Jak naložit, jak řešit věci, jak se vypořádat s věcmi a podobně. A nejenom, ano, to je z Boha. To je z Boha. To je boží návod na to, jak mám mluvit, co mám dělat a bude to dobré.
1: Ono se to těžko popisuje, ale vlastně si taky uvědomuju řadu situací, ve kterých někdo něco řekl a všem nám přítomným bylo jasné, že to bychom prostě nevymysleli.
0: Nebo ještě jinak bych řekl, že to poznání je umět pojmenovat věci a ta moudrost je, co s nima dělat. Nebo jak je využít.
1: Další dar, který je tu zmíněn, je dar víry. Mnoho lidí se brání, že oni ten dar nemají. Je to na Bohu, že jim ten dar nedal, je to vlastně jeho vina. Jak to je s darem víry?
0: Každý máme špetku víry.
1: To ano, ty prostě... jsi mluvil o tom vlaku, který ta víra zastaví.
0: Ale jsou situace, kdy potřebujeme skutečně tuhle tu víru do těch situací, ale ta je, my bychom ji chtěli, ale nemůžeme ji mít, protože to přichází z Boha. To je ta boží víra, ano, do situací. A není o tom, že člověk, jo, bylo by skvělé, kdybychom v té víře takové té boží mohli chodit 24 hodin denně. Ano, to by se děly věci. Jo, to by nám ohřela voda kolem dřeva a vše, jo, jako u Eliáše, oltáře. Ale my to dostáváme většinou, zase je to můj názor, jako nemusí se mnou lidé souhlasit. Dostáváme to do situací. A tak, jak jsem říkal, někdo to dostává do speciálních situací, někdo získává peníze tímhle tím způsobem pro církev. A je to nadpřirozené. Je to nadpřirozené. A oni jdou ty peníze, se mu hrnou, na co šáhne to prostě. A on tomu věří a přijde to přesně v poslední chvíli, v poslední minutě. Jiný má tu víru od Boha danou k tomu, že jsem říkal, mění atmosféru, kamkoliv přijde, tak se něco změní, tam prostě padnou hradby. Ano, padnou hradby v srdcích, padnou hradby myšlení, něco se mění. A on nemusí nic říkat. Je to tam, to je prostě. A jiný to má, že se to promítne do uzdravování. Já jsem o tom vyprávěl už několikrát, když se mi stalo, já mám teda svoje zuby, akorát nikdy zapomenu, kam si je položím. Takže já jsem měl vždycky problém se zubama. Modlil jsem se to a lidi se za mě modlili. Vždycky tam muselo být vytržen, protože jsem měl paradentózu. A nějak jsem přestal věřit na to, že se budu modlit za zuby a budu uzdravené. A jednou se mi stalo, když jsem sloužil ještě v Ostravě, že za mnou přišla holčička z rodičí a měla nateklou pusu a prosila mě, abych se modlil za zuby její. A já jsem říkal, tatínku, ty máš smysl pro humor. Za mnou posíláš děvče. Mě, za mnou, jo. Ale poslechl jsem a modlil jsem se a to děvče bylo uzdravené. Hned. Ale pak tam byla celá fronta zástupu těch lidí, kteří měli strach ze zubaře. Ale fungovalo to. Po tu dobu to tím prvním jakoby se něco nastartovalo a pak to fungovalo po celou dobu, co jsem se modlil. Ale pak už to nefungovalo zas. A já nevím proč. Tak jako je napsáno, že Bůh ty dary dává, jak sám chce, taky jakoby i on spouští v nás. Duch svatý je spouští. A ta víra je to, že vlastně přesto ten vlak nejde. Fakticky to je tak silné, že prostě člověk na to vsadí svůj život. Že se něco stane, nebo se něco uděje a podobně. Je ochoten vsadit svůj život. No to mám taky svědectví ze svého života. Nevím, jestli mohu?
1: No, jo? Poslouchám.
0: Protože jsem byl zavřený. Většinou lidi to o mě ví a seděl jsem si 9 let v kriminále. A když jsem byl naposled zavřený, to už jsem byl věřící. Byl jsem ve vazbě a protože jsem věděl jako křesťan, tak jsem všechno přiznal a říkal jsem Bohu, radši budu s tebou ve vězení, ale s tebou a budu tady kolik, třeba 10 let nebo celý život, než venku bez tebe. To bylo takové mé, čemu jsem došel. Já jsem v té vazbě četl 10 hodin denně Biblii. A ono to přišlo takovým stylem ke mně. To si nemyslím, že slova, která jsem říkal, byly jakoby má lidská, že, ale vedlo to duch. Často vede duch svatý naše ústa, že vyznáváme něco Bohu, nebo že mu něco slibujeme nebo dáváme. Pak jsem byl ten soud a byl jsem odsouzený. A dostal jsem tenkrát 3 roky a já jsem říkal, když jsem šel k tomu soudu, já se nebudu odvolávat. Prostě jsem vinen, všechno jsem přiznal. Prostě přijmu, jak to je. A najednou sám sebe jsem slyšel, že se odvolávám. A to bylo, jako bych se na sebe díval z boku někde a neříkal jsem to já. Jako šel to z mých úst, ale prostě neříkal jsem to já. A pak mě odvedli zpátky do cely, prostě mi přemýšlel, co se děje, co se stalo. A Bůh mi řekl, že mě propustí. No a uběhl nějaký čas, odešel jeden advokát, ten se mnou už nic nechtěl mít, jak jsem se odval, protože říkal, že to byl velmi nízký trest na to, co mám za sebou. A došlo to až k soudu, tomu odvolacímu. A Bůh mi řekl, že půjdu domů. A najednou přišla taková víra od Boha, já jsem si všechno zbalil, těm lidem, co se mnou byli zavření tam, tak jsem řekl, to si nechte, tady mám zvolené věci, pro mě přijde bachař, pro ty věci, já už se sem nevrátím. Bůh mi řekl, že dneska jdu domů, tak já jdu domů. A oni se smáli jako nesmysl, protože jako recivirista a ještě jsem dostal málo, tak jak bych mohl být propuštěný. Přišli jsme k tomu soudu, najednou tam byla obhajkyně, mladé děvče z apoštolské církve a říká, pane Knoflíček, no uvidíme, co bude, možná něco dají dolů, možná ne, ale když tak to budeme řešit, až budete ve vězení. Já jsem říkal, paní doktorko, ale Bůh mi řekl, že jdu dneska domů. A prostě jdu domů. Proběhl ten soud, nevím, co jsem říkal, mluvil jsem hodně nahlas, ale nevím, co jsem říkal. A když nás dali pryč, že se poradí, tak na té chodbě ta doktorka říkala, no, vypadá to dobře, nějaký měsíc by mohli sundat a pak uvidíme. Já jsem říkal, ale já jdu domů, mě Bůh řekl, že dneska jdu domů, prostě já nevím jak, ale jdu dneska domů tady vůbec. No a přišlo vyhlášení rozsudku a ta soudkyně říkala, uznali jsme vás vinným, ale soud upouští od potrestání, jste volný. A já jsem potom, to bylo Brně, a já jsem chodil celý den potom Brně, no možná 2-3 dny jako opilý. Ale to nebyla víra moje. To prostě tam vložil Bůh. do mě Duch Svatý. A já tomu říkám, že to je taková víra od Boha, že přes ní vlak nejede. Že jste, no, že jsi ochotná položit až svůj život.

0: V dnešním pořadu se věnujeme duchovním darům a konkrétně jejich výčtu, tak jak je apoštol Pavel zapsal do 12. kapitoly 1. listu do Korintu. Rozebírám je spolu s Josefem Knoflíčkem, důstojníkem armády spásy a mým dnešním hostem v tomto pořadu. My jsme v předchozím vstupu končili darem víry. A kdybych tedy měla v tom výčtu Pavlovi pokračovat, tak následuje dar uzdravování. Tomu asi každý rozumí, že se to děje nějakým způsobem v modlitbě nebo v skládáním rukou, že ten člověk má prostě cosi tedy nadpřirozeného a zpřítomňuje boží uzdravování. Dá se to tak popsat nebo máš jinou definici?
1: Musíme si uvědomit, že uzdravování není jenom o nemocech, ale patří tam také vysvobozování, vymítání a podobně, protože to je uzdravení člověka jako celku. Myslím si, že my máme takovou utkvělou představu, že ten, kdo má ten dar, tak musí přijít, vložit ruku a modlit se a ten člověk bude uzdravený. To tak být nemusí. Jako my často v těch duchovních darech, protože někde jsme někdo četli, někde jsme někoho viděli, jak se to dělá, tak máme tendenci si to přisvojit stejně.
0: A napodobovat to.
1: Ještě jsem neviděl, že by někdo plival na zem, dělal bahno a natřel oči slepému. To jsem ještě neviděl, ale myslím si, že kdybychom prozkoumali takové myšlení člověka, tak mnohé to napadlo určitě, když viděli slepé. My nemusíme dělat tak, jak to je. Jako to uzdravení může přijít a nemusím se nikoho dotknout. Nemusím na nikoho vkládat ruce, nemusím se modlit nahlas. Může přijít jenom tím, že do člověka přijde takové milosrdenství. Zase z Boha, milosrdenství z Ducha svatého. A řekne, vstaň a choď. Nemodlil se Petr za to, řekl, to, co mám, to ti dám, vstaň a choď. A chromý vstal. My si vždycky děláme nějaké představy o něčem. Takže vstaň a choď ve jménu Ježíše Krista. On nevěděl, že má dar uzdravování. On nemluvil o daru uzdravování. On mluvil o tom, co má z Ducha, co má z Krista. A měl Krista, měl jeho Ducha a mohl říct, v jeho jménu vstaň a choď.
0: A jak se to tedy liší od následujícího daru působení mocných činů?
1: Tak mocné činy jsou rozpolcené moře Mojžíše, zastavení řeky Jordánu, aby mohli přejít.
0: Utišení bouře.
1: A nemusí to být tak dramatické. Nám se stalo, že jsme šli evangelizovat, měli jsme plánovou evangelizaci na jednom místě a když jsme vyjížděli, tak průtrži mračen všude. A to bylo nad Ostravou, průtrži mračen. A všude to hlásili, že to bude. Ale my jsme jeli. My jsme prostě věci naložili a jeli jsme na to místo v Ostravě. A když jsme tam dojeli, tak jenom na tom místě nepršelo. Všude i nepršelo. Ale tam nepršelo. A byli tam lidi kolem. A když evangelizace skončila, když jsme se rozešli, někteří tam uvěřili, někteří přemýšleli nad tím, tak tam začalo pršet. Ale není to jenom o službě. Když jsme se vzali s manželkou a byli jsme na svatební cestě, tak jsme také zažili, že prostě bylo škaredé počasí, pršelo a my jsme se chtěli projít. Jako novou manželé, chtěli jsme se držet za ruku a projít. A jak jsme šli, tak najednou Bůh před náma rozevíral to nebe, nebo ty mraky, abychom viděli nebe a sluníčko, a za námi to zavíral. Takže Bůh dělá věci, aniž bychom třeba někdy prosili takové věci. Jo, jako to jenom proto, že nám chce udělat radost.
0: To, ale to, co popisuješ, dělá Bůh, ale tady je to jako dar člověku.
1: Všechno, co dělá člověk, jakékoliv dary používá, tak to dělá Duch svatý. A používá to, nebo dělá to skrze člověka. To je možná jedna z věcí, proč lidem věci nefungují, že si myslí, že to dělají oni. A vede to k píše, vede to... Zvláštní, každý se cítí prorokem, ale místo, aby pozbudil lidi, tak jim potom ubližuje. Bůh dělá věci.
0: A na co je vlastně takový dar působení mocných činů? Aby lidé žasli?
1: Třeba, může být. Aby byla vzdána sláva Bohu. Aby bylo vidět, že tohle se mohl dělat jenom Bůh, že to je zázrak. Ne člověk, on to udělal skrze člověk. Ale proto, aby byl oslavován Bůh. A jestli si to přivlastníme, tak máme problém. Možná si to neuvědomíme, že máme problém, ale vzali jsme něco, nějakou slávu Bohu a přivlastnili jsme se. A to dělal ďábel. Kousek po kousku bral tu slávu, která patřila Bohu, bral na sebe. Proto byl svržen.
0: Pojďme k dalšímu daru, tím je proroctví. Ty už si to říkal, že proroctví pro lidi po Kristu je trochu něco jiného než před Kristem.
1: Ano, protože před Kristem Duch Svatý byl dán výjimečně někomu. Nějakým konkrétním služebníkům, králům izraelským. Ale jako křesťané, kteří vzali svůj život Kristu, tak my si to možná neuvědomujeme, máme nárok na Ducha Svatého. Máme nárok, aby v nás přebýval Duch Svatý. A pokud ho nemáme a nepřijali jsme Ducha Svatého, tak je napsáno, kdo nemá ducha, tak není Boží, není Kristův. A tak když mám Ducha Svatého, proč žádám proroctví, co se má dít ke mně? Proč bych to měl žádat? Každý z nás může prorokovat, protože máme ducha. Akorát nevím, možná to je strach, možná to je nevědomost. Možná to je neznalost toho, jak k nám Bůh promlouvá. Proto když na mnou někdo přijde, jako pošlu za Duchem Svatým, pošlu ho za Kristem, ať se na to zeptá.
0: No přesto je tady o tom daru proroctví řeč, tak co to znamená?
1: Co to znamená? Už jsem řekl, že jsou výjimky, kdy Bůh mu řekne, abych šel za někým a řekl toto, udělej nebo toto a to. A to možná jsem, když jsem byl hodně mladý křesťan, tak jsem to dělal a zneužíval jsem. To je zneužívání toho daru a někdy manipulace. A někdy to může být skutečná pravda. Ale zase to musím rozpoznat, abych neublížil. Když dostanu slovo od Boha, potřebuji vědět, co s ním mám udělat. Možná to je proto, abych se za toho člověka modlil, ne abych za ním šel a řekl mu to. Mám vědět, kdy mám za ním jít. Má zkušenost je taková, že většinou je to slovo na pozbuzení a posilnění. Slovo, prorocké slovo by mělo pozbuzovat a posilovat církev a člověka. A když se jedná o člověka, tak většinou je to pro potvrzení toho, co Bůh nám říká. Že úplně nějaký cizí člověk přijde a řekne něco, co nám potvrdí, co už jsme slyšeli v duchu. A nás to má pozbudit. Ano, posilnit v tom rozhodnutí nebo v té cestě. To je jedna věc. Druhá věc je to, že když přijdu k člověku a nemusím říkat, Bůh mi řekl, nebo to já to nemám moc v lásce, protože když člověku řeknete a tohle, co mi řekl Bůh, nebo Bůh toto říká, tak už tomu člověku nedáváte jinou šanci. Buď vám řekne ano, anebo řekne běž pryč. Ne, takhle ne. A přijdu za někým, mám něco říct. A to slovo, které říkám, v tom člověku něco uvolňuje. Boží jednání do budoucnosti. A uvolní nějaký kamínek, ze kterého se stane za 2-3 roky lavina, a mění to jeho život, vstupuje do nějaké služby. Často se mi stávalo, a jsem tím známý v armádě, že prostě jsem viděl nějaké lidi, chvilku jsem s ním mluvil, a Bůh mi ukázal, že to budou služebníci v armádě, že to budou důstojníci. A já jsem jim to řekl, nebo jsem to řekl nikomu jinému. A oni skutečně, u někoho to trvalo 13 roku. U někoho to trvalo rok. U někoho 5 let. Ale stali se všichni důstojníky. Pro ně to bylo potom takové potvrzení, nebo pro někoho jiného to bylo potvrzení. Ano, to už jim bylo řečeno, prorokováno, že budou. A oni říkali, ne, já jdu úplně jiným směrem. 13 roku to trvalo.
0: A co se v tobě děje? To prostě najednou máš v hlavě myšlenku, kterou rozpoznáš jako Bohem danou?
1: Takhle to funguje, když se modlím v jazycích. A to může být i obraz. Nemusí to být myšlenka, může to být obraz. A funguje to podobně jako výklad. Ale co se týče proroctví, prostě dostávám slova od Boha, že je slyším. Začínalo to, když jsem chtěl, my se musíme naučit slyšet Boha, co je z Boha a co je ze mě. A pokud nezačnu sloužit tím darem, tak se to nenaučím. Často můžu říct nesmysl. Ale proto musím být opatrný, abych neublížil. Musím začít na něčem, co Bůh mi nedá něco, co bych, abych někoho skutečně poškodil hodně. Musím být velmi opatrný, protože jsem na začátku možná i někomu ublížil. Že jsem neuměl to říct, že jsem to neřekl úplně přesně a dneska jsem velmi opatrný v tom. Zaprvé neříkám, Bůh mi řekl, a říkám, že vnímám, co Bůh mluví, že vnímám, že si myslím, že je to z Boha. A většinou mi to potom ti lidé potvrdí. Pokud mám něco konkrétního a je to takové, co by člověk měl udělat nebo neměl, tak to většinou přichází k lidem, kteří mě už znají, kteří mě důvěřují, kteří už v vozovkách mé prosy mají vyzkoušené. Ale úplně k lidem, kteří jsou čerstvě v církvi nebo vůbec nemají poznání, tak člověk má být, má to přistupovat s láskou a zase se vracíme k ovocí ducha. Protože když jdu k někomu s láskou, tak je to poznat v tom slově. Samozřejmě, když je to něco, co Bůh chce někoho napomenout, což se mi nestalo mnohokrát, málo kdy, možná 5x, 6x za celý život, tak to musím vyřídit přesně tak, jak to Bůh říká.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Další dar, který je tu popsaný, je rozlišování duchů. Na co je to potřeba? A kdy je to potřeba?
1: To základní je, jestli je to z Boha nebo ne. Jestli je to duch Boží nebo to není. To je důležité. A když to není z Boha, tak už to dál nerozebírám, protože to duch toho a duch toho a duch toho. Proč se zabývat ďáblovými služebníky? Mám jim přikázat, aby odešli, prostě je zastavit, mám, jo, a mě jedno, kdo to je. Někdy to člověk zjistí, většinou to rozpoznávají, když někdo byl pod manipulací, tak rozpozná ducha manipulace. Když někdo žil ve smilstvu, pro mě, tak to rozpozná ducha smilstva. Ale pořád jsou to ďábelské věci. Takže to důležité je věc, co je z Boha a co není z Boha. Co je z Ducha Božího a co není. A někdy to nedokážeme rozlišit. Protože ďábel se převlíká za anděla světla. Jako, on se dá dobré věci. Někdy přichází s Božím slovem. Teď jako k Kristu přišel s Božím slovem. Je psáno. Jo? A nebo ne, to říká Ježíš, je psáno to, ale přichází prostě s Božím slovem. Jo, cituje tam Boží slovo. A vůči nám taky může někdy citovat Boží slovo. A my potřebujeme rozlišit, co je z Boha a co není. To je ten základ. A pak ty další věci, když to není z Boha, tak to už nechávám na každém. Jo? To záleží na tom, čím procházel ten člověk, kde to má. Ale nějak bych se s tím nezabýval. Prostě to není to z Boha, tak běž pryč. Já jsem z začátku, když jsem se učil poznávat, co je Boží a co ne, tak jsem nějakou modlitbu. Když mi něco přišlo, nějaký nápad a podobně, někdy to používám taky, ještě dnes, tak Pane Ježíši, pokud to není z tebe, z tvého ducha, ať ta myšlenka nebo ty věci odejdou. A ty jsme u víry, protože musíte věřit tomu, za co se modlíte. A já věřím tomu, že to odejde. A také to tak funguje. Když to je z Boha, tak to zůstane. A když to není z Boha, tak to odejde.
0: Poslední dvojice. Dar mluvit ve vytržení a dar vykládat, co to znamená.
1: Dar mluvit v jazycích. To je úžasné, protože já jsem nikdy neměl dar na jazyky. Dnes neumím anglicky. Ale modlím se v jazycích. Na jiném místě potom, kdybyste se modlili jazyky andělskými, že tam je potom v 13. kapitole, a to je přesně ono, kdybyste se modlili jazyky andělskými, nebeské jazyky taky někde. A to už jsem o tom mluvil, ty jsou dané především proto, aby když se modlíme, nevíme, za co se mají, nebo jak se máme modlit, můžeme se modlit v jazycích. Spoustu věcí, často nevím, jak se modlit za situace. Tak se začnu modlit v jazycích. A někdy mi přijde právě ten obraz a najednou vím, za co se modlím. Někdy mi přijde slovo, za co se modlím. A někdy mi nepřijde nic, ale vím, že se mám modlit v jazycích dál. Ale to se modlí Duch Svatý skrze nás. Skrze naše ústa. Je to nesmysl. Normálně je to nesmysl v lidských očích. To se může vyprodukovat jenom Duch Svatý. A to mě vede k tomu ostatním těm darům. Všechno se vším souvisí tam. Stejně je to s ostatními dary. Nic já nemůžu vyprodukovat. Já si můžu myslet, že mám dar nějaký duchovní. Může něco fungovat, ale všechno to je, že to vyprodukuje Duch Svatý skrze nás. To nejsou naše dary, to jsou dary Ducha Svatého, který jedná skrze nás. A co se týče jazyku, vždycky na to upozorňuji. Tam je napsáno, že každý dává, dává Duch Svatý, jak sám chce. A ne tam na začátku, když si četla ty verše, tak tam je napsáno, že jednou dal toto a jinému toto a dalšímu tady toto. Tak se vždycky stavím proti tomu, že poznám člověka, který je naplněn Duchem Svatým tím, že se modlí v jazycích. Já s tím nesouhlasím. Měl by se modlit, ale není to podmínkou. Protože jestli je někdo naplněn Duchem Svatým, poznám podle ovoce Ducha Svatého. Ne podle daru. Poznal jsem lidi, protože jsem byl v církvi, uvěřil jsem v církvi, kde se běžně modlil v jazycích, kde to bylo podmínkou. Říkali, že když se nemodlím v jazycích, tak nemám Ducha Svatého. Ve dvou takových církvích jsem vyrostl. Ale vím, že mnozí z těch lidí, kteří se tam modlili, nemnozí, ale prostě byli lidé, kteří se modlili v jazycích a nemodlili se v jazycích. Oni prostě to dělali, že to je jazyk, aby prostě nevypadali blbě mezi ostatníma. Tak jsem s nima o tom mluvil. A to vede k pokrytectví lidí. A přitom to tak není napsáno v písmu. Já jsem to nikde neviděl v písmu. Ale zažil jsem se s jednou svou kolegyní, když jsme sloužili na Zelovém domě v Praze, tak já jsem se vždycky na začátku se modlili před skupinkama, před shromážděním a jsem se modlil v jazycích. A na to nebyla schopna nikdy přijmout. A já jsem nic nevysvětloval, nic jsem neříkal. A asi po dvou měsících najednou jsem modlil v jazycích a říkám, to snad ne. Ona se modlila taky v jazycích. Je to na Duchu Svatém.
0: Tady apoštol Pavel vlastně v závěru té 12. kapitoly o tom i píše. Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky. Dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
1: A ještě to končí tím, že vlastně je to proroctví k ničemu potom, když uvidíme tváří tvář Krista, že všechno to je k ničemu, on to všechno pomine. Ale láska vytrvá. A to je to nejdůležitější. To je to nejdůležitější. A v té lásce musíme sloužit. A znovu říkám, apoštol Petr sloužil úžasným způsobem a neměl ani ponětí o duchovních darech, dokud Pavel nezačal psát. Mít Krista v srdci, milovat Ježíše a říct mu, pane Ježíši, tu jsem a použij mě, jak ty sám chceš. A budeme se divit. Když mu to dovolíme, vždycky říkám, dovolme Duchu Svatému, aby s námi mohl dělat, co on sám chce. Uvidíme zázraky, uvidíme změny atmosféry, uvidíme dostatek financí, uvidíme obrácené lidi, uvidíme uzdravení. Je to o lásce ke Kristu a nechat se použít.
0: Říká Josef Knoflíček na závěr dnešního pořadu. Moc ti děkuju za všechno, co jsi s námi tady sdílel. Díky za tvou moudrost.
1: A rád bych říkal, že to jsou moje zkušenosti. A Bůh je originál, s náma jedná. Takže každý může mít jiné poznání a jiné zkušenosti. A říkám to, co jsem prožil.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Mějte se pěkně a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: A někdy příště, to už může být tuto sobotu ráno v 8 hodin při další premiéře Klíčového slova na Rádiu 7. Kateřina Hodecová si tentokrát do studia pozvala Luboše Filipa z organizace Hope for Kids, moderátora podcastu Otoč to, který se zabývá výzvami online světa, vztahy s dospívajícími a cestami k vzájemnému porozumění. A řeč bude o tom právě, jak porozumět dnešním mladým lidem a jak s nimi mluvit o citlivých tématech. Ještě jednou opakuji, klíčové slovo v sobotu v 8 hodin ráno na Rádiu 7. Teď už máme krátce po 22. hodině, stále je čtvrtek 15. října a u mikrofonu Rádia 7 Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy Manželů Dolejších Plavčík Žán. Ve druhém dílu nahlížíme na královský dvůr Ludvíka 14., kde probíhají intriky a boj o moc. Jak do toho zapadá příběh šlechtice Jeanne de Conti, který sledujeme, to uslyšíme od čtvrt na 11.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 otevíráme druhý díl knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. Na královském dvoře Ludvíka XIV. Probíhají intriky a boj o moc. Markýz de Louvois, bezohledný ministr války s fanatickou nenávistí k Huguenotům, usiluje o zrušení ediktu Nantského. Hodlá k tomu zneužít proces s Jeanem de Conti, jehož námořník Cartier obvinil z kacířství a vlastizrady. Na scéně se objevuje šlechtic Robert de La Salle, který stejně jako Jean přežil ztroskotání lodí Třenka.

prvního setkání, kdy Ludvík XIV. Ukázal Kolbérovi mladíka s dlouhou napudrovanou parukou, oblečeného s onou okázalou marnivostí tehdejší doby, a prohlásil: tohle je mladý Letelier, pane, největší parádník u dvora a budoucí ministr války. V té chvíli se vždy chladný a naprosto korektní ministr financí, jemuž dvořané přezdívali kamenná tvář, oproti svému zvyku pousmál a poznamenal: myslel jsem, že vaše veličenstvo ráčilo přijmout nového učitele tance. Král se tenkrát smál, až se ohýbal v bocích, jenomže v markízi Louvois se Colbert spletl a syn tehdejšího ministra mu jeho poklonu nikdy nezapomněl. Královská komora, již jako vždy předsedal na vyvýšeném místě Ludvík XIV., právě vyslechla zprávu o Cartierově zatčení a podstatnou část jeho výpovědi v podání protihugenotsky laděného pana de Solignac. Samozřejmě, že jeho projev vyvolal v sále nemalou odezvu, do níž Louvoisova rozhořčená slova zapadla jako přesně načasovaná bomba. Colbert, který byl na nevybíravé způsoby ministra války zvyklý, čekal, až se ovzduší v sále uklidní, a pak se s nehybnou tváří obrátil na vyčkávajícího Louvois. Rád bych se pana markýze zeptal, co měl na mysli o ním vaši igenoti. Všem zde přítomným pánům je dozajista známo, že nejsem o nic horším katolíkem než kdokoliv z nich. Mně je známo pouze to, že se reformovaných neustále zastáváte, odsekl de Louvois. Důvody, které mě k tomu vedou, nejsou ovšem věroučné, nýbrž zcela praktické, pane markýzi, takže ono vaši bych si vyprosil. Říkáte praktické důvody? Přejel si Louvois palcem po knírku. Pak nám tedy prosím vysvětlete, jaký praktický význam má pro Francii její rozdělení na dva tábory. A to už vůbec nemluvím o skutečnosti, že tito míru milovně se tvářící beránci jsou den ode dne opovážlivější a drzejší. Včera potopili loď, dnes bouří Languedoc a zítra potáhnou na Paříž. Colbert sledoval ministrův teatrální výstup s obvyklým neproniknutelným výrazem ve své nepříliš hezké tváři. Jako muž, který žil dlouhou dobu u dvora, dovedl velice dobře odhadnout, co se za celým počínajícím křižáckým tažením proti igenotům vlastně skrývá. Vysoké šlechtě se nedostává prostředků na nesmírně nákladný život, který vedou, a tak pošilhává po nemalém majetku reformovaných. Čím vyšší cíle, tím nižší pohnutky, přemítal znechuceně Colbert, když naslouchal Louvoisovým nabubřelým frázím. Rozdělená Francie je slabá Francie, opakoval ministr již poněkolikáté svůj oblíbený slogan a tleskl přitom dlaněmi, aby svým slovům dodal patřičný důraz. Nezakročíme-li rázně dnes, připravíme si v budoucnosti problémy, které nám nabídla k vidění Anglie. Nelze přece připustit, aby se v zemi roztahovali lidé, kteří... Pane de Louvois, skočil rozjetému ministrovi do řeči Ludvík XIV. Možná, že do jisté míry chápeme vaše pobouření, ale jinak si podobnou formu vyjadřování schovejte laskavě do svého sídla v Telie. Markýz, který po tomto ostrém napomenutí zrudl, se snažil vykoktat něco na svou omluvu, ale předešel jej kardinál Iber. Sire, uklonil se směrem ke králi. Jako věrný sluha boží, který již po řadu let nese těžké břemeno náročného úřadu v církvi, znepokojení pana ministra chápu. Já sám jsem přišel na toto zasedání s úmyslem vznést před vámi stížnost, k níž mne opravňují události odehrávající se v současné době v některých provinciích. Z poetů Bearnu, Gene a Languedocu přicházejí téměř denně poplašné zprávy,
znepokojující všechno katolické

duchovenstvo. Mezi obecným lidem, vyšším stavem i šlechtou se šíří rychlostí morové nákazy kacířské učení nesené takovými bludaři, jako jsou Luther, Calvin, Hus nebo takzvaní kazatelé pokání, jimiž není nikdo jiný než puritáni a kvakeři z Anglie. Igenotští pastoři bezostyšně ponoukají lidi k neposlušnosti nejenom vůči kněžím a biskupům, ale jako nejvyššímu představiteli církve v této zemi i proti vám, veličenstvo.

0: Iber mluvil rozvláčně a dlouho, prokládal svou řeč nejrůznějšími hrůzostrašně znějícími historkami, které přítomné panstvo přijímalo s afektovanými projevy zděšení a při nichž Louvois pokyvoval hlavou, jako by tím chtěl povědět, vidíte, neříkal jsem vám to snad. Svou rozsáhlou řeč zakončil kardinál důrazným varováním a předliknavým přístupem k danému problému, který hrozí přerůst ve skutečný požár, nebude-li včas a správným způsobem hašen. Včas a správným způsobem, posmíval se v duchu Colbert. To by nepochopil jen imbecil, k čemu se snaží krále dotlačit. Vrchní intendant si přestal všímat toho, co se kolem něho děje a povídá, takzvaně vypnul. Hluboce se ponořil do svých úvah a do přítomnosti jej vrátilo až nezvyklé ticho v sále. Ještě než se stačil zcela vzpamatovat, zaslechl králův mírně pobavený hlas. Slyšel jste, pane Colbert, otázku, kterou vám položil pan de Louvois? Přiznám se bez mučení, že nikoli, veličenstvo, zareagoval pohotově vrchní intendant. Ale od chvíle, kdy pan markýz převzal úřad ministra války po svém otci, mluví neustále o jednom, takže pro mne nebude nikterak obtížné uhádnout, co jej asi zajímalo. Omlouvám se, ale nějak mne to povídání kardinála Ibera uspalo. Colbert spokojeně vyčkal, až v poradním sále utichne vlna veselí, které svými slovy rozpoutal, a pak o malinko zvýšeným tónem hlasu pokračoval. V poslední době se ke mně doneslo, že jsem jistou skupinou lidí u dvora nazýván lidumilem. Zatím ještě nevím, zda tím mám být polichocen či uražen, avšak pravda je taková, nejsem lidumil, pánové, a už vůbec ne i genocký advokát, kterého se ze mě někteří pokoušejí udělat. Snažím se pouze co nejlépe zastávat svůj úřad, protože jsem králi přísahal, že budu na tomto místě dělat vše pro blaho a rozkvět Francie. Samozřejmě, že zdaleka ne všechno se mi v minulosti povedlo a v současnosti vede, tak, abych mohl být beze zbytku spokojen. Pokud se jedná o můj vztah k reformovaným v naší zemi, předmětu ničím neopodstatněné zášti některých z vás, pak bych zde rád poznamenal, že je ryze praktický. Faktem ovšem zůstává i to, že si mnohých igenotů velice vážím pro jejich vysoce morální způsob jednání, jež, jak se tak dívám kolem sebe, dnes mnohým chybí. Nedovedu sice posoudit nebezpečí hrozící ze strany protestantů katolické církvy, ale čísla, která mám k dispozici já, hovoří jednoznačně v jejich prospěch. Igenotská šlechta spolu se svými poddanými plní státní pokladnu z více než 60% a svou poctivou prací zajišťuje hospodářský rozvoj Francie.
1: Počkejte, Colbert, vy tvrdíte, že ta jejich šlechta pracuje?
0: Tvářil se nevěřícně výstředně oblečený chlapík s obrovskou parukou, v níž se téměř ztrácel jeho drobný obličej s výrazně ženskými rysy. Byl to rytíř de Lorraine, homosexuál, milenec králova bratra Filipa Orleánského.
1: Nezlobte se, pánové,
0: otočil se de Lorraine na přísedící.
1: Ale jako urozeného člověka mě uráží, když slyším, že si francouzská šlechta špiní ruce prací.
0: Ohrnul pohrdavě nos a přitom se kolem sebe rozhlížel s výrazem člověka, který vyslovil kdo ví jakou moudrost.
2: Omezenec,
0: otřásl se s nechutí Colbert, ale přesto se na milence Filipa Orleánského s přehnanou roztomilostí usmál.
1: Možná, že i pro vás, vážený pane, by bylo užitečné a poučné, kdybyste si na vlastní kůži zkusil, co stojí vaše hýření a pelešení se ve Versailles. No tohle? Zatvářil se de Lorén dotčeně, ale v zápětí na to se klokotavě rozesmál.
0: To je přece skandál, pánové, skandál.
1: Byli bychom vám vděční, pane de Lorén, zasáhl do slovní potyčky Ludvík XIV., kdybyste se vyvaroval hovořit o věcech, kterým nemůžete rozumět. Vaše rodová příslušnost vám sice dává právo zasedat v tomto kruhu, ale my jako král vám v něm bereme právo mluvit. Dokončete prosím svou myšlenku, pane Colbert.

0: Podstatné již bylo řečeno, sire. Změřil si intendant s uspokojením schlíplého šlechtice. I genocká otázka je prostě velice úzce spjata s hospodářskou stabilitou této země a zavdáme-li protestantům důvod opustit Francii, bude tato stabilita více než citelně narušena.
1: Dobrá, jak ale chcete řešit otázku kacířství? Zaútočil opět Iber.
0: Jsem peněžník, nikoli teolog, nestál Colbertovi za pohled kardinál.
1: Jako syna církve by vás snad přece jenom mělo zajímat, že je ve vážném ohrožení.
0: Jsem pracovně zcela vytížen, což vám může dosvědčit samoveličenstvo, odmítal Colbert další diskuzi. Nezbývá mi tedy než doufat, že se podobnými záležitostmi bude zabývat někdo jiný a rozumný.
2: Vy vidíte situaci pouze ze svého zúženého pohledu, vybuchl Iber, jehož okázalé přehlížení ze strany vrchního intendanta dráždilo. Pokud byste se však těmito problémy zaobíral hlouběji, zjistil byste, že nejde jenom o peníze. Nebo si snad přejete, aby naši zemi stihl osud Anglie, kde král a šlechta otáleli tak dlouho, až se nakonec vlády ujal Cromwell?
0: Tak daleko snad situace ještě nedošla.
2: Díky bohu, přisvědčil kardinál. Ale mohla by.
0: Na druhou stranu, začal opatrně Colbert, který si uvědomoval, na jak tenkém ledě se pohybuje, připomínali Anglii, nelze přehlédnout, že právě díky puritánům zaznamenalo ostrovní království jistý hospodářský rozmach.
2: Myslíte si snad, že katoličtí věřící nejsou něčeho podobného schopni?
0: Kdepak, to bych si nedovolil, odrazil intendant Iberův lačně vyčkávavý pohled. Ale čísla v účetních složkách jsou pro mne neoddiskutovatelná.
1: Vraťme se ještě k té Anglii, pane Colbert, a pokusme se odhalit, v čem vlastně spočívá skutečná příčina momentální hospodářské prosperity. Rozhovořil se opět ze široka, jak to měl ve zvyku, kardinál. Jako synovi jediné a pravé církve se mi o tom nemluví zrovna nejlépe, ale já osobně vidím onen důvod v tom, že Angličané jednoduše naházeli své katolické spoluvěřící do moře, přičemž ti, kdo chtěli zůstat, byli nuceni změnit vyznání jednou větou. Anglie je jednotná ve víře, což je základ, od něhož se odvíjí vše další, což nás náš pán nevyzývá, abychom byli jednoho ducha a jedné mysli? Rozhodně nevidím jako špatné vzít si z Angličanů příklad a usilovat o podobnou jednotu, jakou mají oni ve Francii. Na rozdíl od pana Colberta se domnívám, že momentálně by této jednotě nejvíce prospělo zrušení ediktu Nantského. Kardinál Iber domluvil a klidně se posadil na své místo, aniž by si všímal vzrušených výkřiků, jež se po jeho projevu ozvali. Jenom ti, kdo mu seděli nejblíže, si mohli povšimnout, jak se mu na výrazné pleši perlí velké krůpěje potu. To však mohlo mít na svědomí i vedro v místnosti. Colbert v duchu s uznáním ocenil kardinálovu odvahu a přitom si uvědomil, že začít mluvit o Anglii byla z jeho strany neodpustitelná chyba. Tak vida, kam až jsme se dostali, od jedné potopené lodi v Atlantiku, převaloval v hlavě otráveně. Co pak asi jeho eminenci odpoví král? Jenže Ludvík XIV. Se k údivu všech pouze maličko pousmál a pokynul rukou.
0: Nenechte se rušit v dalším vyměňování názorů, pánové? V té chvíli se však v zasedací síni královské komory nenašel nikdo, kdo by měl chuť panovníkově vůli vyhovět. Jistě, o zrušení ediktu Nantského se nezávazně mluvilo v kuloárech, nad sklenkou burgundského či za zavřenými dveřmi některých kanceláří a pracoven, ale tohle bylo něco naprosto jiného, což si uvědomovali všichni přítomní, včetně Louvoisa. Ten nakonec, jakoby proti své vůli, se přece jen zvedl a prohlásil: mám pocit, pane kardinále, že na podobné radikální řešení nenastal doposud čas. Snad by lidé, jichž se tato věc týká, měli nejprve dostat příležitost konvertovat. Jistě je vám známo, pane markýzi, pokračoval Iber v dobře zinscenovaném představení, že tuto možnost mají již od doby panování otce našeho současného veličenstva Ludvíka XIII.
1: Zajisté, eminence, a i když vámi vyslovený návrh jednoznačně podporuji, přesto se domnívám, že by bylo nanejvýš správné dát kacířům možnost k pokání.
0: Byl bych velice špatným duchovním, sklopil pokorně oči kardinál, kdyby mě ve skutcích milosrdenství měl předčít ministr války.

Komedianti, hodnotil pečlivě nastudované role Colbert. Žel Ludvík XIV. Si na rozdíl od něho na podobné dramatické výstupy potrpí. Divadlo miluje a občas je i sám hraje, na jevišti i politické scéně. Vrchní intendant zachmuřeně naslouchal a mlčel. Bylo mu těžko. I když věděl, že král bude ještě nějaký čas váhat, cítil již teď hořkost porážky. Byl snílek, když doufal, že se mu podaří překlenout propast náboženské nevraživosti, panující na jedné i druhé straně, a zachránit tak Francii před nezadržitelným ekonomickým krachem, který již ze stejných důvodů postihl mnohé státy Evropy. V tu chvíli však zaregistroval, že na druhé straně sálu povstal muž v uniformě francouzského maršálka. Poznal Sebastiana Leprestre, markíze de Vauban, velice moudrého a mírného člověka, jehož úsudku si Ludvík XIV. Nesmírně cenil a vážil. Sire, uklonil se de Vauban králi. Víte o mně, že nade vše miluji vaše veličenstvo a společně s ním i Francii. Proto mi dovolte, abych se právě za ni dnes přimluvil. Pokud vyženeme i genoty. Kdo tady mluvil o tom, že bychom je chtěli vyhánět? Vyjel neomaleně na maršálka Louvois. Vy jste snad něco podobného slyšel? Pokud vyženeme i genoty tím, že jim budeme násilím vnucovat jiné vyznání, přehlédl nezdvořilé markýzovo jednání de Vauban, zbavíme tuto zemi soli. Maršálek se chtěl posadit, ale to již vyskočil kardinál Iber, jako by ho píchla vosa. Soli? Říkáte soli, pane? Jak tomu máme, prosím, rozumět? Pro vás jako duchovního by na tom nemělo být nic k nepochopení, eminence, odvětil kardinálovi klidně de Vauban. To pravděpodobně připomínáte tu skutečnost, že se igenotům podařilo skoupit všechny licence na provoz solivarů v této zemi. Hrál Iber nechápavého. Nebo máte doopravdy tolik drzosti, že narážíte na jedno z Ježíšových podobenství? Není snad nutné hned volit tak silná slova, eminence. Dobrá, tak já vám tedy něco o té vaší soli povím, milý pane. Stěží se ovládal kardinál. Víte například, že v poetu ta vaše sůl země napadla nedávno dům jednoho z duchovních správců tamní diecéze a nebýt pohotového zásahu vojska, byl by ten sluha páně dávno po smrti? Ovšem, že to vím. A pokud jste vy měl možnost zabývat se tímto a dalšími politováníhodnými případy stejně podrobně jako já, zvýšil maršálek hlas, pak vám jistě neuniklo, že tento ubohý kněz nutil i genotské věřící konvertovat způsoby vhodnými pro katovy pacholky. On nejenže vyhrožoval lidem šibenicí, on je také byl a násilím odebíral děti, které posílal na převýchovu do okolních klášterů. Můžete se potom divit, že jeho oběti dostanou chuť zapálit mu střechu nad hlavou. Když tak rád citujete písmo, pane de Vauban, odtušil ledově kardinál. Pak jistě znáte i jeho příkaz přivádět kacíře na pravou víru jakýmkoliv způsobem, třeba i strašením. Vždyť nic není na tomto světě tak důležité, jako vytrhnout hříšníka z moci pekla. Maršálek Ibera vyslechl, ale rozhodl se už neodpovídat. Kardinál byl vlivný a mocný člověk, jehož nebylo rozumné nadměrně dráždit. Konečně, lidé přece mají hlavu od toho, aby přemýšleli, a pokud přemýšlet nechtějí.
Sůl země, bručel si uznale Colbert, tenhle maršálkův výrok si bude muset zapamatovat. Křivonohý Iber se tváří, jako když poliká švába. Louvois dělá, že neslyšel. A královi se točí kolečka v mozku. Ale stejně nepochybuje o tom, že se té smečce podaří panovníka Francie uštvat. Sůl mimo jiné v otevřené ráně pálí a možná, že právě tohle je ten pravý důvod, proč Huguenoti vzbuzují takovou nelibost. Oni jsou prostě jiní. Vzhledem k tomu, co se děje všude okolo, čistější a svatější. Copak by někdy huguenotští pastoři jednali jako například mniši z řádu svatého Bernarda v Amiens, kteří zneužívali 9letá děvčátka, až několik z nich zemřelo? A raději nemyslet na další zvrhlosti, o nichž se pouze s hrůzou šeptá. Vždyť i on sám zaslechl výrok, že skutečný život začíná ve Versailles teprve po půlnoci. Sůl země. Prozatím ji nikdo nepostrádá, protože zde je. Vždyť skutečnost, že chybí, si člověk uvědomí teprve ve chvíli, kdy ji nenajde ve slánce. Vrchní intendant Colbert se zcela pohroužil do svých myšlenek. Seděl se skloněnou hlavou a zůstal tak ještě dlouho poté, co všichni ostatní už zasedací místnost opustili.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudebním doprovodem opatřil Tomáš Najbrt. Pokračovat čtvrtou částí budeme na Rádiu 7 jako obvykle zítra 15:15.

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efeským 5, 15 až 17.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

A máme tu poslední hodinu čtvrtečního večera 15. října, kdy vás vysíláním Rádia 7 provází Daniel Zeman, který teď mikrofon pomyslně předává Petru Vaďurovi a jeho hostu Mireje Ryškové v pořadu Ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V našich relacích vám nabízím nahrávky rozhovorů, které jsem dělal v uplynulých letech s našimi předními biblisty a teology. Rozhovory se vždycky týkají nějakého konkrétního biblického textu. Dnes bude naším hostem docentka Mireja Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Novozákonník, autorka řady knih a výkladů spisu Nového zákona. Budeme přemýšlet nad dvěma biblickými texty z knihy Skutků, ale nejprve z Lukášova evangelia. Přečteme si úryvek z 19. kapitoly, verše 28. až 42. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii, u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: Pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: Pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přesně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Tolik biblický text. V Lukášově evangeliu si čteme, že Ježíš se blíží k Jeruzalému, že jede do Jeruzaléma. Je to leitmotiv celého toho evangelia. V podstatě od 5. kapitoly je to cesta, kterou Ježíš absolvuje, a tady jsme se konečně dostali k cíli. Proč je ten vjezd do Jeruzaléma tak podstatný, že se vine vlastně celým tím evangeliem?
1: Lukášovo evangelium je vlastně z velké části pojato jako cesta. Člověk se dává, tedy člověk v zastoupení učedníků se dává s Ježíšem na cestu, aby dospěl do cíle, kterým je Jeruzalém. A my v tom našem úryvku vidíme, že Jeruzalém, do kterého Ježíš spěje, má dvě stránky. Na jedné straně tedy Ježíš je vítán, a to tím zástupem, který ho doprovází. Ono to není zas tak, že ho vítají všichni, kteří jsou v tom Jeruzalémě. A na druhé straně Ježíš se dívá na to město s určitým zármutkem, a to hlubokým zármutkem, protože ví, co bude následovat. On si nedělá žádné iluze a není nijak zaslepen tím radostným vítáním svých učedníků, eventuálně tedy těch, kteří se k ním připojují. Trpkost toho, co vlastně bude následovat, podle Lukáše zažívá v té otázce farizeů nebo v té připomínce. Má napomenout své učedníky, aby se chovali slušně a neprokazovali mu úctu, která mu nenáleží. A Ježíš dobře ví, že Jeruzalém je místo, kde je chrám, kde je to centrum svatosti, uctívání ve velesvatyni chrámové, a zároveň ví, že toto město se minulo s tím svým povoláním, že čas spásy, který se k němu sklání, toto město odmítá.
0: Lukášovo evangelium není psáno pro čtenáře, kteří by byli moc poučení o židovské historii, takže Lukáš se dost často vyhýbá tématům ryze židovským. Vysvítá to zejména, když srovnáme evangelium Lukáše s Matoušovým evangeliem. Ale přesto tento úryvek jednoznačně míří k tomu starozákonnímu kontextu. Jsou tam i některé úryvky, citáty ze Starého zákona a už vůbec to město Jeruzalém je vnímáno jako skutečné centrum. Proč to je tak důležité, že i v tom Lukášovi, který píše tedy nepoučeným čtenářům, je to nutné takto zdůraznit?
1: Tak i když Lukáš píše nepoučeným čtenářům, tak přeci jen píše čtenářům, kteří nějakým způsobem navazují na židovskou historii. On má takové velmi zvláštní pojetí času nebo pojetí času, které jsme od něho převzali, totiž čas zaslíbení a čas naplnění. Ten čas zaslíbení, to jsou vlastně dějiny do Ježíše, a to nejenom dějiny židovské, ale i dějiny světové. Lukáš má neustále na zřeteli to, že ty světové dějiny patří do těch dějin zaslíbení. Ta zaslíbení samozřejmě byla nejvíc a nejlépe vyjádřena v židovském písmu, ale vztahuje se to vlastně na všechny národy. Ta univerzální perspektiva je pro Lukáše hrozně důležitá. A tak vlastně i ti pohané, i ti jeho adresáti jsou zataženi do těchto dějin spásy. A to zaslíbení se tedy naplňuje v Ježíši a ten čas, který následuje po Ježíši, a nemá na mysli tedy jenom ten jeden okamžik, ať už je to okamžik narození nebo ukřižování, ale vůbec tedy to, že Bůh přichází na zem jako člověk a vlastně pro člověka se dává k dispozici, tak ten čas naplnění se potom vztahuje na všechny lidi a vztahuje se samozřejmě historicky na Židy, je tedy historicky svázáno s Jeruzalémem, ale vztahuje se potom na všechny dál. Ten čas naplnění, to je tedy doba církve, doba křesťanů, to je naše doba. My žijeme tedy v tom čase naplnění toho, co Bůh měl v úmyslu se svým lidem, totiž nabídnout mu svou blízkost.
0: My tady máme jeden krásný příklad toho, jak se vychází z toho starého a převádí se to trošku do toho nového, to je to oslátko. Zdánlivě ten motiv je naprosto nepochopitelný a banální a navíc na mě osobně působí trošičku jako taková pohádka, už, že to je oslátko a že tam Ježíš přesně říká, jak to proběhne a on se to opakuje potom přesně tak to proběhlo. Lukáš přece musel ten motiv tam vložit s nějakým záměrem.
1: To je velmi důležitý motiv, jeden z takových poměrně vzácných motivů ve Starém zákoně. Ten motiv pochází z prorocké knihy Zachariáš z 9. kapitoly. A jde o to, že Ježíš přijíždí do Jeruzaléma ne jako ten, kdo ho chce dobít, nýbrž jako ten, kdo přichází v pokoji a míru, v radosti a pokoře. A to je tedy ten obraz krále, který vyjíždí nikoliv na koni, jako hrdina, jako král.
0: Jako dobyvatel,
1: nýbrž ten, kdo vyjíždí tedy zcela pokorně na oslátku. A to je tedy velmi důležitý motiv i vzhledem k té dobové problematice. Možná, že to je důležitý motiv i vzhledem k naší dobové problematice. Totiž Ježíš není dobyvatelem se zbraní v ruce. Nýbrž je to člověk, který obrací lidské srdce. A to je tam důležité. A proto nemůže tedy přijet jako ten vítěz. Navíc, a to se tedy vine celou tou 19. kapitolou, Ježíš je velmi realistický ve vědění toho, co ho očekává, a nedělá si žádné velké iluze a nechce, aby si dělali iluze také jeho učedníci. To znamená vítězství boží, vítězství nad zlem. To není vítězství, které se dobývá se zbraní v ruce, které se dobývá mocí, ať už politickou nebo mocí peněz. Nýbrž je to vítězství, které se dobývá pokorou a službou.
0: Lukášovo evangelium je zvláštní ještě z jednoho úhlu pohledu. Lukáš nezatěžuje příliš své čtenáře geografickými detaily a pokud už používá nějaký ten pojem z zeměpisu, tak většinou ten pojem je symbolický, ať už to je ten Jeruzalém, o kterém už jsme mluvili, nebo je to Jericho, kde je známý Zacheus a uzdravený slepec. A tady se objevuje v tom našem textu Olivová hora. A zase čtenáři Starého zákona vědí, že Olivová hora není jenom tak nějaká obyčejná hora, ale že má určitý symbolický význam. Můžeme si trošku připomenout, o čem vlastně ten motiv Olivové hory by mohl být.
1: Motiv Olivové hory, pokud já se dobře pamatuju, je tedy spojen s útěkem krále Davida z Jeruzaléma, když byl vyhnán svým vlastním synem, který stáhl ruku po královském titulu a nechal se tedy provolat krále a David ze strachu před ním utíká právě přes Olivovou horu pryč. Je to místo, které tedy geograficky leží naproti chrámu, z něhož je tedy dobrý pohled na chrám, a které se tedy stává posléze také místem, kde Ježíš se dívá zpátky na Jeruzalém s onou skepsí, nebo skepsí možná s tím zármutkem v srdci, protože ví, že přes svou pokoru a přes tu otevřenost srdce a přes ty nejlepší úmysly, přestože je v něm přítomný Bůh, který se nabízí, on bude se svým posláním odmítnut. A to je asi to nejtěžší, co ho sužuje. A proto tedy nad Jeruzalémem skutečně pláče. Když dneska přijede poutník do Jeruzaléma, tak je tam tedy chrám právě na Olivové hoře, který se jmenuje podle toho, že Ježíš nad Jeruzalémem zaplakal.
0: Vy jste tady uvedla, že jeden král odchází přes Olivovou horu. My tady teď máme popsáno, že se jiný král a potomek Davidův, jak písmo ukazuje, takže se do Jeruzaléma naopak vrací. A prorocké texty nám také ukazují, že jednou by mělo podle těch eschatologických výhledů právě tudy přes Olivovou horu se vracet to triumfální vojsko, které bude vysvobozovat Jeruzalém. Ta Olivová hora se má rozdělit ve dvě a má tam vzniknout to údolí, kterým projde ta vítězná armáda. Takže král ve své vládě a tady najednou král jedoucí na oslátku. Motiv krále jste nám už trošku přiblížila, ale jak si představit Ježíše jako krále?
1: Já si myslím, že historický Ježíš všechny tyto tituly odmítal, že totiž nechtěl být pozemským králem, nechtěl právě proto se nazývat mesiášem, protože to, jak sám sebe pojímal a to poslání, které naplňoval, nemělo s těmito lidskými představami prakticky nic společného. Právě proto tedy sahá k prorockému gestu a vztahuje se k textu, který je poměrně ojedinělý, totiž k tomu pokojnému příjezdu krále do Jeruzaléma. Celé pašijové vyprávění a už u Marka se vlastně vyrovnává s tím problémem, že Ježíš je a není král. Ježíš je a není mesiáš. Ježíš samozřejmě je král a mesiáš, když se díváme od konce jeho historie, když se díváme od kříže, ale není král a mesiáš, když to hodnotíme o němi pozemskými představami. A já si myslím, že i pro nás je důležité uvědomit si, že být králem a mesiášem, že to neznamená to pozemské vítězství. To je ten rozměr křesťanství, který je neustále tím kamenem, přes který se klopítá. Protože samozřejmě, a o to víc, když Ježíš z mrtvých vstal, my bychom chtěli, aby platilo to, co je tady napsáno. Na nebi pokoj a sláva na výsostech, vlastně podobná slova známe ze zvěstování pastýřům. Tak bychom chtěli, aby být křesťanem znamenalo zároveň, že už tady nebudou žádné problémy a že když budou problémy, tak Bůh učiní zázrak a nás ty problémy minou nebo nás těch problémů vytáhne. Jenomže právě ten Ježíšův příběh ukazuje, že tomu tak není, že to, že Bůh je na straně člověka, že ta sláva, která je na nebi, to vůbec neznamená, že tady na zemi to bude všechno hladce, tak, jak bychom si přáli a jak bychom chtěli.
0: Svatý týden, velikonoční týden, začíná květnou nedělí. co ten týden vlastně říká, jaké je jeho poselství?
1: Poselství svatého týdne je vlastně, abychom se skutečně obrátili a abychom začali vidět věci z té druhé strany. Mě tady znovu napadá ten Ježíšův pláč nad Jeruzalémem, abychom si uvědomili, že to není pláč jenom nad Jeruzalémem, nad tím, co kdysi bylo, že je to pláč nad každým z nás, nad naším městem, nad naší církví, nad naší společností, že Ježíš znovu a znovu musí plakat, pokud nepoznáme čas svého navštívení. A ten svatý týden, to je vlastně prostor pro to, abychom poznali čas Božího navštívení, abychom se zamysleli nad tím, co je skutečná hodnota a kam nás Bůh naším životem, kam nás vede, kam to všechno směřuje, abychom taky možná svoje ztráty nepovažovali za skutečnou prohru, nýbrž abychom ty ztráty tak jako Ježíš viděli trochu v jiné perspektivě. Možná, že ty ztráty se na konci našeho života ukážou jako naše největší vítězství. Možná, že to, co považujeme v životě za svoji životní katastrofu, a zase bych to nechtěla nijak zlehčovat a říkat, že lidské utrpení je něco, nad čím můžeme mávnout rukou, ale možná, že se nakonec ukáže, a možná se to ukáže až v perspektivě toho setkání s Bohem, že to bylo něco, co vydalo ohromné plody.

Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes posloucháme nahrávky rozhovoru s Mirjou Ryškovou. Dosud jsme se zamýšleli nad Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma, tak jak je popsán v 19. kapitole Lukášova evangelia. Teď je před námi text z 10. kapitoly knihy Skutků apoštolských. Budou to verše 34. až 43. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se. Nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, aby

0: abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.
1: Přečetli jsme jednu z řečí Petrových, které jsou v knize Skutku zapsány. Je to text, který je v kapitole pojednávající o Kornéliovi, čili o misii Petrově u pohana, u římského setníka. Co to je za události, které probíhají, na které tady Petr reaguje?
2: Petrova reakce je vlastně vyjádřením přesvědčení a možná i trochu podivu, že Bůh, tak jak ho on jako Žid znal, se neomezuje jenom na židovský národ, nýbrž, že má zájem o každého člověka, že i z pohanů, tedy z lidí, kteří nebyli Židy, si povolává svoje následovníky. A to je něco, co je vlastně v tom kontextu rodící se církve úplně nové. Ti první učedníci, apoštolové a další, hlásali především v rámci židovského národa, protože to svoje povolání pochopili jako namířené k obrácení Izraele, vyvoleného lidu božího. Jaká byla další perspektiva, to samozřejmě není řečeno. Oni tedy měli zájem především své soukmenovce přesvědčit o tom, že Ježíš je Mesiáš. A najednou Petr tam podivuhodným způsobem, jak nám to Skutky líčí, a tuhle tu historku nám tam vlastně líčí třikrát, naráží na skutečnost, že Bůh dává svého ducha někomu jinému než příslušníku židovského národa. Tady to programové prohlášení, myslím si, že pro všechny křesťany a pro možná i příslušníky židovského národa nebo židovského vyznání, je to takové důležité prohlášení. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Že vlastně to je takové vyznání, programové prohlášení, které rehabilituje všechny a které, tak jak se i na jiných místech Nového zákona říká, odhlíží od úzkých národnostních a náboženských mezí a říká, že Bůh má zájem a zalíbení v každém člověku, který se k němu pozitivně vztahuje a který také náležitě jedná. Tedy kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
1: To by možná stálo za rozvedení.
2: My máme velmi úzkou představu, co to znamená věřit v Boha, protože pro nás víra v Boha je samozřejmě spojená s určitým církevním společenstvím. Ale pro mnoho lidí právě ta vazba na církevní společenství je překážkou víry v Boha, ať už k tomu důvody jsou takové nebo makové. Ale tady se tedy říká, že každý, kdo v něho věří, každý, kdo přijal tu pozitivní zvěst a pozitivní nabídku o tom, že tento svět má smysl, že tento svět někam vede, že tento svět není ponechán sám sobě, tak každý, kdo takto překračuje ten obyčejný lidský horizont a zároveň jedná na základě tohoto poznání, že svět má smysl, že svět je svěřen člověku, činí to, co je správné, co je spravedlivé. V tom vyjádření biblickém to vlastně odkazuje zase zpátky na Boha, protože jedině Bůh koná to skutečně spravedlivé, to, co je po právu, to, co odpovídá potřebám skutečnosti. Takže takový člověk, který tedy jedná ve světě tak, jak je potřeba, aby svět mohl existovat, aby se mohl vyvíjet, ten je Bohu milý. A to v každém národě. Z toho tedy plyne to, že ani křesťané, ani židé si nemohou tu spásu uzurpovat pro sebe. Tohleto základní vyznání vyzývá nejenom k náboženské toleranci, ale řekla bych k hluboké úctě před velikostí Boží, který má zájem o každého člověka a nenechá se v tom nikým omezovat.
1: Přesto ale tady je potom tvrzení, že on vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Takže z toho takového širokého spektra těch, kteří v něho věří a činí, co je spravedlivé, to stejně míří do toho jednoho bodu, kterým je Kristus.
2: To je pravda. Samozřejmě každá víra musí mít konkrétní podobu. Autor tohoto textu i Petr sám jsou lidé, kteří věří konkrétním způsobem a kteří jsou tedy přesvědčeni, tak jako my křesťané jsme tedy přesvědčeni, že to základní jednání Boží, které skutečně přináší světu pokoj, a tady musíme myslet na ten starozákonní šalom, spásu, tak, že to Bůh udělal právě v osobě Ježíše Krista. To je naše základní křesťanské přesvědčení, ale to nevylučuje to, že Bůh samozřejmě má zájem u každého člověka a že je mu milý ten, kdo jedná tak, jak je správné a potřeba jednat.
1: Ten text dále líčí Ježíšův příběh, jeho životní příběh, když byl tady na zemi, od křtu až po jeho zmrtvých vstání. Je na tom líčení něco zvláštního, něco, co bychom měli si toho všimnout a co bychom měli zaregistrovat jako podstatnou věc?
2: Mě tady možná napadají věci, které nejsou tak úplně podstatné v tom biblickém textu, ale nějak mě oslovují. Jednak tady se odkazuje, že Ježíš uzdravoval, my bychom čekali tedy, že uzdravoval z nemocí a tak dál, ale tady je to redukováno na ty, kteří byli v moci ďáblově. Tím se samozřejmě nechce říct, že všichni byli posedlí a nějaké takové zalíbení v ďábelských věcech. Nýbrž možná, že to tady zaznívá jako přesvědčení, že za tím neštěstím člověka, za nemocí stojí skutečnosti, které jsou negativní. Nemusíme myslet zrovna jenom na osobní ďábelskou moc, ale je pravda, že mnoho nemocí plyne z toho, že je nezdravé prostředí, že zatím tedy stojí nějaká nečistá síla. Ať už je to síla, která vychází z člověka, nebo síla, která člověka přesahuje. Tak to je první věc. A když jsem si ten text četla, tak mi rezonovalo ještě něco s naší nedávnou minulostí. Tady se říká, ale oni ho pověsili na kříž a zabili. To jsou ti věční oni, jakýsi anonymní soubor lidí, kteří něco dělají a na které se můžeme vymlouvat. Oni, tedy ti oni vždycky dělají to, s čím my nesouhlasíme. Tak to mě u toho napadlo. Je pravda, že ti, kteří pověsili Ježíše na kříž a zabili, pro Petrovi posluchače jsou neznámí lidé. Ale to neznamená, že když někdo něco dělá špatně, že když někdo koná nespravedlivě, že to zmizí v anonymitě. Nejsou žádní anonymní, oni jsou konkrétní lidé. Popravdě řečeno jsme my konkrétní lidé, kteří děláme věci špatné a zlé. Tak to je mě jenom k tomu napadlo, protože to oni, já jsem se dívala i do řeckého textu, a tam skutečně je tedy třetí osoba plurálu, takže to tady tak opravdu je.
1: Štěpán před svým ukamenováním se nebojí říct, vy to jste, vy jste ti, kteří zabíjejí ty proroky a vy jste zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.
2: Štěpán oslovuje přímo ty, kteří chtějí od něho, aby vydal svědectví, aby tedy řekl, o co jde, aby se bránil. A on v té obraně své víry ukazuje na to, proč se vlastně musí bránit, o co jde. Zatímco Petr tady vlastně hovoří k lidem, kteří s celou tou skutečností nemají nic společného. To jsou, jak tam stojí, vlastně pohané, tedy nežidé, nekřesťané, kteří s tou realitou Ježíšovy smrti nemají takto bezprostřední vztah, protože oni se na ní, na té smrti opravdu nepodíleli. Takže v tomto směru je tedy oprávněné říct oni, protože tady nemůže Petr říkat, že to udělali ti, ke kterým mluví. Na jiných místech i Petr má odvahu říct, že to byli tedy, když mluví k Židům, tak říká, že to byli oni, tedy Židé, ti jeho posluchači, kteří se podíleli na Ježíšově smrti, ale samozřejmě také dodává, že to bylo z nevědomosti. Tady nejde o to odsuzovat jedny nebo druhé. Dnes nebo už dlouhou dobu se tedy vede spor, zda to byli Římané nebo Židé, kdo měli podíl na Ježíšově smrti, kdo nesou zodpovědnost. Podle mého názoru ani jedno, ani druhé není správné, protože to byli konkrétní lidé, konkrétní představitelé, kteří nějakým způsobem jednali z určitého přesvědčení a kteří tedy nesou, když to budeme chtít říct, zodpovědnost za to, co se stalo, ale rozhodně ne celý národ a rozhodně ne dnešní člověk. Těžko vyčítat Židům, že nesou vinu za smrt Ježíšovu, tak jako nevyčítáme Italům, jako potomkům Římanů, že za to mají nést zodpovědnost.
1: V druhé části Petrovy řeči je jedno takové slůvko, které se tam objevuje několikrát, a to je slovo svědectví. Bůh vzkřísil Ježíše, dal mu se zjevit, ale ne všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil. Totiž nám, my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A potom dál Petr říká, a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali. Tam je zase to slovo svědectví, že on je to, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. A potom tam je třetí svědectví, a to je to svědectví proroku. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Proč je to slovo svědectví tak velmi důležité?
2: Slovo svědectví, alespoň v češtině, když zůstaneme tady, hovoří o tom, že někdo něco ví a že když ví, tak z toho potom jedná dál, to znamená šíří to. Když vím, když znám pravdu, když mám zkušenost s pravdou, s nějakým poznáním, tak ono mě to nutí, abych se o to podílel dál. To znamená, když ti apoštolové a další znali Ježíše, byli s Ježíšem, měli zkušenost s jeho zmrtvých stáním, tak vlastně tahle ta zkušenost, toto poznání je uschopňovalo a povolávalo k tomu, aby o tom dál mluvili, tedy aby o tom svědčili, aby byli zárukou toho, že to je pravda, protože mluví ze své vlastní zkušenosti. Ale, a to je důležité říct, tady zdůrazňuje Petr v tom proslovu a autor tedy skutku, že tenhle ten úkol nebyl dán všem, že byl dán jenom těm, jak se tady říká, které si Bůh předem vyvolil. Tím není řečeno, že Bůh si některé lidi vybíral a jiné nevybíral. Nýbrž se tím prostě chce říct, že to, že někteří lidé tu zkušenost učinili, že to stojí tedy v Božím plánu, že zatím stojí Bůh. Asi nebylo nutné, aby to učinili všichni lidé, asi to ani nebylo možné, ale právě ti, kteří tu zkušenost učinili, kteří to zažili a kteří navíc znali tu kontinuitu od toho Ježíše pozemského, tak jak chodil po této zemi, k té zkušenosti zmrtvých stalého pána, tak ti jsou zvláštními svědky, protože oni mohou dosvědčit tu totožnost. A je důležité, že na tom jejich svědectví stojí víra všech církví, celého křesťanského společenství. Bez jejich svědectví se prostě jednoduše nemůžeme obejít. A možná, že je to vlastně také takovým podnětem a důležitým momentem, protože jsme odkázáni na nějaké svědectví. I my musíme udělat krok víry. Jaká by to byla odvaha, kdyby Pán Bůh každého osobně nějakým způsobem přesvědčoval, že to, co čteme v písmu, že je to pravda. To by pak už nebyla víra, jak říká Pavel, nýbrž to už bychom si na to bezmála mohli sahnout.
1: Přesto ale tady je ještě jedno svědectví, jako kdyby to svědectví těch apoštolů nebylo dostatečné, a je to svědectví písem, svědectví proroků, kde tady Petr říká jemu, všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Takže asi to svědectví písma doplňuje nebo předchází to svědectví apoštolů.
2: Obojí. Doplňuje i předchází. Samozřejmě ta písma existovala před tím, ale to porozumění písmu, to je vlastně možné teprve z té perspektivy té zkušenosti. Proto tedy Petr a ostatní mohou rozumět písmu, protože mají tu zkušenost. A proto on tedy může říct, že všichni proroci vydávají svědectví. Samozřejmě tohle je tedy generalizace, která nechce říkat, že každá prorocká kniha, každá velká postava ve Starém zákoně hovořila o Ježíšovi. A tady se to ještě specifikuje na to, že budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Tím chce text říct, že to, co se stalo, a ten vrchol, kterým je spása člověka, to jsou tedy ty odpuštěné hříchy, že to je něco, co odpovídá Božímu jednání v dějinách. Jinak bychom to vlastně mohli vyjádřit, že celé dějiny spásy, tedy dějiny jednání Božího s člověkem, směřují právě k tomuto vrcholu, tak jak to i Lukáš mínil. A proto vydávají svědectví, protože směřují k tomuto vrcholu. Hovoří o Boží věrnosti a lidské nevěrnosti. A ta lidská nevěrnost je vždycky znovu a znovu rozpouštěna v Božím odpuštění, v novém Božím příklonu. V tomto smyslu, protože proroci kritizují tu nevěrnost Izraele, nevěrnost lidu, Božímu jednání, Boží nabídce. V tomto smyslu všichni proroci vydávají svědectví, když samozřejmě ne všechny prorocké výroky se dají bezprostředně vztáhnout na Ježíše. Ale v každém případě všechny prorocké výroky se dají vztáhnout nebo se vztahují na jednání Boha s člověkem. A to jednání Boha s člověkem má jeden jediný cíl, a to otevřít člověku cestu k Bohu jako k naplnění toho, k čemu je člověk povolán.
1: A tady říká pisatel, že to je pro jeho jméno, že ta cesta je otevřena pro Ježíšovo jméno, že právě pro něj budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.
2: Tak jako křesťané věříme tomu, že to definitivní Boží jednání se odehrálo v Kristu, že v něm je tedy ta cesta definitivně otevřená, a to pro všechny. Nejenom pro vyvolený národ, nýbrž pro každého člověka. To, když se tady hovoří o jménu, tak to samozřejmě v biblické řeči znamená osobu. Nejde tedy jenom o nějaké vyslovené slovo, jméno, nýbrž jde tedy o Ježíšovu osobu jako takovou. To znamená, proto, že Ježíš přijal to povolání od Boha a naplnil ho, tak skrze něho, jakožto nového člověka, nový počátek, který byl vyňat z té zapletenosti do viny a hříchu a přesto tedy na sebe tu vinu a hřích vzal, tak právě pro toto jeho jednání se otevírá ten prostor pro každého, kdo v něho věří. Ono se neříká, kdy v něho uvěří, jak v něho uvěří, nýbrž se konstatuje, že Ježíš otevírá novou cestu, a tu definitivní cestu. My jako křesťané samozřejmě na tom trváme, protože to je podstata naší víry. Říkáme, že ten Ježíšův čin, tedy to absolutní vydanost ve prospěch Božího jednání, že je platný pro všechny, že otevírá si tu cestu, ten nový prostor pro každého člověka. A to i pro toho, který o tom neví.
0: Milí posluchači, a tím končí náš dnešní pořad ke kořenům. Jehož hostem byla docentka Mirja Ryšková. Připravil jej pro vás Petr Vaďura. Naslyšenou.

Procházení novým zákonem bude pokračovat v pořadu Ke kořenům na Rádiu 7 v neděli ve 8:45 večer. Tentokrát se spolu s Petrem Vaďurou a jeho hostem vydáme na misijní cestu přes Filipy.

jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objel bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl.

jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.

Půlnoc je na spadnutí. Končí dnešní den, čtvrtek 15. října, a od mikrofonu se také loučí váš dnešní večerní průvodce Daniel Zeman. Těším se zase brzy naslyšenou ve vysílání Rádia 7.

To byla znělka nočního vysílání Rádia 7 a ohlásila, že už je oficiálně po půlnoci. Je tu nový den, pátek 16. října a od mikrofonu vám teď v nočním vysílání Rádia 7 bude společnost dělat Kateřina Fridrichová. A samozřejmě jako obvykle nejsem na to noční vysílání sama, ale je tu celá řada nejenom písní, ale také pořadů, které pro vás připravili spolupracovníci a redaktoři Rádia 7 a které, že to pořady dnes v noci uslyšíte, tak od toho je tu připravený dnešní přehled pořadů. Ačkoliv Kain zavraždil svého bratra Abela, Bůh ho nechal žít a jeho rod se dále rozrůstal. Jak vypadaly rodokmeny Kaina i jeho bratra Šéta, odkrývá pořad Světem Bible. Další část výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ke knize Genesis vám přinášíme za 15 minut. V životě zažije asi každý jeden nebo dva zásadní obraty. V tom posledním, který s manželkou zažili a který změnil jejich životy zcela zásadně, bude po jedné hodině v dalším fortepiánu hovořit Pavel Kostomlacký. Zavítáme do Barmy, ale nebude to idylická dovolená. Bůh mluví ke každému člověku, ale ne každý jeho hlas chce slyšet. Ti, kdo chtějí, mohou jeho hlas slyšet. Naslouchejme Božímu hlasu i dnes v Bible Guide ve 2 hodiny. Co nám v dnešní době říká přikázání z desatera, které má za cíl chránit život? Nad tím se zamýšlí v pořadu No Filter Milan a Tom Michalkovi společně s Lukášem Kryškem. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy Manželů dolejších plavčík Žán. V druhém dílu nahlížíme na královský dvůr Ludvíka 14., kde probíhají intriky a boj o moc. Jak do toho zapadá příběh šlechtice Žána de Conti, který sledujeme, tak to už poslouchejte ve 3 hodiny a 15 minut. Kvas 80. let minulého století, tedy dobu těsně předrevoluční, mapuje další část životního vyprávění evangelického faráře Miloše Rejchrta, kterého do pořadu Řeka života pozval Petr Vaďura. Poutavé vyprávění uslyšíte po 4. raní. C.S. Lewis kdysi napsal, že naše představy o Bohu musí být čas od času roztříštěny, aby uvolnili místo něčemu opravdovému. V závěrečném díle série Lepší pochyby v pořadu a podcastu Překročit hranice se podíváme na to, proč je tato božská demolice ve skutečnosti projevem boží lásky. Poslouchejte po 5. raní. Víra je dialog, říká Antonín Haspel, jehož povídání o cestě k Bohu zazní v pořadu Stopy. Mládí byl úspěšným léčitelem s neuvěřitelnými schopnostmi. Co ho přimělo, že prosil Boha, aby mu odhalil pravdu, a jaká změna přišla do jeho života, když jej Bohu otevřel, tak to už uslyšíte od 17:30.

0: Láká vás objevovat souvislosti v příbězích, které formovaly lidské dějiny? Vstupte s námi do dramatického vyprávění z knihy Genesis a sledujte kontrast mezi rozmachem bezbožné civilizace a osudem neobyčejného muže, který jako jeden z mála v historii nepoznal smrt. V pořadu Světem Bible nám výklad teologa Johna Vernona McGeeho přednese Pavel Vopalecký.
1: I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Írat. Írat splodil Machújáela, Machijáel splodil Matúšájela. Metúšájel splodil Lámecha. Lámech pojal dvě ženy. Jedna se jmenovala Áda, a druhá se jmenovala Sila. Milí přátelé, to jsem vám připomněl verše, kterými jsme se posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible loučili. Je to úsek v první knize Mojžíšově ve 4. kapitole od 17. po 19. verš. Lámech pojal dvě ženy. Tady máme před sebou začátek polygamie. Je zde muž, který žije vlastně s více ženami. Se ženami, které jsou pokládány za jeho manželky. Lámechův čin byl jednoznačně v rozporu s původním božím záměrem. V rozporu s tím, co Bůh lidem připravil. Nikde v písmech nenajdeme boží pokyn anebo jenom souhlas k polygamii. Naopak je zřetelné, že polygamie, čili mnohoženství, je součástí uskutečnění toho prokletí, které Bůh kdysi vyslovil na adresu ženy. Jméno Áda má význam ozdoba anebo zalíbení. Můžeme ji vidět jako první, která chtěla zvýraznit svoji krásu. Sila má zase význam utajená nebo tajnůstkářka. A to nám naznačuje cosi jako koketování. Takové jsou pohledy na kainovské začátky civilizace. 20. verš pak pokračuje. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Doktor McGee dodává, že apoštol Pavel byl mnohem později dalším výrobcem stanů, ale zde máme prvního výrobce i uživatele. Jábal byl u stáda, byl tedy i prvním rančem, či jak to říci. Z dnešního pohledu je to zemědělské zajištění potřeb lidské společnosti. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu. 21. verš ve 4. kapitole. Zde je počátek hudebního umění. Jistě nám hudba může přinést mnoho krásného, ale na druhé straně musíme také říci, že některá muzika se svými negativními projevy má své kořeny už v Kainově době. Ovšem obecně vzato, z dnešního pohledu, je tento Júbalův čin zajištěním kulturních potřeb tehdejší lidské společnosti. Verš 22. Také Sila porodila, a to Túbal Kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal Kainovou byla Náma. Z dnešního pohledu bychom mohli říci, že ta třetí skupina představuje řemeslně výrobní zajištění potřeb lidské společnosti. Máme zde prvního řemeslníka, který zpracovává kovy, měď a železo jmenovitě. A nyní v závěru 4. kapitoly následuje cosi zvláštního, co potvrzuje hlubší a hlubší úpadek lidské společnosti vlastně od několika prvních generací. 23. verš a 24. Tu řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže, za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 70krát a 7krát. Jakoby tím Lámech řekl, když to prošlo Kainovi, pak to projde i mně. A nakonec Kain to neudělal v sebeobraně, kdežto já ano. Nevím, zda to tak skutečně bylo, ale Lámech zde tvrdí, že šlo o sebeobranu, nebo aspoň o pomstu za zranění. Není nám řečeno, jak k tomu došlo. Jak zvláštně to zní, když Lámech má za to, že by byl 70krát, 7krát pomstěn, kdyby se mu něco stalo. Zatímco pán Ježíš řekl svým učedníkům, že právě tolikrát by měli odpustit těm, kdo jim ublížili.

v kapitolách 1 až 11 jsou zachyceny události týkající se světa, týkající se stvoření. Ale pak se týkaly také pádu a přišla, nebo vlastně před námi teprve přijde na řadu i potopa. Pátá kapitola první knihy Mojžíšovy, která je nyní před námi, je rodopisem Adama v linii jeho syna Seta, nebo Šéta. Kainovu větev už známe z předchozí kapitoly a teď se už dále nepřipomíná. Bude o ní zmínka znovu v tom smyslu, že svým způsobem kříží boží linii. Toto schéma nás bude provázet celou knihou Genesis. V jistém smyslu je pátá kapitola první knihy Mojžíšovy jednou z velmi ponurých, smutných kapitol v Bibli. Bere nám odvahu. Jednoduše proto, že si připadáme jako na hřbitově. Na začátku Bůh řekl Adamovi, v den, kdybys z něho, tedy z toho stromu vědění dobrého a zlého, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Genesis 2.17. A všichni Adamovi synové spolu s Adamem samotným tímto způsobem duchovně zemřeli. Apoštol Pavel to potvrzuje slovy 1. Korinským 15.22. V Adamovi všichni umírají. A v následujících verších, které máme v páté kapitole první knihy Mojžíšovy před sebou, je před námi závěr Adamova životopisu. Toto je výčet rodopisu Adamova. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk. To je docela zajímavé vyjádření. A požehnal jim a dal jim, tedy muži i ženě, jméno Adam. Ne Adamové, ale Adam. Nazval je jménem Adam. Eva je tedy prostě součástí Adama, jako by byla jeho polovinou. To vyjádření kniha rodů Adamových, anebo výčet rodopisu Adamova podle ekumenického překladu, má zvláštní význam. Možná si vzpomenete na naše společné čtení Matoušova evangelia, kde se tento zvláštní výraz objevil také. Tam je to však nikoli kniha rodu Adamova, ale kniha rodu Ježíše Krista, nebo listina rodu Ježíše Krista podle ekumenického překladu. V těchto dvou rodopisech spatřujeme dvě linie, dvojí símě. Símě podle Adamova dědictví, přirozeně vedoucí ke zmaru, a na druhé straně símě vedoucí k věčnému životu. My budeme nyní sledovat linii Adamova potomka Seta, či Šéta. Linii, kterou o několik tisíciletí později završí příchod zaslíbeného Mesiáše.

Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Tolik první Mojžíšova, 5. kapitola, verš 3. Jak starý byl ve skutečnosti Adam, když mu bylo 130 let? Ptejme se jinak. Když Bůh stvořil Adama, stvořil ho jako 30-letého, 14-letého nebo 45-letého? Nevím, spekulovat se dá všelijak. A když ho Bůh stvořil v podobě odpovídající určitému věku, byl ve skutečnosti opravdu tak starý? Samozřejmě, že ho Bůh mohl stvořit jakkoliv starého či mladého, tedy vyhlížejícího, jako by byl starší nebo mladší. Dovolte, abych podotkl, že touto úvahou se zároveň odpovídá na některé principy spojené s otázkami stáří země. Když někdo řekne,

že ty a ty skály jsou staré miliardy let, ve skutečnosti jsou to jen dohady, které se v nejlepším případě opírají o výpočty pocházející z nepřesných čísel. Nikdo to neví. Ale možná, že je Bůh stvořil tak, že vypadají, jako by byly už 2 anebo 3 miliardy staré, povídá náš kazatel. V našem textu je nám řečeno, že když bylo Adamovi 130 let, splodil syna ke své podobě, podle svého obrazu. Sám Adam byl učiněn k obrazu Božímu a tento jeho syn, Set nebo Šét, se podobal jemu, Adamovi. A pak si čteme v 5. verši. Po splození Šéta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Věk lidí vyjádřený takovýmihle čísly působí některým čtenářům Bible určité potíže. Nedovedou si totiž představit, jak by vůbec lidský organismus mohl něco takového vydržet. Pokud jste viděli člověka, který přesáhl hranici věku označenou číslem 90, nebo tím spíše číslem 100, řekli jste si zajisté, že je prostě nemožné, aby se někdo dožil 8krát anebo 9krát více. Ano, s ohledem na současný stav populace, nebo na stav, který tu svým způsobem panuje už po několik tisíciletí, je to opravdu nemožné. Ale pokud uvážíme podmínky, jaké zde asi byly před potopou, když uvážíme, že tu nebyl žádný smog, když uvážíme, že nikde nebyla žádná kontaminace žádnými jedy ani jakýmikoliv škodlivinami, když uvážíme, že lidský rod byl ještě geneticky naprosto čistý, když uvážíme, že stres nebyl problémem, neboť lidé měli opravdu dost času, a když uvážíme ještě spoustu dalších věcí, pak snad nebude až takový problém připustit, že lidé mohli žít přece jen podstatně déle, než jak žijeme v této době my, nebo jak dlouho žijí lidé za poslední tisíciletí. Připadalo by mi naivní tvrdit, že když my se takového věku dnes nedožíváme a když si to neumíme nyní vysvětlit, takže lidé prostě tak dlouho nemohli žít. Copak naše podmínky a naše zkušenost je jediným měřítkem pravdy? Mimochodem o změně horní hranice délky věku lidí se v našem textu ještě dočteme. Bůh ji snížil. K následujícím veršům od 6. do 20., které mají tenhle nadpis Kniha rodů Adamových, náš učitel dr. McGee říká: A teď zahájíme procházku hřbitovem. Adam plodil syny a dcery a všech dnů Adamova života bylo 930 let. A co potom? A umřel. V 8. verši čteme, co se přihodilo Setovi. Umřel. Měl však syna jménem Enos. A co bylo s ním? V 11. verši se dovídáme, že umřel. Ale měl syna Kainana. Jak skončil starý Kainan? Ve 14. verši vidíme, že také umřel. Ale měl syna Mahalele. A cože se stalo s ním? 17. verš nám prozrazuje, že zemřel. Ale i on měl syna, ten se jmenoval Jared. No a ten umřel také. Verš 20. Ovšem dřív, než Jared umřel, měl také syna. Jmenoval se Enoch, či jinak přepsáno Henoch, a jeho život stojí za zvláštní pozornost.

0: Jeho život stojí za pozornost více, než jen v tom, že splodil několik synů a dcer a že pak umřel. Enoch totiž vůbec neumřel. Jestliže celá tato kapitola je jaksi ponurá, jestliže je to procházka po hřbitově, pak toto místo v ní je světlé. O Enochovi či Henochovi je tu nádherné svědectví, které nám může být velkým povzbuzením. Verše 22 až 24. A chodil Henoch s Bohem po splození Metúšelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Zde se udála jedna z nejpozoruhodnějších věcí. Uprostřed záznamů o smrti jedné generace za druhou tu stojí jeden muž, který nezemřel, ale byl Bohem vzat, byl vtržen z této země. O Enochovi je především řečeno, že chodil s Bohem, nebo že chodil stále s Bohem. Jak pozoruhodné a neobvyklé. Jen o dvou lidech čteme, že chodili s Bohem. V následující kapitole se dozvíme, že také Noé chodil s Bohem. Byli to tedy všeho všudy dva předpotopní lidé, kteří žili s Bohem. Vlastně jsou ve Starém zákoně jen dva lidé, kteří nezemřeli přirozenou smrtí, jak tomu říkáme. Jedním je Enoch a druhým je až potom prorok Eliáš v době královské. Enoch je jedním z těch mála lidí, o nichž je v předpotopní době vůbec nějaká bližší zpráva. Je nám řečeno, že si ho Bůh vzal, že byl přenesen, či doslovněji jakoby přeložen. Co rozumíme slovy přenos či překlad? Překladem rozumíme vyjádření nějakého slova z jednoho jazyka slovem jiného jazyka, aniž by se přitom změnil význam toho slova. Podobně Enoch byl vzat z této země, anebo jinak řečeno byl přeložen. Byl zbaven svého starého těla, které tu měl, a přece si musel zachovat svou individualitu, svůj obsah. Stejně jako překládané slovo si musí ponechat svůj význam. Enoch byl tedy vzat k Bohu, vzat do nebe. Čteme, že Enoch žil 65 let, když splodil Matuzaléma nebo Metúšelacha. A potom chodil s Bohem. Nevím, jakých bylo těch prvních 65 let jeho života. Soudím, že žil docela podobně jako všichni ostatní. A to byla doba poznamenaná velkou lehkomyslností ve vztahu k Bohu a k božím měřítkám na lidský život. Ta lidská lehkomyslnost se stupňovala, až vyvrcholila za dnů Noého. Ale když se Enochovi narodil maličký Matuzalém, nastala změna v Enochově životě. Dítě zřejmě posloužilo v Enochově životě k tomu, že se obrátil k Bohu. Někdy Bůh dá do rodiny dítě a jeho příchod použije právě k takovémuto oslovení rodičů. V následujících 300 let, kdy Enoch chodil s Bohem, splodil další syny a dcery. Až si nakonec čteme, všech dnů Enochových bylo 365 let. Tak dlouho byl na této zemi, ale po těchto uvedených letech tam není řečeno, že by zemřel, jako u jiných. Není řečeno, a potom Enoch umřel. Nýbrž i chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Mám jediný způsob, jak tu událost blíže popsat, povídá náš starý kazatel. Mám ho od jedné malé holčičky, která ten příběh vyprávěla mamince cestou domů z nedělní školy. Povídá, pan učitel nám vyprávěl o Enochovi, jak chodil s Bohem. Maminka se ptá, no a jak to bylo s tím Enochem? A holčička vysvětluje, Asi to bylo tak, že pán Bůh měl ve zvyku každý den se u Enocha zastavit a vždycky mu řekl: Enochu, nechceš se se mnou projít? A tak Enoch pravidelně vycházel z domu a chodíval s pánem Bohem na procházku. Jednoho dne se pán Bůh zase pro Enocha zastavil a povídá: Enochu, dnes si uděláme delší procházku. Mám toho mnoho, co ti chci vyprávět. A tak šli a šli, až nakonec Enoch povídá: Můj pane, už je podvečer, měl bych se vrátit domů. A Bůh mu řekl: Enochu, teď už to máš blíž ke mně, než k sobě domů. Pojď se mnou. A tak Enoch šel s pánem Bohem domů. Tolik tedy dětské podání Enochova příběhu. Nevím, jestli byste to dokázali vyjádřit líp. Jinak si myslím, že všechny velké pravdy v knize Genesis mají přímý vztah k budoucím událostem. Usuzuji, že i toto je zobrazení skutečnosti, ke které jednou dojde ve větším rozsahu, že je to předobraz vtržení církve. Před soudem potopou si Bůh Enocha bere k sobě. Podobně věřím, že Bůh si vezme k sobě i církev, dříve než tu nastane doba velkého soužení. Přátelé, náš čas zase vypršel. Pokračování ve čtení první knihy Mojžíšovi si necháme zase na příště.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán. A pokračovat budeme dnes zase ve 20 hodin a 15 minut.

Od ní, kdy se otevřou nebe do Kořán a najdeme tam všechny odpovědi, zpívala moldavská kapela Not an Idol, píseň se jmenuje v ruštině Budět deň, a ať už je ten den pro nás blízký, protože se nám blíží přirozený konec života, anebo vzdálenější, protože by třeba mohl se Pán Ježíš vrátit, tak jedno je jisté, jednou ten den skutečně nastane, tedy Budět deň.

M, Radio 7.cz. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Ladíte Rádio 7 a znělka nočního vysílání ohlásila hodinu po půlnoci. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Všechny, kteří jsou tu s námi, vítá nové posluchače. Pokud jste si nás právě naladili, tak vězte, že jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost i dnes, tedy v pátek 16. října v noci. A následující hodinu uslyšíme hlasy Pavla Kostolomlackého a Lenky Malinové, protože je tu repríza pořadu Fortepián. Ano.
1: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.

0: V životě zažijeme několik okamžiků, které změní zásadně náš životní směr a možná i náplně našeho života. Mohli bychom jmenovat výběr školy, vstup do manželství a tak dále. O jednom takovém bodu obratu si budeme dnes povídat s Pavlem Kostomladským, kterého vítám u mikrofonu. Vítej, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Začíná pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Nejprve tě musíme, Pavle, představit, odkud jsi přijel.
1: Jsem z Chrasti u Chrudimi.
0: Takže chacha.
1: Chrast u Chrudimi.
0: Ano. Chrast u Chrudimi. A co děláš?
1: Podnikám v oblečením pro motorkáře. Děláme distribuci do motoshopu, máme e-shop a kamenný obchod.
0: Tak máme tady motorkáře, ale na motorce si nepřijel, že?
1: Ne, už je zima.
0: Už je zima. Něco o své rodině pověz. Máš manželku?
1: Mám manželku, vyženil jsem dvě děti, dvě dcery, jedna dcerka zůstala s tatínkem, teď už je ale velká, už je to přece jenom 15 let, druhý je 17, teďka ve třeťáku, manželka, máme psa, máme asi 4 kočky, máme dům, nahoře bydlíme, dole je obchod. Takže v pantoflích do práce.
0: Takhle to máte. Tak my dneska nahlédneme do tvého života trochu hlouběji a budeme se bavit o velké změně, která přišla do tvého, do vašeho života. Ale když budeme mluvit o té velké změně, tak se musím nejprve zeptat na ty zásadní okamžiky, které změnily tvůj život, směr před tím, životní směr před tímto, o kterém budeme hovořit. Mám na mysli setkání s Pánem Bohem, protože teď tady sedíš jako člověk, který věří v Pána Boha, který je křesťan, ale asi tomu tak nebylo vždycky.
1: Vyrostl jsem v církvi bratrské. Jako dítě církve jsem byl víceméně přesvědčen o tom, že Bůh je celý život.
0: No tak vidíš.
1: Takže vlastně celý život jsem byl křesťanem, dá se říct. Nicméně v 16 letech jsem se obrátil k Pánu Ježíši, odevzdal jsem mu svůj život, což bylo vlastně v nauce církve, ale v 19 letech jsem církev opustil a šel jsem do světa.
0: A proč pak?
1: Protože v 16 letech se člověk začne tak nějak víceméně měnit a v 17 letech po pubertě zjistíte, že vlastně ne to všechno, v čem vlastně vyrůstáte, vám vyhovuje. Je to dobrý základ, co se týká křesťanství pro váš život, ale jsou tam asi u každého jedince zvlášť, jsou tam věci, které ne všechny vám vyhovujou. A když potom zjistíte, že v Bibli jsou verše, který mluví o vlažném křesťanství a takových věcech, který vlastně vám jsou interpretovány jako věci, které vám jakoby zásadně vadí, což je například to, že slušné chování je nad vztah s Bohem a podobné věci, tak zjistíte, že hledáte vlastně pravdu a že ji nenecházíte. A když potom se vám stane to, že uvěříte v Ježíše, přijmete ho do svého srdce, do svého života, odevzdáte mu život a zjistíte, že vlastně stále jste vlažným křesťanem, který hledá víc a nenachází to v té církvi nebo té denominaci, tak je ve velkém pokušení takovou denominaci opustit. A když potom do toho v tomhle věku přijde hřích, tak ten hřích, nemáte proti němu víceméně obranu, pokud žijete v nějakých náboženských představách bez vztahu k Ježíši, a odvede vás to vlastně do světa. Takže jsem byl vlastně, dejme tomu, 20 let křesťan a pak jsem odešel do světa na 20 let.
0: Páni, takže půl na půl asi tak to bylo. No, každý člověk má tu svoji cestu, kterou jde a Pán Bůh je nad tím. A je jasné, že dospívání je složité období v životě každého člověka. I ta puberta a vlastně to, než se z člověka stane dospělý člověk, je náročné a každý to prožívá jinak. Tak když si hledal vlastně tu pravdu a tu opravdovost, tam jde o ten vztah s Pánem Bohem, že jo? Protože pokud ho člověk naváže, tak se začnou měnit věci, měnit hodnoty, přijde to naplnění, takové to uspokojení. A pokud nepřijde, tak člověk hledá pořád. Ty jsi hledal, že asi?
1: Ano, tam žádné uspokojení nepřišlo. Protože já jsem si to vlastně výchovu v mý rodině interpretoval možná špatně, ale bylo to o tom, že slušné chování bylo na prvním místě.
0: Ta pravidla, že?
1: Ta pravidla, aby se člověk nějak oblíkal, nějak se choval, nebo spíš nechoval. Proto, aby se jiní lidé, nevěřící především, o nás něco nemysleli, když jsme ti křesťani. A víceméně o tom slušném chování se točil celý můj život, ale nikdy jsem nezažil vztah jakoby s Ježíšem přímo. Vždycky to bylo modlení se, protože bych měl nehřešit, abych se nedostal do pekla. A to přesně vlastně byl ten důvod, proč já jsem v 16 letech přijal Ježíše, abych se nedostal do pekla. A potom, když už jsem mu odevzdal ten život, tak vlastně zase nastoupila taková ta představa, tak teď to musím nějakým způsobem doklepat do konce života, abych se toho věčného života dožil. Ano, měl bych nějakým způsobem mít vztah k Ježíši a nějak se chovat a něco vykazovat, ale mě to prostě nešlo.
0: Ono bez toho živého vztahu, tak je to dřina, viď?
1: Tak je to dřina. Je to potom o výkonu a výkon je potom o odsouzení, protože nikdy nepodáte takový výkon, který po vás náboženství chce.
0: Je to tak. Je velký rozdíl mezi náboženstvím a vírou, tou pravou vírou v Pána Ježíše Krista. A mnozí si tím musí projít, mnozí tím prochází, tak ty jsi zrovna ten příklad, že jsi měl takovouhle startovní čáru v tom svém životě a musel se s tím nějakým způsobem vypořádat. A trvalo to celých 20 let. Co jsi zjistil za tu dobu? To je dlouhá doba.
1: Ono totiž dopadlo to tak, že já jsem vlastně v 19 letech jsem byl velice frustrovaný člověk jako křesťan, protože já vlastně jsem sice odevzdal Ježíši život, abych se nedostal do pekla a měl věčný život a měl tu jistotu spasení, ale jak jsem říkal, ta moje interpretace byla taková, že vlastně to nebylo o milosti, protože to nebylo o tom vztahu. A náboženství vlastně mě... Tak jsem to vnímal, učilo, že když za hřích je smrt, tak to znamená, že i smrt pro křesťana, protože hříšník nemůže přijít do nebe. A pokud se jedná o pokání, tak pokání jsem vnímal jako, že musíš litovat, musíš mít ten pocit lítosti, jenže když pak hřešíte velice často, tak vy do sebe tu lítost už nedostanete. A zvlášť, když nemáte vztah k Ježíši, jako koho vás má být líto, čeho? A kvůli komu? To, že slyšíte od malička tisíckrát, že Ježíš za vás zemřel, tak potom si řeknete, no a co? Nic to s vámi neudělá.
0: Jasně.
1: Jo? A už tam zůstává jenom ta pachuť toho, že žijete, že jste spasený, jakože jste odevzdali život Ježíši, ale vlastně žijete v hříchu, takže vlastně,
0: vám to nedává, že jo?
1: Takže vlastně spasený nejste a stejně jdete do pekla. Takže moje rozhodnutí v 19 letech bylo, tak když nemůžu být pořádný křesťan, tak nebudu žádnej. A v tu chvíli jsem vlastně šel do světa a věděl jsem, že když umřu, tak půjdu do pekla. A moje vlastně rozhodnutí provázela moje vlastně poslední modlitba k Bohu. A to bylo to, aby pokud bych měl zemřít, tak ať nezemřu rychle, abych měl možnost prosit o odpuštění abych se do toho nebe dostal.
0: No vidíš to, tak nějaké vědomí tam bylo, že pán Bůh někde je a že bys ani jako moc nechtěl do toho pekla, viď?
1: Rozhodně.
0: A co se stalo zásadního, že jsi změnil tady ten svůj názor?
1: No 20 let je dlouhá doba.
0: No to je?
1: Nejdřív to bylo ze začátku ten první rok, dva, že jsem se trápil se svědomím. Ale to člověk pak otupí, když žije ve světě, protože potom přišly vlastně věci, které svět nabízí, a to v plný parádě. To znamená, že když se ohlídnu zpátky, tak musím říct, že spoustu věcí jsem nemusel přežít, ale vždycky mě k tomu, abych to nepřehnal například s drogama, tak mě vždycky drželo to, že je tady prostě nějaký konec a já to nesmím přepísknout, abych se na ten konec nedostal, protože bych se už nemusel dostat zpátky.
0: Já jsem slyšela už mnoho životních příběhů a mimo jiné také jsem slyšela od lidí, kteří měli podobný ten proces ve svém životě, že odešli od Pána Boha, že byli vychováni nějak v křesťanském prostředí, odešli od Pána Boha, jako kdyby nemohli úplně naplno hřešit, jo? Že tam pořád to vědomí, že je Pán Bůh, pořád vlastně to, čemu od malička byli vystaveni, co slyšeli, tak pořád tam nějak bylo a to jim dávalo nějakou jako kdyby záklopku nebo nějakou bariéru, aby úplně do všeho vletěli. To asi byl taky tvůj případ, že jo?
1: Můj případ byl spíš takovej jakože reakční. Mm-hmm. To znamená, že já jsem reagoval na tady tu záklopku tím, že jsem furt posouval hranice. Kam až to šlo.
0: Jsi takový trochu divoký, že?
1: Asi.
0: Nebo byl jsi. Já nevím, jestli ještě
1: jsi. Je to spíš o povaze toho, že člověk hledá pravdu a když je nějakým způsobem zraněný, protože to, co mu bylo podáváno jako pravda, bere jako pokrytectví, tak je ve vzpouře a ta vzpoura vás dělá divokým. A proto jsem rád, že jsem to přežil.
0: No, já jsem taky ráda, že jsi to přežila, že tady teď můžeš být. Ale samozřejmě, kdybychom měli o těch 20 letech mluvit, byli bychom tady dlouho a možná bychom se nedostali k tomu, o čem si chceme dneska povídat. Ale něco se v tvém životě událo. Co vedlo k tomu, že jsi tady teď jako člověk, který věří, který ví, čemu věří, ví, komu uvěřil?
1: Stalo se to, že jsem v nějakých 39 letech brouzdal po internetu, byl jsem na nějaký seznamce a našel jsem tam jednu slečnu, která se mě moc líbila, začali jsme si psát a abych to zkrátil, tak s tou slečnou jsme se seznámili, začali jsme spolu žít. Ona měla právě to dvouletý dítě s tím, že se rozváděla. To druhé dítě zůstalo právě, jak jsem už zmínil, u táty. To byla vlastně moje nastávající. Ona pocházela nebo pochází z nevěřící rodiny, ale je velice citlivá. A já, když jsem si s ní povídal vlastně o své minulosti a mluvili jsme o Bohu a o církvi a o tady těch věcech, tak ona byla velice vnímavá a zjistila, že vlastně si s Bohem povídá. A to mě docela zaujalo a když bych měl říct zkráceně to, co se stalo, tak bylo to, že vlastně ona, jak byla vnímavá, tak ji Bůh jednoho dne přivedl do církve. V Chrudimi, kde já jsem vyrůstal, ona tam byla vlastně cizí a přivedl ji k jedním dveřím a to byla církev bratrská, z které já jsem utekl. A takhle si ji pán pěkně přivedl a ona potom přivedla zpátky ke Kristu mě. Akorát byl teda takový zvláštní paradox, že zrovna do církve, z které jsem utekl. To znamená, že my jsme začali chodit do církve bratrské, potom, co jsem Pána Ježíše přijmul vlastně zpět, s tím, že mě bylo jasný, že do této církve chodit nechci a hledal jsem jinou.
0: A našli moje rádcové, našli?
1: Našli jsme jeden charismatický sbor, který v té době byl velice pro nás zajímavý, protože se tam prorokovalo, skládali se ruce na nemocné.
0: A žilo to tam.
1: Žilo to tam a mě to připomnělo buď to skutky apoštolské, anebo začátek 90. let, kdy vlastně vznikaly charismatický církve v České republice, kdy tyhle všechny věci se vlastně tam děly. Ale v té době já jsem ještě chodil právě do církve bratrské, která vlastně tyhle ty věci jako odsuzovala. Nicméně mě už to v té době zaujalo, takže já jsem se vlastně měl kam vrátit.
0: Ještě se tě zeptám tady k tomuto jednu otázku. Co se změnilo ve tvém vztahu s Pánem Bohem? Protože už si tady vykreslil, jak to bylo předtím, jak si to vnímal, musíš, nesmíš. Co se změnilo?
1: Nejdřív řeknu, jak se to změnilo.
0: Ano.
1: Když jsme si jednou povídali s mojí nastávající, v té době to byla ještě nenastávající, to ještě bylo, jsme byli, měli dlouhou cestu ke svatbě, tak jmenuje se Radka a tady ta slečna vlastně, jak byla vnímavá, citlivá, tak najednou mě začala říkat věci, které Bůh dává, aby mě řekla, a byly to věci, které ona netušila, a mě to rozčílilo, protože byly pravda. A otevřeli mě oči a já jsem vlastně zjistil, že mě Bůh skrze ní volá zpátky, že o mě stojí. Takže já jsem to vzal vážně a šel jsem se vlastně jednou projít na Vánoce, byl to Štědrý večer se psem. A na té procházce vlastně jsem si začal mluvit, povídat po mnoha letech s Ježíšem a řekl jsem mu, že vnímám, že mě chce zpátky, ale že do toho chci vstoupit. Ale rozhodně chci žít s ním ve vztahu a nechci mít nic společného s náboženstvím, s nějakou strukturou, s nějakým musíš, nesmíš, nebo, ale že chci, aby to bylo opravdu o té jeho lásce a že chci vidět přesně ty věci, které se dějou ve skutcích, ty zázraky, to, že on je živý, že jedná skrze mě, že jedná se mnou a že ho můžu prostě vnímat opravdu živě. A to vlastně nás potom dovedlo k tomu, že jsme se i s Radkou vzali, že jsme začali chodit do tohohle charismatického prostředí a my jsme tam vlastně začali přijímat různá proroctví a ten život opravdu začal být pestrej. Ne nudnej, ne vlažnej, ale byl horkej. A to je přesně to, co jsem vlastně už jako dítě hledal a nenacházel.

být vděčný, jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi věčný. Ve všem chci ti být vděčný, jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi věčný.

ve všem. Chci ti být vděčný, jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi v

0: Na Rádiu 7 posloucháte Fortepiano, ve kterém mým hostem je dnes Pavel Kostomlacký a u mikrofonu je také jako obvykle Lenka Malinová. Dnes máme téma bod obratu, ale my jsme si ještě před pořadem říkali, že by se stejně dobře to naše povídání mohlo nazvat To nevymyslíš. Jak uslyšíte za chvilku, tak by to byl příhodný název pro to, o čem si budeme ještě dál povídat. Zastavili jsme se v momentu, kdy Pán Bůh vyslyšel tvoji modlitbu, že jsi chtěl živý vztah s ním, že jsi ho chtěl vidět jako živého, jako všemohoucího Boha. To ti splnil. A tak přišla taková ta horlivost, první láska a všechno. Ale takový vztah je potřeba udržovat, aby zůstal horlivý. A je to pro nás, pro všechny výzva, protože Pán Ježíš je cesta a my potřebujeme pořád jít a pořád potřebujeme usilovat o něco. A tak se může stát, že se dostaneme do bodu, kdy už tak trošičku jako se usadíme. Já myslím, že něco takového se stalo i vám, protože když se budeme bavit o bodu obratu, tak dostali jste se do věku 50 let, kdy už ten život je takový usazený. No, a co se stalo?
1: No, ještě se vrátím k té první lásce.
0: Ano.
1: To, že Pán se mnou začal jednat, že vlastně nám ukázal sbor, do kterého budeme chodit, kde to bylo živý a kde se děli víceméně na dnešní dobu divy a zázraky. Tak to nebylo o první lásce. Já jsem to vnímal jako, že vyslyšenou modlitbu, ale pořád tam bylo vlastně zakořeněný to náboženství.
0: Toho je docela těžké se zbavit, že?
1: No, já bych řekl, že nemožné.
0: Mm-hmm.
1: Z vlastní síly určitě nemožné a pokud člověk opravdu potom nejde a nechce to změnit, nebo mu to přestane vadit, což naštěstí nebyl můj případ, tak jakoby člověk furt hledá víc a víc, ale ta první láska, o které se píše v Bibli, ta prostě neproběhla. A já jsem to ani nějak jako neřešil, že to je potřeba. Ani nevím, jestli to je potřeba. V každém případě ten vztah s Ježíšem je obrovsky důležitý, protože vás pak Pán může nachytat, jako nachytal mě, kdy se mě zeptal, jestli vím, proč se těším do nebe. Ale já jsem přitom, to bylo jedno ráno, tak jsem s ním jako si chtěl povídat a říká mu, tak pane, co dneska budeme dělat? A on mě odpověděl, proč se těšíš do nebe? A já říkám, no, protože nejdu do pekla.

0: A jsme u toho náboženství.
1: Ano.
0: A ty myšlenky jsou někdy tak rychlý, že mě pán...
1: Ten způsob myšlení,
0: no, že? No, že mě pán nachytal a říká mě, a těšíš se na Ježíše? A já jsem mu řekl, ne, netěším, mě to je jedno, jestli tam bude.
1: Jaj.
0: A úplně jsem se chytil za nos a říkám si, tady je něco špatně. Já se těším do nebe, že nejdu do pekla a jestli mě, tam je Ježíš, je mě jedno. A v tu chvíli jsem musel vlastně se začít modlit, pane, prosím tě o to, ukaž mi Ježíše. Nebo Ježíši, ukaž se mě, jak opravdu vypadáš, protože já jsem sice tebou používán, ty se mě ukazuješ, ale tam neexistuje žádná první láska, ani žádná druhá láska tím pádem. Jo? A já jsem najednou zjistil, že potřebuju mít vztah s Ježíšem, protože potom to má nějakou hodnotu.
1: To je zajímavé, jo,
0: no, že, bylo to zajímavý,
1: že
0: no.
1: Po nějaký době, kdy už si jako vydal svůj život, tak ten vztah tam úplně nebyl.
0: Nebyl. Nebyl. A já mnohdy měl potíže, nevěděl jsem, jestli se mám modlit k Otci, k Duchu Svatému, k Ježíši, v jakých situacích a tak dále. Ale to teď není podstatný. Teď je podstatný to, na co jsi se ptala. A to je to, že vlastně... I přesto, že jsme viděli různá proroctví v našem sboru, tak ten sbor se začal měnit. Myslím si, že každý charismatický sbor nebo jakýkoliv jiný sbor, který například zažije probuzení, že třeba přijdou lidi z ulice do toho sboru a teď to začne žít, po několika letech, víceméně 10, 12, 30, já nevím, 40 let, najednou jde do vlažnosti a je to takový přirozený proces. A teď to lidi chtějí oživit a tak dále. A najednou člověk zjistí, že ty lidi noví nepřicházejí, že noví lidi se tam rodějí a najednou se z toho stává tradiční církev a má to velice blízko k náboženství.
1: No a co s tím?
0: A to se přesně stalo nám. A já jsem zjistil, že já už nemůžu být vlažný křesťan, protože z vlažného křesťanství jsem utek do světa. A bylo mě 50 a říkám, pane, dně 50 a já nemůžu jít zpátky do světa, nemůžu jít zpátky do vlažného křesťanství, ale tam jiná alternativa už není. Můžeš mě, prosím tě, ukázat smysl mýho života? Protože já jsem ho do té doby vlastně neznal. Já jsem nějakým způsobem žil s pánem, nějaká služba tady byla, misie tady nějaký byly, podpora misie. Jako z toho pohledu lidského jsem byl spokojený. Dům byl, pes byl, manželka, zvířata, spokojenost finanční. Byla možnost i dávat z přebytků. Ale ten vnitřek byl, to v tom srdci byl prázdnej. Možná proto, že tam nebyl právě ten vztah s Ježíšem, bylo to v to přesně to náboženství, měl bys dělat toto, toto, toto, když to budeš dělat, méně bude to horší, když to budeš dělat víc, bude tě to naplňovat, ale to nejde dělat roky. Jo? A stalo se to, že já jsem vlastně zase začal chodit s kamarádama na pivo. Místo toho, abych chodil do sboru, tak jsem radši koukal na jiný kazatele na YouTubeku, protože mě to už u nás nebavilo. A najednou jsem došel na konec. A to byl ten bod zlomu, kde já jsem seděl na kanapě a říkám pánu, pane, já nemůžu dál, ukaž mi smysl mýho života. Protože já jsem na konci. Tam není nic jiného než smrt už. A to se potom po roce stalo, ale předcházelo tomu to, že vlastně moje manželka mě začala vyprávět, jak chodí s Ježíšem k vodopádům, k jednomu krásnému velkému stromu, jak tam sedí, povídá si s ním, že stačí, když zavře dveře a je tam. Musí mít samozřejmě na to ten čas a klid. A že má takovýhle představy. Protože moje manželka je citlivá na tyhle ty věci. A ona mě říkala, kdybych ti to uměla namalovat, tak bych ti ten strom namalovala. Ty vodopády jsou tady přede mnou. tady nad tím stromem lítají ptáci, tady zapadá slunce a je to nádherný. A to bylo zhruba od nějakého října, listopadu, před 3 lety. Potom jsme jeli do Thajska a tam jsme byli na nějakým výletě a z toho výletu, to byly rafty, jsme potom přespávali v kempu a nedaleko od toho kempu byly nějaký vodopády. My jsme tam nikdy nebyli a my jsme k těm vodopádům přišli. A ona byla úplně opařená. A já říkám, co se stalo? A ona říká, to jsou ty vodopády.
1: Teď přestaneme a necháme posluchače chvilku v napětí.

0: Na Rádiu 7 probíhá pořad Fortepiano, přehoupli jsme se do druhé poloviny. Pokud chcete, můžete se ozvat, napsat třeba e-mail na adresu studio@radio7.cz nebo SMS-ku na číslo 608-566-773. Můžete také volat na číslo 515-535-485. Dnes s Pavlem Kostomlackým mluvíme tak jako obvykle v tomto pořadu o jeho životě, o tom, co Pán Bůh udělal v jeho životě konkrétně, ale také v jeho manželství, protože toho všeho se týká to, co už jsme nakousli před písničkou. Když Pán Bůh promluví nějakým způsobem, tak se začnou dít věci. Souhlasíš?
1: Ano.
0: Tak Pán Bůh promluvil opravdu zvláštním způsobem do vašeho života. Pán Bůh ti poslal takovou manželku, která je citlivá na to, aby vnímala ten duchovní svět, ten boží svět. A tak i skrze ní to přišlo k tobě. Co to v tobě začalo dělat? Protože ty jsi pořád toužil po tom živém vztahu, mít ten živý vztah, vymanit se z toho paradigmatu, z toho myšlení náboženského a pořád si to hledal a já čekám na ten okamžik, kdy to přišlo.
1: Myslím si, že to přišlo u těch vodopádů. Co to ve mně vybudilo? Vybudilo to ve mně bouři. Bouři, protože do té doby se vlastně nedělo nic, co by mě zaujalo. A i přesto, že mnoho lidí z mýho okolí bylo některými věcmi zasaženo a nadšeno, jak Duch Svatý jedná nadpřirozeně a tak dále, tak v mým životě nejednal nijak nadpřirozeně. To, že vám někdo prorokuje proroctví typu vidím vás, máte spoustu dětí okolo sebe, spoustu psů, bydlíte na horách, máte velký dům, tak si říkáte, no, já žiju v chrasti, děti mít nemůžeme, protože jsme o dvě přišli a tím pádem víte, že ani žádný nebudou. A když vám tyhle ty lidi vlastně prorokujou, a není to jeden člověk, ale mnoho, že vlastně vidí mnoho dětí, tak vás to spíš zraňuje a radši si to dáváte někam na poličku, co kdyby náhodou, ale nevěříte tomu moc. Ale potom se stane to, když vám teda manželka začne vyprávět o nějakých vodopádech a vy po půl roce k těm vodopádům přijdete a ona ve své představivosti s Ježíšem chodí k vodopádům, které jsou reální v Thajsku. A ona vám řekne, já jsem tady doma. Tak to vás nenechá klidným, protože...
0: To je síla.
1: Protože já jsem v tu chvíli byl konfrontovaný vlastně Duchem Svatým zase skrze moji manželku a musel jsem to zase řešit. Stejně jako když jsem se k němu vracel. A byl večer a byli jsme v tom kempu u těch vodopádů. Manželka se v klidu usnula a já jsem se celou noc převracel a řešil jsem s Pánem, co se vůbec děje. Jaký vodopády? Jaký, že jsem tady doma? A já mu říkám, manželka je tady doma. No ale já jsem doma v chrasti, tam máme podnikání 20 let. Já nemůžu tam něco zabalit a být doma někde u vodopádu. Pane, tak mě řekni, co to jako má znamenat. Přece ty nechceš rozvod, aby jsme byli bez sebe. Ty nás chceš mít společně. A v tu chvíli byl to rozhovor myšlenek. Byla tma, byl klid. A v tu chvíli mě Pán odpověděl velice rychle, což dělá velice často od té doby a řekl mi, vzpomínáš si před rokem, když jsi mě prosil, když ti bylo 50, seděl jsi na tom gauči a já říkám, no jasně, já jsem chtěl, abys mě ukázal smysl života. A on říká, tak je to tady, dívej se. A stalo se to, že jsem mu řekl, pane, tyjo, tohleto je otevřená brána a já nevidím ani na krok za. A stojím o to, aby si mě do toho přivedl. Já chci vidět, co pro mě máš připravenýho. A pán mi řekl, že měl bych vědět jednu věc, že on ví, v jakém jsem stavu a že ví, že chci jít za ním na 100%, protože jsem byl fakt nešťastný. A on mi řekl, ale musíš vědět, že máš možnost na výběr, buď to odmítneš, anebo to přijmeš. A pokud to přijmeš, tak se o všechno postarám. Ale pokud to odmítneš, tak potom nechoď za bratrama, aby na tebe vkládali ruce a modlili se, že máš starosti, že máš problémy, že nevíš, co se životem, protože jsi minul. A říkám, pane, díky, ale já tohleto mi dohod nechci. Já prostě tohleto chci, ať je to cokoliv. No a to byl první krok.
0: Když tě tak poslouchám, tak to zní docela jednoduše, že prostě ty si povídáš s Pánem Bohem, on ti odpovídá, ale možná mnoho lidí takovou zkušenost nemá a když se řekne, Bůh mi řekl a já jsem mu řekl a Bůh mi odpověděl, tak si řeknou, a jak se to dělá?
1: Tyhle ty pochybnosti, když už teda člověk se dostane do stavu, kdy si s Bohem povídá, není to tak, že bych ho slyšel, bylo to opravdu jenom myšlenkový.
0: V myšlenkách.
1: A samozřejmě, když je to nějaká jednorázovka, na něco se zeptáte, myšlenka vám přijde a říkáte si, no tak jo, tak je to ze mě. Protože takhle si umím odpovědět taky, protože vím, co se dělá, co se nedělá, co je dobře, co je špatně. Nicméně, když ten rozhovor pak pokračuje a vy se ptáte dál, tak najednou zjistíte, že už si to nevymýšlíte. Že to je prostě rozhovor. A to je přesně to, co jsem řekl. To prostě nevymyslíte. A to je výsledek pouze toho, že já jsem byl na dně. Nebo jsem se k tomu dnu blížil. A pokud člověk chce slyšet Pána, tak si myslím, že tohle je velice dobrá pozice k tomu, aby ho začal slyšet. Protože je zoufalej. Do té doby, dokud je člověku dobře, má prachy, má všechno, co chce, tak Boha vlastně nepotřebuje. V tomhle životě, tady v tom světě se s penězma dá docela dobře zacházet, aby člověk byl nějakým způsobem spokojený, občas i šťastný. Ale když jste pak prázdný a zjistíte, že ta prázdnota vás pohlcuje, i přesto, že vlastně si můžete všechno dovolit, takže to ostatní jsou vlastně záplaty, tak vlastně vás to, tato okolnost donutí k tomu s Bohem vlastně začít komunikovat a hledat ho.
0: Já si myslím, že pro ty, kteří nemají tu zkušenost, je to povzbuzení, aby to hledali, protože když se člověk v tom svém nitru tak jako kdyby sklidní a stiší a nemá žádné ty rušivé věci, tak Pán Bůh opravdu mluví, protože on je živý. To je právě ta zkušenost, která je těžko předatelná a kterou si musí člověk vyzkoušet sám, že jo? Že Pán Bůh je živý a opravdu mluví.
1: Ano. A je nádherný to, že vlastně v tomhletom příběhu nejsem jenom já, protože Bůh začal mluvit k mý ženě, začal k nám mluvit skrze proroctví už 8 let předem a dopadlo to tak, že vlastně na tomhletom, v tomhletom tajském pobytu, když bych to takhle řekl, tak my jsme tam navštěvovali různá místa. A to už bylo vlastně v Božím plánu, že to byly církevní místa a zažívali jsme různé věci, kde nám vlastně Pán začal ukazovat, že nás chce mít v Thajsku. Že nás chce mít na tom místě, kde je barmská hranice, nedaleko, kde se v Barmě válčí. Je tam spousta sirotků díky tomu, že se tam válčí, protože tam je vlastně válka mezi vojenskou chuntou vládnoucí, která udělala puč na demokraticky zvolenou premiérku, a lidi, kteří vlastně ji volili z mnoha procent, více jak 90% tam volilo demokracii po mnoha letech chunty, tak vlastně po tomhletom puči lidi vlastně začali bojovat. A rodiče vlastně umírají a mají za sebou děti a ty děti vlastně utíkají se sousedama, s dědečkama, babičkama, se staršíma sourozencema do Thajska, většinou přes řeku, jako ilegálové. A těch sirotků je tam mnoho. A vlastně nás pán vedl k tomu, aby my jsme v Thajsku koupili pozemek, koupili auto a na tom pozemku postavili siročinec. A k tomu jsou vlastně, k tomu se vážou různá svědectví. To bychom tady byli ale 2 hodiny, a to není čas, když bych měl mluvit o všech, ale drtivá většina z těch svědectví jsou vyloženě nadpřirozená, kdy vám pán nedá šanci pochybovat o jeho plánu s váma. A s tím, že vám vlastně dal odpověď na tu modlitbu, ukaž mi smysl mýho života.
0: My když si tady teď povídáme, tak mě tanou na mysli mnohé příklady i z toho mého života. A je to pravda, že pán Bůh připravuje tu životní cestu hodně dopředu a někdy nás upozorňuje nebo nám říká nějaké věci, kterým třeba v tu chvíli nerozumíme a nevíme, co to je. Až potom, když nastane ten okamžik a začne se to dít, tak se nám rozsvítí a vzpomeneme si, že je to tak.
1: Ano, přesně tak. My, když jsme se vrátili z Thajska domů, tak jsme věděli, že se něco děje. Manželka v tom měla jasno. Jo, to je prostě doma v Thajsku, u vodopádu. Ty proroctví o spoustě dětí, tak ty se začaly vyplňovat. Nicméně já jsem potřeboval od Boha potvrzení a to potvrzení jsem dostal až doma. Když jsme si přivezli nějaký věci, konkrétně thajský čaj, barmský čaj vlastně, a ty čaje jsme si rozdělali a byl tam jeden vzorkovník nějakého asi ovocného nápoje v tom balíku s těmi čaji. A my jsme předtím už řešili to, že vlastně je tam v Thajsku takový pozemek, na který byla zaplacena záloha nějakými křesťany a že by tam byl ideální sirotčinec a škola. A my jsme na tom pozemku byli a bylo tam potřeba do roka doplatit 500 tisíc thajských bátů. To je na naše asi 350 tisíc.
0: To není malá částka.
1: Není. A to už jsme věděli, že v Thajsku ano, budeme mít něco společného se siročincem. A na tom pozemku jsme byli, všechno tohle jsme řešili a když jsme přijeli domů, tak já jsem ten ovocný nápoj vysypal, že si vysypu do skleničky ten prášek a rozmíchám, napiju, že to bude určitě dobrý. Ale ona z toho vypadla taková složená bankovka. A ta bankovka, když jsem ji rozložil, tak doplnila všechna ta proroctví o muži v klobouku, O dětech, který okolo něj jsou, o tom, že na té barmské bankovce byla 500, což je na naše asi 650, ale ta 500 to bylo těch 500 tisíc. A v tu chvíli mě vlastně bylo úplně jasný, že my jsme ty, který ten pozemek zaplatí, koupíme to auto a o ty děti se postaráme.
0: Tak já myslím, že by to bylo možná i na knihu, možná, že k tomu někdy dojde, jestli pán dá, musíme říkat. Ten příběh je opravdu dechberoucí, jak pán Bůh jedná, jak je úžasný režisér, jak dovede dávat věci dohromady, aby zapadaly jedna do druhé. To prostě to je tak. Je fakt, že máme ještě pár minut, jo? Tak aspoň jeden nějaký zázračný příklad, řekni, tak s těma penězma.
1: S těma penězma to bylo jasný. Ještě když jsme tam byli, tak 2 dny nebo 3 dny před odletem jsme tam byli na nějakým nákupu na tržnici. Nakupovali se tam nějaký pastelky pro děti a tak dále, protože děti tam mají už jeden siročinec 150 kiláků tady toho místa a mají tam kostelík a školu a tyhle věci, je tam asi 250, a tak si jim nakupovali nějaký pastelky a tyhle ty omalovánky a tak dále. No a my s Radkou, s manželkou jsme tam vlastně seděli venku před tím obchodem, protože vlastně jsme tam nebyli sami, tak ti druzí tam nakupovali a my jsme vlastně tam zkoušeli nějaký klobouk. A to byl klobouk, který Radka říkala, to je hezký kovbojský klobouk, tady máš takovýhle bílej, to si zkus. A říkám, ne, já si zkusím černý, protože je tady horko, je tady spousta špíny, bílej by vypadal hrozně, takže jsem si zkusil ten černý. A manželka, ne, to není ono, prostě to musí být bílej kovbojský klobouk, ten by ti slušel. No, odjeli jsme do toho kostelíka za těma dětma, tam byly chvály, byly velice bouřliví. A do toho přišla jedna sestra, která chtěla mluvit s mojí manželkou a říká jí, prosím tě, tamhle to je tvůj manžel? A ona říká, ano. Mně se 2 měsíce před 2 měsíci se mě o něm zdál sen. On přijel velkým autem, vystoupil z něho, měl na hlavě bílej kovbojský klobouk. Já jsem měla okolo sebe spoustu dětí a řekla jsem mu, nevím, co s nima. A on řekl, dáme je do auta, pojedeme do hor, oni se nestarej, já se o ně postarám.
0: Tak to je teda...
1: Takovýhle indicie to byly.
0: Ano.
1: A bylo jich poměrně dost.
0: Bylo jich poměrně dost, tak v jakém stádiu je ta práce v současné době, kdy stádiu, spolu mluvíme?
1: Ano, v takovém stádiu, že vlastně pozemek jsme koupili, auto jsme koupili a... Mě pán skrze jednoho proroka ještě k tomu řekl, že mě čekají velký změny a ať o nich mluvím. On vůbec nevěděl, že je nějaký Thajsko. A vlastně proto jsem i teď tady v rádiu, abych o nich mluvil. To znamená, se jedná o finance, o modlitby a otevřená srdce, která lidi mají. Jedná se o to, že my si na svůj život v Thajsku vyděláme. Vyděláme si na letenky, máme tady firmu. Všechny naše potřeby si platíme sami a jsme za to rádi. A veškerý dary, veškeré finance a modlitby by měly směřovat k tomu, jaký děti tam budou, jak bude vypadat siročinec a tak dále, a tak dále. Všechno to jde prostě na tu službu. To znamená, my jsme tam z daru postavili silnici k tomu pozemku, 100 metrů asi betonovky, 5 metrů na šířku, postavili jsme oplocení, srovnali jsme terén a teď je to připravený na stavbu.
0: Tak já se budu těšit, že budeme ve spojení a že za nějaký čas se třeba zase spolu můžeme setkat a budu zvědavá na další zázraky, které pán Bůh dělá. A možná na samý závěr můžeme i povzbudit naše posluchače, pokud je chytl tenhle příběh za srdce, takže se můžou ozvat a my vás propojíme s Pavlem Kostomlackým. Já ti děkuju moc za to, že jsi přijel vyprávět, i když by to bylo nadlouho, ale aspoň takovou tu kostru, takové to zásadní, co pán Bůh udělal a dělá ve tvém životě a ve vašem s manželkou, protože nejsi v tom sám, tak to si nám tady předestřel a já jsem za to velmi ráda, že jsme zase mohli slyšet to, že pán Bůh jedná. A povzbudit třeba ty, kteří také hledají ten smysl života, proč tady jsou, kteří hledají, co by měli dělat a jestli vůbec je pro ně něco, kam je pán Bůh volá. Takže je to možné.
1: Určitě, určitě.
0: Od mikrofonu se loučí taky Lenka Malinová, další pořad Fortepiano s dalšími hosty nás čeká zase za týden, tak si můžete poslechnout. Děkuji ti, Pavle, že jsi tady byl.
1: Děkuji, ahoj.

0: To byl dnešní pořad Fortepiano. Hostem Lenky Malinové byl Pavel Kostolomlacký a na další díl se můžete těšit zase v pondělí v 10 hodin.
1: Nepodléhejte podzimním depresím a poslouchejte Rádio 7. Máme pro vás dobré zprávy.

0: Jsou 3 hodiny, posloucháte noční vysílání Rádia 7, a to v pátek 16. října od mikrofonu. Já s vámi Kateřina Fridrichová, která vás tím dnešním nočním vysíláním provází, a hned v zápětí teď předává slovo Jiřímu Zdráhalovi, protože je tu čas na pořad Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Amos, 3. kapitola. V této kapitole najdeme tento zajímavý text. Mohou snad dva jít společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, co pak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, co pak to nedopustil Hospodin? Prorok se ptá všechny tyto otázky, protože je na ně zřejmá a jistá odpověď. Dva, kteří nejsou ve shodě, spolu nepůjdou jedním směrem. Lev